Po delší době budeme na vlnách Českého rozhlasu Olomouc poslouchat folkovou novinku na CDčku. Vydala ji kapela Meziměsto a pojmenovala ji Pramen, co neuteče. Klidný poslech pořadu Na cestě přeje Jarka.

První písnička se jmenovala Povodeň a jejím autorem je stejně jako všech ostatních zpěvák a kytarista Ondřej Podešva. A taky je šéf, předseda a jeden ze tří zakladatelů kapely Meziměsto. Ta má za sebou desetiletou existenci. CDčko Pramen, co neuteče, je jejich třetím albem. A my si teď z něho poslechneme další dvě písničky. Roztroušený sklerotik a Alex.

0: CDčko Pramen, co neuteče, mi poslala Jana Bílíková, skvělá zpěvačka a houslistka, jak jsme mohli už slyšet v předcházejících skladbách. Zpívá sólově, ale pěkně to ladí i s muži zpěváky. Jana je další ze zakládajících členů společně s Vojtou Rohličkem. Vojta je i třetím zpěvákem. Zvuk kapely Meziměsto doplňuje pianem a akordeonem. Třeba i v následující skladbě Nesmíme se znát.
1: Asi už nesmíme se znát.

srdce dobrodruh, tak hlavně žádný pocity, už nesmí zvedat telefon, co by ti na úbrusu zněl, kdyby to náhodou byl on, a strunu v srdci rozezněl.

0: svic.
1: Nepiš mu zprávy, nevolej. Já co je nejlepší před svým, osud je někdy milá zlej. Já to na tebe nepovím, nesmí vám tíkat stejný čas. On nesmí vědět to, co ty, a jestli objeví se zas, zažije trochu nicoty, tak už si jeho číslo smaž. Na co ho potřebuješ, stačí ti lidé, co znáš, jen s tím.

Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc posloucháme novinku kapely Meziměsto s názvem Pramen, co neuteče. Vytvoření CDčka trvalo rok hlavně kvůli povodní, která vyplavila studio, kde kapela začala album nahrávat. Paradoxně úvodní píseň Povodeň vznikla už předtím. Celé natáčení měl pod palcem Honza Skorunka. A mimochodem voda prolíná celým albem od začátku až do konce. Poslechneme si teď Máky.

Dalšími členy kapely Meziměsto, které jsem ještě nezmínila, jsou Adam Vojtěch s perkusemi a bicími a baskytarista Petr Gric. Ten je otcem zpěvačky Jany Bílíkové, což je informace, kterou třeba v bukletu k albu Pramen co neuteče nenajdeme. Ovšem texty písniček v něm jsou všechny. Stejně jako následující, naposledy píšu řádky.

V pořadu Na cestě jsme slyšeli další písničku Vyslanci duše z alba Pramen, co neuteče. Jde o třetí CDčko kapely Meziměsto. Záměrně neuvádím, odkud jsou, protože každý člen je z jiného města, od východních Čech přes Prahu až po Brno a Kroměříž. Že by proto Meziměsto

Slyšeli jsme písničky Nelítám a Půlka duše. Každou novinku, ať už na CDčku, fleškách nebo Spotify, je třeba náležitě pokřtít. Kapela Meziměsto připravila 3 křtící koncerty alba Pramen, co neuteče, a které dnes posloucháme na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Kapela vás zve v září 21. do pražské Malostranské besedy nebo 29. do Liberce a taky se můžete potkat 15. října v Pardubicích. Určitě zahrají i dopis pro přítele.

podestu. Vidím, že máš jich tam už pěknou řádku, pak si je vezmi, až budeš mít cestu. Říkám si často teď, jak málo je času, jak jsme s ním dřív pracovat neuměli. A trochu přemýšlím, zda jen míjíme trasu, nebo jsme prostě mluvit zapomněli.

0: zda došla nám slova, nebo jsme jen schovaní do ulity. Možná to zkusíme zas projít znova, jak máme nastavený priority.
1: Kapela Meziměsto má dobře vedené webové stránky www.mezimesto.cz i facebookovou stránku. Tam si můžete třeba objednat novinku Pramen, co neuteče, kterou dnes společně posloucháme. Určitě stojí za poslech opakovaný, pozorný. Já nejraději poslouchám současně s bukletem, kde si můžu číst texty. A tyhle ty za pozornost stojí. Moc často to nedělám, ale album Pramen, co neuteče, jsem do novinek na CDčkách zařadila celé. Sak

zas. Koukám se dolů, že mi čouhá sláma z bot a kapsa sněhem zapadá. A písně, že neumím zahrát přímo znat a těžko text mě napadá.

0: Album Pramen, co neuteče kapely Meziměsto obsahuje skladeb 13, takže je jasné, že se blížíme ke konci dnešního pořadu Na cestě. Doufám, že se vám poslouchalo příjemně. A kdo ví, třeba se s kapelou potkáme i naživo. Poslední písnička, která právě teď zazní na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, se jmenuje Šípky a s ní se od mikrofonu loučí i Jarka Nosková.
1: Už několik zim zase držíš mě zkrátka, já nevím o tobě nic.

けます。

až se schoulíš pod peřinu, vzpomeň si na mě.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Pustíme se do práce, do zábavy, do výběru ukázek, napijeme se zeleného čaje, ano, a prozradíme, jakou máme zářivou náladu s Antonínem
2: Procházkou. Nádherno, máme tady ozářené reflektory.
1: Ano, jsme si na tebe posvítili.
2: No, tak si přijdu jak na jevišti.
1: Jo? Kdy jsi naposledy hrál?
2: Prosím, když není to tak dávno, nevím, 14 dní, 3 týdny.
1: A co to bylo?
2: V Brně jsme hráli manželské turbulence. Venku to bylo. Open air, jak se dneska říká.
1: A počasí bylo?
2: Počasí bylo nádherný.
1: A lidi?
2: Už nebylo vedro, lidi byli taky nádherný.
1: Jo. Jako snažíš se prohlédnout si, nebo jenom vnímáš tu atmosféru, energii, kterou dávají potleskem a smíchem?
2: Nekoukám na ně, ono už se tak jako trošku stmívalo, teď jsme začínali v 8:30, tak vidíme jenom takové siluety.
1: Ano.
2: A já tak jako, mně stačí, když to slyším to publikum, jo, já nepotřebuji vidět.
1: Jo, neokřikoval jsi.
2: No to vůbec, to nejde. Je víc, ty mě přeprali.
0: Humoriáda.

0: Prášek srdce rozmělní.
1: Pavel Bobek, jeho nedělní ráno. Jaké měl to poslední nedělní ráno Tonda Procházka?
2: Nevím, já mám neděli pro mě jako každý jiný den, čověče, to je zvláštní. Já mám...
1: Ty máš neděli každý den, tak si chtěl.
2: No, tak to je, možná ne. Říkal Jan Werich, že je hrozně blbý, když je, to už potom, když nic nedělá, ale nemohl. Že jo? Tak říkal, že je hrozný, že každý den neděle. No.
1: Že to neodlišuje už.
2: No, takže když člověk nemá co dělat.
1: Není
2: jo.
1: Tam ten rozruch.
2: Ale já pracuji vlastně i v neděli pomalu, no. Tak doma, když tak jsem, tak píšu a tak. Takže pro mě je to normální den pracovní.
1: Ve všední dny v divadle zkoušíš nebo tak? A o víkendu ti zbývá čas na to, aby si tvořil tvůrčím způsobem doma, jo?
2: Třeba tak, no. No.
1: Jo. Kolik vstáváš kvůli té tvůrčí práci v nebo? Dáš se budíka na to, nebo
2: ne,
1: až se probudíš?
2: Ne, já stávám tak, jak říkal Werich, časně kolem 11. Ba ne, tak já nevím, já se probudím třeba tak po 7. A ještě tak hoďku si čtu. Jedinej takový čas přes den, kdy mám, že jsem posteli a čtu si. No a tak kolem 8 se vtanu a začínu.
1: Najíš?
2: A když se zase umejou šest. Mě. Do pasu myči, od pasu myčky.
1: Tak co si dáme? Co si
2: no
1: zvědal?
2: Tak to jsi mě dal k narozeninám, Jan Werich.
1: Jo, jo, chceš?
2: No jasný.
1: O rabínovi, dobrá.
2: Dobrý.
3: Příběh o jednom moc starým rabínovi, moc starým a moc moudrým rabínovi, který umíral a kolem něho stála rodina a prosili ho, aby než umře, aby jim nechal svoji moudrost tady, že ji budou potřebovat. Ale starý pán ležel na posteli bez hnutí, jako by je neslyšel. A prosili ho moc a přišli i starší obce židovské, přemlouvali ho. Ale starý pán byl unavený a jako by je neposlouchal. Zapsáhli saně a honem a honem jeli pro jeho nejstaršího syna do Berouna, taky rabína. A k ránu ho přivezli. Starý pán byl ještě živ. Jeho syn si klekl u jeho lože a povídá, papa, ty od nás odcházíš, ale neber všechno sebou. Řekni nám tu největší moudrost, ke které jsi došel za celý svůj život. My ji budeme potřebovat. Starý pán otevřel oči, podíval se na svého syna a povídá, všechno je jinak. No a potom umřel.
1: Ty jsi to znal a chtěl jsi to slyšet.
2: Jinak. No, já to znám samozřejmě, ale to je jedno. Já mám takovou desku, že jo, kde Jan Werich vyprávěl anekdoty, to byla taková ta střední deska. To bylo long play, ale taková ta...
1: To bylo EP.
2: To bylo EP. Jako
1: LPčko a EPčko.
2: EPčko, tak já mám tu EPčko, tam jsou anekdoty, no. A takové různé věci na jedné straně a na druhé straně je Čochtan. No takže já to všechno znám, tyhle ty anekdoty, ale to je jedno, to můžeš poslouchat tak, jako když si člověk pustí třeba, já nevím, 9, že jo, nebo Svícení jara, musíš. Prostě. Rád si to poslechneš kdykoliv.
1: Prosím tě, tvoje věta, kterou by si chtěl dát jako radu těm pozůstalým. Už si tak tím přemýšlel, když takhle tvůrčím způsobem v neděli tvoříš, třeba jo. I nad těmito věcmi se zamýšlel?
2: Já bych jim řekl, že nejhorší je, když je každý den neděle. Já nevím, to je ještě blbost. Já mám ještě snad chvilku čas tady.
1: No to doufám.
2: Já to ještě naberu, víš, jo, ty moudrosti a pak to zhamotním do něčeho takového.
1: A vymýšlel jsi někdy pro někoho jiného, třeba epitaf nebo něco takového?
2: Víš, že nevím.
1: Nebo ani. Do hry, nebo tak.
2: To nevím. Já třeba člověk hrozně rád chodím po hřbitově a dívám se tam, víš, a čtu si takový tam ty věci, jo. Co tam píšou, no. Ale abych ti teď něco řekl, to si nevzpomenu. Teď jsem tam rodina setlelých, to jsou takový tam je třeba.
1: Ty si jako inspiruješ takhle?
2: No,
1: nebo
2: no,
1: vybíráš i barvu kamene pro budoucí věci? A
2: ne, ale když člověk jde tím zbytovým a ty tam čte takový ty různý, jak se jmenují ty lidi, jak odešli, tak se tam i jako směješ. Je to takový docela nepatřičný se rozchechtat na hřbitově, že jo? Ale já mám hrozně rád Hřbitoviče, věc. To tam tak hezky voní a říkáš si, tak tohle tady se musíme všichni.
1: Tady se sejdeme.
2: Tady se všichni sejdeme.
1: Říká Antonín Procházka. Pozor, vybral tedy Jana Vericha ve hře J, má Ačko, teď v tom prvním dnešním souboji. Proti zkusím dát scénku nazvanou Interview se zpěvačkou. Helena Růžičková, Ljuba Hermanová, Karel Efa v ní mohou vystoupit na vaše přání, pokud je pustíte do éteru silou svých hlasů. Tak volejte, SMSkujte, textovkujte na číslo 90 01 04, humor mezera A pro Jana Vericha, humor mezera B pro trojici Růžičková, Hermanová, Efa, anebo se ozvěte přímo do studia na telefonní linku 731 800 900.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Pokračujeme dál. Ve vašem hlasování ještě můžete přidat svůj hlas přes telefonní linku 731 800 900 do Humoriády na konto Jana Vrycha. Chcete-li ho slyšet ještě jednou v další várce anekdot, anebo Helenu Ružičkovou, Ljubu Hermanovou a Karla Efu nabízíme proti. Kdo volá teď sem do studia, kde je hostem Tonda Procházka?
4: Dobrá, podna panové. Je vás Petr Zeloty.
3: Ano.
4: A všel bych si anekdoty.
3: Píšeme jim bod. Děkuju za zavolání. A kdo tam je? Teď. Dobrý den.
5: Dobré odpoledne, Honzo Sokali. Zdravím vás, chlapi, oba. Mm-hmm. A hlasoval bych pro pana Vericha.
3: Dobře. Zapisujeme.
5: Když jste mluvili o těch zbytovech, víte, co je nejsmutnější pro řidiče?
6: No, co pak?
5: Když přijede přes zbytov a navigace mu hlásí právě, jste dorazil do svého cíle.
3: Dobře, taky děkujeme za zavolání i za anekdotu. Komu půjde další bod a hlas? Kdo tam je na telefonu teď?
6: No, asi dojel do svého cíle někdo.
3: Asi. Došla slova, zaskočen, ale spojení je, tak nevadí. Přesuneme se za dalším. Kdo snad se ozve po telefonu? Dobrý den.
7: Já se ozvu rád, Zdeněk.
3: To jsme rádi.
7: Dobrý den.
3: Dobrý den.
7: Pana Procházku velmi srdečně zdravím.
6: Děkuji, vás dobrý den.
7: Trošku Patriku.
3: Děkuji.
7: To vypadá, že jste nevěděl, proč pan Verich nemohl v 70. v 80.
3: To já vím,
7: nemohl,
3: proč nemohl.
7: Proto měl každou neděli. No, dobrý. Tak jo, tak samozřejmě pro něho, prosím.
3: Dobře, ano. dobře. Děkuji moc. Mějte se pěkně. Ještě jeden hlas. Dobrý den.
8: Dobrý den, zdraví vás posluchačka Jana a hlasuji pro Ačko.
3: Dobrá, tak jo, vyhrál to tedy Jan Verich, budeme pokračovat židovskými anekdotami.
9: Ovšem to není jenom tedy, abych tak řekl, výsadou židovských anekdot ukazovat komičnost člověka při událostech v podstatě tragických. Já znám jednu skotskou, podobnou o dvou skotech. Jmenovali se McIntosh a ten druhý McGuire. A každou neděli dopoledne hráli spolu golf. Od nepaměti, leta a leta. No a byla zase neděle, jako když ji vyšije sluníčko, jasno. McIntosh a McGuire jsou na golfovém hřišti, tedy kortu, jak se říká. Kluk jim nosí golfové hole. A je teďka zrovna řada na McIntoshovi. Míček má výhodně umístěný, vybere si hůl, postaví se k míčku, přiloží hůl, změří zkušeným okem vzdálenost a rozmáchne se. Všecky svaly jako tetivy. Hůl vysoko nad hlavou, jen švihnout, jenže v té chvíli po nedaleké cestě drkotá furgon a za ním kráčí hlouček pozůstalých. McIntosh povolí napjaté svaly, pomalu spustí hůl, opře se o ní, sejme čepici a sklopí hlavu v zadumání. Počkal, až pohřeb přešel, pak nasadil čepici, zaměřil, rozmáchl se a vší silou švih. Odpalil míček a hodil klukovi hůl a kráčel za míčkem. Jeho přítel McGuire kráčí podle něho. Najednou se zastaví a povídá. McIntosh, léta letoucí s váma hraju golf, protože vím, že jste slušný, poctivý a mravný muž. Že jste však takhle schopen potlačit sportovní vášeň, že se umíte ovládnout ve vrcholném okamžiku hry, abyste vzdal poslední poctu zemřelému, to, upřímně řečeno, to jsem netušil. Dojmul jste mě a velice si vás za to vážím. Děkuji vám, povídá McIntosh. Nesmíte ovšem zapomenout, že po 30 let mi byla dobrou a věrnou manželkou. No a teďka v rychlosti jednu americkou hádanku. Víte, co to jsou takzvané smíšené pocity? Tedy takzvané smíšené pocity má člověk, jehož stará tchýně v jeho novém automobilu se zřítila do propasti. Humoriáda.
3: Máme tady vyloženě odborníka na Wericha, protože napovídal i některé
10: no
3: věci.
10: Jo, tak to jsou ty klasické věci, takový, znám.
3: Tvoje smíšené pocity.
10: Moje smíšené...
3: U čeho bývají?
10: Prosím?
3: U čeho bývají?
10: Smíšené pocity. No tak já třeba teď mám smíšené pocity, že moje dcera Viktorka začala hrát divadlo, začala se tak jako rozhodla, že se tím bude snad živit, tak na jedné straně mám rád, že se vůbec teda něčím živí a že teda začala to divadlo, a na druhé jsem tak jako lehce zneklidněn, protože vím, co tato profese obnáší, víš? Tak to jsou pro mě smíšené
3: pocity. Takže se to v tobě mele, jestli máš odrazovat, zrazovat,
10: to,
3: anebo podporovat.
10: Jako nebudu, jo, no, samozřejmě. Ale
3: tak, pozorovat,
10: to jsou,
3: jak se to
10: jsou takzvané smíšené.
3: A co hraje za divadlo?
10: Prosím tě, vystoupit teďka v novém muzikálu, který připravujeme, kde jsi samozřejmě i učinkoval ty, jako rozhlasový reportér, Obyčejná holka v divadle Lucie Bílé.
3: Ano.
10: No, od 17. září, kdy je premiéra. Tak pak se to bude švihat.
3: Mm-hmm. Jak se těší Lucka Bílá?
10: No, ta se těší, no tak... Je, co vím, tak, je, tak se to velice dobře prodává, tak jako majitelka a člověk, který do toho vrazil peníze, tak je rád, že to má odezvu a obrat a že se to bude hrát hodně.
3: Jak moc se v ní mísí to, že hraje, a zároveň to jako v tím svoje produkuje, nebo je to v jejím divadle, jak se tyhle dvě role melou, když se zkouší?
10: Ty, prosím tě, ona je na jevišti jako tam... Nepozoruju, že by byla jako nějaká...
3: Jako, je tvárná, nechá se
10: takhle, tak, třeba jde a teď se podívá, že ten koberec je trošku ušpiněný. Jo,
3: tak vás seřve, kdo to tady...
10: Neseřve, ale dívá se na to a už zase vidí, že já to budu muset nechat vyčistit, to zase budou náklady nějaký. Jo.
3: A zapomene, co má dělat v roli.
10: Ne, tak to bylo tak jenom za celý ten měsíc jednou. Tak to je tam.
3: A čím zase nečistil?
10: Já jsem mu neznačistil.
3: Ne,
10: tak... Já tam nejsem nejvyšší, tam jsou hercové.
3: Hercové. Ty jim to říkáš ze spoda.
10: Režisérové jsou v hledišti, no.
3: No, a někteří vyskočí i nahoru, aby předvedli.
10: To jo, to je pravda, to já někdy dělávám, i když já to dělám, protože jsem jako vlastně herec, jo, takže radši si říkám, než to vysvětlovat, tak to rychle předvedu, jo, no, ale... Většinou režisér má být ten, že nemáš říct herci nic víc, než to, co můžeš na něj zavolat z hlediště.
3: Mm-hmm.
10: Bytečně ho nezatěžovat ničím jiným, no.
3: To tě někdo učil? Nebo jsi na to přišel?
10: To říkal Evžen Sokolovský třeba, jo?
3: Jo.
10: Říkal. A nebo Irgman Bergman říkal, že ne, kdo jsi se na něj obracel, nějaký herec, co si chtěl, říkal, prosím vás, já vás přece nebudu učit herectví. Já jsem tady od toho, abych dohlížel, byste na sebe na jevišti nevrazili. Do sebe.
3: Tak na to dohlíží v divadle Lucie Bílé právě Tonda Procházka. Děkuju, že posloucháte, děkuju, že jste s námi v Humoriádě a za chvíli pro vás vybereme další ukázku. Tak zůstaňte s námi.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda ve své polovině, dnes hostem Antonín Procházka. Spousta jmen na seznamu, z nich teď jedno nebo dvě, nevím, vybereme koho do ukázky.
2: Ano, Petr Rychlý, tady máme Petra Rychlýho.
1: Tak... Byl rychlý výběr tedy.
2: Budou rychlý vtipy, no.
1: Dobře, dáme, zůstaneme vtipům. Tak ano. Jo, máme takovou vtipnou humoriádu.
3: Jednou večer se snaživý policista ukryl naproti jedné hospodě a čekal, zdali po zavíračce nenachytá někoho s alkoholem za volant. Když začali z hospody vycházet poslední hosté, hned si všiml jednoho, který se doslova vypotácel a začal se motat mezi auty. Vyzkoušel si klíče na pěti autech, než našel to svoje?
4: Sakra.
3: Mezitím už všichni ostatní hosté vyšli z baru, nasedli do aut a odjeli. Když konečně motor naskočil, policajt neváhal a vyrazil vpřed. Postavil se před rozjíždějící se auto. Zastavte, občane, a fouknete mi do balonku.
4: Jistě... Tady to máte. Člověče, vy jste nic nenafoukal. Vy jste sotva stál na nohách. To máte jednoduchý, pane poručíku. Dneska jsem byl jako návnada. Vylosovaný já.
3: Žena vejde do obchodu se zbraněmi.
5: Dobrý den, přejete si?
6: No, víte, já bych chtěla nějakou velikou pušku pro mého manžela.
5: Rozumím. A má to být kulovnice nebo brokovnice?
6: Je tak... To já nevím, tohle to já, v tomhle nejsem, jak se říká, honěna.
5: Chápu. A řekl vám pan manžel aspoň, jakou máte vzít ráži?
6: Prosím vás, děláte si legraci, člověče. On vůbec neví, že ho chci zastřelit.
7: Jak jdou dva páni po lese, a najednou říká, ty, stůj, podívej se, no to jsou blázni, podívej ta díra tady, rozumíš, no to je hluboký jak blázen, tady nikdo nedá zábradlí k tomu, jak je to vůbec možný. Čoče, mě by zajímalo, jak to může být hluboký, a ten to říká, no to je jednoduchý, to já znám ze skauta, to se veme takhle oblázek, hodí se to dolů, jo, a poslouchá se dopad, počítá se a podle toho zjistíš, kolik je to metrů, jak tam hodili ten oblázek, že počítá, říká, člověče, ale... Já neslyším ten dopad, ten oblázek je asi moc asi lehkej. Počkej, to by chtělo něco těžšího. No a najde tam takovou zrezavilou traverzu, takhle ji veme, že jo, hodí to dolů, že jo, počítá a říká, jo, jasný, tak člověče, to jsou ale fakt blázni. Tady je výkop 50 metrů dolů, tady není zábradlí, no kdyby někdo něco, a najednou úplně oba dva stuhnou, že tam běží takhle bílá koza, která se nerozhlídne a skočí do té díry, říká, no viděl jsi to. Čeče, to je blázni, tam musí být dole na kaši, tam musí být dole na kaši. No a najednou se takhle objeví taková stará babička a říká, dobrý den, mládenci, prosím vás, neviděli jste tady takovou bílou kozu? No babi, teď se zrovna o ní bavíme, ona tady normálně běžela, nerozlídla se a skočila tady do té díry. No to není možný, já jsem ji měla přivázaná k takový traverze.
3: V panelovém domě jde pan Dobrota se smetím. A najednou cestou dolů po schodech na něj z mezi patra vyskočí dítě souseda a začne do něj sekat mačetou. Naštěstí ještě moc malé, takže pan Dobrota má jenom lehká poranění. Dítě přemůže a odvede ho na policii. Tam je oba vystýchají.
8: Nechápu, co se stalo, pane strážmistře, jdu se smetím a najednou na mě vyskočí ze tmy tenhle kluk a začne mě sekat mačetou a řvát, já chci vláček. No, to je zajímavé. Můžeš mi vysvětlit, chlapče, proč si napadnul souseda mačetou?
6: Všechno řeknu, jenom mě nezavírejte, to mi poradil tatínek. On říkal, že když budu sekat Dobrotu, dostanu vláček.
0: Humoriáda, hodina plná humoru na vaše přání.
1: Petr Rychlý a jeho rychlé anekdoty tedy. S Petrem Rychlým si někdy hrál? Nebo ho režíroval?
2: Petra Rychlýho právě teď budeme spolupracovat, budu jako režírovat ve hře v říjnu. Máme spolu dělat hru, která se jmenuje Rande na slepo. Ještě Luci Vondráčková, tam bude hrát Martina Randová a Martin Kraus, no, jenom čtyři herci.
1: Vybral jsi ty je, nebo ti byli přiděleni producentem nějak? Oni si vybrali tebe jako režiséra herce?
2: To bych byl rád, no.
1: A děje se tak někdy?
2: Takhle, kdyby někdo jako se mnou nechtěl vyloženě pracovat, tak asi by to nepřijal.
1: Ale kdyby si třeba někdo našel hru, teď si řekl, já v tom si hrál, třeba Petr Rychlý, a říká, a já chci, aby to režíroval Tonda Procházka. Se to, nebo je to opačně, že režisér si standardně vybírá?
2: V obyčejně je v první řadě producent, který rozhoduje ten, kdo má peníze, nebo
1: A osloví první herce nebo režiséry?
2: Režiséra.
1: Jo. A ty pak řekneš, to by mohl.
2: No a my se pak spolu Petr domluváme, jako obsadit a tak dále, no.
1: Kdo by mohl, kdo má čas, kdo by se na to hodil.
2: No, kdo to za ty peníze udělá.
1: Proč jste si vybrali Petra do Rande na slepo?
2: Petra, no protože tak je dobrý herec a hodí se tady pro tu roli, no.
1: Je to komedie.
2: Je to komedie.
1: Předpokládám.
2: No, je to velice známý herec, takže ta komedie se bude i dobře prodávat. No, to jsou všechno věci, které ten producent zohledňuje.
1: Jsi ten typ, co rád režíruje komedie, anebo bys raději třeba v dnešní době i dramata, tragédie, nebo něco takového?
2: Prosím tě, já jsem celý život dělal takzvané zábavné divadlo.
1: Ano, ne, že bych právě jako... proto. Tak jsi na to odborník?
2: No, odborník, no tak
1: prostě... No jo, to... přiznejme to, řekněme to, jsou to věku. Už jsi na to odborník, ano, přeší skromnosti.
2: No, takže to je jako můj žánr, který tak jako mě nejvíc jako vyhovuje, no. A já bych vlastně neuměl udělat nějaký velký dramatický dílo, jo, to by... Na to já prostě nemám kapacitu.
1: Ty bys do toho chtěl vždycky propašovat nějaké komediální
2: číslo? No tak
1: číslo?
2: Samozřejmě, jako velký režiséři v tragedii by měl být jako jakýsi náznak nějakého humoru, stejně tak jako v komedii by měla zaznít nějaká vážnější taková linka, jo, trošku, no.
1: Nebo aspoň poučení.
2: A nebo aspoň tak.
1: Takže zůstáváš u komedii.
2: Zůstávám u komedii.
1: Dobrá, Petr Rychlý byl vybrán tedy do divadla, ale byl vybrán i sem do ukázky s rychlými vtipy. Můžete ho teď vybrat případně i vy. Varianta A. Pod variantou B se ukrývá a já tam teď schovám trojici Miloslava Šimka, Jiřího Krampola a Uršulu Klukovou a jejich slavné důchodce na poště. Co si vyberete? Rychlé vtipy nebo důchodce na poště? Vybíráte 731 800 900, telefon sem do studia, SMS číslo 90 01 04. Humor, mezera A nebo B, pište a odesílejte.

Koutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si

0: Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Čím pokračovat v humoriádě s Antonínem Procházkou, ukázkou s Petrem Rychlým anebo s tou, kde je Miloslav Šimek, Jiří Krampol a Uršula Kluková jako účinkující. Vyberte si na telefonním čísle 731 800 900. Spojte se s námi.
2: Ano, dobré odpoledne vám přeji.
1: I vám.
2: Zdravím vaše hosta.
3: Dobrý den.
2: I pana moderátora. A přála bych si Bčko.
1: Zapisuji trojici bod a jdeme dál. Dobrý den.
4: Dobrý den, Krovděříš. Zdravím to Jirku a taky bych si dala Bčko.
1: Dobře.
4: Jirku, choďte spíš.
1: Děkujeme, děkujeme za hlas. Dobrý den.
5: Miroslav Karviné, dobrý den, pane Procházko. Dobrý den i vám, Patriku.
3: Dobrý den.
5: A já hlasuju pro pokračování, Ačko.
1: Dobrá, Petr Rychlý dostal bod, jenom vysvětluji a přepojím na další telefonát. Ozvěte se, máte šanci přidělit svůj bod, ještě chvíli počkám a pak to vyměníme za někoho rychlejšího, kdo pak to je. Dobrý den.
6: My vás podůří od Lidských hor, krásné odpoledne a já bych si přál pana Šimka.
1: Dobře, dávám mu bod, ale musím říct, nestačilo to. Víc hlasů získali anekdoty, nebyly tedy rychlé vtipy.
0: K policistovi, který řídí dopravu, přijde stařenka.
7: Panáčku.
8: Ano, paní.
7: Představte si, pane policajt, šla jsem takhle k večeru přes park a najednou ke mně přistoupil mladík. Zatáhl mě do křoví a tam mě znásilnil.
8: Cože?
7: No, znásilnil, no.
8: Prosím vás, a kdy to bylo?
7: No, zítra to budou 4 roky.
8: Ježíš Mariano, a proč si stěžujete až teď, ženská?
7: Já si nestěžuju, já se chlubím.
0: Přijde chlapík do baru a objedná si.
9: Barmane, 7 tekil a 1 pivo na spláchnutí.
8: Jistě, tady to máte. A hned jdu natočit to pivo.
0: Za pár sekund je zpátky.
8: Teda, vy jste pěkný rychlík s těma panákama.
9: Víte, kdybyste měl to, co mám já, tak byste taky pil takhle rychle.
8: Ano, a co máte?
9: Asi tak 6 korun.
0: Na pláži leží urostlý, osmahlý nahý muž. Tvář má přikrytou ručníkem a o kousek níže zakrývají jeho nahotu noviny. Zpovzdálí ho zvědavě pozorují 3 místní dámy.
7: Je, Aleno, Jiřino, to je určitě můj manžel. Ale prosím tě, Zdeno, tohle není tvůj manžel, ty, to je nějaký svalovec.
8: Holky, dítě, to jedno, vy se furt dohadujete.
0: A tak se dohadují a najednou zafouká vítr a noviny odletí z intimních partií ležícího muže.
7: Je, holky, měli jste pravdu, to není můj manžel.
8: No to máš pravdu, Zdeno, tohle opravdu není tvůj manžel. Vytířino. Drahé přítelkyně, vy jste opravdu nevzdělané. Tohle přece není nikdo z našeho městečka.
0: Do lesa vpadla hustá mlha a právě ten čas si vybrali myslivci Jarin a Olin na hon.
10: Co strefil, Oline?
11: To je hrozná mlha, pořádně na to nevidím, ale podle zobáku bych řekl, že je to kachna, Jarine. A co jsi dostal ty, Jarine?
7: No podle srsti, to bude divočák, Oline. Tak a co jsi dostal tentokrát, Oline?
11: No podle občanky, je to nějaký advokát z Prahy.
0: Po dlouhé noci plné vášně se mladý muž natáhne ke svým kalhotám a vytáhne cigaretu.
8: Kam jsem si jo? Hele, kočko.
12: Ano, Mourku.
8: Nemůžu najít zapalovač. Neměla bys sirky?
12: Pro tebe všechno, kocourku. Jsou šuplíčku v nočním stolečku.
8: Jo, dík. Co je dálka? A už to je. A tady jsou. Hele.
12: Ano, lásko.
8: Co je to tady šuplíku za fotku? Nějakýho chlápka. To je tvůj manžel?
12: Ne, ty můj hlupáčku.
8: Tak to je tvůj přítel.
12: Ale kde pak, broučínku?
8: No tak, kdo to teda sakra je?
12: To jsem přece já před operací.
0: Kolem půlnoci na policejní stanici zazvoní telefon.
13: Ech, to snad není pravda. V tuhle hodinu.
14: No, co je?
15: Haló, je tam policie?
14: No jo, no, co chcete?

0: jsem ho zabila.
1: Cože?
0: No, právě jsem ho zabila.
1: A fajn. A koho?
0: Králíka.
1: Helejte se, osobo, nedělejte si ze mě srandu. To nemáte nic jinýho na práci, takovýhle blbý vtipy. A kdo vůbec volá?
0: No, Králíková.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Já se snužím nejblbějším vtipem vždycky.
4: Ty nejvíc zaberou. Tondo, inspiroval tebe někdy nějaký vtip nebo anekdota třeba pro napsání něčeho?
3: Tak to bych jako neřekl, i když vlastně ta inspirace může přijít úplně z já nevím, třeba z inzerátu, jo, někdy, nebo z náhodné věty, někdo ti něco takového řekne, jo.
4: A zapisuješ si to, nebo jenom ukládáš do paměti?
3: Něco si jako zapíšu třeba, co mě zaujme, a něco hned, já vím, že třeba naše bývalá pokladní v divadle v Plzni jednou mi povídala, že manželský pár si nestačil vyměnit abonentky na příští sezonu včas, a takže dostali dvě místa, ale každý na jiný straně řady. Takže seděl v odděleně. A ten pán se během toho roku zamiloval do své nové sousedky. A rozvedl s tou paní. A tohle mi jako říkala, a já jsem okamžitě říkal, ježiš, to je bezvadný. Tyhle. Tak hned mě napadl prostě příběh takovej.
4: A rozvinul zhodně.
3: Rozvinul jsem to, jmenovalo se to Věrní abonenti, a odehrávalo se to asi v 8 sekvencích, kdy vždycky to, co se odehrávalo na jevišti, víš, ano. Tak oni jako vlastně prožívali v tom hledišti. No. Tak.
4: No. Tak byla paní pokladní spoluautorkou hry?
3: Nebyla, ale to ti jenom dávám.
4: Autor námětu, ano.
3: Ale, jo, to jsem určitě napsal, že to.
4: Jo.
3: No, paní.
4: Podle skutečné události.
3: Podle skutečné události. A to jenom chci říkat, co někdy jako stačí, víš. Jako,
4: k tomu, aby z toho příběh něco, na hodinu
3: něco
4: a půl
3: napadlo, no, jasný.
4: Tak jo. Všímat si kolem sebe dění.
3: Ano, chodit s otevřenýma očima.
4: Dá se o tom potom
3: vypravit. Spaneš do kanálu.
4: Ano, a pozor, když tak na traverzu a na bílou kozu. Ano. Vážení, do hry vracím ukázky, které jsem nabízel, nevyhrály, vyhrával zatím na plné čáře tedy Tonda Procházka se svými výběry. Tak proti teď Helena Růžičková s Ljubou Hermanovou, Karlem Efou Ačko, a jiná trojice B proti Miloslav Šimek, Jiří Krampol, Uršula Kluková. Kterou tu trojici si vyberete do vysílání? Dejte nám vědět. 731 800 900 přímé volání do studia Humoriády, SMS-kař taky bereme do hry, musí ale odesílat své textovky na číslo 90 011 04 ve tvaru humor mezera A nebo humor mezera B.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Je tu chvíle ještě pro hlasování, poslední třetí souboj, tedy 731 800 900. Spojení s námi a vybíráte si jednu z těch trojic. Dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím vás oba dva. Tady Honza Zrabský. A je to těžká volba, zkusím Bčko.
1: Zkusíte Bčko, to znamená Šimek Krampol Kluková, když to zrychlím. Kdo další přidá bod?
3: Ještě jednou Petr z Lhoty.
1: Ano.
3: A přál bych si pana Šimka s Kramporem a s paní Klukovou.
1: Píšu jim bod, dobrá. Děkuji za to hlasování a pomoc v dnešním vydání, tedy Humoriády. Ještě dobrý den jednou někomu.
4: Ještě jednou Honza z Vlkavy a já taky hlasuji pro důchodce na poště. Díky chlapi, zdarec.
1: Děkujeme.
5: Zdarec.
1: Myslím, že je rozhodnuto tímto, asi jste to poznali, Miloslav Šimek, Jiří Krampol a Uršula Kluková vyhrávají jejich důchodci na poště. Kousek té slavné scénky si tedy dopřejeme na závěr dnešního vydání.
6: Vy jste poslední?
7: Cože?
6: Jestli jste poslední?
7: No jo, teď už to bylo zapotřebí. Ono přestane.
6: To je pech. Já jdu na spoje a narazím na hluchouna.
7: Teď já to mám hulkovým písmem.
6: Vy mi nerozumíte?
7: Co říkáte?
6: Vy neslyšíte, vy máte mít přístroj.
7: Prosím vás, mějte ohledy. Vidíte, že špatně slyším, tak přidejte na hlase.
6: Já jsem slyšel, že neslyšícím budou dávat přístroje. Slyšíte mě?
7: Já vás nemůžu slyšet, já mám přístroj.
6: Já ho nechám být. Já si stoupnu za něj, paní.
8: No to nemůžete. To si musíte stoupnout za mě. Tady se to dělí. Jsou dvě okýnka.
6: A kdo je poslední?
8: Ten pán je poslední, ale tady se to dělí.
7: Vždyť já to mám, hulkový přístroj. Bora.
6: On neslyší, on má přístroj.
8: Ale je to fešák.
9: Baba nevidí.
6: Pani, prosím vás, kam si teda mám stoupnout, kdo je poslední?
8: Vy jste poslední, vy, ale tady se to dělí a já už to říkám naposled.
6: Tak já si stoupnu mezi a budu přebíhat.
7: Žádný takový, pane, tady nebudete předbíhat. Já jsem byl před váma, měl jste si přivstát. A mám to hulkovým písmem.
8: To je fešák tohle. A má přístroj. No.
6: A je to.
8: To je, co se stalo?
6: Stále v okýnko přivezli balíky.
7: Cože? Balíky? Balíky jsou tady? Tak to je pauza. To znám, tak to já si sednu.
6: Člověče, jak si můžete sednout, když je tady dáma?
7: Cože, šachy? Šachy chcete hrát?
6: Žádný šachy, povídám, jak si můžete sednout, když je tady dáma?
7: Je dáma? Jste říkal, že mě nevidí, tak můžu sedět.
8: Já vás vidím. Já vás vidím dobře, vy jste ten fešák. A máte to přesně. Oni chtějí drobný, oni chtějí, abyste to měl přesně, aby vám nemuseli vracet.
7: Co se staráte? Vy si myslíte, že jsem ročil, ne? Já mám jenom drobný. Aluminiový. A mám to hulkovým písmem.
0: Humoriáda.
1: Jsme na konci dnešního vydání. Jakým stylem se rozloučí Tonda Procházka?
5: No tak prostě se rozloučím tak jako hezky, no.
1: Tak tak se rozluč.
5: Tak naschledanou, zlatíčka.
1: Těším se zase někdy příště, ať se ti daří.
5: No, to by taky.
1: Práce je soukromí a pozor, zítra tu jako host bude Václav Knop. Posíláme ještě předtím, než tu budou další zprávy a další naše pořady i písničku od Valdemara Matušky a ten úsměv na tváři, ať vám vydrží co nejdéle. Těším se u dalšího vydání Humoriády, kterou pro vás vysíláme.

Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Je 5 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Mobilní aplikace ministerstva zdravotnictví EZ-karta má nové funkce. ZOO ve Dvoře Králové měla o prázdninách podobnou návštěvnost jako před rokem. Začaly zápisy do zájmových kroužků pro školáky a teploměry dnes ukážou až 27 stupňů. Zprávy a Tomáš Mysliveček. Dobré ráno. V mobilní aplikaci EZ-karta přibyly nové funkce. Od včerejška jsou v ní třeba výsledky laboratorních testů nebo přehled o dárcovství krve a plazmy. EZ-kartu můžou mít lidi v mobilu z doby covidu, tehdy existoval pod názvem Tečka.
3: V aplikaci jsou nově výsledky testů krve, moči nebo stolice. Objeví se tam maximálně měsíc po odběru, říká ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO.
4: Lidé tam velmi přehledně vidí, jestli jsou v normě, můžou si to i v čase porovnávat.
3: Aplikace nově upozorní i na preventivní prohlídky a screeningová vyšetření, pokračuje ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek.
5: Zavádíme nové preventivní programy a těch informací samozřejmě přibývá. Někdy může být i těžké se v nich vyznat.
3: Lidi si v aplikaci budou moci zobrazit i zdravotní údaje svých dětí nebo starších příbuzných. A do budoucna ministerstvo počítá s dalšími funkcemi, třeba zobrazováním elektronických žádanek. Aplikaci denně otevře asi 34 tisíc lidí. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
2: Do safari parku Dvůr Králové přišlo letos o prázdninách 300 tisíc návštěvníků. Počet je srovnatelný se stejným obdobím loňského roku, kdy přišlo o 400 lidí méně. Podle mluvčího Michala Šťastného letos mířilo ale víc lidí do safari vlastním autem.
6: Přesun části návštěvníků do osobních aut lze přičítat tomu extrémně horkému létu, během kterého je zkrátka v klimatizovaném voze o něco příjemněji. Do pěšího areálu lákali například africké dny, a nebo naše poslední prázdninová akce Back to School, které se zúčastnilo na 7 000 dětí.
2: U zápisů do zájmových kroužků je největší zájem o ty pro malé děti. Rodiče pro ně vybírají ty se sportovním nebo tvořivým programem. Například ve Vrchlabí plánují od října otevřít až 90 kroužků, popisuje zájem vedoucí Domu dětí a mládeže Ivona Čivrna.
7: Je to přihlašování spuštěno až do 23. září, to znamená, že elektronickým přihlašováním vlastně přijímáme všechny přihlášky, co máme, a snažíme se vytvořit co největší prostor pro to, abychom všechny ty děti mohli do těch kroužků umístit. Ne vždycky to jde. Sport.
2: Nikola Bartuňková je ve třetím kole tenisového US Open. Němku Mariovou zdolala 2-1 na sety. Na turnaji bude pokračovat taky Jakub Menšík, který porazil Rakušana Rodionova 6-3, 3-6, 6-2 a 6-3. Ve třetím kole se představí taky Marie Bousková, která vyhrála nad Britkou Dartovou 2x 6-2. Nedařilo se naopak Kateřině Siniakové a Daliboru Svrčinovi, kteří na US Open ve dvouhře končí. A hokejisté Pardubic a Plzně vstoupili vítězně do Ligy mistrů. Východočeši porazili polský tým Tychy 6-0. Plzeň zvítězila nad švédským Regle 4-0. Naopak Liberec prohrál ve Finsku s Taparou Tampere 3-6.
1: Počasí.
2: Ráno bude oblačno až zataženo a hlavně na horách ojedinělé se slabým deštěm. Odpoledne začne od jeho západu ubývat oblačnost postupně až na polojasno. Později večer na severu kraje ale zase začne přibývat a v Krkonoších zaprší. Nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů, na horách maximálně 22 a biozátěž na dvojce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na Hradecku je do poloviny prosince kvůli opravám uzavřen most mezi obcemi Holohlavy a Černožice na silnici 33 a objízdná trasa vede po dálnici D11.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Pět hodin, čtyři minuty po zprávách s Tomášem Myslivečkem. Začíná v pátek 4. září taky Jakub Schmidt pro vás vysílat. Dobré ráno na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové, takže dobré ráno. Jindřiškám a Rozálím všechno nejlepší, mají dnes totiž svátek. No a v Třebechovicích pod Orebem můžete položit otázku muži, který zemřel před 100 lety. Odpoví vám autor slavného Betlému Josef Probošt, tedy jeho digitální avatar, abych byl přesný, co všechno umí a proč ho v muzeu musí pořád opravovat, to se dozvíte k první reportáži dnešního Dobrého rána, kterou pro vás máme už za malou chvíli připravenou. Tak si ji poslechněte. Budou nám zpívat taky Alice Springs, Petr Spálený, Marek Ztracený, Lenka Filipová a další, takže i písničky vás doufám po ránu příjemně probudí. Takže ještě jednou pěkně zdravíme. Pátek 4. září začíná a z Dobrého rána má vám mává nejenom Tomáš Mysliveček, ale taky Jakub Schmidt. Dobré ráno, hezké vstávání a taky ať se vám naše vysílání nejenom ráno, ale celý den dnes hezky poslouchá.

0: Písnička Petra Spáleného teď dozněla v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. No a míříme do Třebechovic pod Orebem, jak jsem slíbil. Třebechovické muzeum Betlému má totiž nového průvodce. Je jim digitální avatar autora slavného Proboštova Betlému. Návštěvníci se ho můžou ptát na jeho životní dílo a umělá inteligence jim odpoví. Avatar vznikal celý rok a stál 190 tisíc korun. Část nákladů pokryl Královéhradecký kraj. No a Josef Probošt navíc zvládne odpovídat česky, anglicky, německy i polsky.
1: Vítejte u mého Betléma. Jsem Josef Probošt a moc rád si s vámi popovídám.
2: Josef Probošt zemřel před 100 lety. Teď se v Třebechovickém muzeu Betlému znovu objevil jako digitální avatar, který návštěvníkům odpovídá na otázky o svém životním díle.
1: A za tu dobu se toho tolik změnilo.
2: Ředitelka muzea Petra Jánová popisuje, jak se z původně připraveného výkladu stal průvodce, se kterým si můžete skutečně povídat.
3: Od myšlenky až k této realizaci to trvalo vlastně rok. Už na konci loňského roku jsme tady v expozici měli Josefa Probošta, který vyprávěl o 5 scénách z Betlému, ale byl to text, který jsme mu psali, a teďka vlastně během tohoto roku se napojil na umělou inteligenci.
2: Teď už tedy otázku vybírá sám návštěvník. A podle průvodkyně Renaty Burešové se lidé nejčastěji ptají na samotný Betlém.
4: Nejčastější dotaz je, jak dlouho trvalo vyřezání Betlému a potom kolik figurek obsahuje.
1: V Betlému je celkem 371 figurek, z toho 288 lidí a 83 zvířat. Je to pořádná tlačenice, vidíte?
2: Aby digitální Probošt působil co nejvěrohodněji, museli v muzeu vytvořit nejen jeho podobu, ale také hlas. Ten skutečný ale nikdo nezná.
3: Žádná nahrávka Josefa Probošta neexistuje, ani vlastně není nikdo, kdo by si pamatoval, jak Josef Probošt mluvil, ale věděli jsme podle různých zápisů, že to byl takový jako mrzout, ale že o Betlému mluvil rád, mluvil s nadšením.
2: Jeho odpovědi potom vytváří umělá inteligence a právě ta má jednu slabinu. Když něco neví, může si odpověď vymyslet.
3: A návštěvník se zeptal na slona a Josef Probošt mu odpověděl, že v Betlému jsou dva, což je samozřejmě lež. Občas si i něco vymyslí, takže tohle to musíme korigovat.
1: V Betlému je jeden slon, který je součástí Tří králového průvodu.
2: Muzeum proto znalosti digitálního avatara pořád doplňuje. Sleduje, na co se lidé ptají, a podle jejich otázek Probošta dál učí. Teď má před sebou několik měsíců na přípravu, protože až o Vánocích se ukáže, s čím vším za ním návštěvníci přijdou. Z Třebechovic pod Orebem, Jiří Hofmann, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i v Hradci Králové a blízkém okolí. Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Dobré ráno z Hradce Králové, pátek 4. září, dnešek je 247. dnem v tomto roce a svátek mají, jak už jsem říkal, Jindřiška a Rozálie. Na svatou Rozálii všude se o zimy sí, říká se. Narozeniny pak oslaví dnes výtvarník, režisér a scénarista Jan Švankmajer, bude mu 92 let. Před 15 lety se také skifařka Miroslava Knapková stala mistryní světa a před 10 lety papež František svatořečil misionářku matku Terezu. Blahoslavenou byla od října roku 2003. To všechno připomíná kalendář. Kdo by chtěl z kalendáře vědět víc, poslechněte si i dnes Petra Jungmana chvilku před 8:30.
1: Počasí.
0: Nejdřív nabízím pohled na ranní aktuální teploty, které třeba teď tady v Hradci Králové jsou na 17 stupních, v Trutnově 15, v Náchodě taky 15, v Rychnově taky 15 a v Jičíně 16 stupňů Celsia. Takže co se týče ranních teplot, jsou poměrně vysoko a dnešek bude nejteplejším dnem tohoto týdne, jak očekávají a už dopředu předpovídali meteorologové. Takže dnes ráno oblačno až zataženo bude a hlavně na horách ojediněle se slabým deštěm. Odpoledne začne od jihozápadu ubývat oblačnost postupně až na polojasno a pak později večer na severu kraje ale zase začne přibývat oblačnosti a v Krkonoších i zaprší. Nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů, na horách maximálně do 22 a biozátěž bude dnes na dvojce, takže nás čeká střední zátěž.
1: 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty. Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali Taťána Medvecká, František Kinský, Saskia Burešová, Miroslav Hanuš, Lucie Výborná, Jakub Kvášovský, Naďa Konvalinková, Daniel Stach, Jaroslav Svěcený a Martin Mišička. Vyberte absolutního vítěze. Hlasovat můžete do konce září prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru SARM Mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti. Nebo také na e-mailové adrese sarm@rozhlas.cz. Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor, chytrý telefon, DAP rádia a další ceny. Více informací na www.sarmantniosobnost.cz.

0: Taky dnes pro vás máme spoustu dobrých rad. Teď samozřejmě spotřebitelská rada Josefa Černého, ale rady tady budou i dopoledne. V radioporadně po 11. hodině dnes se budeme bavit o občerstvení na stáncích, zdravotní rizika a možnosti reklamace. To všechno probereme s Anou Stříteskou z Ústavu preventivního lékařství Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové a ředitelkou spolku Fair Potravina, která tady bude připravena odpovídat v tomto ohledu a směru i na vaše případné dotazy. Takže to bude po 11. hodině. No a teď Josef Černý, který samozřejmě vždycky radí v dobrém ránu s vašimi spotřebitelskými problémy a patáliemi, studio.hradec@rozhlas.cz. To je adresa, kdybyste se chtěli nebo potřebovali taky zeptat. No a dneska je tu další otázka od vás teď. Jak je to s originálními obaly od výrobku, se ptáte? Jak dlouho je potřeba je skladovat? Josef Černý má slovo.
1: Paní Hedvika se ptá, jak dlouho musí uschovávat doma obaly od výrobků, protože se jich doma hromadí. Paní posluchačko, obal od výrobku uchovávat pouze v jediném případě, a to pokud si věc objednáte přes internet, tak po dobu 14 dnů, tedy po dobu, kdy je možnost, že ho ještě budete vracet bez udání důvodu. Poté můžete obal vyhodit, protože k případné reklamaci ho nepotřebujete.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Rady a informace pro váš úspěšný den.

0: půl šesté.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Za nehodu způsobenou v opilosti nebo pod vlivem drog by mohly hrozit přísnější tresty, plánuje to Ministerstvo spravedlnosti. Návrh na změnu trestního zákoníku chce vláda předložit ještě v září. Voda ke koupání v Královéhradeckém kraji je většinou v pořádku. Zhoršená kvalita vody je v oborském rybníku u Jinolic na Jičínsku. Důvodem je zvýšený počet sinic a chlorofilu A. Lidé by se po koupání v něm měli osprchovat. Vyplývá to z informací krajské hygienické stanice. Pracovníci správy Krkonošského národního parku připravili v rámci mezinárodní akce Noc netopírů speciální program. Účastníci budou moct sledovat odchyt těchto zvířat a poslechnout si jejich hlasy pomocí ultrazvukového detektoru. Sraz zájemců je v 7:30 večer před vchodem Vrchlabského zámku. Vychází nové album zesnulého Mekyho Žbirky nazvané Special. Obsahuje 13 skladeb, hlavně ze začátků jeho kariéry. Jsou mezi nimi například rané nahrávky Neplač malá nebo Záhadná, kterou zpěvák poprvé natočil s kapelou Modus v roce 1977. České basketbalistky dnes v Berlíně vstoupí zápasem s Itálií do mistrovství světa. Na světový šampionát se dostali poprvé od roku 2014. Utkání začne ve 20:15. A dnes bude oblačno až zataženo a hlavně na horách ojediněle se slabým deštěm. Odpoledne začne od jeho západu ubývat oblačnost až na polojasno. Později večer na severu kraje ale zase začne přibývat a v Krkonoších zaprší. Nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů, na horách maximálně 22.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Ve Vrchlabí je uzavřeno nábřeží Marie Kubátové. Stavební práce tam budou pokračovat až do konce října.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno s Jakubem Šmitem.

5 hodin 38 minut, dobré ráno přejeme, s pátečními novinami na stole. Adal má ještě naději, píše Mladá fronta dnes v příloze Kraj Hradecký. Záchrana hradeckého Adalbertina může začít za rok a půl a vyžádá si asi 100 milionů korun. Kompletní proměna by přišla na mnohonásobek. Kulatého 130. výročí slavnostního otevření se budova hradeckého Adalbertina příští rok v srpnu ještě dočká, jenomže její stav je natolik otřesný, že by mohla být ohrožena její další jubilea. První krok k záchraně by měl začít na přelomu let 2028 a 2029 a měl by stát kolem 100 milionů korun. Kompletní oprava je sice stále ještě hodně vzdálená a také nad současné možnosti města, ale zastupitelé nedávno schválili alespoň navýšení rozpočtu o 1,5 milionu korun na projektovou dokumentaci rekonstrukce domu pocházejícího z roku 1897. Soutěž na projektanta by měla být vypsána ještě letos. První dvě etapy oprav by pak mohly začít asi za rok a půl. Podrobnosti ve velkém článku, jak jsem říkal, v Mladé frontě dnes můžete si přečíst. Já už se dívám do hradeckého deníku z Hradce Králové do Montré, pocta k 80. narozeninám Freddieho Mercuryho. Freddie Mercury by v sobotu 5. září oslavil 80. narozeniny. K tomuto významnému jubileu míří hradecký zpěvák a producent Milan Devin do švýcarského Montré, kde představí světovou premiéru nahrávky nahlížející do posledních dnů slavného zpěváka. Text napsal jeho dlouholetý komorník Peter Freestone. No a podrobnosti je také v článku, který je mnohem obsáhlejší a najdete ho v hradeckém deníku na straně číslo 4. Tak si můžete přečíst a já se ještě podívám. Doprava, Orlík je na historickém minimu. Extrémní sucho odhalilo u Zvíkovského mostu na Písecku dva sudy na dně Vltavy a připomnělo to tak případy sériových vražd z 90. let. Takzvaní sametoví vrazi tehdy do přehrady Orlík házeli mrtvoly zabalené v pletivu nebo zavařené v sudech. Nakonec však všechno dobře dopadlo, sudy byly pouze v uvozovkách zaplavené vodou. Jak řekla právu mluvčí písecké policie Kamila Čuřínová Ingrišová, nalezené sudy zřejmě původně fungovaly jako součást nějakého pontonu. Hladina na přehradě Orlík se teď tedy propadla na historické minimum. Přibližuje se okamžik, kdy vodohospodáři budou muset pozastavit odpouštění vody z ní, aby už dál neklesala pod stanovenou hranici. Tím začne klesat i hladina na slapech, z nichž musí téci voda dál na Vrané a Prahu. No a víc taky ve velkém článku v dnešním Právu na straně číslo 7, tak si můžete taky přečíst. Za hodinu přineseme z dnešních novin, jako vždycky i další témata a články. Tak nás poslouchejte, dobré ráno a teď už nám zaspívá Michael Jackson. Za 5 minut taky bude už 6:45.

0: 5.45, 6:45. Dobré ráno z Hradce Králové, v pátek 4. září přejeme. No a naším ranním hostem dnes po 8:30 bude Pavel Rindt, ředitel městské společnosti letecké služby Hradec Králové, který nás přijde pozvat na zítřejší den s letadly. Na letišti v Hradci Králové to bude poprvé, kdy se lidem takto celý areál otevře a ukáže své každodenní fungování, protože letiště to nejsou jenom letadla a přistávací dráha, za každým letem jsou lidé, technické zázemí a podpora a taky mnoho profesí, které běžný návštěvník většinou ani nemá možnost poznat. Takže je zítra poznáte a taky se prý podíváte na místa, která jsou jinak lidem a návštěvníkům zapovězena. Takže zítra na hradeckém letišti den s letadly a víc už nám řekne po 8:30 Pavel Rindt, ředitel městské společnosti letecké služby Hradec Králové. Tak se nechte zlákat, pozvat. Teď pohled na to, co nás čeká dnes venku.
1: Počasí.
0: Tak teploty teď tady v Hradci Králové kolem 17 stupňů Celsia, v Trutnově 15, i v Náchodě a v Rychnově 15 stupňů, Výčině 16. No a ráno bude oblačné až zatažené, hlavně na horách ojediněle se slabým deštěm, pak se odpoledne od jihozápadu vyjasní, postupně bude až polojasno, pak zas později večer na severu kraje začne oblačnost přibývat a v Krkonoších i zaprší a teploty dnes nejvyšší v tomto týdnu 24 až 27 stupňů.
1: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
2: Hostem speciálních prvních poprázdninových záletů bude přímo jejich moderátorka Alena Zárybnická. Vyjedeme si slanovkou na Medvědín.
1: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
3: Život plne dál. Nechci promarnit ho v jistotách, než bych na břehu stál.

0: dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Tak dnes je pátek 4. září a přesně na den před 245 lety v Americe založili město Los Angeles. Město andělů založili španělští osadníci 4. září roku 1781. Možná, že jste tam někteří byli, tak na něj můžete zavzpomínat. No a my teď za anděly míříme s dětmi a Terezou Brázdovou.
2: Kdo je anděl?
3: Je bílý a má křídla a je v nebi. Má takovou čepičku a na to má takový kluh a ještě má boty. A má takový modrý šatičky a lítá po nebi.
2: Co dělají anděle?
3: Když někdo umře, tak oni se andílkové o něj postarají. On musí zachraňovat lidi.
2: Mají andělé nějaké kamarády?
3: Čerta a Mikuláše. Mají ostatní andílky.
2: Kdo učí anděle létat?
3: Maminka anděl Bůh. Nebo andělní škola. To je taková zmraku školka, kde jsou spoustu malých andělků a tam se různě od nějakých velkých andělů učí létat a různý takové věci.
2: Mají anděle jména?
3: Jo, mají. Pepík.
4: A takhle to vidíme my.

0: 6 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Přestavba velkého náměstí v Hradci Králové by měla začít do roku 2030. Důchody příští rok pravděpodobně navýší vláda jen o zákonnou valorizaci. Velcí dodavatelé energií se zatím nechystají zdražovat plyn ani elektřinu a teploměry dnes ukážou až 27 stupňů. Dobré ráno vám přeje Tomáš Mysliveček. Dlouho očekávaná rekonstrukce velkého náměstí v Hradci Králové by mohla začít nejpozději v roce 2030. Město v současnosti chystá dokumentaci pro stavební povolení. Hotová by měla být příští rok v květnu. Odhadované náklady přesahují 600 milionů korun. Přípravu provází i několik průzkumů, popisuje mluvčí magistrátu Kateřina Rohlíčková.
2: V současné době probíhá pasport historických dlažeb a připravuje se stavebně historický průzkum okolí Mariánského sloupu. Dokončen byl také archeologický průzkum v místě budoucí kašny. Její samotná realizace přijde na řadu až v závěrečné fázi rekonstrukce, kdy bude možné koordinovat její umístění s novou technickou infrastrukturou celého náměstí.
0: Penze se v příštím roce pravděpodobně zvýší jen o zákonnou valorizaci. Ta vychází zhruba na 300 korun. Uvedla to ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO, která po zveřejnění návrhu státního rozpočtu na příští rok vyjednává o jeho konečné podobě s koaličními partnery. Rozpočet, který je navržený se schodkem 389 miliard korun, je podle ní napjatý.
3: My ještě čekáme na to přesné číslo, ale bude to něco mezi 300 a 350 korunami. Do rozpočtu jsem přidala to navyšování o 500, to znamená důchodce od 80 let, každých 5 let se mu zvýší o 500, takže přáli bychom si, ale rozpočet je ve stavu, v jakém je a aspoň takto se snažíme.
0: Růst nad zákonnou valorizaci si teď nedokážou představit ani motoristé, kteří kritizují navržený schodek a v rozpočtu chtějí výrazně škrtat. Většina velkých dodavatelů energií v Česku se zatím nechystá zvedat ceny, a to ani přes aktuálně vysokou velkoobchodní cenu plynu na evropském trhu. Ta tento týden ve středu překročila hranici 75 eur, tedy něco přes 1800 korun za megawatt hodinu. Důvodem je nekončící konflikt mezi USA a Íránem. Pokud však vysoká cena vydrží, může se postupně promítnout do nových ceníků, říká ředitel Asociace nezávislých dodavatelů energií Jiří Gavor.
4: Je už to vlastně bohužel tak vysoká cena a konflikt trvá tak dlouho, že dodavatelé to musí postupně propisovat do svých nabídek svých produktů. Vždycky se to bude postupně navyšovat u některých nových produktů.
0: Český rozhlas oslovil společnosti ČES, Innogy, Pre a E.ON a všechny potvrdili, že jejich zákazníci se zdražení nemusí obávat, protože energie nakupují s předstihem a výkyvy se do jejich cen zatím nepromítají. Líčno na Rychnovsku má opravenou náves. Během roční rekonstrukce nechala obec zbourat starou prvorepublikovou hospodu, která byla ve špatném stavu. Na jejím místě vznikla odpočinková zóna s amfiteátrem, zelení a mlatovým povrchem.
5: Nové místo má podle vedení obce sloužit hlavně jako centrum společenského života. Konat se tu můžou například posvícení, adventní koncerty nebo trhy. Líčno za rekonstrukci zaplatilo více než 17,5 milionu korun. Přibližně čtvrtinu nákladů pokryly dotace od Ministerstva pro místní rozvoj a z programu IROP. Z Líčna Jiří Hofmann, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Ráno bude oblačno až zataženo a hlavně na horách ojedinělé se slabým deštěm. Odpoledne začne od jeho západu ubývat oblačnost postupně až na polojasno. Později večer na severu ale zase začne přibývat a v Krkonoších zaprší. Nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů, na horách maximálně 22 a biozátěž na dvojce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Do 18. září počítejte s uzavírkou mostu mezi Vysokou nad Labem a Opatovicemi nad Labem. Důvodem je jeho stavební údržba. Objízdná trasa vede přes Zborovskou ulici v Hradci Králové a Opatovice.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: a naše dobré ráno pokračuje na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové. Je pátek 4. září, 4 minuty po 6. vás pěkně zdraví od mikrofonu Jakub Šmit. Dobré ráno, hezké vstávání. No a za chvilku připomeneme, že dnešní noc bude patřit akrobatickým letcům s vlastními radary, kteří s námi žijí doslova pod jednou střechou a vyprávíme si o nich legendy. Ano, samozřejmě ta noc bude patřit netopírům a na setkání s nimi vás pozveme už za chviličku do Vrchlabí, tedy konkrétně Eliška Pilařová nás pozve v reportáži. Tak si to nenechte ujít, dobré ráno, hezké vstávání a ať se vám i písničky líbí, bude tady skupina Olympic, Marek Lambora, Hana Zagorová zaspívá, Paul McCartney a jako první teď v dobrém ránu i Petr Kotwald.

0: skupina Olympic v pátečním dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové a za 3 minuty už bude 6:45. Na přelomu srpna a září se vracejí do svých zimovišť netopíři a právě v čase jejich přeletů se tradičně koná Mezinárodní noc pro netopíry. U nás jich žije na 30 druhů a o životě a výzkumu této kriticky ohrožené skupiny savců se dnes dozvědí víc i návštěvníci zámeckého parku ve Vrchlabí.
1: Začíná se stmívat a kolem neslyšně proletí netopír. Na konci léta je netopíří tah. Netopíři migrují taky jako ptáci, ale poslední dobou už se nekroužkují.
2: Ukázalo se, že jsou na to velice citliví, na rozdíl od ptáků, takže dnes už kroužkují opravdu jenom odborníci, kteří mají nějaký konkrétní výzkum a je to komplikované to povolení získat.
1: Odborníkem je i Karolína Mixlová ze správy Krkonošského národního parku. Kolik už pověr a mýtů se kolem netopíra navršilo. Přitom, a možná právě proto, je to jeden z nejohroženějších živočichů, nejenom u nás, ale i ve světě.
2: Všechny druhy patří do zvláště chráněných, aspoň tady u nás v Krkonoších.
1: Noční druh, jedinečný svými radary. Pro mě bylo velkým překvapením, že dokonce se dají rozeznat netopíří stopy. To znamená, že oni chodí i pěšky.
2: Třeba netopír velký, který loví střevlíky, tak vlastně ho v poslední etapě toho lovu opravdu dožene na zemi, ale není úplně běžný. Pozorovat netopíří stopy.
1: Noc pro netopíry každým rokem pořádá správa Krkonošského národního parku ve Vrchlabském parku Zámeckém. A nejenom, že budeme moci netopíry vidět, ale i slyšet.
2: Použijeme k tomu echolokátor, který ty frekvence přehraje do slyšitelné podoby pro nás.
1: Děti ty už neberou netopírky jako zubaté příšerky, protože Batman udělal své.
2: A to je i cílem této akce ukázat, že to nejsou, jak se říká, okřídlené, ošklivé myši, ale velmi zajímavý živočichové a dokážou být i dost roztomilí.
1: Kamila Nejvltová ze správy parku má letos tuhletu noc na povel, abych tak řekla, kde bude to hlavní stanoviště.
3: Tady před Vrchlabským zámkem. Tam je připravená dílnička pro děti, než se nám trošku setmí. Děti si vyrobí svýho netopírka. Pak přijde na řadu Kája Mixlová, která ukáže to, co den předtím večer chytila. Až ty netopíři, až se na ně všichni podíváme, až je vypustí, tak bude procházka zámeckým parkem a s pomocí detektoru lidé netopíry uslyší.
1: Letos trošku změna času.
3: Ano, dnes, 4. září, bych vás chtěla pozvat na 19:30. Posunuli jsme to lehce o půl hodinky, abychom měli tu tmu dříve. Budeme se moc těšit před Vrchlabským zámkem na viděnou.
1: A tohle je hlas netopíra. Z Vrchlabí Eliška Pilařová, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Trutnovsku. Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: ABBA, teď na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové, těm, kteří vstávají, připomenu, že je pátek 4. září, svátek mají Jindřiška a Rozálie a my se podíváme na to, jak bude, máme novou předpověď počasí, která před chvíličkou dorazila z Českého hydrometeorologického ústavu Hradci Králové.
1: Počasí.
0: Dneska nás čeká nejteplejší den tohoto týdne, ráno bude oblačno až zataženo a hlavně v oblasti hor ojediněle slabý déšť, pak během odpoledne začne od jihozápadu oblačnost ubývat postupně až na polojasno a pak později večer na severu kraje začne zase oblačnost přibývat a v závěru dne se objeví hlavně nejdřív tady v oblasti Krkonoš déšť, teploty dnes 24 až 27 stupňů Celsia. Pak nás čeká ale deštivá noc, ráno budou na severu kraje srážky postupně ustávat a oblačnost ubývat, teploty v noci klesnou na 16 až 13 stupňů. No a zítřek bude poměrně větrný s proměnlivou oblačností. Večer se místy bude zase pak až vyjasňovat, ale až zítra večer. No a teploty zítřejší 19 až 23 stupňů.
1: Na cestách s Petrem Voldánem.
2: Od péče o ptáčata v Hostinném přes gymnázium v Trutnově a fotografie mravenců k Czech Nature Photo a focení hmyzu v Africe, Jižní Americe a Czech Press Photo. Zajímá ji hmyz kdekoliv na světě, ale v Mongolsku ji zaujali koně. To jsou cesty Veroniky Souralové, se kterou můžete putovat a se mnou také v pondělí jako obvykle po 18. hodině.
1: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
3: Věřím, že mi dáte za pravdu, když řeknu, že z cuket můžeme v kuchyni vykouzlit spoustu různých pokrmů, které budou vždy chutnat skvěle. Nedávno jsme si upekli výborný cuketovo-bramborový koláč a tuto sobotu si ji zapečeme s krutým masem a sýrem.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Teď ještě krátké pozvání k našemu dnešnímu odpolednímu vysílání, protože je pátek, tak nás čeká veselé a zdravě. A tak je tu Patrik Rozehnal a doktorka Kateřina Cajdhamlová, aby vás pozvali.
1: Pěkně vás zdravíme a děkujeme za vaši přízeň.
2: A už teď se těšíme na dnešní odpolední setkání.
1: Budeme s vámi probírat plísně na nohou.
2: Takže jestli vás trápí opakující se svědění na nohou, plísně a nutnost mazat prsty a chodidla, dejte nám vědět.
1: Říkáte si, pro boha, kde jsem to chytila, proč se to vrací, je to nepříjemné.
2: Vysvětlíme si všechno kolem plísní na nohou, co zabírá a co ne. Pomoci vám i dnes zkusí doktorka Kateřina Cajdhamlová.
1: Své problémy s plísněmi na nohou nám popište ve formuláři na stránce našeho pořadu, můžete klidně anonymně, www.veseleazdravie.cz
2: nebo nechte svůj vzkaz na telefonním záznamníku s číslem 221 553 770.
1: Opakuji ještě jednou číslo 221 553 770.
2: A jinak se o plísních pobavíme už dnes odpoledne v našem pořadu Vesele a zdravě po 13. a v repríze po 20. hodině.
1: Těšíme se na všechny.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Sedm spolužáků ze střední se chystá na třídní sraz po 30 letech. Premiérový seriál Na tělo. ČT 2. Chtějí ho zabít a věřit nemůže nikomu. Robert Redford jako pronásledovaný agent CIA ve filmu Tři dny kondora. A ČT Art. S mistry hudební reinvence za hranice obyčejnosti. Premiéra koncertu Sound New World. Dvořák v novém světě. Páteční večer s Českou televizí.
2: Půl sedmé. Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
3: Záchranáři potřebují při zásazích čím dál častěji pomoc hasičů. Jedním z důvodů je, že přibývá obezních pacientů, které neumí sami převést do sanitky. Letošní dlouhé sucho začíná dopadat na obce na Jičínsku. Žeretice získaly od správy státních hmotných rezerv dva kontejnery s pitnou vodou. Ty až do konce roku mají zajistit zásobování obyvatel v místních částech Vlhošť a Dolní Hradištko, kde výrazně ubyla voda ve studních. Třebechovice pod Orebem dnes oficiálně otevírají nové disc golfové hřiště na vrchu Oreb. To vzniklo jako jeden z vítězných projektů loňského participativního rozpočtu a stálo zhruba 370 tisíc korun. Od 15 hodin si lidé budou moct disc golf vyzkoušet pod vedením zkušených lektorů. Na jihu Francie hrozí další vlna veder. Podle francouzské meteorologické služby se budou na některých místech teploty blížit 40 stupňům. Francie má za sebou nejteplejší léto v historii měření, během kterého hasiči bojovali s rozsáhlými požáry a zemědělce poznamenalo rekordní sucho. Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace zahájila řízení se Spartou i Slávií kvůli chování fanoušků v nedělním derby. Větší pokuta hrozí Spartě. Její příznivci se provinili použitím zakázané pyrotechniky, vhazováním předmětů na hrací plochu i vyvěšením nevhodného transparentu. A dnes bude oblačno až zataženo a hlavně na horách ojediněle slabý déšť. Přes den proměnlivá oblačnost a na konci dne v Krkonoších zaprší. Nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů, na horách 18 až 22.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: V Trutnově počítejte s komplikacemi na kruhovém objezdu silnic 14 a 16. Srazila se tam dvě osobní auta.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Dobré ráno s Jakubem Šmitem.

vědeckým deníkem. Rozhodnutí o laboratoři v Novém Bydžově zatím nepadlo. Holding hledá nový model. Na konci srpna se mělo rozhodovat o budoucnosti novobydžovské laboratoře. Rozhodnutí zatím nepadlo. Krajský holding ale naznačuje, že hledá nový model jejího fungování. Budoucnost laboratorního pracoviště v novobydžovské nemocnici zůstává otevřená. Poslední srpnový den se sice mělo podle informací deníku uskutečnit klíčové jednání o dalším osudu tohoto pracoviště, konečné rozhodnutí však zatím nepadlo. Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje nicméně naznačuje, že se změny chystají. No a vedení krajské nemocniční sítě v aktuálním vyjádření pro deník potvrdilo, že po dřívějším zrušení akutních interních lůžek v Bydžově teď podrobně prověřuje vytížení laboratorního provozu. Přečtěte si podrobnosti, najdete je dnes v Hradeckém deníku k tomu. Dívám se do hradecké přílohy Mladé fronty dnes také, kde je spoustu pozvánek a jedna z nich je i do Náchoda na koronské slavnosti. Zítra, tedy v sobotu od 10 hodin se na zámku v Náchodě a na Masarykově náměstí odehrají koronské slavnosti. Ve 2 hodiny odpoledne dorazí na zámek vévoda a přijede i se svojí družinou. Budou tam šermíři, dravci, živé sochy, vystoupí folklorní soubor Šmikuranda nebo soubor z Lotyšska. No a prohlídky zámku doprovodí i historické postavy. V 16 hodin v muzeu Náchodska pak muzikolog Stanislav Bohadlo přiblíží kuronské divadlo. Od 20 hodin pak vystoupí na náměstí Olga Lounová. Tak si kuronské slavnosti v Náchodě zítra určitě užijte. Tak a ještě pohled na stránky dnešního Práva, kde píšou, že Česko posílilo bezpečnost kvůli ruské hrozbě. 2 dny poté, co Německo obvinilo Rusko ze srpnových dronových útoků na letišti v Lipsku, zavádí Česko spolu s dalšími evropskými státy mimořádná opatření. Právu to potvrdil ministr vnitra Lubomír Metnar. O jaké konkrétní kroky jde, ale neřekl. Podle informací Práva z důvěryhodného zdroje Česko mimo jiné zvýšilo ochranu letišť a taky nádraží. Je to velký článek. Je to vlastně hlavní téma dnešního vydání Práva, takže si můžete prostudovat opravdu důkladně. Tolik tedy alespoň opět namátkou z dnešních novin. Za hodinu vám přineseme ještě samozřejmě i další témata, o kterých si můžete v novinách přečíst, ale to, jak jsem říkal, až za hodinu. Teď už nás čeká další písnička a budou tu Queen.

0: postavili Queeni, teď v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové, Freddie Mercury. No a mimochodem, Freddie Mercury by zítra v sobotu 5. září oslavil 80. narozeniny. Ještě se k tomu dneska v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové vrátíme, ale za chvilku budeme mluvit o tom, že startuje mistrovství světa basketbalistek v Berlíně a po 12 letech nebudou mezi elitou chybět taky české reprezentantky. Před jejich večerním vstupem do turnaje budeme v našem vysílání mluvit za chviličku o tom, jak jsou tedy české basketbalistky připraveny na ten vstup v Berlíně do tohoto turnaje. Takže už za chvilku v dobrém ránu, teď je 6.45, úplně přesně 6:45.
1: Počasí.
0: Můžeme se mrknout klidně na aktuální ranní teploty. Tady v Hradci Králové kolem 17 stupňů, v Trutnově 14, v Náchodě 15, v Rychnově taky teď aktuálně 15 stupňů a v Jičíně 16 stupňů Celzia. No a dnes nás čeká nejteplejší den tohoto týdne. Teď ráno bude oblačno až zataženo, hlavně v oblasti hor ojediněle slabý déšť, pak ale během odpoledne začne od jihozápadu oblačnost ubývat postupně až na polojasno a pak později večer na severu kraje začne zase oblačnost přibývat a v závěru dne se v oblasti Krkonoš především objeví déšť. Teploty 24 až 27, na horách 18 až 22. Noc ale bude deštivá, pršet bude už všude, ráno budou na severu kraje srážky postupně ustávat a oblačnost ubývat, teploty klesnou v noci na 16 až 13, no a zítřek bude poměrně větrný, s proměnlivou oblačností, ráno bude tedy oblačno až zataženo zítra s doznívajícími srážkami nočními, které od severozápadu začnou ustávat a oblačnost bude ubývat, přes den pak bude převážně proměnlivá oblačnost zítra, no a večer se místy bude až vyjasňovat. Teploty zítra 19 až 23. Víc si řekneme samozřejmě s meteorology, dnes konkrétně s Tomášem Popelkou kolem 8:45, až se s ním spojíme a on nám určitě řekne o celém víkendu. Já jsem řekl teď jenom sobotu, ale on určitě nezapomene ani na neděli.
1: Charm, týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
2: Tentokrát si o rodinných i pracovních radostech budu povídat s herečkou Zdeňkou Žádníkovou, která bude osobností Charmu. V modních trendech poradíme, s čím kombinovat šaty, když se ochladí. Dozvíte se, jaké jsou nové trendy ve cvičení a v čem je význam silového tréninku. V pravidlech etikety odpovíme na otázky týkající se tykání, vykání a onikání a taky si připomeneme nedožité 92. narozeniny herečky Jany Štěpánkové, šarmantní osobnosti roku 2009.
1: Charm v sobotu po 18. a v neděli po 11. hodině. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Petr Muk dospíval v Dobrém ránu, ještě nás čekají Ilona Čáková nebo taky třeba Donna Summer s písničkou Tady bude. Teď je 6.51, za 9 minut 7. hodina.
1: Sport.
0: České basketbalistky večer po 12-leté pauze vstoupí do mistrovství světa, jak už jsem říkal před chvílí v Berlíně, vyzvou na úvod skupiny Italky. O 3 postupová místa do play-off pak zabodují ještě proti Číňankám a Američankám. No a ani v jednom utkání, ale Češky i kvůli absencím zraněných pivotek favoritkami pod vedením královéhradecké trenérky Romany Ptáčkové nebudou.
2: Myslím si, že se všichni těšíme, že už jsme tady od pondělka. Je to tady docela dlouhý, je to moje první mistrovství.
3: Světa má na mysli zkušená křídelnice české ženské basketbalové reprezentace Veronika Voráčková.
4: Je to pro nás obrovská odměna, čest, opravdu si vážíme toho, že jsme mezi 16 nejlepšími týmy světa a ta cesta opravdu byla dlouhá. No, začala už někdy před 3 lety a jediné, co mě mrzí, je, že spousta hráček, která se to zasloužila, tak vlastně tady dneska nemůže hrát. My jsme se dostali fakt do velmi těžké situace, ale prostě musíme se s ní poprat.
3: Zmiňuje trenérka českých basketbalistek Romana Ptáčková a mluví hlavně o zraněných pivotkách Emě Čechové s Julií Reisingerovou. Ty budou duely s Italkami, Číňankami a Američankami a případně další pouze sledovat.
4: Budou to nesmírně těžké zápasy, byly by těžké, když jsme tady měli Emu a Julču. Nicméně my nemáme co ztratit, my můžeme jenom překvapit a získat.
3: Ze současného, zase o něco mladšího výběru, jen jedna hráčka byla u poslední české účasti na světovém šampionátu před 12 lety. Byla to Alena Hanušová, která je teď v 35. nejstarší členkou národního týmu. Tou nejmladší je 19-letá světadivce pivotka Kateřina Kalná, která v roce 2014 teprve začínala s basketbalem.
5: No, chodila jsem do školy, byla jsem v první třídě, ale začínala jsem taky s atletikou. Vo basketu jsem neměla žádný velký mění zrovna.
3: Směje se Kateřina Kalná, která loni v létě hrála v Brně ještě na mistrovství světa basketbalistek do 19 let. Teď s jinými reprezentačními spoluhráčkami čeká první utkání na dospělém světovém šampionátu v přímém přenosu radiožurnálu Sport od 20.15 proti Itálii. Z berlínské haly Maxe Schmelinga, Jakub Kanta, Český rozhlas.

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, Tajný deník Lóry Palmrové, Dogville, David Lynch nebo Král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
1: Je 7 hodin.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: V Hronově dokončili dům pro chráněné bydlení. Nová metoda léčby plicní embolie výrazně snižuje riziko komplikací. Češi na světovém poháru ve vodním slalomu medaile nezískali. A dnes čekáme proměnlivou oblačnost a ještě hlavně na horách. U zpráv vás vítá a dobré ráno přeje Tomáš Mysliveček. Královéhradecký kraj postavil v Hronově na Náchodsku nový dům pro chráněné bydlení. Na projekt za víc než 15 milionů získalo hejtmanství část peněz z Národního plánu obnovy. Dům bude sloužit pro dospělé klienty, kterým má pomoct snížit riziko společenské izolace a bezdomovectví, říká mluvčí hejtmanství Dan Lechman.
3: Ve zrekonstruovaném objektu vznikly 3 samostatné vybavené bytové jednotky s celkovou kapacitou 5 lůžek. Součástí je také zázemí pro pracovníky sociální služby. Tu bude zajišťovat krajská příspěvková organizace Domov Dolní zámek Teplice nad Metují.
1: Stěžery otevřeli novou zhruba 1,5 km dlouhou cyklostezku do Hradce Králové. Trasa vede z okraje obce přes dálnici D11 až k odbočce do spojovací ulice ve Svobodných dvorech. Cyklisté i chodci se tak vyhnou frekventované silnici. Příprava stavby trvala kvůli výkupu pozemků od víc než stovky majitelů 15 let, samotná stavba pak 3 měsíce. Z celkových 11 milionů korun zaplatí obec 1,5 milionu, zbytek pokryjí dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury a přispěl taky kraj a město Hradec Králové. Nová léčba plicní embolie může snížit riziko závažných komplikací během prvních 7 dnů až o 90%. Ukázala to studie lékařů z fakultní nemocnice Královské Vinohrady a 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Zapojilo se do ní přes 550 pacientů v 11 českých kardiocentrech. Nová metoda využívá katetry zavedené přímo ke krevním sraženinám. Lékaři jimi podle spoluautora studie Josefa Kroupy pak podají lék, který sraženiny rozpouští.
4: Tato metoda se používá například k rozpouštění krevních sraženin jak v tepeném, tak v žilním systému. Dosud nikdo nebyl schopen uspořádat takto velkou randomizovanou studii, která tuto metodu srovnávala oproti standardní léčbě.
1: Oddělení vnitřní kontroly ochranné služby prověří okolnosti rozhovoru ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů pro aktivistickou skupinu Detektivní parta. Podle mluvčího ochranné služby Tomáše Procházky o tom rozhodl její ředitel. Šéf diplomacie nenechal předem prohlédnout studio, ve kterém dával rozhovor maskovanému muži. Zároveň nechal svoji ochranku čekat venku. Ve studiu přitom byly makety zbraní, pyrotechniky a odposlouchávací zařízení. Macinka teď tvrdí, že se jednalo o provokaci aktivistů, kterou ale odhalil.
2: Sport.
1: Čeští kajakáři skončili na světovém poháru ve vodním slalomu ve Francii bez medaile. Mezi muži jel finále jen Vít Přindíš a skončil 7. Už v kvalifikaci vypadli mistr světa Jakub Krejčí i olympijský šampion z Tokia Jiří Prskavec. Vyhrál Ital de Gennaro. Jediná Češka v ženském finále Kateřina Beková obsadila ve Vers-sur-Marne 10. místo při triumfu australské hvězdy Jessica Foxové.
2: Počasí.
1: Ráno bude oblačno až zataženo, odpoledne od jeho západu postupně až polojasno. Později večer na severu kraje opět přibývání oblačnosti a v Krkonoších zaprší. Nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů, na horách 18 až 22. Vítr mírný západní až jeho západní, odpoledne na horách zesílí na čerství a v Krkonoších ve vyšších polohách bude i nárazový kolem 65 km za hodinu a večer se změní na severozápadní. Biozátěž je dnes na Dvojce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Na dálnici D11 počítejte se zdržením v úseku mezi Poděbrady a Sadskou. Pokračuje tam oprava silnice.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: A po zprávách v 7 vám přeje Jakub Schmidt, také dobré ráno z Českého rozhlasu Hradec Králové. My se za chviličku proletíme, protože už za malou chvíli se v našem vysílání vrátíme znovu na pětidenní setkání horkovzdušných balónů v Hradci Králové do vzduchu. Teď opět nad Hradec Králové stoupá zhruba 5 desítek posádek z Česka i ze zahraničí, no a v jednom z těch proutěných košů nad Hradcem je i naše reportérka Adela Kavříková, tak se s ní zkusíme spojit za chvíli, aby nám pověděla, kde je, jak to tam vypadá a jaký má výhled. No a pak taky bleskovka v dobrém ráno, kterou vždycky můžete slyšet před 7:30. I dneska budeme hrát o vstupenku až pro 5 lidí na 3. mezinárodní výstavu minerálů, která bude už zítra v sobotu 5. září v Hradci Králové v Aldisu. A samozřejmě i dnes, jako celý tento týden jsme hráli o Acha, tak i dnes ho pro vás tady mám. Tedy jeden z minerálů, kámen rovnováhy, klidu, sebedůvěry a odvahy, tak buďte odvážní a zkuste zavolat do bleskovky před 7:30. Držím vám palce, ještě jednou vám všem dobré ráno a hezký pátek.

0: 7 hodin 12 minut, Český rozhlas Hradec Králové s vámi. No a v Hradci Králové a jeho okolí mají až do neděle sraz piloti horkovzdušných balónů, jak jistě víte. Jeden z celkem 7 startů, víc než 5 desítek balónů, je naplánovaný i na dnešní ráno. Balóny už postupně startují. No a tak nám teď Adéla Kavříková řekne, kde přesně je, jestli je ještě na zemi, anebo už ve vzduchu. Dobré ráno, Adélo.
1: Dobré ráno, tak zásadní informace hned v úvodu, je to takových 10 sekund, co jsme se právě odlepili od země. My jsme startovali z Louky v Hradeckých Kuklenách, tohle místo startu spolu s námi zvolilo ještě dalších 5 posádek a teď už jsme pomalu, řekla bych, takových 50-60 metrů nad zemí a před námi se začíná postupně otevírat pohled na Hradec Králové.
0: A co teď tady konkrétně vidíš třeba, Adélko, jestli můžeš popsat?
1: Tak teď už vidím desítky balónů, dnes je těch posádek o něco méně, odstartovalo nás 45 a vypadá to, že teď ještě 2 balóny zůstávají na zemi, ale velká většina už je teď ve vzduchu.
0: Dobře, tak my se taky budeme dívat, jestli vás náhodou neuvidíme. Co teď vlastně rozhoduje o tom, kam doletíte a kterým směrem?
1: Tak je to především vítr. Pilot totiž může ovlivňovat hlavně výšku a v různých výškách může foukat vítr jiným směrem a nebo taky jinou rychlostí, takže zkušený pilot se snaží najít takovou výšku, ve které ho vítr ponese co nejlépe směrem k cíli. A ten cíl je dnes opravdu konkrétní. Je to Bílá věž na Hradeckém velkém náměstí, tedy samé centrum města. Tenhle náš ranní let je totiž takzvaný fly-in, tedy soutěžní disciplína, ve které zvítězí ten, kdo se k Bílé věži dostane co nejblíže. A proto taky těch 45 balónů nestartuje z jednoho místa, ale každý pilot si to místo může vybrat podle svého uvážení. A před samotným startem si přitom může směr větru ještě ověřit. Posádky třeba vypouštějí nafoukovací balonky naplněné heliem a sledují, kam a jak rychle je vítr odnesen. A podle toho se potom pilot dokáže lépe rozhodnout, odkud právě má startovat. Včera tak balony startovaly třeba i přímo z parkoviště na velkém náměstí nebo z jiných míst přímo v centru města a některé pak dokonce ve městě i přistály. Takové překvapení ráno čekalo třeba na zaměstnance místních technických služeb, kterým se balon z nenadání objevil přímo v jejich areálu. Hmm. Já ještě doplním, že dnes jsou tady spolu s námi posádky z 5 evropských zemí a právě počasí je pro ně zásadní. I protože se létá hlavně ráno a večer. Přes den totiž slunce ohřívá zemi a vzniká takzvaná termika, tedy stoupající proudy teplého vzduchu, které by mohl ten let výrazně zneklidnit a stížit pilotovi odhad, kam ten balon poletí. No a právě ráno a večer je vzduch většinou klidnější, takže my se teď necháme překvapit, kam nás vítr zavane a zatím to vypadá, že skutečně míříme na Bílou věž.
0: Takže to dobře, pilot odhadl ten start v Kuklenách před těmi 3 minutami.
1: Věřím, že ano, Jiří Hembal, se kterým letíme, má nalétáno, dnes jsem se dozvěděla 1500 letových hodin, takže je zkušený a doufáme, že to trefíme.
0: Tak šťastný let přejeme z dobrého rána Českého rozhlasu Hradec Králové Adéle Kavříkové. Naschledanou.
1: Díky, hezký den a naslyšenou.
2: Jsme s vámi i v Hradci Králové a blízkém okolí. Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Dnešek bude nejteplejším dnem tohoto týdne, připomínám v předpovědi počasí. Teď ráno oblačno až zataženo a hlavně v oblasti hor ojediněle může slabě pršet. Pak během odpoledne začne od jihozápadu oblačnost ubývat postupně až na polojasno. Později večer na severu kraje začne opět oblačnost přibývat a v závěru dne se v oblasti Krkonoš zase objeví déšť. Teploty 24 až 27 dnes, na horách 18 až 22 stupňů Celsia. Pak nás čeká deštivá noc. Ráno budou na severu kraje srážky postupně ustávat a oblačnost ubývat, teploty klesnou na 16 až 13. No a zítřek bude poměrně větrný den s proměnlivou oblačností a večer se místy bude zas až vyjasňovat. Teploty zítra ale o něco nižší, 19 až 23 stupňů se zítra očekává.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

sama. Seber si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdní, až se chce řvát.

0: ven asi to sama. Přeber si to sama.
1: Bleskovka. Pojďte si zahrát dnes v Dobrém ráno Českého rozhlasu Hradec Králové spolu s námi o vstupenku až pro 5 lidí na 3. mezinárodní výstavu minerálů, která bude už zítra v sobotu 5. září v Hradci Králové od 8.30 v Aldisu. A k tomu i dnes přidám minerál achát. Tak hodně štěstí, no a vaším úkolem bude poznat tohoto básníka, prozaika, textaře, herce, zpěváka, scénáristu, moderátora. Kdo to je?
2: V jistém smyslu jsem svůj život prožil s písničkami. Bylo jich moc. Ať už jsem se s nimi jen potkal, nebo jsem jim pomohl na svět.
1: Tak můžete volat, jestli jste poznali.
3: Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46.
1: Zeptáme se hned. Dobrý den, Český rozhlas Hradec Králové, haló?
4: Dobrý den.
1: Dobrý den, kdo pak tam?
4: Tady je Jaromír.
1: Dobrý den, pane Jaromíre. Tak povídejte, koho jste poznal?
4: Já myslím, že to je pan Fousek.
1: Pan Fousek. Ten to není, Jaromíre. Není, ale děkuju za ty přesně. Příště to bude lepší. Naschledanou, mějte se moc hezky. Tak a kdo je dál na telefonu? Dobrý den, Český rozhlas Hradec Králové.
5: Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
5: Tady posluchačka Běla z Rychnovska.
1: Paní Běla. Tak co myslíte vy?
5: Pardon. No, domnívám se, že to je pan Karel Vlach.
1: Karel Vlach. Tento taky není, paní Bělo. Není. Ale děkuju, že jste to zkusila. Mějte se moc hezky, naschledanou. Tak
5: taky.
1: Ještě do třetice dáme někomu šanci. Dobrý den, Český rozhlas Hradec Králové.
5: Haló. Dobrý den.
1: Dobrý den,
5: dobrý den, tady Jolana.
1: Jolana. Tak bude to správně, paní Jolano?
6: No, já nevím. Já si myslím, že to je pan Miloň Čepelka.
1: A je to správně. Do třetice všeho dobrého, ano, Miloň Čepelka samozřejmě, kterému se blíží jeho velké jubileum, bude už brzy, tuším 23. září, bude mít rodák z Pohoří u Opočna, kulatou 90. No a i u téhleté příležitosti vlastně Miloň Čepelka bude ode dneška v našem vysílání po několik pátků, vždycky v podvečer po 18. hodině, nabízet své desky, pásky, vzpomínky, takže si nalaďte určitě tento pořad, pokud máte Miloň Čepelku rádi, a myslím si, že to bude moc příjemně prožitý a strávený čas. Takže dnes poprvé po 18. hodině. Výborně, já vám blahopřeju, paní Jolano.
5: Děkuju.
1: Užijte si to všechno, co pro vás máme, a vydržte na telefonu, mějte se moc hezky, nashledanou.
5: Nashledanou, hezký den.

0: 8.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Za nehodu způsobenou v opilosti nebo pod vlivem drog by mohly hrozit přísnější tresty. Plánuje to Ministerstvo spravedlnosti. Návrh na změnu trestního zákoníku chce vládě předložit ještě v září. Voda ke koupání v Královéhradeckém kraji je většinou v pořádku. Zhoršená kvalita vody je v Oborském rybníku u Jinolic na Jičínsku. Důvodem je zvýšený počet sinic a chlorofilu A. Lidé by se po koupání v něm měli osprchovat. Vyplývá to z informací krajské hygienické stanice. Pracovníci správy Krkonošského národního parku připravili v rámci mezinárodní akce Noc netopírů speciální program. Účastníci budou moct sledovat odchyt těchto zvířat a poslechnout si jejich hlasy pomocí ultrazvukového detektoru. Sraz zájemců je v 7:30 večer před vchodem Vrchlabského zámku. Vychází nové album zesnulého Mekyho Žbirky nazvané Special. Obsahuje 13 skladeb, hlavně ze začátku jeho kariéry. Jsou mezi nimi například rané nahrávky Neplač malá nebo Záhadná, kterou zpěvák poprvé natočil s kapelou Modus v roce 1977. České basketbalistky se dnes po 12 letech vrátí na světový šampionát. V Berlíně ve 20:15 nastoupí proti Itálii. A dnes bude oblačno až zataženo a hlavně na horách ojediněle slabý déšť. Přes den proměnlivá oblačnost a na konci dne v Krkonoších zaprší. Teplotní maxima 24 až 27 stupňů, na horách 18 až 22.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Ve Skřivanech na Hradecku do konce listopadu pokračuje oprava silnice 327. Objízdná trasa vede přes okolní obce.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno s Jakubem Šmitem.

0: právě Denní tisk.
1: Za 5 minut už bude 7:45. Pěkně vás zdravíme z Českého rozhlasu Hradec Králové. No a páteční noviny přede mnou na stole. Adal má ještě naději, píše dnešní příloha Mladé fronty Dnes. Záchrana hradeckého Adalbertina může začít za rok a půl a vyžádá si asi 100 milionů. Kompletní proměna by přišla na mnohonásobek. Kulatého 130. výročí slavnostního otevření se budova hradeckého Adalbertina příští rok v srpnu tedy ještě dočká, jenomže její stav je natolik otřesný, že by mohla být ohrožena její další jubilea. První krok k záchraně by měl začít na přelomu let 2028 a 2029 a měl by stát kolem 100 milionů korun. Kompletní oprava je sice stále ještě hodně vzdálená a také nad současné možnosti města, ale zastupitelé nedávno schválili alespoň navýšení rozpočtu o 1,5 milionu na projektovou dokumentaci rekonstrukce domu pocházejícího z roku 1897. Soutěž na projektanta by měla být vypsaná ještě letos. První dvě etapy oprav by pak mohly začít asi za rok a půl, píše Mladá fronta Dnes. Článek pokračuje, je podrobný, tak si můžete přečíst. A já už se dívám do hradeckého deníku, kde připomínají, že Freddie Mercury by zítra, tedy v sobotu 5. září, oslavil 80. narozeniny. My už jsme na to taky dneska vzpomínali, když tady skupina Queen hrála a Freddie Mercury zpíval. No a k tomuto významnému jubileu míří i hradecký zpěvák a producent Milan Devin do švýcarského Montré, kde představí světovou premiéru nahrávky nahlížející do posledních dnů slavného zpěváka. Text napsal jeho dlouholetý komorník Peter Freestone, takže z Hradce Králové do Montré letí vlastně k podstá k 80. narozeninám Freddieho Mercuryho a všímá si toho dnešní regionální hradecký deník, kde je k tomu článek a vy si můžete samozřejmě taky ještě dočíst podrobnosti. No a Orlík je na historickém minimu. Extrémní sucho odhalilo dokonce u Zvíkovského mostu na Písecku dva sudy na dně Vltavy a připomnělo to tak případy sériových vražd z 90. let. Takzvaní sametoví vrazi tehdy do přehrady Orlík házeli právě z mostu mrtvoly zabalené v pletivu anebo zavařené v sudech. Nakonec tedy v tomto případě však všechno dobře dopadlo, sudy byly pouze zaplavené vodou. Jak řekla právu mluvčí písecké policie Kamila Čuřínová Ingrišová, nalezené sudy zřejmě původně fungovaly jako součást pontonu. Hladina na přehradě Orlík se teď tedy propadla na historické minimum. Přibližuje se okamžik, kdy vodohospodáři budou muset pozastavit odpouštění vody z ní, aby už dál neklesala pod stanovenou hranici. Tím začne klesat i hladina na slapech, z nichž musí téci voda dál na Brané a Prahu. Věnují se tady tomu podrobně v dnešním právu na straně číslo 7, takže je to tady i s fotkou, můžete se podívat na ten sud a dočíst si zbytek.

0: počasí.
1: Čeká nás dnes nejteplejší den tohoto týdne. Bude teď ráno oblačno až zataženo a hlavně v oblasti hor ještě ojediněle slabý déšť. Pak během odpoledne začne od jihozápadu oblačnost ubývat postupně až na polojasno a později večer na severu kraje začne opět oblačnost přibývat a v závěru dne se opět v oblasti Krkonoš především objeví déšť. Teploty 24 až 27 stupňů, na horách 18 až 22 stupňů Celsia. No a za chviličku si řekneme, jestli mají nebo nemají velbloudi ve svých hrbech vodu. Odpověď nabídne už za chviličku dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo, opět s Martinem Písaříkem, poslechněte si.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že velbloudi nemají v hrbech vodu? Tato utkvělá představa je opravdu jen pohádka. Ať už jde o dromedára nebo trabaře, jejich hrby neslouží jako zásobárna tekutin, ale jsou vyplněné tukem. Jde o rezervoár živin pro přežití v nehostinných podmínkách a při nedostatku potravy se rezerva postupně vyčerpá a velbloudí hrby splihnou. Voda je však pro přežití velbloudů ve vyprahlých pouštích nezbytná. V extrémních případech můžou ztratit až třetinu vody z těla. Když se pak po několika dnech či týdnech na suchu dostanou k napajedlu, dokážou vypít v krátkém čase až 200 litrů, aby zásoby opět doplnili. Nejznámější jsou velbloudi jednohrbí a dvouhrbí, ovšem čeleď velbloudovití má i další členy. Patří do ní také lamy, guanako a vikuňa, žijící ve volné přírodě pouze v Jižní Americe. Na rozdíl od vody v hrbech, historky o plivajících velbloudech a lamách nejsou výmysl. Plivání využívají jako jednu z obranných taktik. Na protivníka obvykle vychrstnou sliny, někdy ale i natrávený obsah před žaludku.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Zrak je jeden z nejdůležitějších smyslů a život bez brýlí může být blíž, než si myslíte. V Oftexu provádíme laserovou operaci očí moderními lasery. Rezervujte si vyšetření na oftex.cz. Oftex. Otevřeme vám oči.
2: Hodin.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
3: Tresty za způsobení nehody pod vlivem alkoholu nebo drog by mohly být přísnější. Na ochranu neolitických rondelů v Hradeckých Kuklenách bude uzavřené memorandum. Prvoligový tým Hradce Králové posílil útočník Tomáš Čvančara. A dnes čekáme proměnlivou oblačnost a déšť hlavně na horách. Zprávy má Tomáš Mysliveček. Dobré ráno. Za nehodu způsobenou v opilosti nebo pod vlivem drog by mohly hrozit přísnější tresty. Plánuje to Ministerstvo spravedlnosti. Návrh na změnu trestního zákoníku chce vládě předložit ještě v září.
4: V takovém případě by horní sazba nově činila až 10 let, pokud by došlo ke smrti člověka nebo byli těžce zraněni nejméně 2 lidé.
5: Říká k návrhu ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO. Opilí řidiči podle policie způsobili loni skoro 4,5 tisíce dopravních nehod a většinou nadýchali víc než 1,5 promile.
6: Stejně jako v jiných zemích v Evropě se ukazuje, že je to poměrně úzká skupina lidí, která je buď závislá na alkoholu nebo je řekněme na pomezí takové závislosti.
5: Vysvětluje Tomáš Neřold z BESIPu. Podle ministerstva spravedlnosti by se změny v trestním zákoníku měly týkat například i ujíždění před policií. Kristýna Vašíčková, Český rozhlas.
3: Začátkem plánu na ochranu neolitických rondelů v Hradeckých Kuklenách bude zatím společné memorandum. Na jeho přípravě se shodli účastníci schůzky, kterou svolalo Muzeum východních Čech v Hradci Králové. Chtějí najít způsob, jak ochránit unikátní naleziště z mladší doby kamenné a zároveň umožnit stavbu nové silnice, říká mluvčí muzea Lucie Peterková.
7: Na jednání byly představeny výsledky archeologických povrchových prospekcí, které v lokalitě rondelů provedly archeologové v letních měsících. Nálezy pak potvrdily dataci lokality a její význam. Cílem memoranda bude nalézt technické řešení vedoucí k všestranně přijatelnému způsobu realizace projektu Nová zelená takovým způsobem, aby archeologická lokalita zůstala neporušena.
3: Jednání se účastnili zástupci Hradeckého magistrátu, Krajského úřadu, Archeologického ústavu Akademie věd, developera, Komise místní samosprávy i iniciátorů petice za záchranu rondelů. Ničivé povodně v Nepálu zničily infrastrukturu a domy za v přepočtu asi 53 miliard korun, informoval o tom šéf tamního úřadu pro zvládání katastrof. Přírodní katastrofa zasáhla Nepál a sousední Tibet minulý týden. Nepřežilo víc než 1200 lidí, přes 4000 dalších úřady pohřešují. Stovky lidí zůstaly uvězněny v prostorách vodních elektráren. Agentura Reuters napsala, že z tunelu jedné z nich dnes záchranáři vyprostili 2 přeživší.
8: Sport.
3: Fotbalisté Hradce Králové získali posilu do ofenzivy. Na roční hostování přichází z německé Borussie Mönchengladbach 26-letý reprezentační útočník Tomáš Čvančara. K týmu se připojil i hned po svém přesunu do Čech.
9: Mám za sebou první trénink s klukama, který byl takový seznamovací a zároveň náročný. Prošel jsem si stadion, potkal jsem se s lidma z vedení a jsem moc rád, že se můžu tady k Hradci připojit.
0: Počasí.
3: Ráno bude oblačno až zataženo, odpoledne od jeho západu postupně až polojasno. Později večer na severu kraje opět přibývání oblačnosti a v Krkonoších zaprší. Nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů, na horách 18 až 22. Vítr mírný západní až jihozápadní, odpoledne na horách zesílí na čerství. V Krkonoších ve vyšších polohách i s nárazy kolem 65 km za hodinu a večer se změní na severozápadní. Biozátěž je dnes na dvojce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: Se zdržením počítejte na trase z Jaroměře do Trutnova. V úseku mezi obcemi Kocbeře a Výšinka pokračuje stavba dálnice D11 a provoz tam řídí semafory.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: 8 hodin 4 minuty. Dobré ráno z Hradce Králové. V pátek 4. září nemocnice ve Dvoře Králové nad Labem má nový přístroj za téměř 14 milionů korun. Co to je za přístroj a jaký přínos bude mít pro pacienty, o tom nám řekne za chviličku náš reportér Václav Plecháček. A hostem po půl deváté bude v dobrém ránu dnes Pavel Rindt, ředitel městské společnosti letecké služby Hradec Králové, který nás přijde pozvat na zítřejší den s letadly na letiště do Hradce Králové. Takže ať se vám dál hezky vstává s Českým rozhlasem Hradec Králové a hezky a příjemně poslouchá. Dobré ráno.
0: Dobré ráno s Jakubem Šmitem.

0: Antosauři teď v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. No a v nemocnici ve dvoře Králové nad Labem na Trutnovsku začínají využívat nový CT přístroj. Královéhradecký kraj, který je zřizovatelem nemocnice, za ně zaplatil 14 milionů korun. Včera nový počítačový tomograf zástupci nemocnice a hejtmanství představili novinářům a byl u toho i náš reportér Václav Plecháček, kterého zdravím. Dobré ráno, Václave.
1: Hezké ráno. Ten nový CT přístroj má nemocnice na místě toho původního, tedy v hlavní lůžkové budově. Jen bylo potřeba udělat nějaké stavební úpravy, třeba zpevnit podloží, protože nový tomograf je těžší než ten původní. Ten už dosluhoval a zástupci nemocnice připomněli, že ho pořizovali jako repasovaný a jeho výměna tak teď už byla nutností.
0: Starý tomograf sloužil v nemocnici 6 let. Jaké jsou hlavní výhody nového přístroje pro samotné pacienty?
1: No, znamená to pro ně především vyšší bezpečí a pohodlí. Přístroj využívá detektory nejnovější generace a inteligentní systém redukce dávky záření, to znamená výrazně nižší radiační zátěž při zachování té špičkové kvality snímku. Podle primáře oddělení až o 50% dostanou lidé menší dávku. Skenování je navíc podstatně rychlejší, to se ocení především u lidí v akutních stavech. Lékařům se zároveň rozšiřují možnosti diagnostiky od úrazu a onemocnění plic nebo břicha, až potřeba detailní kardiologická vyšetření srdce nebo cévního systému. No a novému CT pomáhá i umělá inteligence, která pomůže zlepšit rekonstrukci obrazu.
0: Za nový přístroj a návazné vybavení zaplatil Královéhradecký kraj téměř 14 milionů korun. Chystá Dvorská nemocnice ještě další takové nějaké novinky?
1: Chystá. Právě se tam modernizuje stravovací zařízení, zavádí se také úplně nový systém pro správu a archivaci obrazové dokumentace a to umožní lékařům bezpečně ukládat, rychle zobrazovat a případně posílat na jiná pracoviště všechny rentgenové, ultrazvukové i CT snímky. Od příštího roku také v nemocnici ve dvoře Králové nad Labem přejdou na přímou digitalizaci. To bude pomoc především pro personál, protože u té nepřímé digitalizace se snímkuje na takové speciální kazety, které se teprve pomocí čtečky převádí do digitální formy. No a nově už to bude jednodušší.
0: Doplnil Václav Plecháček. Děkujeme za informace. Nashledanou.
1: Hezký den.
2: Jsme s vámi i na Trutnovsku. Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu

0: počasí.
1: Před minutou bylo 8:45, posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, přeji vám dobré ráno a teď přejeme dobré ráno i do Českého hydrometeorologického ústavu Hradci Králové, kde už nás poslouchá Tomáš Popelka a my budeme teď hlavně poslouchat jeho. Dobré ráno, pane Popelko.
2: Dobré ráno.
1: Tak jaký bude pátek, co nás čeká dnes?
2: No, zatím by měl být nejteplejší v tomto týdnu, no a oblast vysokého tlaku vzduchu už nad námi slábne a počasí začne v noci na sobotu ohnivá studená fronta od severu, severozápadu. A dneska bude zpočátku ještě oblačno a zataženo a pouze na horách by se mohl objevit slabounký déšť a postupně nám začne od jeho oblačnost postupně ubývat a odpoledne by mělo být polojasno, ale zase později večer už zatmí na severu, kde začne přibývat frontální oblačnost a v závěru dne, to znamená kolem půlnoci by se někde v oblasti Krkonoš objevil i déšť. No a teploty dneska většinou mezi 24 až 27 stupni. Vítr bude foukat od západu, jihozápadu od 3 do 7 metrů, ale odpoledne začne na horách zesilovat na čerstvý 6 až 9, jak to vypadá v Krkonoších, hlavně v těch nejvyšších polohách, tam by se mohly objevit i nárazy kolem 18 metrů, což je 65 km za hodinu. No a později večer s tím, jak se bude blížit fronta, se bude stáčet na severozápad.
1: No a co nám přinese v noci ta fronta? Tedy déšť?
2: No, bude to zpočátku přehánky, ty budou přicházet do deště a mohla by se objevit ojedinělý i bouřka. No a mraku bude hodně, bude hlavně zataženo. Na kránu, jak to vypadá někdy kolem té čtvrté, páté hodiny, už by na severu kraje v oblasti Krkonoš už srážky ustávaly a pomalinku by srážky i postupem na jich končily. Teploty by v noci klesly na 16 až 13 stupňů a na severu, tam, kde už bude zmenšená oblačnost, tam by se mohly dostat někam kolem 11 stupňů a vítr bude foukat od západu 2 až 6 metrů na horách, tam bude čerstvý 5 až 6.
1: No a jaká bude sobota? Bude taky deštivá nebo už to přestane potom nad ránem?
2: No ráno počítám, že po 8 hodině už by srážky měly nad většině území Hradeckého kraje končit, spíš by zůstaly někde na těch jižních hranicích s Pardubickým krajem, ale i tam by dost rychle ustávaly. No a postupně se bude asi oblačnost protávat, vypadá to na kůr celkem proměnlivou oblačnost, převážně kupovitou. Přeháňka by se mohla objevit ojedinělé slabounka s velmi malou pravděpodobností zase na horách a večer by se i vyjasňovalo. Ale teploty budou nižší oproti dnešku 19 až 23 a vítr bude foukat od severozápadu a 3 až 7 metrů večer potom zeslábne.
1: A krátce jenom neděli poprosím, ta bude už hezčí, ne, než sobota?
2: Neděle pocitově bude hezčí, sice ráno bude studené díky tomu, že v noci bude hodně málo oblačnosti, tam by ty teploty klesly na 11 až 7 stupňů, přes den by se vyšplhly až do 23 a bude ráno jasno, přes den polojasno a po ránu by se tvořily i mlhy.
1: Tak přejeme všem krásný víkend a děkuji za předpověď do Českého hydrometeorologického ústavu Hradci Králové dnes Tomáši Popelkovi. Naschledanou.
2: Hezký den.
0: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: zvítězila pravda a láska. Yes, we can.
1: 1. zářijový pátek 4. Svátek mají Jindřišky a Rozálie a tady je Petr Jungmann. Španělští osadníci založili v roce 1781, což je 245 let, na americkém břehu Pacifiku malé misijní sídlo pod názvem El Puebla de Nuestra Señora la Reina de Los Ángeles de la Porciúncula, česky město naší paní královny andělů z Porciúncule, dnešní Los Angeles. Samostatné studio Československého rozhlasu v Pardubicích začalo vysílat přesně před 70 lety, v roce 1956. Největší osobní dopravní letadlo světa Airbus A380 poprvé vzlétlo ke zkušebnímu letu s cestujícími na palubě z letiště ve francouzském Toulouse před 20 lety. Obrům nebes zvoní umíráček, ten poslední byl totiž vyroben už před 5 lety. Ve stejný den roku 2006 tragicky zahynul australský dobrodruh a protagonista seriálu Lovec krokodýlů Steve Irwin. Osudným se mu stalo setkání s Reinokem přímo při natáčení nového dokumentu. Bylo mu 44. Skifařka Miroslava Knapková se stala poprvé a naposledy mistryní světa před 15 lety v roce 2011 ve slovinském Bledu. Před 10 lety papež František svatořečil misionářku Matku Terezu. 45 má dneska jedna z největších popových hvězd posledních let, Beyoncé. A 45 je i našemu bývalému fotbalistovi, reprezentantovi Tomáši Hybšmanovi. Já přeju hezký pátek a krásný 1. zářijový víkend.

0: Zažijte královské slavnosti v Hradci Králové. Od 28. srpna do 5. září nabídnou 9 dní hudby, historie a zábavy. Příjezd královny Elišky, rytířské turnaje, ohňová show, koncerty hvězd, téměř 100 vystoupení a 50 balónů nad Hradcem. Více na královskeslavnosti.cz.
1: Český rozhlas Hradec Králové, zprávy.
2: Letošní dlouhé sucho začíná dopadat na obce na Jičínsku. Žeretice získaly od správy státních hmotných rezerv 2 kontejnery s pitnou vodou. Ty až do konce roku mají zajistit zásobování obyvatel v místních částech Vlhošť a Dolní Hradištko, kde výrazně ubyla voda ve studních. Třebechovice pod Orebem dnes oficiálně otevírají nové disc golfové hřiště na vrchu Oreb. To vzniklo jako jeden z vítězných projektů loňského participativního rozpočtu a stálo zhruba 370 tisíc korun. Víc ve zprávách v 9. Čtvrtina dětí v Praze hledá psychickou pomoc v náročných situacích u umělé inteligence. Ukázal to průzkum hlavního města zaměřený na duševní zdraví žáků druhého stupně základních škol. Do výzkumu se zapojilo 11 tisíc dětí. V Česku začínají růst houby. Lidé teď sbírají hlavně žampiony a pokud bude dál pršet, mohly by se objevit taky hřiby nebo lišky. Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace zahájila řízení se Spartou i Slávií kvůli chování fanoušků v nedělním derby. Větší pokuta hrozí Spartě. Její příznivci se provinili použitím zakázané pyrotechniky, vhazováním předmětů na hrací plochu i vyvěšením nevhodného transparentu. A dnes bude oblačno až zataženo a hlavně na horách ojediněle slabý déšť. Přes den proměnlivá oblačnost a na konci dne v Krkonoších zaprší. Nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů, na horách 18 až 22.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Ve Svobodě nad Úpou na Trutnovsku je uzavřena ulice Stará alej. Stavební práce tam budou pokračovat do poloviny listopadu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dobré ráno s Jakubem Šmitem.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, no a v dobrém ránu vás teď budeme zvát na hradecké letiště, jak jsem slíbil, kde bude už zítra, tedy v sobotu 5. září, den s letadly. Tuším od 10 do 16 hodin se tedy letiště otevře všem, kteří mají rádi leteckou techniku a rádi by prozkoumali i zázemí, které je veřejnosti běžně nepřístupné. No a víc už nám řekne ředitel leteckých služeb Hradec Králové Pavel Rindt, který je naším dnešním ranním hostem. Dobré ráno, pane řediteli.
1: Dobré ráno i vám a i posluchačům.
0: Tak co je den s letadly? A kolikátý ročník té akce to už vůbec je?
1: No, den z letadly je první ročník. Je to první ročník a myšlenkou té celé akce je otevřít letiště široké veřejnosti a ukázat veřejnosti, že letiště není jenom oplocené.

0: ty letecké ukázky, ale nevidíte zázemí toho letiště. Hmm.
1: A to zázemí je moc pěkné, má vojenskou historii, ano, taky ano. To letiště v Hradci Králové. Vy si pamatujete ještě tu dobu, když na letišti létali, tuším, MiG-21?
0: Ano, ano. A i Suchoje. A samozřejmě tak tu dobu si pamatuju jako z dětství, nepamatuju si úplně celou, ale spíš si pamatuju už, řekněme, ten přerod z toho vojenského letiště na to civilní a jeho postupný rozvoj.
1: Éra vojenského letiště v Hradci Králové skončila někdy v roce 1993.
0: 97 se předávalo městu a v roce 2007 vznikly letecké služby, které se o letiště starají.
1: A budete provozují. Chtít zítra taky lidem ukázat právě tu vojenskou historii letiště, protože ano. Ty úly tam ještě jsou pořád, ano, ano. Ve kterých ty stíhačky parkovaly tenkrát.
0: Ty úly tady stále jsou a jsou stále prostě využívány a mají svoje pozitivní vlastnosti. A samozřejmě chceme ukázat i vojenský bunkr, který na letišti byl, takový kryt. Aha. A to bude velice zajímavé, je tam tma, málo prostoru, ale nebojte se, návštěvníky vybavíme helmami, lampičkami, takže prostě uvidí a kolegové vás tím bunkrem provedou.
1: Je to tady takový klasický kryt, to znamená?
0: Je to kryt protibombový. Aha. Takže
1: i ten na letišti byl?
0: Ano, i ten byl na letišti, ano.
1: Co ještě třeba patří mezi ta místa a prostory, do kterých se běžně člověk nepodívá, když vám přijde na letiště?
0: Tak návštěvníci se podívají i na letišní věž, podívají se, jak probíhá komunikace dispečera s letadlem, jak vůbec ten dispečer pracuje na té věži. A podíváme se i do hangáru, kde probíhá údržba letadel a podíváme se i, jak fungují letišní hasiči, ornitolog, to znamená biologická ochrana letiště.
1: Takže taky máte svého ornitologa?
0: Máme také svého ornitologa. Ukáže i, jaké má ptáky, jaké má, jak prostě plaší tu zvěř na letišti. Takže bude se na co dívat. Má pěkný program připravený.
1: Super. Co letadla? Tak ta asi samozřejmě na letišti každého budou zajímat, tak ano. Jestli taky některé kousky ukážete lidem.
0: Letadla ukážeme průřezově to, co na letišti v Hradci Králové létá. Diváci budou mít možnost i vidět ten běžný letový provoz v průběhu dne, plus samozřejmě statické ukázky letadel a máte i možnost se do některých letadel bude možnost se podívat. A samozřejmě máme připravené i vyhlídkové lety.
1: Budou?
0: Budou vyhlídkové lety.
1: Jakým letadly se budou letat?
0: Bude se letat ultralighty a ti šťastnější, kteří se zapojí do naší soutěže, mohou i vyhrát ten let zdarma. A hlavní cenou je, jak už jsme si říkali tady před vysíláním,
1: to naši posluchači ještě
0: nevěděli, tak hlavní cenou je let v letadle MiG-15 a tady bych opravdu chtěl poděkovat všem, kteří nám pomohli zorganizovat právě tuto hlavní cenu.
1: Takže kdo se teda zúčastní té soutěže, tak se bude moci zúčastnit soutěže o hlavní cenu, což ano. Je letadlem MiG-15, což ano. Je historický kousek, dovezený před lety, tuším, ze Spojených států amerických v naprostém rozkladu a nelétatelném stavu. A to je ten kousek, který tady vlastně tým pod vedením pana Miřáckého, tuším, dával roky dohromady a dneska tady se nad ním létá.
0: Je to tak.
1: S ním létá nad Hradcem.
0: A týmu pana Miřáckého bychom chtěli opravdu velmi poděkovat za tuto cenu.
1: Mimochodem, ten letoun prý nese historické zbarvení a kamufláž odpovídající stroji, který v Hradci Králové sloužil do roku 1983. Takže to bude paráda.
0: Ano, ano. To opravdu, to je ta historie toho letiště.
1: Naším hostem v dobrém ránu je ředitel městské společnosti letecké služby Hradec Králové Pavel Rind, který nás přišel pozvat na den s letadly, který bude na letišti v Hradci Králové. Tak za chvilku ještě zmíníme nějaké věci, pane řediteli.
0: Ano.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, naším ranním hostem je dnes Pavel Rind, ředitel městské společnosti letecké služby Hradec Králové, který nás přišel pozvat na zítřejší den s letadly, který bude na letišti v Hradci Králové vlastně poprvé a bude to poprvé, kdy se lidem tahle ta možnost nabídne, to znamená otevře se celý areál a ukáže své každodenní fungování letiště, protože letiště to nejsou jenom letadla, jak jsme si říkali, a přistávací dráha, ale taky za každým letem jsou lidé, technické zázemí a podpora, taky mnoho profesí, které běžný návštěvník většinou ani nemá možnost poznat. Podíváte se i do punkru, jak říkal pan ředitel. No a mě zaujala stejně ta soutěž o ten let MIGem 15, protože ta soutěž má teda nejenom tuhle tu krásnou hlavní cenu, ale i spoustu dalších pěkných cen. V čem spočívá vlastně? To znamená, přijdu na letiště zítra do Hradce Králové a hned jsem zapojen do tohleté soutěže, nebo jak to je?
1: Tak ještě na začátek bych řekl, že v té soutěži je celkem 14 cen. Není to jenom letadlo MIG 15, ale jsou tam i další lety v ultralehkých letadlech, ve vrtulnících, máme tam i cenu let balonem a máme tam i stupenky na aviatickou pouť na ročník 2027. A ta soutěž spočívá v tom, že na stránkách akce Den s letadly je soutěž, kde odpovíte na otázku. Pokud správně odpovíte, jste zaregistrováni a v sobotu ve 14 hodin budeme losovat výherce jednotlivých cen. To losování proběhne elektronicky. Budeme to i promítat na plátně, to znamená, aby všichni viděli ty jejich výherní čísla. Jasně. A budeme je vyhlašovat.
0: To budou nervy.
1: A samozřejmě podmínkou je, že musí být přítomný při tom hlasování na letišti, protože po vyhlášení toho čísla výherního bude mít ten výherce 5 minut na to, aby se dostavil před vzetí ceny.
0: Takže kolem té 16. hodiny je
1: ve 13 hodin končí registrace. Ano. To znamená, budou uzavřený registrace, už se nebude moc přihlásit do té soutěže a ve 14 hodin budeme losovat.
0: Takže ve 14 hodin je potřeba tam prostě na letišti být, pokud chcete soutěžit o ty všechny krásné ceny a hlavně o let MIGem 15. Mimochodem tak MIG 15 je stíhačka, samozřejmě my tady často vídáme nad Hradcem.
1: Ano, má velké ohlasy, jak pozitivní, tak i negativní.
0: No je to rachot, ale je to krásný to vidět, jak to lítá, jak to umí. Pan Svoboda, lítá. No a tak jako bude, když třeba já vyhraju, tak a posadím se do té stíhačky, bude pan Svoboda se mnou lítat taky takhle jako hlavou dolů třeba?
1: No, ještě potřeba jednu nebo několik drobností splnit. Musím vám být minimálně 18 let.
0: Ano, to je.
1: Musíte mít výšku maximálně 180 cm.
0: To mám taky.
1: Hmotnost do 120 kg. Jasný. Obvod pasu 155 cm max.
0: Dobře, to mám
1: to
0: taky.
1: To trošku budete... No, asi jo.
0: Jo, no, já to mám, určitě, co pak jsem nějaký, tlouštík nejsem, ne?
1: Takže to všechno musíme zkontrolovat, nebo pan Svoboda si zkontroluje, aby vás vůbec do toho letadla mohlo posadit.
0: A ten let bude hned zítra?
1: Pravděpodobně asi ne, úplně hnedka zítra, ale bude se, ten výherce se s panem Svobodou domluví na konkrétním datu a podmínkách, kdy to bude možné, protože pan Svoboda má ještě zítra nějaké další lety, takže si myslím, že zítra do toho programu už se mu to asi nepodaří dostat, ale nicméně po dohodě ten let proběhne.
0: Krása. Tak jsme vás, myslím, dostatečně pozvali. Na co vy se nejvíc těšíte z toho zítřka? Jak jsme říkali, bude to vlastně první možnost podívat se i na to zázemí letiště tady v Hradci Králové, na to, co se tam všechno odehrává, kromě tedy vzletů a přistání. Letecká záchranka tam taky má u vás i své servisní středisko.
1: Ano, letecká záchranka má u nás servisní středisko. Bude i přednáška o letecké záchranné službě v Hradci Králové. Ta bude o 12 hodin. A v průběhu toho dne diváci ještě uvidí i dynamické ukázky letišních hasičů, jakým způsobem zasahují při letecké nehodě. V 10.30 bude zajímavá přednáška o dronech a jejich létání v blízkosti letiště. A pak máme pozvané celou řadu hostů, kteří okomentují dění na letišti. Takže myslím si, že ten program bude zajímavý. A samozřejmě atrakce pro děti, simulátory, trenažéry a další zábava.
0: Tak přijďte, bude to parádní. Zítra od 10 do 16 hodin jsme říkali. Den s letadly na letišti v Hradci Králové a pozval vás ředitel leteckých služeb Hradec Králové Pavel Rind. Moc děkuju, ať se to zítra povede.
1: Děkuji vám a ještě připomínám, vstup i parkovné je zdarma.
0: To je důležité říct. Díky, pane řediteli. Užijte si to, naschledanou.
1: Díky se moc pěkně, naslyšenou.
0: Tak to je všechno od Jakuba Šmita z Dobrého rána, za chviličku už dopolední habaděj s Pavlou Kindernajovou, tak hezký pátek a samozřejmě taky krásný víkend vám přeju. Naschledanou.

0: Písničky, které nestárnou.
1: Protože mám tě už tolik let, chci se na chvíli vrátit zpět.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
2: Je 9 hodin.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Třebechovice otevírají disc golf na vrchu Oreb. Rychrov nad Kněžnou rozšiřuje komunitní centrum jednoty bratrské. Hasiči častěji pomáhají při zásazích záchranářů. A dnes naměříme až 27 stupňů. V Krkonoších bude pršet a foukat. Pěkné dopoledne u zpráv a vám přeje Tomáš Mysliveček. V Třebechovicích pod Orebem dnes oficiálně otevírají nové disc golfové hřiště na vrchu Oreb. Město ho vybudovalo jako jeden z vítězných projektů loňského participativního rozpočtu a zaplatilo za něj 370 tisíc korun. Od 15 hodin si lidé budou moct disc golf vyzkoušet pod vedením zkušených lektorů, říká koordinátor participativního rozpočtu Tomáš Tázlar.
3: Od půlky července, kdy bylo hřiště dobudované, sem proudili doslova desítky lidí si disc golf zahrát. Věříme, že touto akcí se nám podaří probudit o tento sport ještě větší zájem a hřiště tak bude i nadále široce využíváno.
2: Rozšíření komunitního centra jednoty bratrské v Rychnově nad Kněžnou pokračuje podle harmonogramu. Hotová je hrubá stavba, dělníci teď pracují na střeše a osazují okna. Uvnitř budovy instalují rozvody vody, elektřiny, vzduchotechniky a odpadu. Komunitní centrum bude sloužit všem generacím. Jednota bratrská za rozšíření zaplatí zhruba 60 milionů korun. Na dostavbu jí ještě chybí zhruba 5 milionů, říká správce sboru Martin Vlasák.
4: Věříme, že to dáme dokupy a jsme rádi, že na ten transparentní účet nám přispívají lidi z celé České republiky. Je hezký vidět, že takovýhle komunitní projekt chytne lidi za srdce i někde z Ivančic, z Liberce, z Jirkova. Prostě to je pro mě důkaz toho, že lidi jsou ochotní podpořit projekty, které mají smysl.
2: Po dostavbě bude v komunitním centru mateřská škola, zázemí sociální služby pro seniory a byty zaměstnanců. Záchranáři potřebují při zásazích čím dál častěji pomoc hasičů. Jedním z důvodů je, že přibývá obezních pacientů, které neumí sami převést do sanitky.
5: Těch pacientů obeznějších přibývá ve velkém měřítku.
6: Řidič sanitky František Mlínkec z bohumínské posádky volá hasiče někdy i dvakrát za směnu. Hasiči pomáhají snášet z bytů a domů pacienty kvůli nadměrné váze, ale také kvůli úzkému schodišti nebo rozbitému výtahu, říká mluvčí generálního ředitelství hasičů Kristýna Posekaná.
7: Loni jsme od začátku roku do konce července řešili zhruba 5200 takových případů.
6: Letos to za stejné období bylo o 600 více. Z Ostravy Natálie Janešková, Český rozhlas.
0: Sport.
2: Čeští volejbalisté v předposledním přípravném utkání před mistrovstvím Evropy prohráli. V Belgii podlehli domácí reprezentaci 0-3. Dnes s ní budou hrát znovu. A hokejisté Pardubic a Plzně mají za sebou vítězný vstup do Ligy mistrů. Úřadující český šampion porazil polský tým Tychy 6-0. Západočeši vyhráli nad švédským Regle 4-0. Třetí zástupce extraligy Liberec hrál jako jediný venku a podlehl ve finském Tampere domácí Tapare 3-6.
0: Počasí.
2: Přes den bude od jihozápadu ubývat oblačnost postupně až na polojasno. Později večer na severu kraje ale zase začne přibývat a v Krkonoších zaprší. Nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů, na horách 18 až 22. Vítr mírný západní až jihozápadní, odpoledne na horách zesílí na čerství a v Krkonoších ve vyšších polohách i s nárazy kolem 65 km za hodinu. A biozátěž je dnes na dvojce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: V Jičíně počítejte s uzavírkou ulice Boženy Němcové. Do 2. října tam pokračuje dostavba vodovodu. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: Dobrý Dobré dopoledne, příjemné páteční, už předvíkendové, svěží a plné výletů bude i v našem Habaději, abyste se dobře naladili. Za chvíli vás pozveme na pochod Králové dvorském. Zuzka Boučková přidá tip na další zajímavost Královéhradeckého kraje. Láďa Hruška dnes bude mluvit o bobkovém listu a v radioporadně přivítáme inženýrku Hanu Stříteckou, se kterou se zaměříme na stravování na čerpacích stanicích a ve stáncích rychlého občerstvení. Někdy se jim člověk nevyhne, ale je dobré vědět, na co si dát pozor. I my tak přejeme, ať můžete i zpomalit, nadechnout se a začít se případně těšit na ty volné dny, které budou v našem kraji kulturně velmi nabité.
0: Habaděj a Pavla Kindernajová.

Hradecké balónové nebe dělá lidem v našem kraji obrovskou radost i dnes. Pokud jste nás poslouchali po 7. hodině, určitě jste slyšeli naši kolegyni Adélu Kavříkovou, která se dostala přímo do jednoho z košů a hlásila se nám z výšky nad Hradcem od pilota pana Hembaly. Dokonce byl ve vysílání slyšet i ten typický hukot hořáku. No nedalo mi to, přiznávám, hned po 7. jsem sedla na kolo a jela se podívat přímo na to velké náměstí k Bílé věži, abych všem těm posádkám zamávala. Jestli Adéla letěla v té známé červené královně s písmenem G, kterou máme mnozí rádi, tak tu jsem propásla, nebo se jim ten ranní soutěžní průlet těsně u věže zkrátka nepodařil. Nicméně to, co tam předvedl jeden neuvěřitelně pestrobarevný balón, byla naprostá show. Sešlo se nám na tom náměstí více, všichni jsme s tou otevřenou pusou koukali vzhůru. Chvíle mi to totiž vypadalo, že se ten jeden balón pokusí proletět přímo v té úzké mezeře mezi Bílou věží a katedrálou svatého ducha. Byla to nádherná podívaná kulisy historických domů, si představte, ranní slunce a do toho ten obří balón hrající všemi barvami, přesně jako ten starý televizní monoskop, podle kterého jsme dřív ladili televizní obrazovky. No pokud byste chtěli tuto krásu zažít na vlastní oči, příležitosti budou až do neděle. Pro ty z vás, kteří píšete na sociální sítě z celé republiky, že se k nám do Hradce nedostanete, spousta fotografií a videí bude určitě i přes obrazovky přibývat. Ale víkend samozřejmě nebude jen o těch balónech. Čeká nás i den s letadly, na který jsme vás zvali v minulé hodině, taky výstava minerálů, nebo vyvrcholení festivalu Varhaní léto na Broumovsku. To zakončí zítřejší koncert varhaníka Miroslava Baklíka v kostele svatého Prokopa v Bezděkově nad Metují. Je zkrátka z čeho vybírat a spoustu dalších tipů pro vás máme i na našem webu hradec.rozhlas.cz.

0: Září je bezesporu jedním z nejkrásnějších měsíců pro pěší turistiku. Vzduch je příjemně chladný, radní mlhy ustupují sluníčku a krajina pod Krkonoší. Ta se začíná chystat a chytat ty první teplé podzimní barvy. Pokud přemýšlíte, kam o víkendu vyrazit na poctivý výšlap, tak pro vás máme jeden tip, protože už zítra v sobotu 5. září se koná tradiční 23. ročník pochodu podzimním Královédvorskem. Na co všechno se můžeme na trasách těšit a pro koho je pochod určený, to se dozvíme teď, protože je s námi zástupce klubu českých turistů Dvoráci Jaroslav Mráz. Pane Mrázi, krásné dopoledne.
1: Dobrý den.
0: Tak je to 23. ročník, tak když si představíme pod Krkonoší okolí Dvora Králové v těchto prvních zářijových dnech, tak popište tu krajinu, kdo by ji náhodou neznal, tak čím je pro vás nejkouzelnější?
1: Nejkouzelnější je, že Dvůr Králové leží v Slapské kotlině a na všechny směry jsou nějaké pěkné turistické cíle. Proto každý rok na našem pochod je jiným směrem.
0: A kterým směrem bude ten letošní 23. ročník?
1: Letos je to směrem na Kuks podle Labe a kolem Hřibovického vrchu, kde bude brzy otevřena nová rozhledna.
0: Je to tak. A myslíte si, že si najdou mezi tím to své, jak rodiny s malými dětmi nebo kočárky, tak i zdatní turisté, kteří chtějí v nohách cítit nějaké ty poctivé kilometry?
1: Ano, dětská trasa je po pohodlné lesní cestě s využitím naučné stezky lesů města Dvora Králové nad železniční tratí. Je to krátká trasa asi 7 kilometrů a zdatnější turisté můžou jít přes Kuks až do Jeroměře.
0: A kdybychom se dívali na tu trasu očima turisty po trase, tak jaké výhledy, zajímavá místa po té trase uvidíme?
1: No jednak je to ta nová rozhledna, která se bude otvírat za 14 dní. Potom Betlém, Kuks a ta moderní křížová cesta, všechny tyhle ty pozorhodnosti, které jsou tím směrem, jsou na trase.
0: Já úplně cítím, jak si představujete, jak jdete a před sebou máte ty cíle, jak to vyjmenováváte. Krásné, já myslím, že mnozí tu lokalitu znají, že to je neokoukatelné. Startý cíl máte na velmi příjemném místě, řekla bych taky, kde bude možná pro účastníky přichystaná i nějaká odměna za ušlé kilometry.
1: Ano, ano. Každý účastník na startu dostane občerstvení, koláč a v cíli dostane od nás diplom a suvenýr. Zároveň se může občerstvit v místní restauraci.
0: Ano, ano. V areálu místního pivovaru, tamního pivovaru je start, jestli ano, mám správné informace. Určitě k vám na pochod, no povídejte, jste chtěl doplnit.
1: Je tam i restaurace s občerstvením.
0: Kdo by měl chuť hlad, samozřejmě. No. Určitě k vám na pochod zamíří i lidé, kteří to v okolí Dvora Králové neznají, tak zvládne trasy prošlapnout skutečně i úplný nováček bez toho, aby zabloudil někde po cestě?
1: Ano, ano. Trasy jsou vyloženě po označených cestách. Popisy jsou docela podrobné, tak si myslím, že by to měli zvládnout ty, kteří přejedou z větší dálky.
0: Tak věřím, tak závěrem, v kolik hodin se v sobotu v pivovaru otevírá startovací brána a do kdy mohou lidé do cíle dorazit?
1: Startovací brána se otvírá v 7 hodin. Budeme už připraveni na první účastníky, kteří pravidelně scházejí od nádraží od prvního vlaku. A start bývá tak do 11 hodin, to chodí ještě ty matky s dětmi a kočárky a cíl bude otevřen do 17 hodin.
0: No a snad vám tam nebude houkat sanitka jako nám teď pod okny Hradeckého rozhlasu a všichni v pořádku dorazí. Pane Mrázi, děkujeme za pozvánku, přejeme na sobotu hezké počasí, lehké kroky všem turistům a ať se vám ten 23. ročník skvěle vydaří. Naschledanou.
1: Jo, já vám taky děkuji. Naschledanou.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Posloucháte Havadej Českého rozhlasu Hradec Králové a protože je pátek, 9 hodin 29 minut nemůže chybět ani Dobrá Hrada od našeho rádce Ládi Hrušky. Tentokrát se bude týkat bobkového listu.
1: Máte stuhlé svaly, bolí vás kolena, máte namožené klouby a chcete rychlou úlevu? Potom dobře děláte, že dnešní dobrou radu posloucháte. Připravte si bobkový olej. Ano, z bobkového listu, který dobře známe v kuchyni, ale o jeho léčivé síle jsme dosud možná neměli ani tušení. Olej do koupele nebo k masáži bolavých kolen a kloubů si přitom doma připravíte úplně jednoduše. 30 bobkových listů zalijte půl litrem jakéhokoliv rostlinného oleje a nechte louhovat 2 týdny. Poté seďte a zvesela užívejte a nebojte se olej z bobkového listu přidávat i do pokrmů. Přírodní stíla babřínu vznešeného a jeho bobkového listu totiž zlepší i naše trávení a údajně dokáže zahnat i nechutenství. Tak to vyzkoušejte. Hezký den a dobrou chuť vám přeje Láďa Hruška.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Rozhlasová stopařka Zuzana Boučková je dnes opět v terénu a tentokrát se ozývá z Hradce Králové. Zuzko, kde konkrétně si a co tě zaujalo? Dobré dopoledne.
2: Pěkné dopoledne přeji ze Slezského předměstí. Stojím přímo před hotelem Alessandria a pozornost soustředím na nenápadné umělecké dílo. Betonovou plastiku, která již roky leží právě tady v trávě. Většina lidí kolem ní desítky let jen netečně prochází a myslí si, že je to třeba jen tak nějaká zvláštní zítka, ale přitom se v ní ukrývá silný lidský příběh. Když tudy půjdete, určitě se na chvíli zastavte a tichého umění si všimněte.
1: No, zní to velmi poutavě. Jaký příběh se za tím nenápadným betonem skrývá?
2: Je to dílo s názvem Harmonie od akademického sochaře Zdeňka Dudka. Vytvořil ho na přelomu let 1967 a 68, jenže jeho slibnou kariéru v srpnu 68 zastavili ruské tanky. Na protest vystoupil ze svazu výtvarníků a rekvalifikoval se na zedníka. A plastika tu tedy desítky let živořila v trávě, zůstala tu, zarůstala mechem a téměř se na ní zapomnělo.
1: No, je to takové znovu objevování, zní to velmi poutavě. Jak je možné, že dnes opět láká kolem jdoucí, vzhledem k tomu, jak dlouho tam chátrala?
2: To je na tom vše to krásné. Zachránil místní kameník Jaroslav Třasák, který 85-letého autora vyhledal a domluvil s ním obnovu. A tak se 58 let od okupace sám autor plastiky Zdeněk Dudek vrátil na místo a každé ráno sem, pozor, toto léto jezdil na kole a ručně beton s keramickými střepy čistil a opravoval tak, že dílo teď vypadá znovu jako nové. Vypadá to opravdu moc pěkně, je to úžasná práce, celá protnutá motivem hudby, má v sobě klid i drama.
1: No, klobouk dolů před takovýmto nadšením a určitě příklad toho, jak umění dokáže přežít i ty těžké, náročné časy. Zuzano, ty jsi ale stopařka v pohybu, tak kam máš namířeno dál?
2: Tak samozřejmě mám namířeno dál, popolední pojedu na Hradecké letiště. Odpoledne se totiž proměním ve vzduchoplavce v rámci akce Balónové nebe. Stanu se součástí posádky jednoho z balónů, odkud se pokusím živě přihlásit do vysílání. A to i kdyby to byla teprve ta přípravná část, protože ještě úplně nevíme přesně, jak nám počasí dovolí rychle vzlétnout. A samozřejmě budu především natáčet a fotit, abyste z toho také všichni něco měli.
1: No, vystřídáš Adélu Kavříkovou, takže těšíme se na další záběry určitě a přejeme dobrý vítr. Těšíme se, nashledanou.
2: Děkuji a naslyšenou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Hostem speciálních prvních poprázdninových záletů bude přímo jejich moderátorka Alena Zárybnická. Vyjedeme si slanovkou na Medvědín.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: přírodní lokalitě Plachta už kvete vřes a taky hořečky. Byli jste se podívat, všimli jste si a hlavně víte, co to znamená, když kvete vřes a hořečky. No to znamená, že je konec léta. I když počasí nás ještě určitě těšit bude, nebojte se, ale ať chceme nebo ne, tak příroda už zkrátka ve vzduchu, v půdě, všude ty změny počasí cítí. Ale radost mají určitě taky houbaři, o kterých jsme dnes ráno mluvili, protože už rostou, jak hlásí mnozí i od nás z regionu, tak to můžete také v lesích vyzkoušet. Ale teď pozvání i k našemu vysílání po 13. hodině, kdy opět otevřeme naši poradnu o zdraví a zdravém životním stylu s Patrikem Rozehnalem a paní doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou, které zdravím oba dva, ptám se tedy, jaké téma tentokrát budou probírat.
1: Pěkně vás zdravíme a děkujeme za vaši přízeň.
2: A už teď se těšíme na dnešní odpolední setkání.
1: Budeme s vámi probírat plísně na nohou.
2: Takže jestli vás trápí opakující se svědění na nohou, plísně a nutnost mazat prsty a chodidla, dejte nám vědět.
1: Říkáte si, pro boha, kde jsem to chytila, proč se to vrací, je to nepříjemné.
2: Vysvětlíme si všechno kolem plísní na nohou, co zabírá a co ne. Pomoci vám i dnes zkusí doktorka Kateřina Cajdhamlová.
1: Své problémy s plísněmi na nohou nám popište ve formuláři na stránce našeho pořadu, můžete klidně anonymně, www.veseleazdravie.cz
2: nebo nechte svůj vzkaz na telefonním záznamníku s číslem 221 553 770.
1: Opakuji ještě jednou číslo 221 553 770.
2: A jinak se o plísních pobavíme už dnes odpoledne v našem pořadu Vesele a zdravě po 13. a v repríze po 20. hodině.
1: Těšíme se na všechny.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu.

Za 8 minut bude 10 hodin, i na cesty vás zdravíme a doufáme, že se jede klidně. Agresivní jízda v autě by nově mohla být kvalifikována jako trestný čin. To je novinka, o které budeme mluvit i v dalších zprávách Českého rozhlasu Hradec Králové. Před nimi ale ještě například kapela Olympic, ať vám dopoledne příjemně plyne.

0: Je 10 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Agresivní jízda v autě by nově mohla být trestným činem. Česko posiluje bezpečnostní opatření. Obec Žeretice na Jičínsku bojuje se suchem a dnes naměříme až 27 stupňů. V Krkonoších bude pršet a foukat. Tomáš Mysliveček vám přeje pěkné dopoledne. Agresivní jízda na silnicích by nově mohla být posuzovaná jako trestný čin. Požadují to ministerstva spravedlnosti, dopravy a vnitra. Teď bývá vybržďování nebo ujíždění před policií obvykle kvalifikované jako přestupek. Podle Tomáše Neřolda z BESIPu to ale neodpovídá možným následkům.
2: Jestliže někdo vybržďuje jiné vozidlo, vytlačuje ho z vozovky nebo třeba na něj najíždí, lepí se tak, že tam vůbec není bezpečný odstup, to jsou situace, kdy to není malý přestupek, ale je to vědomé, úmyslné ohrožení jiného člověka na životě a proto by to určitě mělo mít tu trestní rovinu.
0: Konkrétní podobu úpravy ministerstvo spravedlnosti zatím připravuje. Rezort chce zároveň zpřísnit tresty za způsobení fatálních nehod v opilosti nebo pod vlivem drog. Za zavinění případné smrti by mělo nově hrozit 10 let místo současných 6. Česko přijalo bezpečnostní opatření kvůli incidentům v okolních zemích spojované s Ruskem. Na síti X to napsal ministr vnitra Lubomír Metnar z hnutí ANO. Nechtěl ale z bezpečnostních důvodů upřesnit, o jaká jde. S útoky na infrastrukturu se v poslední době potýká především Německo. Zodpovědnost na srpnový útok na letiště v Lipsku přisoudilo Rusku. Podle Metnara je bezpečnostní situace v Česku stabilní a dál platí stupeň ohrožení terorismem B. Letošní dlouhotrvající sucho začíná dopadat na obce na Jičínsku. Žeretice získaly od správy státních hmotných rezerv 2 kontejnery na pitnou vodu. Ty mají zajistit zásobování obyvatel v místních částech Vlhošť a Dolní Hradiščko, kde výrazně ubyla voda ve studních.
3: Oba kontejnery o objemu 3,5 kubíku mají sloužit až do konce letošního roku. Správa státních hmotných rezerv letos zatím rozeslala do českých obcí 4 zařízení na pitnou vodu. Žeretice nejsou jedinou obcí, která letos řeší nedostatek pitné vody. Státní kontejnery už pomáhají také například v Jesenici na Rakovnicku a v Předslaví na Klatovsku. Správa státních hmotných rezerv navíc jedná s dalšími obcemi, které se potýkají s podobnými problémy. Kateřina Kohoutová, Český rozhlas. Sport.
0: 20-letá Nikola Bartuňková postoupila při debutu v hlavní soutěži na US Open už do třetího kola. Téměř dvakrát starší Němku Marejovou porazila 2-1 na sety. Soupeřka české tenistky hraje velmi netradičně. U drtivé většiny úderů používá spodní rotaci. Podle Bartuňkové bylo náročné s ní ve výměnách udržet trpělivost.
4: Jsem strašně teď unavená, protože fakt člověk si to musí uhrát. A fakt klobouk dolů, nahrála výborně. Jedna z malá hraje furt jenom čopy vlastně, takže je to strašně těžký. Někdy možná i těžší než s nějakou, která do toho furt chodí.
0: Do třetího kola postoupili i Jakub Menšík a Marie Bousková. Kateřina Siniaková s Daliborem Svrčinou v singlu končí.
1: Počasí.
0: Přes den bude od jihozápadu ubývat oblačnost postupně až na polojasno. Později večer na severu kraje ale zase začne přibývat a v Krkonoších zaprší. Nejvyšší dnešní teploty 24 až 27 stupňů, na horách 18 až 22. Vítr mírný západní až jihozápadní, odpoledne na horách zesílí na čerstvý. V Krkonoších ve vyšších polohách i s nárazy kolem 65 km za hodinu a večer se změní na severozápadní. Biozátěž je dnes na dvojce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na Hradecku je po celé září kvůli opravám vozovky uzavřena silnice mezi obcemi Luková a Mlékosrby. Objízdná trasa je vedena přes Písek a Chlumec nad Cidlinou.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Jsme Český rozhlas Hradec Králové, jsme s vámi rádi v pátek 4. září. Děti nás vezmou za malou chvíli za anděly. K přízemnějšímu tématu to bude asi ohledně počasí, ze kterého je patrné, že nějaká fronta přes náš kraj přejde. Tomáš Popelka určitě upřesní. A v soutěži Věřte, nevěřte si ještě dnes zahrajeme o vstupenky na koncert Dana Bárty po 10:30. Hezké páteční dopoledne.
1: Habaděj a Pavla Kindernajová.

A teď jedna zpráva pro milovníky zvířat, ale taky pro ty z vás, kteří si myslí, že doma chovají toho nejostřejšího psa na východě Čech. Novinky píší o tom, že na jihu Čech vám vyrostla konkurence. V útulku ve Starých Hodějovicích mají totiž voříška Dustyho, kterého když tam před lety přijímali jako roční štěně, tak si mysleli, že to je jen běžný nevychovanec, kterému stačí ukázat pevná ruka. Jenomže Dusty si řekl ani náhodou, takže dneska je mu 9 let a jak říkají sami ošetřovatelé, hryže dál jako piraně a kouše zkrátka tu první ligu. S lidmi uzavřel v podstatě pakt o neútočení, dívat se na něj můžete, ale nesahat. Nedávno prošel i veteránskou prohlídkou, kde mu dokonce vyčistili a naleštili zuby, takže jak s úsměvem dodávají ošetřovatelé, případné kousnutí od Dustyho bude teď aspoň o něco hygieničtější. No a proč to říkám u nás v Královéhradeckém kraji? No u nás na východě Čech máme spoustu krásných přírodních krás od Krkonoš až po Orlické hory a pokud se tam chystáte na výšlap se svým čtyřnohým parťákem, tak určitě buďte rádi, že máte doma hodného mazlíčka, kterého můžete bez obav pohladit. A kdyby vás náhodou při skákání přes kaluže zlobila kolena nebo kyčle, vzpomeňte i na Dustyho, protože tomu už taky slouží zdraví trošku míň, ale ten život si užívá naplno i s úsměvem, i když poněkud ostřejším úsměvem.

0: 17 minut po 10. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové se teď vydáme vysoko až do nebe a nebude to výjimečně za balóny. Ale ještě předtím zamíříme na západ, až do amerického Los Angeles. Troufli byste si odhadnout, jak je toto slavné město v Kalifornii vlastně staré? Právě dnes uplynulo ode dne jeho založení 245 let. A říká se mu město andělů. Město andělů založili španělští osadníci 4. září roku 1781. Původně to byla jen malá misijní stanice s poměrně dlouhým názvem, který zní v překladu jako město naší paní královny andělů z Porciuncule. Nakonec se ale z františkánské mise stalo velké sídlo a název města se zkrátil na Los Angeles. A samozřejmě Američané používají jen zkratku LA. No ale teď rychle za těmi anděly, s dětmi a taky Terezou Brázdovou.
1: Kdo je anděl?
2: Je bílý a má křídla a je v nebi. Má takovou čepičku a na to má takový kluh a ještě má boty. A má takový modrý šatičky a lítá po nebi.
1: Co dělají anděle?
2: Když někdo umře, tak on se andílkové o něj postalaj. On musí zachraňovat lidi.
1: Mají andělé nějaké kamarády?
2: Čerta a Mikuláše. Mají ostatní andílky.
1: Kdo učí anděle létat?
2: Maminka anděl Bůh. Nebo andělí škola. To je taková zmraku školka, kde jsou spoustu malých andělků a tam se různě od nějakých velkých andělů učí lítat a různý takové věci.
1: Mají andělé jména?
2: Jo, mají. Pepík.
3: A takhle to vidíme my.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: počasí.
1: Meteorolog Tomáš Popelka už je s námi ve spojení. Krásné dopoledne, pane Popelko.
2: Dobré dopoledne.
1: Tak před chvílí tady sprchlo, tady v centru Hradce Králové pár kapek. Říkala jsem si, lidé budou spokojení, osvěžení, ale vytahovali deštníky na ty kapečky. Už je to za námi, nebo ještě někde? Asi se to sneslo?
2: Je tam pár takových modrých flíčků, jsou to hodně slabonky odrazy a v podstatě tomu pomáhají tak jako město, protože přece je něco teplejší, jak tam nad ním dochází k té kondenzaci, ale ještě něco málo, a to jsou úhrny řádově desetiny, takže to
1: je to malinko, je to opravdu osvěžující. Stále platí, že nejteplejší den tohoto týdne je před námi.
2: Stále to platí, jo, takže víceméně oblast toho vyššího tlaku vzduchu už nad námi slábne a pomalinku se přibližuje studená fronta, to je moment nad Severním mořem a Severním Německem a někdy nad kolem půlnoci by se objevila na severu v Krkonoších. No jinak teďka zatím ještě oblačno zataženo se s těmi slabými přehánkami. No během odpoledne by měla oblačnost ubývat na oblačno až pole. Jasno. A potom večer opět začne na severu přibývat oblačnost frontální a v Krkonoších se začne obývat už za tmy i déšť. Teploty dneska většinou 24-27, to bude někde na jihu kraje.
1: Ano.
2: No a vítr bude foukat od západu, od západu 37 metrů, ale na horách tam už začíná zesilovat, hlavně ve vyšších polohách na čerství 6 až 9.
1: Tam to bude fičet.
2: V těch nejvyšších polohách objevily i nějaké nárazy kolem 18 metrů.
1: Jich kraje, tím máte na mysli Hradecko, předpokládám.
2: To jsme my.
1: No, jak jste říkal Evropa, že to přechází ta studená fronta, jsou vidět na internetu i krásné ty snímky, jak Evropa je teď předělena tím pásem a na jedné straně už je chladnější vzduch a na druhé pořád ty červené barvy. No ale je to před námi, tedy čeká nás ten přechod, jak výrazné ochlazení na zítřek přinese.
2: Tak oproti dnešku to bude znát, tak rozdíl bude tak 4-5 stupňů, jak to vypadá. No a v noci zase už tam už bude zataženo a od severu se na většinu území rozšíří déšť nebo přehánky, může se v tom objevit i bouřka. No a ráno už někdy kolem té 5. hodiny by v oblasti Krkonoš a na severu kraje už srážky ustávaly a oblačnost začala ubývat. Teploty klesnou na 16 až 13 stupňů, na severu tam při malé oblačnosti kolem 11. Vítr bude fukat v noci od západu 2-6 metrů, zase na horách tam bude čerstvý 5 až 9 a zase hlavně v Krkonoši tam by se objevily i nárazy kolem 18 metrů. No a zítra po ránu v podstatě někdy kolem té 7. hodiny už by fronta měla být jižně od Hradce, od města, no a pokračovat dál na jich, takže po ránu ještě oblačno zataženo a budou ty srážky doznívat a postupně budou ustávat, oblačnost bude ubývat, odpoledne už bude taková ta proměnlivá kupovitá oblačnost, objeví se jí sluníčko, večer se bude až vyjasňovat, ale teploty říká 19 až 23 a vítr od severozápadu, že bude to takový chladnější. Vítr 3 až 7 metrů, potom večer zeslábne.
1: No ale já myslím, že jste teď udělal velkou radost všem pořadatelům kulturních akcí tím, že jste řekl, že v 7 ráno už to bude pod to Hradecko. To znamená, že z vesela se sluníčkem, s příjemnými netropickými teplotami se mohou vrhat všichni do těch příjemných víkendových záležitostí. My děkujeme za tu předpověď, pane Popelko, a zase se určitě ozveme a spojíme, protože to všechno hlídáme spolu s vámi dál. Mějte se krásně, naschledanou.
2: Hezký den.

0: Krásné páteční dopoledne, jste s Českým rozhlasem Hradec Králové. Víkend je na dohled, blíží se nám, jak stále připomínáme. Možná není ani potřeba to připomínat, protože se určitě těšíte. No a my vám teď dáme i další z tipů na výlet po našem kraji. Vezmeme vás do Smiřic, protože tamní barokní kaple Zjevení Páně je opravdu skvostná. Nedávno jsme vám nabízeli i historické zajímavosti ve vysílání, ale tato kaple není jen krásná na pohled, ale pořádá se v ní i velké množství nádherných koncertů, protože má magickou akustiku, na kterou se dnes zaměříme. A ještě dnes bude někdo z vás mít šanci vyhrát dvě vstupenky na koncert Dana Bárty a Jaroslava Frýdla, který bude v rámci koncertního léta na Orlici. Bude to 10. září od 18 hodin v areálu Slezské plovárny.
1: Věřte, nevěřte.
0: Takže akustika smiřické kaple. Vy, kteří jste tam byli, o ní něco víte. Určitě otázkou je, jak moc toho víte, protože já dnes budu tvrdit, že když v ní hudebník zahraje jeden jediný tón na housle nebo varhany, dejme tomu, tak zvuk v prostoru se odráží od těch stěn a zní neuvěřitelných 12 vteřin.

0: zní. Takže akustika Smiřické kaple. No, říká se, že když tam varhaník zahraje úryvek slavné melodie, že to zní, jako by tam hrál celý komorní orchestr. Věříte tomu? Věříte, že akustika je díky odrazům prostoru tak velká, že zní 12 sekund?
1: Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46 46.
0: Tady věřte, nevěřte, kdo se k nám dovolal. Krásné dopoledne.
2: Dobrý den, tady Dagmar z Josefova.
0: Ano.
2: Já si myslím, že to je pravda. Byla jsem tam na koncertu spíš, jak tam dělá pan Svěcený,
0: ano,
2: vánoční a velikonoční, a zní to teda nádherně.
0: Nádherně, tak znáte to na vlastní zkušenosti, vlastně uši. Máte vlastní uši, na vlastní uši jste slyšela. No ale těch 12 vteřin, no co, zní to pohádkově?
2: No zní, úplně tomu nerozumím, ale zní to nádherně, nádherně to tam zní, nádherně.
0: Děkujeme, děkujeme za tu vaši zkušenost.
2: Taky
0: mějte se krásně, naschledanou. A další z vás tady u nás ve vysílání, dobrý den.
3: Dobrý den, dovolala jsem se správně na
0: soutěž Věřte, nevěřte. Ano, ano, kdo ano, je s námi, dobrý den.
3: Tady Jana.
0: Ano, odkud paní Jano voláte, ze Smiřic?
3: Teď momentálně volám ze Zdobína,
0: aha,
3: kde jsme na dovolené.
0: A tam je krásně, ale vidíte.
3: No nádherně, nádherně. Hmm. I když je takový pošmouvný počasí, tak je nádherně.
0: Hmm, tak užíváte. No ale ta soutěž vás zaujala očividně i na dovolené. Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, toho si
3: ano,
0: vážíme. Toho si vážíme.
3: Jo.
0: Co říkáte na tu akustiku?
3: To je úžasný. A já na tu akustiku říkám to, že mám někdy pocit, že se to line ještě déle než 12 minut, 12 sekund, ale věřím vám.
0: Věříte, věříte. Byla jste někdy ve Smiřicích se podívat na koncertu?
3: Byla,
0: znáte to. Dobře, dobře, tak píšu si druhé. Ano, tady máme. A opatrujte ano, ano, se a užívejte klidu na dovolené. Mějte se moc hezky. Naschledanou. Naschledanou. No a ještě do třetice někdo dostane příležitost u nás ve vysílání. Kdo se dovolal? Dobrý den.
4: Dobrý den, tady je Slávek.
0: Ano, tak co myslíte, pane Slávku?
4: Já myslím, že je to mnoho, takže nevěřím.
0: No ale v baroku stavitelé Dietzenhoferové stavěli kaple jako dokonalé rezonanční skříně, takže když se tam konají ty koncerty, tak nemůže v tom být právě tohle kouzlo?
4: Může, ale tady v tomto případě si myslím, že ne.
0: Že už je to moc na vás?
4: Já už je to příliš mnoho.
0: Jste muzikant? Jste muzikant? Hudebník?
4: Ne.
0: No,

0: cestách s Petrem Voldánem.
1: Od péče o ptáčata v Hostinném přes gymnázium v Trutnově a fotografie mravenců k Czech Nature Photo a focení hmyzu v Africe, Jižní Americe a Czech Press Photo. Zajímá ji hmyz kdekoliv na světě, ale v Mongolsku ji zaujali koně. To jsou cesty Veroniky Souralové, se kterou můžete putovat a se mnou také v pondělí jako obvykle po 18. hodině.
2: Muž mnoha profesí a talentů Miloň Čepelka z Pohoří u Opočna oslaví na konci září 90. narozeniny. Připomeňme si jeho bohatý život ve výběru pořadů Desky pásky vzpomínky v obvyklý čas každý zářijový pátek po 18. hodině. Těšte se na setkání s cimrmanologem, textařem, básníkem a dobrým člověkem Miloněm Čepelkou. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

Dvě písničky dozněly v Habaději Českého rozhlasu Hradec Králové, tak je tady rozuzlení dnešního Věřte, nevěřte, kdy jsem se vás ptala, jestli má zámecká kaple v Smířicích tak dokonalou akustiku, že v ní to rezonuje neuvěřitelných 12 sekund. No, zajímavé je, že nevěřili muži, ani jeden muž nevěřil, ti, co reagovali, a krom dvou posluchaček všechny ženy naopak věřili, možná chtěli, že si to představovali, s tím, že muži říkali, že vždy si to představte, to je nesmysl, jak by to kdo dirigoval koncert, kdyby tam byly takové dozvuky. Paní Marie zmiňovala i to, že v kapli se natáčejí koncerty a CDčka, takže jak by to vypadalo, kdyby tam takový dozvuk byl. Dnes to skutečně pravda nebyla. 12 dceřin je přehnaných. My jsme si v té ukázce s tím dozvukem i trošku protáhli ten konec a i tak nemá zdaleka 12 dceřin. Poslouchejte.

Tak jsme si hráli už. Hráli jsme si a jen o 5 vteřin se nám to podařilo protáhnout. Ne, 12 vteřin. Kdyby tón zněl 12 sekund, všechny ty slavné houslové koncerty, na které do Smiřice jezdí lidé, nejen z celého kraje by splynuli pravděpodobně jen v jeden velký hluk. Takže ne, vyplatilo se nevěřit a výhru dnes získává nevěřící Tomáš. Gratulujeme. Nicméně pravda je samozřejmě, že Smiřická kaple Zjevení Páně má naprosto výjimečnou akustiku a atmosféru, kterou se vyplatí zažít na vlastní uši, a ideální příležitost třeba i zítra v sobotu 5. září od 13.30 do 16.30 na akci v zámku a pod zámčí. Smiřičtí ochotníci vás vezmou na hravé veselé putování historií od kaple přes zámek a park až k mostu. Takže můžete vidět i ten úžasný oltářní obraz od Petra Brandla. Projdete si zámecké prostory a můžete nasát tu pravou atmosféru. A pozor, vstup na akci je volný.

Nově na Náchodsku dokončili dům pro chráněné bydlení. Za 5 minut nabídneme detaily v našich dalších zprávách. A po 11. už u nás bude inženýrka Hana Střídecká, se kterou budeme mluvit o jídle na stáncích a čerpacích stanicích.

0: Zrak je jeden z nejdůležitějších smyslů a život bez brýlí může být blíž, než si myslíte. V Oftexu provádíme laserovou operaci očí moderními lasery. Rezervujte si vyšetření na oftex.cz. Oftex. Otevřeme vám oči.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: V Hronově dokončili dům pro chráněné bydlení. Na ochranu neolitických rondelů v Hradeckých Kuklenách bude uzavřené memorandum. Začíná šipkařský turnaj Czech Darts Open a pátek přinese proměnlivou oblačnost a teploty do 27 stupňů. Zprávy a Tomáš Mysliveček. Pěkné dopoledne. Královéhradecký kraj postavil v Hronově na Náchodsku nový dům pro chráněné bydlení. Na projekt za víc než 15 milionů získalo hejtmanství část peněz z Národního plánu obnovy. Dům bude sloužit pro dospělé klienty, kterým má pomoct snížit riziko společenské izolace a bezdomovectví, říká mluvčí hejtmanství Dan Lechman.
3: Ve zrekonstruovaném objektu vznikly 3 samostatné vybavené bytové jednotky s celkovou kapacitou 5 lůžek. Součástí je také zázemí pro pracovníky sociální služby. Tu bude zajišťovat krajská příspěvková organizace Domov Dolní zámek Teplice nad Metují.
2: Začátkem plánu na ochranu neolitických rondelů v Hradeckých Kuklenách bude zatím společné memorandum. Na jeho přípravě se shodli účastníci schůzky, kterou svolalo Muzeum východních Čech v Hradci Králové. Chtějí najít způsob, jak ochránit unikátní naleziště z mladší doby kamenné a zároveň umožnit stavbu nové silnice, říká mluvčí muzea Lucie Peterková.
4: Na jednání byly představeny výsledky archeologických povrchových prospekcí, které v lokalitě rondelů provedly archeologové v letních měsících. Nálezy pak potvrdily dataci lokality a její význam. Cílem memoranda bude nalézt technické řešení vedoucí k všestranně přijatelnému způsobu realizace projektu Nová zelená takovým způsobem, aby archeologická lokalita zůstala neporušena.
2: Jednání se účastnili zástupci Hradeckého magistrátu, Krajského úřadu, Archeologického ústavu Akademie věd, developera, Komise místní samosprávy i iniciátorů petice za záchranu rondelu. V Česku po několika deštivějších dnech začínají růst houby. Podle Jana Borovičky z České mykologické společnosti teď lidé sbírají hlavně žampiony. Pokud nebude v následujících dnech sucho, můžou se přidat taky hřiby nebo lišky.
5: Kdo sledoval srážky a ví, kde napadlo větší množství milimetrů, nějaké ty desítky, tak tam je ta pravděpodobnost teďka toho nálezu největší. A bude prostě záviset na tom, jestli bude pršet. Já myslím, že by vůbec neškodilo, kdyby ještě 50 milimetrů spadlo.
2: Pršet by mělo na většině území republiky zítra. Borovička dál připomněl, že v Česku rostou i jedovaté druhy žampionů, jako žampion zápašný. Sport. Česká šipkařská jednička Karel Sedláček vstoupí do pražského turnaje Evropské Tour Czech Darts Open. Večer se v Letňanech utká se světovou 23. Australanem Hetou. Sedláček prošel na hlavní turnaj z kvalifikace a pro Český rozhlas mluvil o své formě.
6: Jak mentálně, tak i po ty sportovní se cítím jako dobře a za minulý týden vlastně se mě povedlo hrát fantastický výsledek, když jsem se dokázal kvalifikovat na finále světové série. Jo, forma je, ale tam samozřejmě se rozhodne až na místě a jak to tam všechno zapadá.
2: Zápas mezi Sedláčkem a Hetou začne přibližně ve 22 hodin. Už ve 13.30 bude hrát David Rossi proti Angličanu Gildingovi. O hodinu později Jiří Brejcha proti Iru O'Connorovi a zhruba od 19.30 Adam Gavlas proti Polákovi Ratajskému. Počasí. Přes den bude od jeho západu ubývat oblačnost postupně až na polojasno. Později večer na severu kraje ale zase začne přibývat a v Krkonoších zaprší. Nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů, na horách 18 až 22, vítr mírný západní až jeho západní, odpoledne na horách zesílí na čerstvý, v Krkonoších ve vyšších polohách i s nárazy kolem 65 km za hodinu. A biozátěž je dnes na dvojce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na Trutnovsku až do listopadu pokračuje rekonstrukce silnice mezi Úpicí a obcí Radeč. Objízdná trasa vede přes Maršov u Úpice a Libňatov.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Langoš na pouti, klobása na festivalu, párek v rohlíku u stánku, bageta z čerpací stanice nebo nanuk z mrazáku na koupališti. Rychlé jídlo na cestách nemusí být automaticky rizikové, ale jsou situace, kdy bychom měli zpozornět. Hostem naší dnešní radioporadny bude inženýrka Hana Střítecká z Ústavu preventivního lékařství Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové a ředitelka spolku Fair Potravina. Budeme mluvit o tom, jak poznat bezpečné a rizikové jídlo. Proč je důležitý teplotní řetězec, co může způsobit opakovaně rozmrazený nanuk, co vybírat na čerpací stanici při delší cestě a kdy má zákazník právo jídlo reklamovat. Začínáme za 7 minut.
8: Habaděj a Pavla Kindernajová.

0: Radioporadna.
1: Dobrý den, přeji Pavla Kindernajová, která zve do radioporadny, která bude věnována jídlu, které si často kupujeme ve chvíli, kdy máme hlad, spěcháme, cestujeme nebo jsme někde venku celý den. Bageta na čerpací stanici, smažený sýr ve stánku, klobása na pouti, hranolky třeba na koupališti, nanuk z mrazáku nebo káva, energetický nápoj při dlouhé cestě. Většinou to bereme jako běžnou součást léta, výletů, cestování, jenomže právě u rychlého občerstvení často nevidíme do zázemí. Nevíme, jak dlouho jídlo leželo, jestli bylo správně chlazené, jestli se nepřerušil teplotní řetězec, tak to zkusíme vše probrat s inženýrkou Hanou Stříteskou z Ústavu preventivního lékařství Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové a ředitelkou spolku Fair Potravina. Vítejte. Dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne.
1: No, lékařská fakulta se přestěhovala nám, Ústav preventivního lékařství. My jsme to pozorovali i celé léto tady, tak my jsme rádi, že jste v tom schonu našla čas, protože asi to teďka není úplně jednoduché.
2: Tak jsou to takové ty porodní bolesti jako nových budov, to znamená nejsní tam správné označení, nefungují nám všude připojené telefony, respektive nemáme ještě všichni připojené telefony. Občas se povede, že prostě strčíte nějaký přístroj do zásuvky a ta zásuvka úplně nefunguje, jak má.
1: Nová budova.
2: A nebo takové to heslo s telem, najděte si prostě krabičku s wifinou, potom si postavte sítěvou tiskárnu. No jo, ale pod krabičkou s wifinou není zdířka třeba do elektriky, takže prostě opravdu takové ty klasické porodní bolesti, prostě stěhování.
1: No klasické, já si říkám, čím je ten svět rychlejší, modernější, tak možná tím takovýchto problémů přibývá, že člověk si řekne, jdeme do chytré, inteligentní budovy, ale naučit se jí poslouchat je asi složité.
2: To taky, a pak jako moc nezávidím těm, co to mají na starosti, protože jak je nás tam hodně, spojili jsme se s farmaceutickou fakultou, je tam několik bloků a teď jako správně načipovat všem ty jako vchody, takže samozřejmě na začátku jsme se třeba nedostali do míst, kam jsme se potřebovali dostat, dostali jsme se do jiných, ale to si se dá prostě, já věřím tomu, že než začne semestr, bude všechno fungovat tak, jak má.
1: No aktuálně se vám ale nikdo nedovolá, takže dovolají se posluchači jen do studia Českého rozhlasu Hradec Králové, kde samozřejmě budou vítány dotazy na vás a my jsme rádi, že jste tady dorazila, ale ať se nevyhýbáme tomu tématu, jídlo ze stánku automaticky je rizikovější než jídlo v restauraci?
2: Svým způsobem ano, protože samozřejmě na těch stáncích se jako hůř dodržují některé hygienické předpisy, nicméně je to stejný provoz jako kdekoliv jinde a měly by tyto vlastně jako předpisy, které jsou typu ala teploty jídel, způsob vlastně skladování jídel, opět měl se i teplotní řetězce při tom skladování, způsob jako zpracování, to, že nemůžu strčit rizikovou potravinu s nerizikovou a podobně, tak to je prostě úplně stejné. Akorát prostě na těch stáncích se to jako hůře dodržuje.
1: A co je u stánkového prodeje nejrizikovější z vašeho pohledu?
2: Vždycky takové ty věci typu maso nebo vajíčko. Takže tam, kde se vyskytuje vlastně tyhle ty dvě rizikové potraviny, tak tohle to je složitější. A nebo potom, pokud třeba používají nějaké třeba dipy nebo něco, co se třeba udělá, já nevím, ze zakysané smetany z jogurtu a zvyšuje se teplota, to znamená, teď už teda naštěstí nemáme ty velká vedra, ale prostě v těch vysokých teplotách tohle udržet je hodně velký problém.
1: Nestýská se vám po těch vysokých?
2: Ani ne.
1: Teď je to příjemné.
2: Teď je to příjemné, ano, přesně tak.
1: No, říkali jsme ty suroviny, které mají ten sklon se rychle kazit, ale pak je tady ještě hygiena, teplota, čas, lidský faktor, může se lhávat.
2: No určitě a samozřejmě to je další věc, že mám-li někoho na stánku, kde je tam ten člověk sám, tak sám sebe měl by být jako nějakou sebereflexi, takže je-li nějak nemocný, má-li třeba nějaké jako zahnisané rány na rukou a podobně, tak vlastně tenhle člověk by neměl nastoupit do práce. Takže jsem-li v restauraci, jsem-li třeba v nějaké velké jídelně, tak tohle se vlastně hlídá ten vedoucí provozu a takovéhle lidi by měl vlastně vyřadit z toho nebo je dát na nějakou jinou pozici, aby se nešli do styku s tím přímým vlastně zpracováním toho jídla, ale stane sami na tom stánku, tak ne vždycky tohle se taky jako úplně dodržuje.
1: A když si to všimneme jako zákazníci, tak jak máme reagovat, když nám je to nepříjemné?
2: Tak samozřejmě je to nějaká oprávněná věc, to znamená, ten člověk je třeba jako viditelně nějak nemocný nebo něco takového, tak samozřejmě ideálně je na to jako povolat ty, kdo na to mají v úzovkách ty papíry a razítka, což je Státní zemědělská potravinářská inspekce, značka Ideál. Pokud by to bylo fakt jenom ta hygiena jako taková, tak prostě ozvat se na krajskou hygienickou stanici a ona by jako předala vlastně tu informaci dál. Případně další, který do tohle to může zasáhnout, ne teda z pozice té hygieny, ale předpokládám, že by zase předali třeba informaci do toho dalšího dozorového orgánu, tak je Česká obchodní inspekce.
1: Doporučuje inženýrka Hana Střítecká. No a jak jsem předeslala, můžete se zapojit do radioporadny, telefonní číslo 726 3x46, případně mailová adresa studio.hradec@rozhlas.cz.

0: S inženýrkou Hanou Stříteckou jsme se dnes zaměřili v radioporadně Českého rozhlasu Hradec Králové na potraviny a na jídlo kupované u stáncích nebo u čerpacích stanic. A já už jsem předeslala, že se budeme věnovat i zmraženým potravinám. A paní Hedvika píše: dobrý den, koupila jsem dětem nanuky a doma byly celé zdeformované, takže by mě zajímalo, jestli když už to má tuto podobu, jestli to je hygienicky v pořádku.
1: Tak samozřejmě to, že to zdeformované, tak je to o tom, že buď to bylo mechanicky jako poškozené, ve smyslu toho dal jsem tam jako větší množství něčeho a ono to popraskalo, ale většinou tohle evokuje to, že tam byl jako nedodržený ten teplotní řetězec, protože to zdeformujete, tak to zdeformujete jenom ve chvíli, kdy je to jako měkké, že jo. A teď samozřejmě pak záleží na tom, co je to za nanuk, jestli je to ten takový ten vodový nebo nějaká ovocná dřeň, tam víceméně toho moc jako nehrozí, pokud jsou to ty smetanové, tak teoreticky tam by k něčemu dojít mohlo. Ale vzhledem k tomu, že se nepoužívají vajíčka, používají se vždycky už jako sušené součásti, které se dávají vlastně do toho těla toho nanuku, tak nějaké velké salmonely nebo to, tak jsou věci, které jako rozhodně v současné době nehrozí.
0: Nanuky v pohodě.
1: Samozřejmě tedy. Něco jiného by bylo, pokud by to byl nějaký jako domácí jako receptura, kdyby to někdo dělal jako řemeslný nanuk, kde by byly fakt používaný klasický vajíčka, tak samozřejmě tam bych se bála, ale ty normálně průmyslově prodávané, je to jenom o tom, že to prostě zdeformovaný. Takže je to jako nepříjemný, protože to chci mít na klacku, a ne, že s tou tam budu někde jíst s žičkou.
0: Já jsem předeslala ten teplotní řetězec, to co to je konkrétně?
1: No, teplotní řetězec znamená, že každá potravina by měla být skladovaná, převážená a vydávaná v nějaké teplotě. A pokud samozřejmě ta teplota není dodržovaná, tak se může stát, že se nám tam mohou pomnožit některé bakterie. Bohužel bakteriím nevadí nízké teploty, oni jenom takzvaně hibernují. Takže jakmile vlastně zvednu teplotu zase třeba na těch 20 stupňů, tak oni se mi znova pomnoží. Takže přestože na začátku ten výrobek je vyrobený tak, jak má, to znamená splňuje všechny parametry, které má splňovat, tak vlastně s každým dalším rozmražením se mi znova vlastně pomnoží ty bakterie a to moje pomyslné poslední rozmražení doma, když ho potom použiju doma, může být to vlastně ta poslední jako tečka, kde se mi zvedne to množství, které je. Takže obecně jakékoliv zmražené jako produkty, které si kupuju, tak bych se měl koukat na to, jestli tam není třeba nějaká jako větší vrstva ledu. To vidíme, je-li to průhledné, tak tam vidíme vlastně takové ty krystalky ledu, a nebo je-li to slepané. Třeba hezky je to větra na zelenině, jo? Že když ta zelenina je taková jako volně sypaná, nebo ovoce, je to v pohodě. Jakmile je to slepený, fakt jako slepený do jedné velké
0: hroby, zamražená, ty kousíčky.
1: Tak to vlastně prošlo někde povolením, to znamená, nebyl dodržený úplně jako standardní ten teplotní řetězec.
0: To jsou skoro všechny ty sáčky.
1: Všechny ne.
0: Všechny
1: nedají se najít.
0: Musíme hledat, protože teď budeme vědět, že teda to musí.
1: Ale říkám, třeba zelenina a ovoce je to o tom, že když vám vyteče ta voda, tak vlastně vitamíny ve vodě rozpustné se dostanou do té tekutiny a ztrácíte potom ty jakoby pozitivní živiny, které tam jsou. Ale není to nebezpečné. Ale co se týká masa, tak samozřejmě tam už jako může dojít k pomnožení takovému, kde ten problém by mohl nastat.
0: Takže žádné hroudy nechceme. U těch teplých pokrmů se pak uvádí, že mají být vydávány minimálně při 60 stupních, jinak je to jídlo rizikové.
1: Je to o tom, že musí projít 70 stupni, to znamená, že těch 70 stupňů musí být aspoň 70 stupňů při té přípravě ve středu toho výrobku.
0: To my si nezměříme, ale když
1: to
0: přijdeme
1: na stánek.
0: To my si nezměříme,
1: samozřejmě vy ne, nebo my ne, ale měla by to udělat případně nějaká kontrola, pokud tam přijde, ale pokud vám někdo dává polívku, která je studená, tak je to samozřejmě špatně. Jo, vím, že je spousta lidí, která vám řekne, že když vám přijde horká polívka, takže se nedá jíst, musíte počkat, než vám schladne a všechno ostatní. Ale on je rozdíl, jestli vám přinesou horkou polívku a chviličku počkáte, než vám schladne, anebo ta polévka je schladlá a vlastně už tam stojí nějakou dobu někde na té plotně a vydávají vám opakovaně vlastně to schladné jídlo.
0: Miluju horkou polévku.
1: Taky patří mezi ty, který jako musí mít to jídlo teplé, jinak mi to nechutná, ale prostě jsou mezi náma tací, ale správně je to prostě o tom, že musí být dodržená nějaká teplota a je to prostě skutečně všechno jenom proto, aby nedocházelo k nějakému jako vlastně šíření, skažení, případně nějaké pomnožení nějakých bakterií a podobně.
0: Co ty bagety s saláty, obložené pečivo, co je asi nejčastěji na těch čerpacích stanicích, když si je koupíme a necháme třeba v rozpáleném autě?
1: Zase i tady koukat na to, jsou-li to takové ty majonézové, tak to jsou věci, které bychom se měli pokoušet jako nemít v tom horkém autě.
0: Nemít možná vůbec.
1: Nebo nemít v tom horku, pokud možno vůbec. Samozřejmě zase, pokud jich mám jakože v chlaďáku na té čerpačce, je to dodržené datum spotřeby, takže je to v pořádku. Tohle by mělo jako minimalizovat vlastně ty případné problémy, které mohou nastat. Tím prosím vás hlavně, aby to neznělo tak, že jako říkáme, že jsou rizikové všechny tyhle ty výrobky. Ne, je-li dodržený ty pravidla, které mají být. Není důvod se toho bát a není důvod to nekupovat.
0: Říká Hana Střítecká.
2: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
3: Věřím, že mi dáte za pravdu, když řeknu, že z cuket můžeme v kuchyni vykouzlit spoustu různých pokrmů, které budou vždy chutnat skvěle. Nedávno jsme si upekli výborný cuketovo-bramborový koláč a tuto sobotu si ji zapečeme s krutým masem a sýrem.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Kapela Činasky v Hvadějí Českého rozhlasu Hradec Králové, skladba dozněla. Vracíme se zpět do radioporadny, kterou jsme věnovali zahnou střítezkou potravinám, jak je správně konzumovat, vybírat, aby nebyly zkažené. No je to trošku podobné možná jako s lidmi, také potřebujeme nějak regulovat teplotu, aby nám bylo příjemně. A když se vrátíme k těm přechytralým budovám, některé budovy... Já se omlouvám, ale mně to přijde velmi zajímavé, že jsou vymyšlené budovy, kde si tu teplotu vlastně nemůžete regulovat, protože se vám sami sjíždějí žaluzie, tady banka třeba chytře byla vymyšlena, vy to teď budete mít úplně stejně, takže ta teplota se nedá ovlivňovat.
1: V některých prostorech ano a máme možnost nějaké základní regulace plus minus pár stupňů, můžeme nahoru nebo dolů, respektive v létě můžeme dolů, v zimě budeme moc nahoru, ale ano, je to problémem. Na druhou stranu, máte-li něco centrálního, tak kdyby si každý to jako rozhašil úplně podle sebe, tak to taky nejde. Když pak vedle sebe budete mít místnost, která bude jako v úzovkách podchlazená a druhá bude prostě přetopená, tak tohle je problémem. Takže vždycky se musí najít nějaké optimum a samozřejmě to optimum ne každému bude vyhovovat. Většině ano a pak budou jedinci, pro který to bude málo a pro někoho, pro koho to bude moc.
0: A žaluzie najednou vám sjedou, aniž byste tušili.
1: To je větší problém, tohle to jako je větší problém, spíš u nás bude, nebo už máme vymyšleno, jak se to vyřeší, ale obrácený, že najednou by se vám to jako vyjelo nahoru v době, kdy třeba tam budete mít nějaké pacienta nebo tak, ale máme to vyřešené, máme to domluvené, takže i tohle už se jako vyřešilo, samozřejmě zase říkám, porodní bolesti, nové budovy, která vlastně přesně nevěděla, kdo kde bude a teď, jak máme to přesné určení, tak si upravujeme nebo začneme si upravovat vlastně ty prostory vlastně pro naše potřeby.
0: Takže pacienti nebudou nahatí.
1: Ne, určitě ne, to bychom si v životě nedovolili. Ne, to prostě nejde, že jo. Samozřejmě tohle nějaká základní jako pravidla fungují a ano, i tohle to se bude samozřejmě řešit, bo řeší se to, takže jako rozhodně se nestane, že by se mu někomu vyjela žluze ve chvíli, tam budeme mít sleknutého pacienta, to se nikdo nemusí.
0: No hlavně, abyste se nám tam neskazili v té moderní budově.
1: Určitě ne.
0: Vrátíme se k tomu jídlu, když tady nestíháme v tom schonu, vy ho máte teď požehnaně samozřejmě, tak jak to pořešit ideálně, když tedy sáhneme po tom rychlém jídle? Co předstírá jen pomoc a co je tou opravdovou pomocí?
1: No tak zase furt jsou to ty stejný pravidla. Vždycky by tam měla být nějaká bílkovina, takže ne po nějaké tyčce, která je jako plná sacharidů, plná cukru, ale prostě snažit se vybrat něco, kde opravdu budu mít nějakou bílkovinu. Takže za mě v současné době třeba většina pump umí polívku, umí prostě ty plněné bagety na místě a umí plněné bagety, kde máte skutečně třeba řízek nebo prostě nějaký kus masa.
0: Mají to kontrolované,
1: nebo vajíčka.
0: Je to v pořádku.
1: Ano, jo, takže spíš než ty balené, tak si vybírat tyhle ty připravované. To znamená to, co oni připraví vlastně z toho relativně čerstvě se to udělá a vybírat se tak, aby tam prostě nebyly takové ty různé majonézové nátěrky, prostě aby to bylo suché, jako by suší, když už zelenina, tak aby tam byla zelenina třeba typu kyselá okurka, takže tohle jsou ty lepší varianty. Pokud na to jako nemám čas, chci se strčit do auta a má to v tom autě chviličku vydržet.
0: A oni tam mají kuchyň v tom na těch čerpacích stanicích?
1: Mají přípravny, ano. Většina takových těch větších, co si tyhle ty věci chystá, tak tam samozřejmě vzadu má přípravny a ty přípravny zase musí podléhat nějakému legislativnímu vlastně podkladu. To znamená, v životě by jim tam nikdo nepovolil vlastně přípravnu jídla, pokud by to nesplňovalo ty pravidla, které to splňovat má.
0: Takže se nemusíme úplně obávat těch hotových jídel,
1: ne,
0: které
1: ty velký pumpy, které to mají vlastně tyhle ty jako refresh koutky a mají tam tyhle ty připravená jídla, tak určitě
0: záchrana pro hladové řidiče.
1: Ale říkám, zase si tam vybírat podle takových těch pravidel, aby tam byla nějaká bílkovina, kousek nějakého řízku nebo nějaké vajíčko, už spousta umí třeba guláš, umí polívky, takže za mě tohle je varianta, která je jako lepší, než prostě šáhnout po nějaké tyčce jako někde v regálu. A když už šáhám po těch tyčkách nebo po těch bagetách, tak fakt bych jako se vyhejbala těm majonézem. A co se týká jako tyček a těch sladkých věcí, je to prostě cukr na husto. A když budu mít cukr na husto, tak za chviličku budu mít akorát znova hlad. Takže mi to jako na chviličku zasytí, nebo takový ten pocit, něco jsem si vzala a za chviličku budu mít znova hlad. Další věc je, že se nehýbem. Takže pokud jedem dlouhé cesty, vlastně sedíme dlouho v tom autě, tak pak můžeme mít takové různé jako naptelismus v břiše, ale to je i tím, že vlastně nemám povolenou tu peristaltiku, tak jak bych měl mít. Takže třeba nejíst tolik toho jídla. Jo, že si dám prostě třeba častěji menší porci, ne tak velkou, aby to tělo mělo vlastně čas a prostor s tím něco dělat.
0: Takže největší pasti na z těchto stanicích a zastávkách jsou ty bagety, to stále platí?
1: To za mě stále platí, no.

0: Jste s Českým rozhlasem Hradec Králové, posloucháte radioporadnu dnes s inženýrkou Hanou Stříteskou. Zaměřili jsme se na potraviny rychlého občerstvení. Pojďme zmínit i reklamace. Je to vůbec možné při těchto záležitostech nějak využít? Asi když si kousneme do bagety, tak pak už ji nevrátíme.
1: No tak samozřejmě, pokud si kousneme do bagety a ta v té bagetě je něco, teď jako přeháním, ale třeba hřebík nebo prostě něco, co tam nemá být, tak samozřejmě ano, půjdu reklamovat, že to tam je jako špatně, ale to, že to s nima nechutná, mi to není důvod reklamace. Důvod reklamace je stejný jako zase i v normálních klasických kamenných obchodech nebo v restauraci, to znamená, dají mi něco jiného, než co jsem si objednala, takže chceli, já nevím, párek debrecínský, dají mi nějaký jiný, tak než ho s ním a pak půjdu reklamovat, ale samozřejmě okamžitě se jako bráním tomu, že jsem dostal něco jiného. Pokud je to něco, co má na sobě třeba datum použitelnosti nebo datum spotřeby a ten datum je vlastně prošlý, zase mám úplně stejné právo to vrátit, reklamovat. Pokud to má známky vlastně kažení, to znamená třeba u toho rychlého občerstvení problém třeba některých věcí, když se nechá na plotně třeba rýže, jo, přiklopená, ona může skysnout.
0: Stvrdne
1: to, že je tvrdá, není takový problém jako to, že ona pak má takovou nabilou.

0: A prodejce mi řekl, že to tak má být, tak můžu chtít v tomto případě novou nebo peníze i zpátky?
1: Novou úplně ne, ale může to člověk vrátit s tím, že to chce prohřát. Jo, to není problém, prostě úplně se nějak v restauraci, když vám prostě donesou polívku, která je studená. A to je jenom to, že my jako nejsme na to zvyklí vlastně si o tohle říct. To není otravování, to je právo mě jako zákazníka dostat to, co jsem měl dostat. Tudíž je-li to studené, nebo není-li to pořádně propečené a speciálně na těch stáncích, třeba když bude maso říznout do něj a bude prostě vevnitř třeba syrovější a je ta vysoká teplota, nechutná mi to, nemám to rád, tak prostě dojít na ten stánek a poprosit. Slušně, samozřejmě ne se začít. Vždycky s tou slušností to funguje, ale normálně přijít, poprosit, ať to znova prohřejou a vlastně tohle je způsob, jak jim jako fungovat.
0: Člověk se někdy dostává do té emoce, ono to pak není úplně funkční.
1: Nicméně i v té emoci pořád jako zákazník mám na to právo, aby mi to dali v té podobě, v které mají, ale když tam na sebe pak jako křičí obě dvě strany, tak většinou tohle to úplně nefunguje a pak jde o to, kdo ustoupí, jestli ustoupí ten prodejce a vrátí peníze nebo dá nějakou novou náhradu, což je vlastně v pořádku, anebo jestli teda to vzdá ten zákazník a odejde. Ale tohle jsou věci, na které skutečně máme právo. Není důvod, proč bych měla jíst jako něco, co není udělané tak, jak mělo být udělané.
0: Mně se to líbí, jak stále zdůrazňujete to slovo právo. Jako je to milé určitě a asi na to máme právo, ale mnozí určitě byli vychováváni i s tím, že když si začnou stěžovat, že co se tam v té kuchyni potom odehrává a jak nám to vrátí to jídlo. Tomu nevěříte, že to tak to funguje?
1: Tak může, samozřejmě může, ale je o tom, že na druhou stranu, jak má, pokud to nedělá vědomě, samozřejmě i to se může stát, člověk, jako lidé jsou různí, ale pokud vlastně ten stánek nebo ta čerpací stanice nebo člověk, který to vydává, to nedělá vědomě z nějakého důvodu, tak jak má přijít na to, že něco špatně, když si jako neřekneme, že to je špatně. Jo? Takže kolikrát se může stát, že ví, že to, nebo neví, že to není dopečené vevnitř, protože přece každému nebude jako rozřezávat ten, jo, a koukat na to, vršek je hotový, vršek je ogrilovaný, ale že to vevnitř ještě syrové, se nebudu každému jako nařezávat tu část. Takže pokud prostě něco takového je, tak skutečně říkat, upozorňovat.
0: Jste optimistka, že to je nevědomé, ty problémy, které nastávají.
1: Ne, já věřím tomu, pořád věřím tomu a nakonec i jako historicky z doby jako předešlé práce není to o tom, že všechno je špatně a až poté, co dostanou přes prsty, to začnou dělat dobře. Pořád je tady jako většinově ty lidé a všechny ty jako stánky fungují tak, jak mají.
0: Tak lépe nemůžeme skončit, myslím optimisticky. Ať všem chutná. Hana Střítecká byla naším dnešním milým hostem. Děkuju za to. Hezké dny.
1: Taky děkuju. Naschledanou.
2: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: 7 minut bude 12 hodin. Alena Brantová za chvíli nabídne čerstvé zprávy a po nich samozřejmě otevřeme písničky od srdce, možnost, kdy spolu s námi budete moci potěšit své milé blízké. Na závěr pátečního Habaděje ale nemůže chybit ani babská rada, která dnes bude zaměřena na bílé prádlo.
1: Babské rady.
2: Jak mít nádherně bílé prádlo? Začít musíme u třídění. Bílou várku nestačí oddělit od tmavé, ale také vytřídit podle materiálu, na přírodní a syntetický. Zatímco přírodní materiály můžete bez problému prát na 60 stupňů, syntetika při této teplotě žloutne nebo chytá na šedlý nádech. Proto optimální teplota pro praní syntetických kousků je vždy jen 40 stupňů. Skvělým pomocníkem pro zářivě čisté bílé kousky z vašeho šatníku je jedlá soda. Do 5 litrů vody dejte 2 hrnky jedlé sody a dobře rozmíchejte. Do této směsi namočte prádlo a nechte sodu působit alespoň 6 hodin. Jsou-li vaše záclony vybledlé, zářivou barvu jim vrátí citronová šťáva. Prádlo vložte do pračky a přímo k němu přidejte vymačkanou šťávu z 5 citronů. Voňavé záclony po celé mycí proceduře pověste vlhké. Jejich zavěšení dokáže narovnat všechna vlákna a vy nemusíte nic žehlit.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, tajný deník Lory Palmrové, Dogville, David Lynch nebo král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
1: Zažijte královské slavnosti v Hradci Králové. Od 28. srpna do 5. září nabídnou 9 dní hudby, historie a zábavy. Příjezd královny Elišky, rytířské turnaje, ohňová show, koncerty hvězd, téměř 100 vystoupení a 50 balónů nad Hradcem. Více na královskeslavnosti.cz.
2: Je 12 hodin.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Jaroměřská krajská škola řemesel má nové dílny za desítky milionů korun. Hasiči bojují v Hradci Králové o titul mistrů republiky v požárním sportu. Důchody příští rok zřejmě vláda navýší jen o zákonnou valorizaci a pátek zůstane oblačný s teplotami do 27 stupňů. Pěkné páteční poledne vám přeje Alena Brantová. Střední škola řemeslná Jaroměř zmodernizovala areál truhlářských dílen. Přišlo to na 640 milionů korun. Nové dílny nabídnou kvalitnější zázemí pro praktickou výuku žáků oborů truhlář, tesař a umělecký keramik. Škola, kterou zřizuje Královéhradecký kraj, o víkendu oslaví 140 let od svého vzniku. Na stadionu krajského hasičského záchranného sboru v Hradci Králové začalo mistrovství České republiky v požárním sportu. O tituly republikových šampionů bojují do neděle stovky profesionálních i dobrovolných hasičů. Dnešní soutěže začnou ve 2 hodiny odpoledne výstupem na cvičnou věž. Víkendový program popisuje mluvčí krajských hasičů Martina Gecová.
4: Sobota bude patřit disciplínám na atletickém oválu, muži a ženy totiž poběží závody na 100 metrů s překážkami a v odpoledních hodinách odstartuje závod štafet. Mistrovství České republiky završíme v neděli královskou disciplínou požární útok družstev a pro návštěvníky je po celý víkend připravený doprovodný program zaměřený nejenom na hasičinu, ale také preventivně výchovnou činnost.
2: Penze se v příštím roce pravděpodobně zvýší jen o zákonnou valorizaci. Ta vychází zhruba na 300 korun. Uvedla to ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO, která po zveřejnění návrhu státního rozpočtu na příští rok vyjednává o jeho konečné podobě s koaličními partnery. Rozpočet, který je navržený se schodkem 389 miliard korun, je podle ní napjatý.
5: Ještě čekáme na to přesné číslo, ale bude to něco mezi 300-350 korunami. Do rozpočtu jsem přidala to navyšování o 500, to znamená důchodce od 80 let, každých 5 let se mu zvýší o 500, takže přáli bychom si, ale rozpočet je ve stavu, v jakém je a aspoň takto se snažíme.
2: Růst nad zákonnou valorizaci si teď nedokážou představit ani motoristé, kteří kritizují navržený schodek a v rozpočtu chtějí výrazně škrtat. Sport. Cyklisty na Vuelte čeká jedna z nejdelších etap letošního ročníku. Během 193 kilometrů musí zvládnout také jedno stoupání první kategorie. V červeném trikotu lídra závodu je Španěl Enric Mas. Jediný Čech, Jan Hirt, za ním zaostává o 42 minut a je na 20. pozici.
3: Počasí.
2: Poledne čekáme oblačno až polojasno, výjimečně se slabými přeháňkami. Později večer na severu kraje začne opět mraků přibývat a večer bude v Krkonoších pršet. Teploty vystoupí na 24 až 27 stupňů, na horách na 18 až 22. Zafouká mírný západní až jihozápadní vítr, na horách ve vyšších polohách čerstvý, v Krkonoších i s nárazy kolem 65 km v hodině. Později večer se bude měnit na severozápadní.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: S objížďkou počítejte ve Skřivanech na Královéhradecku. Důvodem je oprava povrchu silnice číslo 327. Práce mají trvat do konce listopadu.
3: Zelená Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: 4 minuty po 12. hodině, pátek máme v polovině, pátek s datem 4. září, takže v kalendáři najdeme dvě ženská křestní jména, Jindřiška a Rozálie. I těmto dvěma dámám můžou patřit písničky. Od srdce bude záležet samozřejmě na vás, komu budete chtít skladby věnovat. U mikrofonu zůstává a na vaše pozdravy se těší Pavla Kindernajová.

0: I have a dream. It's been a hard
1: day's night. Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: 1. zářijový pátek 4. Svátek mají Jindřišky a Rozálie a tady je Petr Jungmann. Španělští osadníci založili v roce 1781, což je 245 let, na americkém břehu Pacifiku malé misijní sídlo pod názvem El Puebla de Nuestra Señora la Reina de los Ángeles de la Porciúncula, česky město naší paní královny andělů z Porciúncule, dnešní Los Angeles. Samostatné studio Československého rozhlasu v Pardubicích začalo vysílat přesně před 70 lety v roce 1956. Největší osobní dopravní letadlo světa Airbus A380 poprvé vzlétlo ke zkušebnímu letu s cestujícími na palubě z letiště ve francouzském Toulouse před 20 lety. Obrům nebes zvoní umíráček, ten poslední byl totiž vyroben už před 5 lety. Ve stejný den roku 2006 tragicky zahynul australský dobrodruh a protagonista seriálu Lovec krokodýlů Steve Irwin. Osudným se mu stalo setkání s Reinokem přímo při natáčení nového dokumentu. Bylo mu 44. Skifařka Miroslava Knapková se stala poprvé a naposledy mistryní světa před 15 lety v roce 2011 ve slovinském Bledu. Před 10 lety papež František svatořečil misionářku Matku Terezu. 45 má dneska jedna z největších popových hvězd posledních let, Beyoncé. A 45 je i našemu bývalému fotbalistovi, reprezentantovi Tomáši Hipšmanovi. Já přeju hezký pátek

0: Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46.
1: Ano, telefonní kontakt je vám v písničkách od srdce k dispozici, ale využít můžete i písemné varianty spojení spolu s námi studio.hradec@rozhlas.cz. To je naše mailová adresa. Když kliknete na webové stránky hradec.rozhlas.cz, tak kromě záznamů z našeho vysílání a mnoha typů na výletu po regionu, tam najdete právě i ten písničkový formulář na titulní straně. A kdo není na internetu a nemůže, nechce telefonovat, tak může poslat i stručnou SMSku na číslo 900 1104. Do té zprávy připomínám, je nutné napsat nejdříve velkými tiskacími písmeny slovo Hradec, aby se nám to tady zobrazilo. Hradec, protože z Hradce Králové vysíláme. Za slovem Hradec jedna mezera, pak bez diakritiky, kterou systém neumí zobrazit. Připojte stručně to, co chcete, aby ve vysílání zaznělo.

0: Paní Lenka je také s Českým rozhlasem Hradec Králové. Zdravím vás a vítám v písničkách. Paní Lenko, dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím.
0: No, koho potěšíme písničkou, kterou jsme vybrali?
1: No, chtěla bych teda dát zahrát všem žákům, studentům, jak jim pěkně ten týden utekl a že začíná víkend, no.
0: No, a u vás pohoda doma se školáky, studenty?
1: Jo, pohoda. Dneska mají do půl druhý, tak přijdou domů a lehnou.
0: Oni budou starší asi, že? Už.
1: Jo, 19.
0: No, tak to lehnou, protože přehazují možná režim, že tyto starší děti to většinou mají, takže ponocují hodně a to vstávání zvládáte dobře po ránu v prvním týdnu?
1: Jo, ale tak říkali, že to je teda jako hrůza, no, že si musí zvykat. Jako, že ponocovali, jako dlouho spali, no, po prázdninách.
0: Tak chápu. No tak a tím to funguje dál, ať si přes víkend odpočinou, načerpají síly a to září se vydaří podle těch představ. Vybrali jsme Dana Bártu, který míří i k nám na východ Čech s tím koncertem, o vstupenky jsme hráli, tak snad i ta další písnička potěší všechny posluchače. Máme tady Tam za vodou v Rákusí, což je duet s Bárou Basikovou, tak možná si rádi všichni i zaspívají. Jdeme na to?
1: Ano, tak děkuju, hezký den.
0: Hezké dny a hezký víkend, nashledanou.

A už nahlíží mezi písemné pozdravy. Máme tady SMS pozdrav, pravděpodobně nedokončený. Dobrý den, prosím o zahrání písničky pro nejlepšího šéfa Škodovky ve Vrchlabí Ladislava Flanderu. Má to s námi někdy těžké, ale možná tam bude, ale máme ho rádi, bych tak předeslala. Je to bez podpisu tedy, protože se nám to sem celé nevešlo, ten počet znaků pro ty SMSky je omezený, ale Ladislav Flandera tady má písničku a věříme, že vám to spolu bude dál fungovat. Tak zdravíme.

někdo green, někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Wow.

slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: Eva Farn v písničce Jako srdce. No letos je taky určitě mnozí jste zaznamenali v porotě Superstar a je tak laskavá. A zaujalo mě, že už tam soutěžící porotci neponižují tolik a mluví o těch trendových hudebních záležitostech ke všem lidem, kteří poslouchají napříč nejrůznějšími žánry. No ale v písničkách teď nabídneme i Františka Nedvěda, protože po jeho skladbě sáhla paní Věra, kterou už zdravím. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, tady Věra z Náchoda a všechny vás zdravím a hlavně zdravím oslavenky, některým chci dát zahrát a je to, teďka je vyjmenuju, abych to nezapomněla.
0: Povídejte.
1: Klugarová Jindřiška z Náchoda, Hanušová Jindřiška z Červeného kostelce od Jakuba, to je zařízení takový tam, a potom Jindřiška Tučková z Horní Radychové, tak těm bych chtěla dát zahrát a popřát jim všecko pěkný, spokojenost, krásný dny a zdraví hlavně.
0: No vy jich máte těch Jindříšek, tak spolu s vámi přejeme krásný sváteční den všem jmenovaným.
1: Ano, a já jim taky, krásný den a vám všem.
0: Mějte se, ať se daří. Naschledanou.

12 hodin 34 minuty, posloucháte polední písničky Českého rozhlasu Hradec Králová. Je s námi také paní Hana Sindermanová, kterou srdečně zdravím a přejeme krásné dny, paní Hano.

A teď jedna zahraniční skladba se zahraničními skladbami. Je to u nás jako s ruzinkami koření naše vysílání, ale ta následující má určitě své opodstatnění, protože dnes má 45. narozeniny americká zpěvačka Beyoncé, celosvětová hvězda, a tak si ji teď v duetu i s Miley Cyrus na přání paní Sylvie dáme. Rozálím, Jindřiškám k svátku, všem dnešním narozeninovým oslavencům a všem, kteří jste s námi. Hezký pátek přeje Sylvie.

0: No, je toto je modernější zvuk roku 2026, ale teď už pozdravíme paní Janu, naši pravidelnou posluchačku, která podotýkám, že si nikdy nestěžuje, ale opravdu nikdy. Když se jí mimo vysílání zeptám, jak se má, tak vždycky říká dobrý to je. Tak paní Jano, vítejte a jsme rádi, že jste s námi a že se daří.
1: Děkuji, Paulinko, za přivítání a já bych dneska dala zahrát všem Jindřiškám, které mají dneska svátek. Hlavně moje kamarádka Jindřiška v Jelenici a potom v Jirkově. Takže o mom dvou všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, spokojenosti.
0: To je milé, určitě to kamarádky potěší. Vy obědváte teďka, ne?
1: No, co jsme obědvali, já jsem hned děky se švestkama, takže dobrý byli.
0: Takže dobrota.
1: No.
0: Sladké nejlepší, ne? Není?
1: Jak kdy? Někdy, když mám na to chuť, tak se dám. Když ne, tak ne.
0: No, správně to děláte. Tak máte se na co těšit, tak přesně, ať tak. Se vám krásně daří, opatrujte děkuju. Se a písnička taky. Pro Jindřišky. Naschledanou.
1: Děkuju, naschledanou.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Šarm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
3: Tentokrát si o rodinných i pracovních

0: Radostech budu povídat s herečkou Zdeňkou Žádníkovou, která bude osobností šarmu. V modních trendech poradíme, s čím kombinovat šaty, když se ochladí. Dozvíte se, jaké jsou nové trendy ve cvičení a v čem je význam silového tréninku. V pravidlech etikety odpovíme na otázky týkající se tykání, vykání a onikání a taky si připomeneme nedožité 92. narozeniny herečky Jany Štěpánkové, šarmantní osobnosti roku 2009.
1: Šarm v sobotu po 18. a v neděli po 11. hodině. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

Posloucháte písničky od srdce, ještě jsou tady nějaké závěrečné pozdravy. Zahrajte prosím Rozálce z Hostinného, máme ji rádi, píše babička Zuzana. Máme tady taky prosbu, abychom zahráli Tomáši Kleibrovi a Martinovi Špíglovi. Všechno nejlepší ke narozeninám přejí přátelé. A ještě zdravíme paní Inku, gratulujeme k výročí jednoho přátelství, o kterém píšete. Jsme rádi, že jste s námi a přejeme, ať se Rozhlas dál hezky poslouchá.

tak ať nezboří se chrám, jak ty bys si přál, ale život sám nám uletí. V duchu počítám, co by nás tak stál, malej dům a krám. Co se hrabeš v tom šupleti?

0: Tak pojď.
1: Tak nemizíme, jdeme a ještě závěrečný pozdrav, který je velmi důležitý, protože se ozývá paní Naďa, která má jednu nemilou zkušenost, o kterou by se chtěla podělit, aby ostatní to třeba nezlákalo. Paní Naďo, vítejte, dobré odpoledne.
2: Dobrý den,
1: no povídejte, co se stalo.
2: Manželovi přišlo oznámení o balíku za 1100 korun, ale nic jsme si neobjednali. Je to podvod a balík jsme nepřevzali. Věnujte prosím ostatním posluchačům písničku, aby prostě se vyvarovali takových věcí, a okamžitě jsem si teda na té zásilce ověřila, kdo to posílá, a samozřejmě, že mi napsali, že je to podvod.
1: Mm-hmm, tak jste šikovná, jste si říkala. No výborně, výborně. Ale trošku vás to rozhořčilo, že to stále ty podvodníci zkoušejí.
2: Ano, rozčílilo nás to, protože si objednáváme občas něco, takže nechápu, dokážou dneska vás najít asi všude.
1: Všude, no ale zvládli jste to na výbornou. Ano. Zvládli jste to a děkujeme, že dáváte vědět, aby posluchači dávali také pozor a byli opatrní.
2: A my vám děkujeme za krásné vysílání, jsme s vámi.
1: Děkujeme, také jsme s vámi rádi. Opatrujte se a hezké dny bez podvodníků ideálně dál. Naschledanou. Tak písnička určitě s přáním hezkého dne pro všechny posluchače Českého rozhlasu Hradec Králové. Je to závěrečná skladba a dnešních poledních písniček zavolat a napsat si budete moci zítra, kdy nabídneme písničky po 12. i po 17. hodině. Po zprávách vesele a zdravě. Pavla Kindernajová přeje dobrý poslech našich dalších pořadů. Mějte se hezky.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Zrak je jeden z nejdůležitějších smyslů a život bez brýlí může být blíž, než si myslíte. V Oftexu provádíme laserovou operaci očí moderními lasery. Rezervujte si vyšetření na oftex.cz. Oftex. Otevřeme vám oči.
2: Je 13 hodin.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Meteorologové varují před silným větrem na horách. Podle ministra Metnara posiluje Česko bezpečnostní opatření. Reaguje tak na incidenty především v Německu. Hradecké fotbalisty posílí útočník Tomáš Čvančara a dnešek zůstane oblačný s teplotami 24 až 27 stupňů. U odpoledních zpráv vás vítá Alena Brantová. Meteorologové varují na severu Čech před silným větrem, který může v nárazech dosáhnout až 70 km v hodině. V noci zasáhne hlavně horské oblasti. Ojediněle se tam objeví i bouřky. Podle Českého hydrometeorologického ústavu může vítr poškodit stromy nebo starší budovy. Následky pak můžou zkomplikovat dopravu. V Třebechovicích pod Orebem dnes oficiálně otevírají nové disk golfové hřiště na vrchu Oreb. Město ho vybudovalo jako jeden z vítězných projektů loňského participativního rozpočtu a zaplatilo za něj 370 tisíc korun. Od 15 hodin si zájemci budou moct disk golf vyzkoušet pod vedením zkušených lektorů, říká koordinátor participativního rozpočtu Tomáš Tázlar.
3: Od půlky července, kdy bylo hřiště dobudované, sem proudili doslova desítky lidí si disc golf zahrát. Věříme, že touto akcí se nám podaří probudit o tento sport ještě větší zájem a hřiště tak bude i nadále široce využíváno.
2: Česko přijalo bezpečnostní opatření kvůli incidentům v okolních zemích spojovaných s Ruskem. Na síti X to napsal ministr vnitra Lubomír Metnar z hnutí ANO. Nechtěl ale z bezpečnostních důvodů upřesnit, o jaká opatření jde. S útoky na infrastrukturu se v poslední době potýká hlavně Německo. Zodpovědnost za srpnový útok na letišti v Lipsku přisoudilo Rusku. Podle Metnara je ale bezpečnostní situace v Česku stabilní.
0: Sport.
2: Prvoligovou kabinu Hradce Králové posílil útočník Tomáš Čvančara. 26-letý hrotový hráč přichází z německé Borussie Mönchengladbach na roční hostování.
4: Hradec mi podal pomocnou ruku, tak jsem za to moc vděčný a já věřím, že já Hradci můžu pomoct taky, protože domů jsem se vrátit chtěl a věřím, že společně můžeme zvládnout pěkný věci.
0: Počasí.
2: Odpoledne čekáme oblačno až polojasno, výjimečně se slabými přeháňkami. Později večer na severu kraje začne opět mraků přibývat a večer bude v Krkonoších pršet. Teploty vystoupí na 24 až 27 stupňů, na horách na 18 až 22. Zafouká mírný západní až jihozápadní vítr, na horách ve vyšších polohách čerstvý, v Krkonoších i s nárazy kolem 65 km v hodině. Později večer se bude měnit na severozápadní. Noc přinese zataženo, na severu přijde déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky. Ráno budou srážky ustávat a mraky ubývat. Teploty klesnou na 16 až 13 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Pozor si dejte na silnici 14 u Rychnova nad Kněžnou, kde sjelo osobní auto do příkopu. Je to u odbočky na Litohrady. Projíždějte místem nehody opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. vesele a zdravě.
5: A tak vás od mikrofonu zdraví Patrik Rozehnal.
6: A doktorka Kateřina Cajdhamlová, dobrý den. Patriku, jestli pak jste si vydezinfikoval boty dneska?
5: To ani nepamatuju, když jsem si je dezinfikoval.
6: No.
5: Nechávám vyvětrat jenom.
6: No a to je právě chyba, protože dnes máme takové zajímavé témíčko.
5: Ano, jenom řekněte.
6: No, plíseň na nohou a plíseň je neuvěřitelně rezistentní potvora.
5: Jaký je rozdíl mezi plísní na nohu a tchyní, to víte?
6: Ne.
5: Plísně se zbavíte, když ji na pár dní nastříkáte speciálním sprejem.
0: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Vesele a zdravě je pořad, který posloucháte ve vysílání Českého rozhlasu s doktorkou Kateřinou Cejtamovou. To téma dnešní zní, tedy plísně na nohou. Jak si od pomoci od plísní na nohou, to radili už naše babičky a prababičky, měli na to své návody a dobře to ví Jarka Vykoupilová, která to shrnula do takových babských rad.
1: Vesele a zdravě.
2: Na plíseň nehtů na nohou výborně zabírá jemně nastrouhaný česnek. Stačí ho přiložit na místo, kde se plíseň vyskytuje, a obvázat náplastí či obvazem. Ideální je nechat ho působit delší dobu, třeba přes noc, ale zabírá i zábal na hodinu. Postup byste měli opakovat každý den s novým česnekem, až do doby, než se plíseň ztratí. Nehet se bude uzdravovat postupně, pomalu odrůstá postižená část a díky léčbě česnekovými silicemi je nový nehet zdravý. Výborným pomocníkem je také propolis. Bojovník s bakteriemi a plísněmi má silné hojivé účinky. Pokud rádi spojujete příjemné s užitečným, můžete ke zmírnění či odstranění plísní zkusit také bylinkové koupele. Velmi příjemná je kombinace šalvie lékařské s tymiánem a vlaštovičníkem. Samostatně pak můžete vyzkoušet koupel s maliníkem nebo obklady postižených míst odvarem z listů jitrocele kopinatého.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu.
0: Další rady Jarky Vykoupilové najdete i v knížkách Babské rady, které vydává Radioservis vydavatelství Českého rozhlasu. Babské rady, ale pozor, hlavně plísně na nohou, jsou teď tématem našeho pořadu Vesele a zdravě, kde je hostem doktorka Kateřina Cejtamová. Tak co by poradila?
3: Já bych poradila za prvé, že zbavit se plísní zejména na nechtech může být záležitost velmi dlouhá a může to být i několik třeba týdnů, s tím, že musíme léčit ještě 14 dní po vymizení všech příznaků a je potřeba dezinfikovat obuv, protože představte si, v té obuvi ta plíseň potvora vydrží až několik měsíců. To znamená, vy si můžete krásně babskou radou pomoci, pak si obujete boty, ve kterých ta plíseň vesele čeká, a máte to znovu. Takže je důležitá prevence.
0: Je to tedy věc nakažlivá?
3: Ano, ano. A tím semeništěm jsou kromě koupališť také posilovny a šatny. Všechna nevětraná prostředí plus samozřejmě pučovat si něčí boty, to opravdu nedoporučujeme. To je podobné jako pučovat si kartáček nebo ručník.
0: Co dělá tu živnou půdu těm plísním tedy? A souvisí to s tou vlhkostí třeba, která v těch šatnách je,
3: ano,
0: v těch botách, nebo
3: tak
0: jiné věci?
3: Plísně jsou vlastně mykóza, to jsou houby. A houby jsou velmi odolné a drží se tam, kde je vlhko a nevětráno. To znamená boty ideální, případně tmavá prostředí. Plíseň má radši, jako když je tma, než když je slunce. To znamená, ty babské rady líp fungovaly v době, kdy se nosily sandály nebo se chodilo na boso, protože tam ještě velmi pomáhalo ultrafialové záření. Ale v dnešní době prostě, jak chodíme v botách, je to problém. Další je důležité dezinfikovat si ponožky, vlastně používat nějaké krémy neúplně vždycky pomáhá, a tak je lepší zajít k lékaři. Tím lékařem je kožní lékař a ten nám řekne vlastně, co dál, protože řada těch plísní využívá i toho, že pacient je náchylnější. To znamená, že třeba má cukrovku nebo má poruchu imunitní systému. Tohle všechno ty plísně zbožňují.
0: Prozrazuje doktorka Kateřina Cejtamová v našem pořadu Vesele a zdravě.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Vysíláme s vámi a pro vás pořad Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdamovou na téma plísně na nohou. Nám to vlastně připomene nejeden posluchač, protože opět básnili.
1: Zdraví Petr, dívka krásná, mazlivá, mi řekla, dětku plesnivá, do duše mi padla tíseň. Jak ví, že mám v nohou plíseň?
0: Povedlo se mu to.
2: Krásný, ano.
3: Zdravím, Mirek z Mladé Boleslavy. Plísně na nohou, nevím, co to je, když se člověk každý večer sprchuje a nenosí neprodyšné boty, tak nepozná tyto sloty. Doma jen tak bez obuvy, ať si nohy volně hoví.
2: Ano, tak s tou bez obuvy pozor, to jenom tehdy, pokud tu plíseň už nemáme. A rozhodně pan Petr mohu uklidnit, není dědek plesnivá. Tak.
0: Jak se pozná, že to, co máme na těch nohou, ano, je plíseň?
2: No, tak ideálně se to pozná, pokud se udělá vyšetření. Tam se dá přímo říct, jaký typ plísně to je, ale
0: no pro nás
2: z těch
0: doma,
2: základních
0: věděli.
2: Příznaků, pokud se jedná o plíseň na nehtech, tak vidíme, jak ten nehet bělá a tloustne vlastně jeho profil, to znamená, on se jako tak šupinatý vrství
0: je
2: tloustne, je tlustší a přestává být průhledný. A pokud je to kůže, tak cítíme svědění, pálení a zčervenání, bývá to nejčastěji mezi čtvrtým a pátým prstem, tedy malíček a jak se jmenuje ten prsteníček na noze.
0: Tam?
2: No pravděpodobně kvůli tomu, že tam nejvíc ta bota jako tlačí a
0: svírá ty prsty k sobě.
2: Svírá ty prsty k sobě, takže je tam nejčastěji ta tma a vlhko. A další bývá suchá, šupinatá, popraskaná nebo naopak zbělalá kůže a někdy, a to už je fakt vážné, se tvoří bolestivé praskliny nebo puchýřky. To teda rychle k lékaři.
0: Jaké jsou druhy těch plísní? Jak si to rozdělujete?
2: No, tak jak už jsem říkala, je to vždycky mykóza a buď je to onychomykóza, to je z onyx, což je nehet, takže to je vlastně plíseň na nehtech a ta běžná mykóza kožní, tak té se říká třeba atletická noha, to je z toho, že v té botě člověk se hodně potí a jsou tam ještě drobná traumata, protože atleti ať už běhají, odrážejí se, skáčou a podobně.
0: Protože dostávají zabrat?
2: Dostávají boty nebo nohy velmi zabrat.
0: Mohli by to být i turisté nebo třeba rybáři?
2: Ano, no tak já teda rybáře většinou vidím, jak sedí.
0: Takže... No pozor, ale pokud loví ve vodě, tak si vemou obleky nebo holinky a tak,
2: ano,
0: a v tom tráví celý den.
2: V holinkách by to taky mohlo být samozřejmě a to jsou lidé na stavbě třeba s tím, ano, mohou mít problém. A samozřejmě každý, kdo má boty úzké a hodně se mu potí nohy. No pak samozřejmě diabetici, protože tam je ještě problém s tím, že je vyšší vlastně pro tu plíseň báječně sladká krev a možná horší prokrvení, to znamená, že tam nepřijdou ty imunitní buňky. No a další jsou vlastně různá traumatická postižení, kdy ta plíseň tam vleze právě z té posilovny nebo od pedikérky, bohužel i.
0: Mohou plísně vždycky i za zápach nohou?
2: No to je výborná otázka, to bych strašně ráda věděla.
0: Já
2: jestli
0: taky
2: by někdo poznal po čuchu tu plíseň, že to je fakt plíseň. Možná dřívější lékaři ano.
0: Tak když
2: ale...
0: vlezete do místnosti, poznáte, že je tam vlhko a plíseň, tak...
2: No dobrá, ale to je úplně jiný druh plísně,
0: takže
2: než na té noze.
0: Když zapáchají nohy, může to být prostě jenom, že se zapotili. Nemusí to být hned plíseň, chcete
2: Já,
0: říct.
2: Ano, samozřejmě a diferenciální diagnostiku dělat po čuchu bych asi úplně nedoporučovala.
0: V rychlosti, jak se to léčí? K tomu se určitě dostaneme i z posluchačů dotazy, ale teď jenom nástín.
2: Léčení je spousta, záleží, kde ta plíseň je a říká se, že je dobré zajít tedy k lékaři, protože, jak už jsem říkala, těch plísní je spousta druhů a lékař nám poví, jak ještě zasáhnout celkově. Existují, a to je výborné, protože dřív se nehty trhaly, dneska už se netrhají, protože existují keratolytické vlastně, to znamená ty, které odstraní ten nehet.
0: Keratolytické
2: různé,
0: co?
2: Různé tekutiny. Aha. A tudíž člověk vlastně nemusí absolvovat tu strašnou operaci s tím utržením až k nehtové mému lůžku.
0: Oni vás polijou nějakou kyselinu a to vyžere nehet, nebo co?
2: Ano, postříkají a ono to ten nehet postupně odstraní. Může někdy pomoci některá laserová terapie, ale tu diferenciální diagnostiku udělá lékař s tím, že je dobré nejen mazat zevně, ale vlastně i polikat třeba nějaké tabletky nebo něco dělat s imunitou, případně stabilizovat tu cukrovku a vždycky dezinfikovat boty.
0: To je, co se týká nehtu. A pokud je to na kůži, tak nějaká mast, antibiotika nebo co funguje?
2: No, proto říkám, i na té kůži je dobré to předvést lékaři, protože ten nám řekne, jestli nemáme ještě k tomu polikat vnitřně nějaké tabletky. Někdy ta plíseň potvora totiž se schová a vleze si do třeba nejbližších nějakých hlubších vrstev a ta mastička tam až nedorazí.
0: Říká, prozrazuje doktorka Kateřina Cajdamlová, ptát se jí budete moci brzy už i vy. A za chvíli dojde i na dotazy, které jste nám dopředu poslali přes stránky veseleazdravie.cz nebo je nechali jako vzkaz na telefonním záznamníku.
4: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
5: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
4: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Vesele a zdravě na téma plísně na nohou. Už dopředu jste se ptali, my teď budeme s doktorkou Kateřinou Cajdanovou odpovídat. Tady je tedy první telefonní dotaz.
1: Dobrý den, mám takový dotaz. Úzký prstů na nohou se mi zvyšují nechci. Já nevím, jestli se na to dá něco dělat. Bude mi 80, ale nevím, jestli se s tím ještě dá něco dělat, nebo brousit to nějak, nebo... Tak, děkuju.
0: Zvyšování nechtu, jestli
2: prosím, jsem dobře rozuměl. To je přesně takzvaná onychomykóza. Utíkejte ke kožnímu lékaři, určitě vám pomůže.
0: Další dotaz.
3: Dobrý den, já nejdřív vás všechny zdravím, i paní doktorku, a chtěla bych se paní doktorku se zeptat. Už mám další dlouho, tak asi 5 let, u palce plíseň na nohou, pod nechtem teda. Už mě dali na pedikůře, abych si koupila mask a kapky, nevím už, jak se to jmenuje, to už je asi 2 roky. Vůbec ani trochu se mě to neztratilo. A teďka normálně už mě, jako když mám plnou botu, tak mě to i začíná pobolívat. A tak nevím vůbec, co bych jako si na to měla vzít, nebo pomoc, koušela jsem ji odset, a nic mě takovýho nepomáhá.
2: Tak, za prvé bych doporučila koupit si sprej na dezinfekci bot a za druhé opět zajít za kožním lékařem, protože tady bude potřeba ta keratolytická léčba, aby se odstranil vlastně ten nehet nemocný a doléčilo se to do hloubky. To fakt pedikérka bohužel nepomůže.
0: Takže nebát se...
2: A... Nebát se, už netrhaj nechty.
0: Není to tak bolestivé, prostě není, jako to bývávalo. Ne. Máme ale i dotaz z našeho formuláře na stránkách Vesele a zdravě.
2: Tak, pan Josef Tichý nám radí, že řešil plíseň na nohou mnohokrát klasicky a v lékárně mu lecos nabídli, ale on přišel na to, že jemu pomáhá nejlépe ústní voda Listerin. No, žádné vedlejší účinky to asi nemá. Pokud vám to pomáhá, stejně bych doporučila vydezinfikovat si boty a teda ten Listerin používat ještě 14 dní po vymizení, aby se to nevracelo.
0: To bude možná v nějaké lehčí formě plísně.
2: Já nevím. Ale tak to bude asi ten Listerin, co obsahuje alkohol a tam by to mohlo být. A
0: další dotaz telefonní.
4: Dobrý den, paní doktorko, jsem posluchačka z Prostějovsk. Již léta mám potíže s plísní na nechtech, na nohách, na palcích je mám znažloutlé, silné a na ostatních je mám na konci sluštele, na některých mám černou tečku. Nevím, jak se z toho zbavit. Dovezla jsem si to z lázní, používala jsem na to mas, teď používám kapky Exoderil. Mám cukrovku a mám štítnou žlázu vzitou a beru na tlak léky a na srdíčko a je mi 88 let.
2: Tak vzhledem k těm ostatním interním diagnózám vy přesně patříte mezi ty, kteří budou muset polikat ještě i tabletky. Takže neváhejte, běžte ke kožnímu lékaři a bude dobře. A já tu mám poslední psaný od pana Drahomíra. Děkuju, pošimral jste mi ego, takže díky. A jinak, on říká, že musí dožít s plísní na prstech nohou, kterou trpí od vojenské služby. Nemusíte, protože už existují účinné léky a i pro vás, ačkoliv jste psal, že je vám 92, tak škoda mít plíseň. Takže vydezinfikovat boty plus zajít na kožní s tím, že vám dají asi kromě krému ještě něco polikat. Ale určitě to přejde, dejte vědět.
0: My vám teď dáváme, vám, co posloucháte, možnost dovolat se do studia Vesele a zdravě naživo, zeptat se doktorky Kateřiny Cajdanové na své problémy, které souvisí s plísněmi na nohou, protože vás to třeba i, jak jsme tady četli a slyšeli, léta trápí, nemůžete se toho zbavit, nevíte, z čeho to je a co dělat, tak se poraďte. Od toho je tu naše telefonní linka, na kterou teď můžete volat. Čekáme na vás.
5: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Vesele a zdravě je náš pořad, který dnes řeší plísně na nohou. Ožehavé téma, zdá se, podle telefonátů, které prostě neustále tady zvoní pomyslně, protože nám to problikává. A máme tady první hovor do vysílání. Kdo se ptá? Paní doktorky Cajdamlové, dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den, tady je Olga. Zdravím vás všechny do studia.
1: Děkujeme.
2: Chtěla jsem se zeptat. Moje maminka je 4 roky ležící, je v domově, chodím za ní každý druhý den a tvoří se jí plíseň na nohách i rukách, na nechtech teda nohou i rukou. Tím, že za ní chodím každý druhý den, bych byla schopná jí to mazat opravdu já vědomě, než třeba sestřičky. A chtěla jsem se zeptat, jestli existuje nějaký volně prodejný lék, který by teda působil, eventuálně nějaký lék, který bych mohla doporučit panu doktorovi, aby jí to koupil.
1: Tak, doporučit panu doktorovi bych se neodvážila nic, takže já bych doporučovala, abyste panu doktorovi položila otázku, jestli může zavolat buď nějakému kožnímu lékaři, protože tím, že to maminka má na prstech, nohou i rukou a říkáte, že ano, je ležící, tak tam bude celková nějaká léčba potřeba, jo? Tam nebude stačit mazat krémem. Pravděpodobně by potřebovalo vědět, jakou má imunitu, jestli nemá problém s cukrem v krvi. Rozumíte, tam se bude muset udělat víc věcí, než jenom mazat. A další, můžete zkusit mamince pořídit rukavy a ponožky a dezinfikovat je. Tím by vlastně se ta nákaza mohla trošku lépe lokalizovat.
0: Tak to zkuste takto.
1: Zkuste.
0: A držíme palce doslova i na nohou.
1: A i na nohou, na rukou, všude, ano.
0: Telefon 731 800 900 vám k dispozici na otázky, které se týkají plísní na nohou. Dobrý den.
1: Dobrý den.
3: Dobrý den. Tady je posluchačka z Olomouce. Teď poslouchám váš pořád a bavíte se tam o plísni na nohou.
1: Ano.
3: Myslím asi hlavně na těch prstech, že? No, tak já jsem zkoušela, je to chlapec mladý, který zřejmě zkoušel někde obuv a tam to chytil.
1: Ano.
3: A jmenuje se to, koupili jsme spoustu, už hrozně peněz jsme na to utratili. Schuhdeo se to jmenuje, bo Balea a potom Balea pudr.
1: A můžu vědět, co v tom je za účinnou látku? Co v tom je za účinnou látku, dívali
0: složení
1: jste se?
3: No, to jsou takový spreje do bodku.
0: Tomu rozumíme,
1: rozumím.
0: Třeba si přečíst, co
1: v tom
0: obsahuje
1: je,
0: takový
1: protože
0: spreje.
1: Ty volně
3: 0% aluminium, ach, a tady to je pudr. A toto je transpirant, antiperspirant.
1: To znamená, je to něco...
3: A to nepomáhá, že to vůbec nepomáhá.
1: Aha.
3: A měli jsme tady návštěvu a jeden člověk byl a říká, na to je vynikající úplně ledová voda.
1: Prosím,
3: ty
1: pěkně.
3: Ty nohy strašně páchnou, boty páchnou.
1: Jasně.
3: Já jsem z toho tak nešťastná.
1: Madam, promiňte, že vás přerušuju, ale...
3: Ledovou vodu.
0: My vás přerušíme.
1: Promiňte, že vás přerušuju, ale opravdu ledová voda, i když by se zdálo, že by mohla pomoct, tak není úplně optimální. Tady je opravdu důležité, pokud plíseň trvá delší dobu než 14 dní, tak zajít za kožním lékařem a prostě chlapec bude muset něco udělat s nějakými antimykotiky. Bývá klotrimazol, bifonazol, terbinafín a další možné různé přípravky a možná bude potřebovat i polikat něco.
0: Tohle to jsou zřejmě to, co zmiňovala posluchačka, přípravky, které spíš osvěží tu obuv, než
1: osvěží
0: by léčili
1: obuv,
0: příčinu.
1: Nebo trošku sníží pocení, ano, ale asi s těmi plísněme nic moc neudělají.
0: Další telefonát, další dotaz v našem pořadu Vesele a zdravě.
1: Dobrý den.
4: Já jsem se chtěla zeptat, stále se hovoří o plísni na nechty a já mám problémy se svěděním nártů,
1: ano,
4: a okolí kotníků.
1: Ano.
4: A vždycky se to zhoršuje v letním období, kdy prostě se asi ta noha i víc potí, přestože se snažím chodit v sandálech a mít otevřenou obuv.
1: Ano.
4: Už jsem dostala kortikoidy, po těch kortikoidech se to vždycky trošičku zlepší, ale stále se ty ložiska opakují a jsou strašné. strašně nepříjemně svědivá, hlavně večer, když je člověk v klidu.
1: Rozumím. Poslyšte, já ale pokud zabrali kortikoidy, tak to nevypadá, že je to plíseň. Skoro určitě ano. Není. Ale ano. Zašla bych za alergologem a nechala bych si udělat testy na nějakou alergii, protože to nejvíc vypadá na nějaký typ alergie. Jak říkám, tady vlastně vycházíme ex juvantibus z léčby a vzhledem k tomu, že zabrali kortikoidy, tak to jako mykóza fakt není.
0: Doktorka Kateřina Cajdamová radí, tedy další posluchačce poradíme i těm, co se dovolají na telefonní linku 731 800 900. Dnešní téma je plísně na nohou.
5: Vesele a zdravě. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Vesele a zdravě je pořad, tedy zdravotní a taky lifestyleový s doktorkou Kateřinou Cejtamovou dnes na téma plísně na nohou. Řešíme to s vámi po telefonu 731 800 900. Kdo je na telefonu v téhle chvíli? Dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Marie z Břeclavska, z Ústopecka. A chtěla bych se zeptat paní doktorky, máme s manželem oba dva plíseň na nohách, konkrétně na nechtech, a používáme stejnou manikuru, stejný prostě ty, ne sice ty takový na odrhnutí té kůže, to ne, to máme každý svoje, ale nůžky a takový ty potřeby, no, manikuru. A lavor, když si chceme odřít nohy, tak si je jako na změkčení, no, tak používáme stejný lavor. Tak jako jestli se to dá přenášet, máme malý vnoučata, tak aby se to ještě nechytli oni.
1: Dá se to přenášet, doporučuji pořídit si dezinfekci a tou dezinfikovat, mohl by to být i koncentrovaný alkohol, tou dezinfikovat ty kovové nástroje. A právě takhle se to bohužel dá chytit i na pedikýře, pokud dezinfekce neprobíhá, jak by měla.
0: Stejně tak ten lavor. Stejně tak s lavorem. Pro každého zvlášť.
1: No to oni asi dělají, ale bohužel ta plíseň se může držet i na stěnách toho lavoru. Jsou to potvory velmi odolné, takže dezinfikovat. A prosím, až se ta plíseň vyléčí, zajděte na dermatologii a až se ta plíseň vyléčí, tak ještě 14 dní, kromě té léčby, kterou budete pokračovat, ještě pokračujte v té dezinfekci, prosím.
0: Další dotaz telefoní, kdo se ptá na plísně, je kdo? Dobrý den.
1: Dobrý den.
3: No, dobrý den, tady Karel. Prosím vás, já mám takový dotaz. Já mám na tyhletou dceru.
1: Ano.
3: A pod malička se jí vrce, ale jenom na palcích u nohou, nechci šíleně do třeba půl centimetrový výšky. Je to tmavý. A pak jí to samou, jak by odpadne ten nehet a zase jí roste nohy.
1: To je typická plíseň a opravdu bez celkové léčby se jí asi nepodaří pomoct. Takže poraďte jí, ať si zajde na kožní, tam udělají asi, vzhledem k tomu, že je to chronická a od malička, tak budou muset asi udělat, co je to za plíseň, a všechny boty si musí vydezinfikovat a vlastně po každém použití dezinfikovat, protože se zdá, že vlastně je na to citlivá už. Jo?
0: Jinak by se toho nezbavila. Takže
1: jinak by se toho nezbavila. No.
0: Ať se to spraví, držíme palce.
1: Držíme palce.
3: Jo, díky.
1: Taky děkujeme.
0: My děkujeme, protože to může být návod i pro někoho jiného, kdo má podobný problém. Kdo se teď ptá? Dobrý den.
4: Dobrý den, tady Honza z Rounice. Já poslouchám, jak mluvíte o ty plísní.
1: No.
4: A já jsem na vojně dostal plíseň mezi, jak jste říkala, malíček a prsteníček.
1: Ano.
4: A měl jsem to úplně živý, úplně do masa.
1: No.
4: Tak jsem chodil na léčení půl roku, dávali tenkrát tu modrou vodičku, tu zelenou vodičku, všechny mastičky a tadyhle to. Poradila mi jedna paní, abych si koupil řepíček, ne řebíček, ale řepíček.
1: No.
4: Řepíček.
1: Řepíček.
4: Spařito. A v co nejteplejší vodě, co nejvíc jako snesu, potopil tam tu nohu a nechal to tam být co nejdýl. A opakovat to třeba dvakrát denně. Od té doby do dneška to nemám.
1: Vynikající, děkujeme za radu. Navíc jste nám krásně řekl opak ledové vody. A jenom já bych předpokládala, že to, co taky mohlo pomoct, je, že jste se zbavil těch vojenských bot.
4: Ale tadyhle to, jak jsem poslouchal, ta paní, že to má na rukou, to kdyby zkusila, taky to zmizí.
1: Dobrá, tak můžem zkusit poradit řepíček do doby, než se poradí.
4: Nechat do horké vody spařit, nechat vylouhovat, pak to předsedit, nalej to do nějakého lavoru nebo to, a prostě, aby ta ruka byla potopená a vydržet co jako nejteplejší nebo ten horký nálev

0: co nejvíc, jako aby byla vydržet to co nejdýl. A opakovat to tak dvakrát denně.
1: Jasně, můžeme zkusit, je to zajímavá informace. Já jsem trošku takovej protiva, že já bych stejně chtěla, aby to ještě viděl lékař.
2: Dobře.
1: Ale děkujeme.
2: Děkujeme za tyto dotazy. Malé shrnutí v našem pořadu Veselé a zdravě, co dělat, když nás zasáhne plíseň na nohou a taky jak tomu předcházet, tak to ještě stihneme určitě probrat.
3: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
4: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas a pořad Veselé a zdraví a s doktorkou Kateřinou Cejdalovou si dnes povídáme o plísních na nohou především a teď bychom měli udělat takové shrnutí toho našeho povídání, ať nikdo na nic nezapomene.
1: Ano.
0: Nejprve tedy asi tomu, jak předcházet těm plísním,
1: ano,
0: aby nevznikaly.
1: Já bych nejdřív řekla, kdo častěji trpí plísní, kromě teda v písničce zmíněné běžkyně, kašle na podrážky, sprint, tak to mohou být lidé se zvýšenou potivostí, kde mohou pomoci ty přípravky proti pocení, lidé, kteří mají poruchy prokrvení, oslabenou imunitu, špatné postavení prstů a mají cukrovku. Tou hlavní prevencí je nohy po umytí důkladně osušit, zejména prostory mezi prsty, nosit prodyšné ponožky z přírodních materiálů bavlna nebo ty bambusové a denně měnit a ve veřejných prostorách, bazénech, saunách a posilovnách nosit vždycky vlastní pantofle. A co se týče léčby, takže je to dlouhodobý proces. Je důležité zahájit co nejdřív, aby se zabránilo rozšíření té infekce. A pokud je ta plíseň podchycená včas, tak často stačí jenom vnější ošetření. Ať už ty krémy, mastičky, spreje a podobně.
0: Co to znamená zabránit rozšíření tedy konkrétně?
1: Tam je právě důležité, aby člověk dezinfikoval ty všechny možné přípravky, aby sypral pravidelně ponožky a měnil, aby boty vydezinfikoval. To
0: nebo?
1: Asi není potřeba,
0: dobře.
1: To klidně můžete dohromady, ale je důležité opravdu dezinfikovat a důležité je, že to vnější ošetření, pokud nepomáhá po dobu 2 týdnů, tak zajít za lékařem a ten vám nasadí i nějaké tabletky jako vnitřní léčbu a vždycky je důležité ještě 14 dní po vymizení těch vnějších příznaků pokračovat i s tou dezinfekcí, i s tou léčbou.
0: Je nějaký znak vyloženě akutního problému, když to zanedbáme, že tohle už je krajní mes a teď už opravdu doktorovi, jestli se to
1: určitě
0: má spravit.
1: Jakmile začne krvácení, prasklinky, puchýřky, zarudnutí nebo nedej pánbu, to nebývá často, že by člověk dostal teplotu, ale rozhodně, když už to bolí nebo to moc otéká, tak utíkat k lékaři rychle.
0: Hmm. Máme si raději pořizovat pro každého vlastní manikúru a pedikúru a potom podobně? Preventivně?
1: Tak to zase nemyslím, protože sice ty houby jsou potvory, ale většinou potřebují citlivého jedince, náchylného. Jo? Takže tam, kde se žádná mykoza v rodině nevyskytla, tak si to jako střídat asi zatím lze.
0: Nakažlivé to je? Je to dědičné?
1: Ne, to ne. Ale může být dědičná cukrovka nebo nějaký imunitní problém. To znamená, pokud víme, že někdo v rodině měl cukrovku a měl chronické plísně a my máme cukrovku, tak je potřeba pátrat potom, aby se ta plíseň vlastně neudělala a nerozplemenila.
0: Radí doktorka Kateřina Cejdalová, naše rady samozřejmě najdete později i na našem webu www.veseleazdravie.cz, stejně tak jako na Facebooku odkaz na pořad, kde ho pak najdete i v archivu s ostatními, abyste si to mohli poslechnout. My teď nově natáčíme i na video, takže ty důležité informace najdete taky ve videu na našich stránkách nebo na YouTubeovém kanále Českého rozhlasu. A protože nám tu stále blikají telefony.
1: Tak prosím, nahrajte nebo pošlete v písemné formě na stránky www.veseleazdravie.cz a my se určitě k problematice vrátíme. Děkujeme všem.
0: Záznamníky 221 553 770. Mějte se krásně a poslouchejte dál Český rozhlas.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Je 14 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Královédvorská nemocnice má nové CTčko. Soudy by mohly přísněji trestat lidi, kteří způsobí dopravní nehodu pod vlivem alkoholu nebo drog. Tři čeští tenisté zabojují dnes na US Open o postup do osmifinále. A dnešek zůstane oblačný s teplotami do 27 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Alena Brantová. Nemocnice ve Dvoře Králové nad Labem má nový počítačový tomograf. V hlavní lůžkové budově nahradil původní, který nemocnice před 6 lety pořizovala jako repasovaný. Za nové CTčko zaplatil Královéhradecký kraj jako zřizovatel nemocnice skoro 14 milionů korun.
2: Pro pacienty znamená nový přístroj především vyšší pohodlí a také bezpečnost, tedy menší radiační zátěž. Podle zástupců nemocnice až o 50%. Skenování je navíc podstatně rychlejší, to může být důležité pro lidi v akutních stavech. Novému CT pomáhá také umělá inteligence, která vylepšuje rekonstrukci obrazu. Ze Dvora Králové nad Labem Václav Plecháček, Český rozhlas.
0: Stěžery na Hradecku otevřeli novou, zhruba kilometr a půl dlouhou cyklostezku do Hradce Králové. Trasa vede z okraje obce přes dálnici D11 až k odbočce do spojovací ulice ve Svobodných dvorech. Cyklisté i chodci se tak vyhnou frekventované silnici. Příprava stavby trvala kvůli výkupu pozemků od víc než stovky majitelů 15 let, samotná stavba pak 3 měsíce. Z celkových 11 milionů korun zaplatí obec 1,5 milionu. Zbytek pokryjí dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury a přispěl taky kraj a hradecký magistrát. Ministerstvo spravedlnosti prosazuje přísnější postihy za nebezpečné chování na silnicích. Agresivní jízda, například vybržďování nebo ujíždění před policií, by nově mohly být trestným činem. Až 10 let vězení by pak hrozilo za způsobení smrtelné nehody pod vlivem alkoholu nebo drog.
1: Sport.
0: Tři čeští tenisté zabojují na US Open o postup do osmifinále singla. Jiřího Lehečku čeká souboj s Řekem Stefanosem Tsitsipasem. S bývalou světovou trojkou a šampionem turnaje mistrů má vyrovnanou vzájemnou bilanci 2-2, ale rád by mu oplatil porážku ze čtvrtfinále Australian Open z roku 2023.
3: Byl to můj první zápas na Grand Slamovém centrálním dvorci. Stefanos byl v té době podle mě třetí nebo čtvrtý na světě, takže rozhodně předváděl velice dobrý tenis. Já jsem se neměl za co stydět, ale myslím si, že už je to pár let od toho, co to nastalo, a že taky jsem měl už tu šanci těch zápasů si odehrát víc a získat nějaké zkušenosti.
0: Kromě Lehečky zabojují o osmifinále US Open i wimbledonské finalistky a obě čeká zápas s domácí tenistkou. Karolina Muchová se utká s Emou Navarovou a šampionka z Londýna Linda Nosková nastoupí proti Ann Liové.
1: Počasí.
0: Odpoledne čekáme oblačno až polojasno, výjimečně se slabými přeháňkami. Později večer na severu kraje začne opět mraků přibývat a večer bude v Krkonoších pršet. Teploty vystoupí na 24 až 27 stupňů, na horách na 18 až 22. Zafouká mírný západní až jihozápadní vítr, na horách ve vyšších polohách čerstvý, v Krkonoších i s nárazy kolem 65 km v hodině. Později večer se bude měnit na severozápadní. Noc pak přinese zataženo, od severu přijde déšť nebo přeháňky, ojediněle i bouřky. Ráno budou srážky ustávat a oblačnost ubývat. Teploty spadnou na 16 až 13 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na Trutnovsku je kvůli opravě povrchu uzavřená silnice 284 v Bílých Poličanech. Objížďky jsou značené a potrvají do 15. listopadu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Michal Sladký přeje příjemné páteční odpoledne s Českým rozhlasem Hradec Králové. Zdravíme vás. Noc bude patřit akrobatickým letcům s vlastními radary, kteří s námi žijí doslova pod jednou střechou a vypráví se o nich legendy. Už víte? Netopírům. Na setkání s netopíry vás pozveme v této hodině dobrého odpoledne Českého rozhlasu Hradec Králové do Vrchlabí. Ve studiu přivítám i hosta, tím bude předseda aeroklubu Hořice Zdeněk Švec, už dorazil, bude vás zvát na zítřek, to tam chystají den otevřeného letiště, ale i na ten hořický aeroklub se ho zeptám. Mají nebo nemají velbloudi ve svých hrbech vodu? To je otázka. Odpověď nabídne dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo po půl třetí. Pestrý bude i hudební koktejl pátečního dobrého odpoledne Českého rozhlasu Hradec Králové. Už jsme namíchali. Zaspívají Marika Gombitová, Robert Křesťan, Michal Hrůza, Pavel Vítek, Hanna Hegerová nebo Olga Lounová. Tak ať se Český rozhlas Hradec Králové také na Prahu 1. zářivého víkendu hezky poslouchá. Je 4. září po 14. hodině. Přejeme dobrý den.
1: Dobré odpoledne s Karlem Sladkým.

Je před námi víkend a kuronské slavnosti se budou konat už zítra v Náchodě. Letošní jubilejní 20. ročník největší kulturní akce v tomto městě se i tentokrát uskuteční na Masarykově náměstí a v přilehlých ulicích Náchoda. Zítra si to můžete užít, těšit se na pestrý kulturní program, který zahrnuje hudební vystoupení, řemeslné trhy, tvořivé dílny, ukázky historických řemesel a zbraní. Nebude chybět slavnostní příjezd vévody s družinou i prohlídky náchodských zámeckých prostor. Náchodské slavnosti jsou vhodné pro všechny věkové kategorie a nabídnou neopakovatelný zážitek pro celou rodinu. Kuronské slavnosti letošní jubilejní 20. ročník největší kulturní akce v Náchodě už zítra na Masarykově náměstí a v přilehlých ulicích města. A my už za chvíli do Vrchlabí, za netopíry, noc netopírů, pozveme vás v dobrém odpolední Českého rozhlasu Hradec Králové, pátek 4. září. Hezký den.

0: Na přelomu srpna a září se vracejí do svých zimovišť netopíři a právě v čase jejich přeletů se tradičně koná Mezinárodní noc pro netopíry. U nás jich žije na 30 druhů a o životě a výzkumu této kriticky ohrožené skupiny savců se dnes dozvědí i návštěvníci zámeckého parku ve Vrchlabí. Co se dozvědí, zjišťovala naše reportérka.
1: Začíná se stmívat a kolem neslyšně proletí netopír. Na konci léta je netopíří tah. Netopíři migrují tak jako ptáci, ale poslední dobou už se nekroužkují.
2: Ukázalo se, že jsou na to velice citliví, na rozdíl od ptáků, takže dnes už kroužkují opravdu jenom odborníci, kteří mají nějaký konkrétní výzkum a je to komplikované to povolení získat.
1: Odborníkem je i Karolína Mixlová ze správy Krkonošského národního parku. Kolik už pověr a mýtů se kolem netopíra navršilo. Přitom, a možná právě proto, je to jeden z nejohroženějších živočichů, nejenom u nás, ale i ve světě.
2: Všechny druhy patří do zvláště chráněných, aspoň tady u nás v Krkonoších.
1: Noční druh, jedinečný svými radary. Pro mě bylo velkým překvapením, že dokonce se dají rozeznat netopíří stopy. To znamená, že oni chodí i pěšky.
2: Třeba netopír velký, který loví střevlíky, tak vlastně ho v poslední etapě toho lovu opravdu dožene na zemi, ale není úplně běžné pozorovat netopíří stopy.
1: Noc pro netopíry každým rokem pořádá správa Krkonošského národního parku ve Vrchlabském parku Zámeckém. A nejenom, že budeme moci netopíry vidět, ale i slyšet.
2: Použijeme k tomu echolokátor, který ty frekvence přehraje do slyšitelné podoby pro nás.
1: Děti ty už neberou netopírky jako zubaté příšerky, protože Batman udělal své.
2: A to je i cílem této akce ukázat, že to nejsou, jak se říká, okřídlené ošklivé myši, ale velmi zajímavé živočichové a dokážou být i dost roztomilí.
1: Kamila Nejvltová ze správy parku má letos tuhletu noc na povel, abych tak řekla, kde bude to hlavní stanoviště.
3: Tady před Vrchlabským zámkem. Tam je připravená dílnička pro děti, než se nám trošku setmí, děti si vyrobí svýho netopírka, pak přijde na řadu Kája Mixlová, která ukáže to, co den předtím večer chytila. Až ty netopíři, až se na ně všichni podíváme, až je vypustí, tak bude procházka zámeckým parkem a s pomocí detektoru lidé netopíry uslyší.
1: Letos trošku změna času.
3: Ano, dnes, 4. září, bych vás chtěla pozvat na 19.30. Posunuli jsme to lehce o půl hodinky, abychom měli tu tmu dříve. Budeme se moc těšit před Vrchlabským zámkem na viděnou.
1: A tohle je hlas netopíra. Z Vrchlabí Eliška Pilařová, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Trutnovsku. Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty. Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali Taťána Medvecká, František Kinský, Saskia Burešová, Miroslav Hanuš, Lucie Výborná, Jakub Kvášovský, Naďa Konvalinková, Daniel Stach, Jaroslav Svěcený a Martin Mišička. Vyberte absolutního vítěze. Hlasovat můžete do konce září prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru SARM, mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti. Nebo také na e-mailové adrese sarm@rozhlas.cz. Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor, chytrý telefon, DAP rádia a další ceny. Více informací na www.sarmantniosobnost.cz.

0: letišti v Hořicích. Bude se tam konat den otevřeného letiště a pozvat vás přišel předseda Aeroklubu Hořice Zdeněk Švec. Zdeňku, vítejte, dobré odpoledne přeji.
1: Dobré odpoledne.
0: Možná představte nám váš hořický aeroklub, jaký a o čem je?
1: Náš hořický aeroklub to je v podstatě krásná organizace, která sdružuje nadšence do letání. Byli jsme jedním z aeroklubů, který byl založen už za Masarykovy letecké ligy, takže opravdu letošní 90. výročí je důkazem toho, že ten aeroklub prostě má za sebou velkou historii.
0: Takže zájem je a zájem o letání.
1: Ano, zájem o letání je stále větší, řekl bych, a můžeme potvrdit, že i naše organizace jde vlastně s dobou a nabízíme veškerou vlastně škálu druhů létání, kromě snad balónového tedy.
0: Ano, tak to teď taky máme, i když to počasí dává zabrat, to je pravda, vy možná taky sledujete předpověď počasí, jak to zítra bude.
1: Sledujeme ji celý týden. Chodíme se tajně modlit, jak říkáme, a budeme rádi, když nám samozřejmě přízní diváci zachovají přízeň, protože ta předpověď se nám vylepšuje a myslím,
0: vypadá,
1: že to bude dobré.
0: Lépe a lépe, je to tak. Tak co všechno zítra právě u vás na letišti v Hořicích? Co tam bude, v kolik to začne?
1: Začínáme v 10 hodin, náš program bude vlastně plný ukázek až do 15. hodiny. Začínáme výsadkem parašutistů, pokud nám počasí dovolí. Budou tam akrobatické ukázky z našich nejlepších pilotů, které máme tady v Čechách.
0: Jako
1: například je Honza Sobotka z Mladé Boleslavy, to je několikanásobný mistr světa v letecké akrobacii, nebo Petr Jonáš, což je vlastně v kategorii Unlimited ta samá persona. Takže, nebo máme vlastně i špičkového akrobata Miloše Merta na Kluzácích, což je vlastně trenér akrobatický, takže opravdu pro ty diváky se snažíme zítřejší program nachystat.
0: A nějaká hořická špička tam bude taky?
1: Všichni jsme hořická špička. Bude tam mistr světa v plachtění Pavel Tybenekr, který bude součástí jako našeho týmu, ale ukázku nebude mít, ale bude tam s námi.
0: V kolik hodin vám to zítra začne?
1: Je to od 10 hodin a končíme ve 3 letové ukázky. Pak bude slosování vlastně vstupenek, když vlastně máme takovou soutěž, takže potom po té ukázce budeme slosovat ceny.
0: Jaký let bude?
1: Bude zážitkový let, bude slosován 4 zážitkové lety a 4 zážitkové lety na navijáku.
0: Zdeňku, mohou se lidé zítra jenom dívat, nebo třeba bude možnost, že si něco i vyzkouší, nebo se podívají do nějakého toho letadla, zkrátka nahlédnou?
1: Nejenom nahlédnou, ale oni můžou i letět zítra. To znamená, že pro ně budou nachystané zážitkové lety, seznamovací lety na navijáku, na motorových letounech a kdykoliv v podstatě během dne si můžou zakoupit letenku a vyzkoušet si, jaké to je.
0: Na jaká ta letadla, ty typy létání se především specializujete?
1: Je to především plachtařské letání, to znamená bezmotorové letání. Zaměřujeme se ale i na motorové letouny. A naší vlastně, řekl bych, doménou je opravdu ta plachtařina, toho bezmotorové létání.
0: Na 90 let to už je hezká tradice. Jak to vypadá s vaší členskou základnou? Rozšiřuje se, roste zájem, hlásí se třeba lidé i na kurzy, protože já vím, že to je velmi oblíbené v dnešní době letectví.
1: Je to hodně oblíbené, lidé se hlásí, chtěli bychom oslovit více mladší ročníky, protože u nás v Čechách od 16 let můžou lítat i teenagery, takže bych to viděl jako náplň jejich práce nebo činnosti ve volném čase. Takže bychom chtěli i oslovit tímto mládež, aby přišla mezi nás, protože je to sport jako každý jiný. Myslím si, naopak je to takový královská disciplína, ta plachtařina, to bezmotorové letání.
0: A ten zítřek bude právě příležitostí se s tím blíž seznámit.
1: Přesně tak.
0: Při dnu otevřeného letiště. Na co se těšíte vy nejvíc zítra?
1: Nejvíc se těším na akrobatické ukázky našich mistrů světa.
0: Od kolika hodin?
1: Začínají zhruba ve 12 hodin.
0: Takže můžeme dorazit, místo oběda na letecké ukázky. Akrobacie, pak jste říkal, až do podvečera programu vás.
1: Do 15. hodiny jsou ukázky, pak budou stále probíhat ty seznamovací lety, takže až do večera si můžou ty návštěvníci proletět u nás nad hořickým letištěm.
0: A ještě dejte doporučení, když k vám pojedeme autem zítra do Hořic, tak kde zaparkovat nejlépe?
1: Můžete zaparkovat u nás, parkování je zdarma a můžete zaparkovat samozřejmě i nejlépe u nás na vyhrazených plochách, máme tam dostatek místa a ideálně je to od Hořic přes Dobrou Vodu, protože my tam máme teď pár uzavírek, ale my budeme vyznačovat ty trasy u silnice, takže by ty návštěvníci neměli zabloudit nějakým způsobem. Neměli bloudit prostě, no.
0: Zítra parádní den na letišti v Hořicích, den otevřeného letiště. Přijďte si to užít, jak jste slyšeli, budou tam i špičky, létání. A Zdeněk Švec, předseda Aeroklubu Hořice, u toho všeho. Děkujeme za pozvání, Zdeňku. Hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne.

0: Mají nebo nemají velbloudi ve svých hrbech vodu, to probereme, v co v učebnicích nebylo. Herec Martin Pisařík vám to prozradí a přidá i další zajímavosti. Po písni Vanja Gerové a Petra Hapky. Hezké odpoledne přejeme.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že velbloudi nemají v hrbech vodu? Tato utkvělá představa je opravdu jen pohádka. Ať už jde o dromedára nebo trabaře, jejich hrby neslouží jako zásobárna tekutin, ale jsou vyplněné tukem. Jde o rezervoár živin pro přežití v nehostinných podmínkách a při nedostatku potravy se rezerva postupně vyčerpá a velbloudí hrby splihnou. Voda je však pro přežití velbloudů ve vyprahlých pouštích nezbytná. V extrémních případech můžou ztratit až třetinu vody z těla. Když se pak po několika dnech či týdnech na suchu dostanou k napajedlu, dokážou vypít v krátkém čase až 200 litrů, aby zásoby opět doplnili. Nejznámější jsou velbloudi jednohrbí a dvouhrbí, ovšem čeleď velbloudovití má i další členy. Patří do ní také lamy, guanako a vikuňa, žijící ve volné přírodě pouze v Jižní Americe. Na rozdíl od vody v hrbech, historky o plivajících velbloudech a lamách nejsou výmysl. Plivání využívají jako jednu z obranných taktik. Na protivníka obvykle vychrstnou sliny, někdy ale i natrávený obsah před žaludku.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.
0: Na velbloudy se můžete podívat i na našem webu hradec.rozhlas.cz, co v učebnicích nebylo, nejen zajímavosti o velbloudech. Český rozhlas Hradec Králové, přejeme příjemné odpoledne.

0: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Hostem speciálních prvních poprázdninových záletů bude přímo jejich moderátorka Alena Zárybnická. Vyjedeme si slanovkou na Medvědín.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho

Jo, radši než balóny nebo letadly, že těch možností teď je v našem kraji. Může historickým motoráčkem. Zítra pojede letos naposledy historický motoráček z Pardubic do Hořice okolí. Hurvínek z roku 1950 se vydá na výlet se zajíčkou do Ostroměře a zpět. Vlak odjede z Pardubic centra v 9 hodin 15 minut, zastaví na pardubickém hlavním nádraží. Potom v Rosicích, v Hradci Králové, kde bude mít odjezd v 10 hodin, pak ve Všestarech, Hněvčevsi a v Hořicích. Z Hořic v 10:45 po krátké zastávce bude pokračovat do Ostroměře a zpátky do Hořic. Historický motoráček, který má název Hurvínek, je z roku 1950. Zítra pojede, no a vy se budete mít možnost naposledy v letošním roce svést právě tímto historickým motoráčkem. Pokud jste si ty časy nestačili poznamenat, odjezdů na našem webu hradec.rozhlas.cz jsou také k dispozici. Podívejte se, abyste o poslední letošní jízdu historickým motoráčkem Hurvínkem z roku 1950 zítra nepřišli. Tak to bude zítra.

V neděli po 18. hodině vás pozveme ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové do pohádkové země Vítězslavy Klimtové. Známá spisovatelka, ilustrátorka a strašidlo ložka prožila svůj život především na Příbramsku a část také Španělsku, ale velmi ráda jezdila k nám do Českého rozhlasu Hradci Králové, tady měla přátele, spolupracovala na řadě krásných pohádek. Kdo by neznal jejího Skřítka Drnovce nebo Bukvinkovou kouzelnou píšťalku. Příběhy, které u nás natáčely herečky Květa Fialová, Naďa Konvalinková, ale byla to především její pohádková země v Pičíně, kam jsme za ní velmi rádi jezdili natáčet. Svět plný pohádkových postaviček, skřítků, dobrých skutků založila v polovině 90. let a propojila ho s pohádkovými výstavami a literárními ateliéry, do kterých zapojila tisíce lidí. Myšlenku svět je krásný a lidé jsou dobří pak šířila Víťa Klimtová po celém světě s nadějí, že jednou budeme všichni žít v pohádkové zemi. Bohužel přesně před 10 lety, 10. září, zákeřná nemoc její životy šanci uskutečnit svůj sen ukončila. Bylo jí teprve 75 let. Ale přestože sen o pohádkové zemi s ní odešel, pohádková země nezmizela, ta je tady stále, její odkaz. V jejich knihách, obrazech, myšlenkách i rozhlasových pořadech. A tak do pohádkové země, rozkvetlé pohádkové země, společně s Vítězslavou Klimtovou vás vezmeme tuto neděli na nedělní vlně z Hradce Králové po 18. hodině, kdy zavzpomínáme na tuto ženu, která právě poselství, že svět je krásný, předávala všem.

Posle Českého zase Hradec Králové na 15. hodinu připravujeme zprávy, co dokončili v Hronově na Náchodsku, slyšíte. A také budeme mluvit o tom, že kvůli nedělnímu fotbalovému utkání Hradce Králové se Spartou bude policie v pohotovosti. Detaily v 15 hodin ve zpravodajské relaci. Stejně taky předpověď počasí a dopravní servis. Karel Sladký přeje hezké odpoledne.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Sedm spolužáků ze střední se chystá na třídní sraz po 30 letech. Premiérový seriál Na tělo. ČT 2. Chtějí ho zabít a věřit nemůže nikomu. Robert Redford jako pronásledovaný agent CIA ve filmu Tři dny kondora. A ČT Art. S mistry hudební reinvence za hranice obyčejnosti. Premiéra koncertu Sound New World. Dvořák v novém světě. Páteční večer s Českou televizí.
2: Zažijte královské slavnosti v Hradci Králové. Od 28. srpna do 5. září nabídnou 9 dní hudby, historie a zábavy. Příjezd královny Elišky, rytířské turnaje, ohňová show, koncerty hvězd, téměř 100 vystoupení a 50 balónů nad Hradcem. Více na královskeslavnosti.cz.
3: Je 15 hodin.
4: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
3: V Hronově dokončili dům pro chráněné bydlení. Kvůli nedělnímu fotbalovému utkání Hradce Králové se Spartou bude policie v pohotovosti. Vodohospodáři začali kvůli suchu upouštět Slapskou přehradu. A noc bude deštivá a větrná. Teploty klesnou na 13 stupňů. Hezké odpoledne vám přeje Alena Brantová. Královéhradecký kraj postavil v Hronově na Náchodsku nový dům pro chráněné bydlení. Na projekt za víc než 15 milionů získalo hejtmanství část peněz z Národního plánu obnovy. Dům bude sloužit pro dospělé klienty, kterým má pomoct snížit riziko společenské izolace a bezdomovectví, říká mluvčí hejtmanství Dan Lechman.
5: Ve zrekonstruovaném objektu vznikly 3 samostatné vybavené bytové jednotky s celkovou kapacitou 5 lůžek. Součástí je také zázemí pro pracovníky sociální služby. Tu bude zajišťovat krajská příspěvková organizace Domov Dolní zámek Teplice nad Metují.
3: Policie v Hradci Králové bude v neděli kvůli fotbalovému utkání místních otroků s pražskou Spartou v pohotovosti. Na dohled nad veřejným pořádkem nasadí větší počet lidí. Na místě budou příslušníci pořádkové, dopravní i kriminální služby, jak potvrdila mluvčí policie Andrea Muzikantová. Utkání na Malšoveckém stadionu začne v neděli v 18 hodin. Řidiči se musí připravit na možné dopravní komplikace a kolony. Dopravu u stadionu omezuje rekonstrukce Malšovického mostu přes Orlici, kde je kyvadlový provoz. Vltavskou kaskádu začnou vodohospodáři poprvé v historii doplňovat vodou ze Slapské přehrady. Dnes večer má klesnout hladina Orlíku pod kritickou hranici a odtok bude nutné upravit tak, aby voda dál neklesala. Minimální průtoky ve Vltavě tak zajistí voda ze Slap, říká generální ředitel povodí Vltavy Petr Kubala.
6: Hladina ve Slapské nádrži se bude pozvolně snižovat, ale viditelný pokles nastane až za několik dnů od pátku, tedy v průběhu příštího týdne. Očekávaný pokles za současné hydrologické situace je předpokládán v rozmezí 1 až 1,5 metru za týden, a to v závislosti na velikosti přítoku do Orlické nádrže. Sport.
3: Kanoista Václav Chaloupka poprvé vyhrál závod světového poháru ve vodním slalomu. Mezi ženami dojela Martina Sadková ve Francii 6. a přišla tak o vedení v celkovém pořadí světového poháru. Zvítězila Slovenka Paňková a novou lídrní seriálu je Slovinka Chočevarová.
4: Počasí.
3: Noc přinese většinou zataženo a od severu se na většině území rozšíří déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky. Ráno budou na severu kraje srážky ustávat a oblačnost ubývat. Ochladí se na 16 až 13 stupňů, na severu kraje při zmenšené oblačnosti na 11, na horách na 12 až 8 stupňů. Foukat má západní, na horách čerstvý vítr, v Krkonoších i s nárazy kolem 65 km v hodině.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: Pozor si dejte na silnici 318 u obce Častolovice na Rychnovsku, kde tam je na kruhovém objezdu rozlitá látka na vozovce. Projíždějte tam opatrně.
4: Zelená vlna Známe lepší cestu.
7: Letošní knižní lázeň v Lázních Bělohradě je připravená. Co nabídne, uslyšíte v této hodině. Dobrého odpoledne Českého rozhlasu Hradec Králové. Pěkný páteční den přejeme. V neděli vás také v našem vysílání dopoledne po 10. hodině čeká další soutěžní recept letošního pochoutkového roku, který slaví 10 let. Nabídneme vám vůbec nejlepší recept z roku 2024 podle poroty. Tentokrát vám ho připraví cukrář a pekař Josef Maršálek. Co to bude, povíme před půl čtvrtou. A inzerovat můžete v radiobazaru Českého rozhlasu Hradec Králové ve druhé polovině této hodiny. Otevírat budeme po 15. hodině 35. minutě. Tuto neděli si připomeneme nedožité 80. narozeniny Hany Zagorové, tak co kdybychom si jednu z jejich písní dopřáli už teď, tak to jsem já zaspívá. Bude to i Petr Nať, Až se znova narodím, Elton John, Chinaski, Boniem, Michal Tučný nebo Petra Janů. Dobré odpoledne.

Ternáč v pátečním dobrém odpoledni Českého rozhlasu Hradec Králové. Za chvíli ho vystřídá Elton John. Činasky, láska, data, taky si dáme pochoutkový rok. Uslyšíte, co s námi můžete připravit tuto neděli po 10. hodině a hlavně, kdo bude vařit v našem vysílání. Petra Janů, Jiří Bareš, zaspívají jsme stálí. Český rozhlas Hradec Králové s vámi 4. září v 15 hodin 11 minut. Přejeme dobré odpoledne. Byla bych učena guláš a co takový Krakonošův guláš? Zvítězit může ovšem jenom jeden. Zveme vás na už 20. kultovní ročník akce Krakonošův guláš do pece pod Sněžkou. Tradiční klání o nejlepší guláš bude už zítra. 12 družstev bude vařit z 18 kg masa na každém kotli. Připraveny jsou dvě soutěžní kategorie. O pohár starosty, odborné poroty a pak cena veřejnosti Jardy Dostálka. I vy můžete přijet ochutnat gulášek, pobavit se v peci pod Sněžkou při 20. ročníku kultovní akce Krakonošův guláš. Už zítra. Co připravili v Lázních Bělohradě? Knižní lázeň probereme v našem vysílání za 4 minuty. Pozveme vás velmi rádi na Prahu víkendu. Příjemné páteční odpoledne.

0: Do knižní lázně se můžete ponořit v lázních Bělohradě na Jičínsku. Děvčátko Momo, autorské čtení, koncerty, tvořivé dílny. A letošní knižní lázeň je připravená, knižní lazebnictví bude zítra, pak na ně ještě v září naváže podsta bělohradskému rodákovi Karlu Václavu Raisovi. Co všechno tady v lázních Bělohradě? Pro podrobnosti se do lázeňského města vypravila Vlaďka Vildová.
1: Martin Hrabal je novým šéfem městského kulturního střediska tady v Lázních Bělohradě. Nastoupil někdy z jara. Martina, jak je to?
2: Dubna.
1: No a jaké to je?
2: Bylo to nastoupení do rozjetého vlaku, jarního, letního, náročnější, ale myslím, že se nám to hezky podařilo ukočírovat. Teď nastupujeme pomalu a listy do podzimu, ten už bude tak jako volnější, ale pořád se bude něco dít, takže zatím dobrý.
1: Tak co se bude dít, to se dozvíme, protože tady byla tradice takzvané knižní lázně, bude pokračovat?
2: Určitě, to klasicky bude ve spolupráci s knihovnou naší místní, bude to 5. září v Zámeckém parku před památníkem. Začíná to ve 2 hodiny. Návštěvníci se můžou těšit na klasický prodej knížek, budeme tam mít autorské čtení, divadlo pro děti, dílny pro děti, dokonce to spojíme i s komentovanou prohlídkou výstavy v Bělohradské sýpce místním rodáku Karlu Václavu Raisovi. Zakončí to potom koncert folkového písničkáře Člověk krve. A samozřejmě bude občerstvení, kávička a tak dál. Takže určitě přijďte, bude to moc příjemné, si myslím, odpoledne až večer.
1: Říkal jste o tom, že tam bude komentovaná prohlídka výstavy o Karlu Václavu Raisovi. Komu bylo z hůry dáno? A když jsme u tohoto spisovatele, letos je jeho výročí, tak budete ještě pokračovat?
2: Je to tak, na tu výstavu víceméně navazuje konference, která bude třídenní od 16. září do 18. září v Bělohradské sýpce. Vstup je zdarma, takže lidi se můžou samozřejmě přijít podívat, poslechnout si. Ta konference se jmenuje Karel Václav Rais v kontextech a budeme se tam bavit o literatuře, regionu, pedagogice a adaptaci. Ta konference probíhá ve spolupráci s Ústavem pro českou literaturu, Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy a Pekařovou společností Českého ráje, takže tam bude i řada odborníků mluvit samozřejmě. Je to také spolupráci s Ministerstvem kultury, od kterého jsme dostali vlastně dotaci. Součástí té konference bude 17.9. koncert na městském úřadě tady u nás od 6 hodin. Jmenuje se to Karel Václav Rais, hudbou zvěčněný, a je to vlastně komentovaný hudební pořad muzikologa pana Viktora Velka, který tady je celkem pravidelným hostem. A kdo by toho měl málo, tak ještě pak může 19. září se s námi projít takovým turistickým pochodem Raisovým pod Zvičínskem. A je to pěší turistika naším tady malebným krajem a to zase děláme ve spolupráci s Klubem českých turistů a start je v 7 hodin a sraz je před cestovní kanceláří Hoška Tour.
0: Na zítřejší knižní lázeň do Lázních Bělohradu na zářivý program k letošnímu výročí bělohradského rodáka spisovatele Karla Václava Raise vás pozval šéf městského kulturního střediska Martin Hrabal. Nezapomeňte už zítra knižní lázeň.
3: Jsme s vámi i na Jičínsku. Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.
0: A nejbližší hudební nabídka dobrého odpoledne Českého rozhlasu Hradec Králové. Boniem nebo Činasky. Činasky si dáme hned teď. Láská data.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Letošní ročník je už 10. pochoutkovým rokem v našem vysílání. U příležitosti tohoto jubila společně s vámi hledáme nejlepší recept desetiletí. Výherci z jednotlivých let zabojují o cenu a ta bude stát opravdu za to. A my si také jejich recepty připomínáme týden co týden v našem vysílání. Ale pozor, už nevaří sami posluchači. Všech 36 výherních receptů připravuje porota spolu s našimi profesionálními kolegy. Tuto neděli ve vysílání připraví knutý česnekový koláč od Jany Janůkové z Olomouce. Recept z prvního místa roku 2024, cukrář a pekař Josef Maršálek. Navštívit se ho vypravil kolega Patrik Rozehnal.
1: Ahoj, všechny vás zdravím, zdravím všechny posluchače Českého rozhlasu. To je přesně ono, jak vy najednou jedete kolem a já slyším své jméno a říkám si, jsem to já, tak jsem to já, přátelé, a dneska opravdu budeme péct na slano.
2: A tou dominantní chutí bude česnek. Bude tam 15 stroužků.
1: Ne 13, ne 15, ale 14. No a na dokud...
3: Normovaných.
1: No to jsou samozřejmě normované česneky, tak pokud je paní Jana pořád ještě z Olomouce, nahané, tam je to úrodné, tam normálně zasadíte hrábě, vyroste vám lípa, takže tam je to úrodný, takže 14 krásných oloupaných česneků.
2: Těšte se tedy na další zajímavé pečení, které určitě bude bedlivě sledovat i Jana Jankujová, autorka receptu.
1: No paní Janková, prosím vás, já ten koláč samozřejmě znám, já ho nikdy nedělal a těším se, že dneska poprvé historicky si ho budu moct vyrobit podle vašeho receptu. Já.
2: Josef Maršálek dokázal při pečení to, co se tvrdí o cukrářích, že všechno si potřebují přesně odvážit. Dokonce i vykynuté těsto, než ho rozválí. Vážil ho na gramy.
1: 359. Jsem to snad musel někdy dělat.
3: Tleskáme. Pepa Maršálek se trefil.
1: Jestli se na něco těším, tak je to přesně tenhle ten... česnekový závitek s máslem.
0: Těšte se i vy ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové tuto neděli dopoledne po 10. hodině. Celý recept krok za krokem vám prozradíme v tom čase v pořadu Pochoutkový rok, ale recept na kynutý česnekový koláč od pekaře Josefa Maršálka najdete už teď třeba na našem Facebooku nebo Instagramu, později i na stránce pochoutkovýrok.cz. Původní recept od paní Jany z Olomouce bude spolu s těmi dalšími výherními recepty z předchozích ročníků soutěžit o titul Nejlepší recept pochoutkového roku za 10 let. Každopádně tuto neděli dopoledne po 10. hodině poslouchejte Český rozhlas Hradec Králové, protože to bude pochoutka, specialita, kynutý česnekový koláč.
4: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.
0: A jak jste připraveni na poslední radiobazar tohoto týdne? Už máte nachystané inzeráty? Poznamenali jste si někde na lísteček své telefonní číslo? Michal Tuční, Petra Janů, Jiří Bareš a pak vy v našem vysílání v dobrém odpoledni. Začínáme písní Petry Janů s Jiřím Barešem a po písni Michala Tučného to bude znamení pro vás, že máte telefonovat do radiobazaru. Hezké páteční odpoledne, příjemný poslech našeho vysílání.

0: Poslední možnost inzerce ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové v tomto týdnu budete mít už za malou chvíli v Radio Bazaru. Můžete prodávat, nakupovat, vyměňovat, něco darovat za odvoz a třeba se zkusit i seznámit. Fantazii se meze nekladou. Radio Bazar je připraven, můžeme ho otevřít.
1: Radio Bazar. Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46.
0: Pěkné páteční odpoledne, vítejte v Radio Bazaru.
2: Já vás zdravím a nabízím přívěs za osobní auto domácí výroby. STK platí ještě 3 roky a je zachovalý. Cena by byla tak asi 4 až 5 tisíc. A telefon 603 306 065. A ještě, moc děkuju. Ještě mohu a je to Červený kostelec.
0: Ano, právě, kde ho máte. Dobře, zdravíme do Červeného kostelce.
2: Děkuju
0: hezký
2: moc,
0: den.
2: Mějte se hezky.
0: Také naslyšenou. Přívěz za osobní auto, jeden v Červeném kostelci. Pokud máte zájem, 603 30 60 65. Telefonní číslo posluchačky, která přívěz za osobní auto v Radio Bazaru nabízela. Pěkné odpoledne i vám, Český rozhlas Hradec Králové, Radio Bazar.
3: Dobrý den. Nabízím zemědělské stroje. Pluh nesený tříradličný roudnický s náhradními náklady, rotačku Prostějov 160, kultivátor, k tomu i nějaký náhradní pera, taky nesený, a nesené brány. K tomu bych dal ještě eventuálně, kdyby mi někdo zájem, pluh na sníh. Cena dohodou, telefon 774 159 858 Trutnov.
0: Trutnov, děkujeme za nabídku zemědělských strojů i pluhu na sníh. Mějte se dobře. Hezké odpoledne, naslyšenou.
3: Pěkný den, přeju, nashledanou.
0: 774 159 858, telefonní číslo na posluchače, který nabízel zemědělské stroje a také pluh na sníh v Radiobazaru Českého rozhlasu Hradec Králové. Teď prostor pro vás. Dobrý den, dobré odpoledne.
4: Hej, dobrý den. Opakuji inzerát, neboť jsem včera dala špatné telefonní číslo. Nabízím nový plyšový koberec 8 hran, pevná míra, průměr 2 metry, vínovo béžovo černý orientální vzor, takzvaný persky, levně. A to na telefon 732 243 676 Hradec Králové. Děkuji pěkně a nashledanou.
0: Nashledanou, tak snad se teď někdo ozve na to správné číslo. Plyšový koberec 8 hran 732 243 676 a je to Hradec Králové. Z Hradce Králové z Českého rozhlasu pro vás vysíláme Radio Bazar. Pěkné odpoledne.
5: Dobrý den, slyšíme se.
0: Slyšíme se výborně, dobrý den, můžete inzerovat.
5: Dobrý den, tady Pardubicko, důchodce, nekuřák, nealkoholik. Ale dám nějakou kamarádku, nekuřáčku, kolem Pardubic, Lázně, Bohdaneš, Přelouk, Deták, kolem 75-76 roku.
0: Mm-hmm. Vaše telefonní číslo?
5: Káva, výlet a tak ještě auto mám.
0: Ano.
5: Moje číslo mám 702 394 44.
0: 702 394 44. Ano, tak ano. Nějakou kamarádku na výlety seženete na kafíčko, na pohodu. Mějte
5: děkuju
0: se hezky.
5: Děkuju vám, nashledanou, hezký den.
0: Pán z Pardubicka důchodce hledá kamarádku, 75-76 let. Telefonní číslo 702 390 444. Tak, jeden pokus o seznámení jsme tady měli v Radio Bazaru. Co to bude teď? Dobrý den, dobré odpoledne.
4: Krásné odpoledne. Já nabízím akumulační nádrž značky NADO. Opět objem 750 litrů a zásobník má 140 litrů. Je to typ V1, je úplně nová, nepoužitá. Prodáváme ji z důvodu změny realizace. Původní cena je 27 tisíc a nová cena je dohodou. A bylo by to hostinné 777 652 336.
0: Máme a děkujeme, mějte se hezky, pěkný den, nashledanou. Nabídka akumulační nádrže z Hostinného 777 652 336, telefonní číslo na posluchačku, pokud máte o akumulační nádrže zájem. Zdravíme i vás a vítáme v našem vysílání. Dobrý den, dobré odpoledne.
6: Dobrý den, prodal bych plynovou pájecí stavu s propanovou propan-butanovou bombou na 2 kg. Je to téměř nepoužité. Telefon je 605 822 789 Dvůr Králové nad Labem. Cena 1000.
0: Tak já zopakuji telefonní číslo 605 822 789, nabídka ze Dvora Králové nad Labem. Ještě máte prostor, ještě máte chvíli, vítáme i vás, Radio Bazar, dobré odpoledne.
3: Dobrý den, prodal bych nové boty Kanady, číslo 8, cena dohodou. A pak tady, pane Sladky, mám ještě benzinovou sekačku Hecht s pojezdem. Záběr nože 46 cm, pořizovací cena byla 6 tisíc, dal bych si za 4 tisíce, že to je nevhodný dárek.
0: Mm-hmm.
3: Je to Rychnovsko a telefon 607 108 163.
0: Tak se mějte dobře na Rychnovsku a děkujeme za nabídky. Hezký den.
3: Děkuju taky, na shranu.
0: Kanady osmičky a benzinová sekačka na Rychnovsku 607 108 161. Telefonní číslo posluchače, který se do Radiobazaru Českého rozhlasu dovolal. 607 108 163. Pokud máte zájem o Kanady osmičky a benzinovou sekačku. Velmi hezká nabídka, tak ještě jednou 607 108 163. Tady je Český rozhlas Hradec Králové, Radiobazar, prostor pro vás, vaše inzeráty. Dobré odpoledne, vítáme i vás ve vysílání v Radiobazaru.
7: Přeji krásné odpoledne, tady posluchač Roman. Tak já bych měl poptávku gramofonové desky, CDčka, staré fotoaparáty a dětské staré časopisy, co byly A, Bčka a tak. A bylo by to na telefonním čísle 37 00 78 04.
0: Ať se ženete, mějte se hezky, pěkný den, naslyšenou. Staré časopisy, jako byla třeba Abíčka, také fotoaparáty staré, gramodesky, stará CDčka, 37 00 78 04, telefonní číslo na pana Romana, který bude rád a rozšíří díky vám svou sbírku. A to je z posledního Radiobazaru Českého rozhlasu Hradec Králové v tomto týdnu vše, kde najdete inzeráty, to, co zaznělo v tomto týdnu na našem webu.
1: Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu hradec.rozhlas.cz.
0: A další možnost inzerce budete mít zase po neděli, v pondělí, v po 15. hodině 35. minutě v našem vysílání. Pokud jste se

0: cestách s Petrem Voldánem.
1: Od péče o ptáčata v Hostinném přes gymnázium v Trutnově a fotografie mravenců k Czech Nature Photo a focení hmyzu v Africe, Jižní Americe a Czech Press Photo. Zajímá ji hmyz kdekoliv na světě, ale v Mongolsku ji zaujali koně. To jsou cesty Veroniky Souralové, se kterou můžete putovat a se mnou také v pondělí jako obvykle po 18. hodině.

Herec Václav Knop s vámi bude v předvíkendové humoriádě Českého rozhlasu. Budete společně s ním vybírat scénky v hodině plné humoru na přání. Václav Knop nechodí tak často, dnes přijal pozvání do humoriády. Užijte si to s ním mezi 16. a 17. hodinou. Jaké události přinesl dnešní den v Královéhradeckém kraji? Zpravodajsko-publicistický souhrn Českého rozhlasu Hradec Králové poslouchejte mezi 17. a 18. hodinou. A pokud vás zajímá počasí, pak také, protože po 17. hodině se spojíme s Českým hydrometeorologickým ústavem v Hradci Králové, zeptáme se na výhled počasí. Vše důležité probereme. Den v kraji Českého rozhlasu Hradec Králové dnes mezi 17. a 18. hodinou. A Miloň Čepelka, desky, pásky, vzpomínky, písničky, které provázely život Miloně Čepelky po 18. hodině v našem vysílání.

Ve zprávách budeme mluvit o silničních radarech v Novém Městě nad Metují a také uslyšíte, jak se Vrchlabí dnes zapojuje do mezinárodní akce Noc pro netopíry. Český rozhlas Hradec Králové zprávy nabídneme za 5 minut. Karel Sladký přeje dobré odpoledne.

Americká NASA vyslala do vesmíru teleskop pro hledání exoplanet. Robotická pomůcka od vědců z Plzně pomáhá s rehabilitací po operaci kolena. Mezinárodní výzkum potvrdil vztah mezi rychlostí růstu a délkou života rostlin. Chirurgům z fakultní nemocnice Ostrava pomáhá při operacích zlomených očnic 3D tiskárna. Vědci z ČVUT vyvíjejí několik typů robotických vozidel pro různé účely. Tyto i další zajímavosti vám nabídneme v magazínu Techno. Pořad o vědě a technice vysíláme každou sobotu 5 minut po 8:30 ráno. Těší se na vás Michal Klokočník.

0: Je 16 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Silniční radary v Novém Městě nad Metují zaznamenaly letos téměř 3200 přestupků. Vrchlabí se dneska zapojuje do mezinárodní akce Noc pro netopíry. České basketbalistky se na úvod světového šampionátu v Berlíně utkají s Italkami. A noc bude deštivá a větrná, teploty klesnou ke 13 stupňům. Dobré odpoledne vám přeje Alena Brantová. Stacionární silniční radary v Novém Městě nad Metují na Náchodsku evidují za prvních 8 měsíců letošního roku 3184 přestupky. To je o 125 víc než za stejné období minulého roku. Rychlost ve městě a okolí měří dva přenosné radary, které strážníci nepravidelně přemisťují, říká vrchní strážník tamní městské policie Miloš Kratěna.
2: V letošním roce jsme rozšířili o jedno stanoviště do místní části Vrchoviny, kde potom hodně volal místní osadní výbor a už i tam pozorujeme pokles.
0: Pracovníci správy Krkonošského národního parku připravili na dnešní Noc netopírů speciální program. Účastníci můžou sledovat odchyt těchto zvířat a budou mít také možnost poslechnout si jejich hlasy pomocí ultrazvukového detektoru. Sraz zájemců je v 7:30 večer před vchodem do zámku ve Vrchlabí. Na některé účty v aplikaci Signál útočí internetoví podvodníci, varuje před nimi Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost. Za útoky podle úřadu stojí aktéři napojení na Rusko. Cílí hlavně na politiky, úředníky nebo bezpečnostní experty. Uživatelé se snaží přimět k propojení cizího zařízení s jejich účtem nebo k vyzrazení přístupového PIN kódu. Využívají k tomu například falešné zprávy, vydávající se za technickou podporu, škodlivé odkazy nebo podvržené QR kódy. Sport. České basketbalistky čeká první duel na mistrovství světa po 12 letech. V Berlíně nastoupí od 20 hodin a 15 minut proti Italkám. O 3 postupová místa do play-off zabojují ještě s Čínou a s Američankami. Podle trenérky Romany Ptáčkové právě úvodní dva duely ukážou, jak moc bude oslabený český tým konkurenceschopný.
3: Tak máme velmi těžkou skupinu, nicméně my nemáme co ztratit, my můžeme jenom překvapit a získat, takže určitě by byl úspěch vyhrát v jednom z těchto dvou vlastně zápasů, ale považuji Itálii o něco lepší tým, třeba než je Čína. Počasí.
0: Noc přinese většinou zataženo a od severu se na většinu území rozšíří déšť nebo přeháňky, ojediněle i bouřky. Ráno budou na severu kraje srážky ustávat a oblačnost ubývat. Ochladí se na 16 až 13 stupňů, na severu kraje při zmenšené oblačnosti na 11, na horách na 12 až 8 stupňů. Foukat má západní, na horách čerstvý vítr, v Krkonoších i s nárazy kolem 65 km v hodině.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: V Horní Brusnici na Trutnovsku je kvůli opravě uzavřený most. Objížďky jsou tam značené a potrvají do konce září. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
4: Dobrou náladu se budeme snažit přinést nebo udržet u vás tam na té druhé straně, kde nás posloucháte. Je tu páteční vysílání, možná brzo pondělní, pro ty, co nás poslouchají v repríze. Už na mě mává zdraví a ke slovu se chce dostat Václav Knop. Dobrý den, Václav.
5: Já toho moc neřeknu, jenom dobrý den, těším se, že jsem zase s vámi.
1: Humoriáda.

0: Humoriáda začíná. Patrik Rozená vás zdraví, Václav Knop je tu s námi. Máme hodinu před sebou, téměř ukrajeme z ní už každou minutu a ty nejbližší minuty budou patřit komu?
1: Tak já tady mám možnost si vybrat a vidím tady, že je tu Darek Vostřel s Jiřím Šaškem. Já jsem v té době, když oni byli jaksi velmi aktivní a působili v divadle Rokoko, tak já byl ještě student na gymnáziu, ale samozřejmě jsem je sledoval a hlavně se mi líbili jako dobrá dvojka, že jo? Oni dělají takový blbinky v televizi a tak to se mi líbilo.
0: O Kouli a Krychli mimo jiné bude řeč tedy v téhle dnešní ukázce.
2: Říkám vám, to je úplně jasné. Na mě se dá stavět. Já jsem Krychle. Když to vy nemáte žádnou stabilitu, vy jste šíleně labilní.
3: Už jste se někdy koulel? Znáte ten krásný pocit? Zafouká vítr a vy se koulíte.
2: To je to, jen zafouká vítr a vy už se koulíte.
3: Já se koulím, no.
2: To já ne. To já si stojím jednou provždy pevně na svém. Nejvíc, když mě tlačí jedna hrana, tak se překlopím na druhou. Ale to nikterak neporuší mou geniální stabilitu, protože mám všechny hrany stejné. A budoucnost patří Krychlým.
3: To je hnusnej pocit být hranatej. Já nikdy, když dlouho stojím, tak mám dojem, že hranatí... Fuj, hranatí, to je pojďte. Já jsem koule, já jsem rád koule.
2: Koule? Jaký to hnusný patvar.
3: Hnusný patvar.
2: Kvůli mně museli vymyslet Krychlový metr, aby vůbec mohli změřit mou velikost.
3: Po mně pojmenovali městečko a zpívají písničku.
2: Jo.
3: Koulíne.
2: Na počátku všeho byla Krychle.
3: Koule. Svět je koule a objevil ho Kolumbus.
2: Krychlov.
3: Ten jistě dřív, ale Kolumbus taky. To byla koule náhodou, Kolumbus.
2: Ne, to byla bedna a to je právě Krychle.
3: Vy to nějak sprošťujete.
2: Naopak, já to tvůrčím způsobem rozvíjím.
3: Co prosím?
2: No co? Co vlastně? Všechno.
3: Co všechno?
2: Všechno jsou vlastně Krychle. Svět je jedno velké krychloviště.
3: Kouloviště, od jak si
2: krychloviště. I vy jste vlastně Krychle, jenže to nevíte. Ale jen si vzpomeňte, vy jste ještě nebyl takhle kulatý. Ale vy jste zradil svůj Krychlý původ. Skulatěl jste nám! Skulatěl!
3: Neříkejte to na nás. Já jsem původně Krychle. Já se za kouli jenom vydávám, abych zmátl ostatní koule, chápete?
2: Takže vy jste vlastně chytrý a hodný Krychle.
3: Koule, říkejte všude, koule!
2: Koule?
3: Někdo to bude poslouchat a znáte to. Jak koule? Před koulemi koule, chápete?
2: A před Krychlemi Krychle?
3: No.
2: A co tím sledujete?
3: Jak víte, prosím, tak svět patřil Krychlým.
2: Ne, jo. Teď patří Krychlým.
3: No jo, dobře, teď patří Krychlým, předtím patřil Koulím, že jo?
2: Ano.
3: No a teď patří Krychlým, jo. A co já vím, co se stane zítra? Nevím. Tak to Koulima je to, no. Chápete to, jo?
2: Ne.
3: Je. Ty jsi se zatvářil hloupě jako jedna moje známá koule, ta má taky takový vykoulený vouči a obouči, má namaulouvaný. Co se nám stalo?
2: Nikde to neříkejte, ale čistě mezi námi.
3: Jo.
2: Já jsem v podstatě koule.
3: Vy jste koule, to je bájsí, to se můžeme bavit tak kulturně, tak mezi námi jako koule.
2: Když jste říkal, že vy jste Krychle.
3: Já jsem říkal ze strachu, že vy jste
2: Krychle. Já jsem říkal, že vy jste koule, tak jsem říkal, že jsem Krychle.
3: Tohle je blbost, víte.
2: Co je blbost, Krychle nebo koule?
3: Ne, ten pojem jako, víte?
2: Pojem od Fibicha.
3: O jakýho Fibicha?
2: O Jízdeňka.
3: Dejte vy si na mě bacha.
2: Jakýho?
3: Sebastiána. Abyste pozdě nehonil Fibicha. Já jsem vlastenecká koule. Hoj.
2: To je hrůza.
3: Víte?
2: To by se mi taky mohl dát zavřít.
3: Co pak jsem Krychle?
2: No to jedna koule nikdy neví, dneska...
3: Jak to myslíte to dneska? Já si zapíšu, já.
2: Dneska, jako nevčera, víte?
3: Jako zítra myslíte, jo, zítra?
2: Co já vím, co bude zítra?
3: Budou samý koule. To je domluvený u koulatýho stolu.
2: Jo. A co, když budou Krychle?
3: Sakra, že vy jste vážně Krychle?
2: No. Leda, že by jsem byl taková kulatá Krychle.
3: To je možný. Já mám někdy pocit, když jsem takhle sám, tak mám pocit, že jsem taková hranatá koule.
2: Tak to vidíte. Tak co si počnem, když takhle vypadám?
3: Já si vypadám jako, víte, ošklivej pohled. No, to...
2: Víte co? Zrušíme geometrii.
3: To je anarchie, to já nechci potom
2: kritizovat. Tak dobře, tak zrušíme deskriptivní a necháme jenom geometrii.
3: No a tím vůbec nic nevyřešíme.
2: Ale bude mít pocit, že jsme něco vyřešili.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: O koulích a krychlích jsme si dlouho nepovídali.
1: Ano, jako by to bylo dneska, jako kdyby to natočili včera, dneska to vysíláme.
0: A přitom 60. léta. Osobně jste je viděl v divadle teda v Rokoku?
1: Ne, osobně ne. Já jsem je viděl jenom v televizi, kde se hodně vyskytovali a ve filmu, že jo. No ale oni byli, ten byl jistě zcela dobrý manažer, určitě dobrý manažer, pan Ostřel, takže on si tam vzal ty dobrý zpěváky, který mu to divadlo udělali, mu zesky.
0: To bylo takové malé muzikálové divadlo Karlín na Václavském náměstí v podstatě.
1: Ano.
0: Takže tam spousta zpěváků i začínalo, typu Helena Vondráčková, Marta Kubišová, jo. Ano,
1: tam získávali své ostruhy.
0: Ano. No, kam jste chodil vy, mládí?
1: Já jsem byl ve takovém studentském, v Turnově, ve studentském divadelku, které se jmenovalo Kompas, a my jsme kamarádili s Paravánem. Paraván bylo divadlo, které bylo kdysi v činoherním klubu ve Smečkách. A je Erpik a on byl takový jako kamarád od toho našeho...
0: Tam byl i Miloš Kopecký, ne? V Paravánu nebyl?
1: To si nejsem jistý. A my jsme tam i hostovali. My jsme hráli, že jsme nějaké představení tam odehráli, takže to jsem byl tam. No ale já jsem v té době vlastně do Prahy jezdil opravdu minimálně. Já jsem jezdil do Liberce, do divadla. A to jsem jezdil skoro každý týden. Já jsem tam viděl všechny inscenace. Pač to bylo za rohem a divadlo tenkrát bylo geniální tam, ohromný.
0: Čím vás to divadlo dostalo tehdy, mladí jste si řekl, zůstanu u toho, budu to dělat, nebo prostě není to jen tak jako ta studentská láska, ale na celý život?
1: No, bylo to tím, že já jsem, prostě to byly ty 60. léta, které byly lehce k tomu 68. roku volnější. A já jsem v té době byl na gymnáziu v Turnově a chodili jsme s kamarádem do kina a to byl jeden flák vedle druhého, ale nejenom český filmy, ale i cizí, západní, francouzský a tak dále. A to nás strašně sformovalo. Já jsem šel potom studovat filmařinu a já jsem chtěl být teda herec. Že? No a to jsem na tom trval tak dlouho, až jsem opravdu na tom setrval.
0: Co tomu řekli rodiče?
1: No nejdřív nechtěli. Já jsem chtěl už do Prahy na konzervatoř, když mi bylo 15, ale to v hrůze si představili, že piju, jsem obklopen děvami.
0: Všichni si to myslíte.
1: Takže řekli, ne, musíš udělat maturitu, až uděláš maturitu, tak si pak dělej, co chceš. No, takže jsem udělal maturitu, to bylo strašně pěkný, protože já jsem vlastně udělal talentové zkoušky na divadelní fakultu a už jsem v březnu před maturitou dostal papír, kde bylo napsáno, že jsem přijat na divadelní fakultu s podmínkou, že udělám maturitu, složím maturitu. No tak jsem ten papír vzal a chodil jsem od profesora k profesorovi, říkal jsem, já už jsem přijatý, jo, jenom tu maturitu potřebuji. Neboj se, Václave, to dopadne. A dopadlo.
0: Vyšlo to. Tak Darek Vostřel, Jiří Šašek jsou ve hře, byli vybráni do první ukázky dnešní humoriády, můžou obsadit i tu druhou, budete-li chtít, ale proti nasadíme zase něco novějšího, ať to je třeba pestřejší a složitější, nevím, pro vás. Rádio S pro seniory v podání Zdeňka Izera, ukázka z Telebazaru. Tak co si vyberete? Námořnický uzel, Silvestr 68, tedy takže pozor, anebo Rádio S pro seniory se Zdeňkem Izerem. Vybíráte na telefonním čísle 731 800 900, anebo SMS-kaříte na čísle 90 01 04. Humor, mezera A nebo B, teď je to opravdu jenom na vás.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

čaj už jsem vypil a tu naši písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál.

0: nějakých látek stál, tak jsem řekl jenom s Bohem lásku, já jedu dál. S Bohem láskou já jedu dál.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
4: S Václavem Knopem zvedáme telefonní sluchátko vám, co voláte a chcete ještě hlasovat. Přidat svůj hlas buď na konto Darka Vostřela s Jiřím Šaškem nebo pro Zdeňka Izera hlasujete. Vybíráte si. Dobrý den po telefonu tedy.
5: Dobrý den, Patriku, tady je Marcela Ústí nad Labem. Já bych dala Bčko pana Izera a chtěla jsem vám říct, že já jsem se osobně sešla s panem Vostřelem a s Jiřím Šaškem a mám je podepsaný.
4: Krásné, máte to štěstí, závidím, tak děkuju za to.
5: Ale sice už to je asi 50 let.
4: No jo, ale máte tu vzpomínku a tu šanci jste měla se s nimi potkat, já už nesenu z archivu.
5: Ano.
4: Tak děkujeme, mějte se krásně, ať se daří. Kam teď přepojeme na telefonu 731 800 900?
6: Dobré odpoledne, tady posluchačka z Nového Města nad Metují a já bych prosila pana Izera a přeji krásný víkend.
4: I vám, ať se vydaří, děkujeme. Dobrý den zároveň.
7: Miroslav z Karviné, dobrý den, pánové.
8: Dobrý den.
7: A taky hlasuju pro Zdenka Izera.
4: Dobře, tak taky ho máte mít tedy, když jste si pro něj takhle dali většinu těch hlasů. Radio S pro seniory začíná vysílat.

0: Vážení posluchači, vítejte na vlnách Rádia S, Rádia pro všechny seniory. My jsme si vyslechli první pecku, Slepička Krupinata. No a já dostávám informaci, že máme na drátě prvního z posluchačů, takže dobrý den, tady Robert Mladý, Rádio Senior.
1: Dobrý den, tady Marie Matlíková. Já bych vám ráda nejdřív řekla, že se mi moc líbí vaše rádio. Ty vaše písničky, co nám pouštíte, i co nám hezkého povídá.
0: Tak to mě samozřejmě těší.
1: Jenom vám mám takový problém. Už několik let mě trápí křečový žíly. Tak jsem si říkala, jestli byste mi něco neporadili, když jste pro ty seniory.
0: Ale to paní Zmatlíková, mě je 39, tam mám křičák jak horolezecký lana. Takže prostě chce to od důchodu k důchodu zkusit běhat bez hůlky. Oni ty křičáky nějak povolej nebo nepovolej, uvidíte sama, prostě na tohle se těžko něco radí. Samozřejmě ostatní posluchači, pokud máte nějaký problém, třeba jako paní Zmatlíková, nebojte se zavolat, když vám nepomůžem, tak se vám určitě uleví. Já mám tady další pecku, je to písnička v podání Michala Kocába, píseň Stáří, takže něco pro vás. Posloucháte rádio S, rádio pro všechny seniory. To je frekvence, mě z toho hrábne snad. Pozvi mě dál. Já jsem stáří, to mohl vymyslet nějaký blázen a mám z toho deprese úplně. Pakárna, tyjo, to je diskografie, to je gerontopop tohleto. Tohle. Já jsem tvé stáří.
2: Tak za 20 vteřin jdeme.
0: A ty mi taky polip, ty. Samej důchodce, tady mě z toho fakt hrábne.
2: 3, 2, 1, go!
0: Tak to byla píseň v podání Michala Kocába, Stáří, něco pro vás. No a já mám informaci, že máme na drátě další posluchačky, prý to jsou žáby z domova důchodců.
3: Dobrý den, my tady s holkama tak trochu oslavujeme a rádi bychom si skočili. Pusťte nám něco od té podlahy.
0: Vaše přání je nám rozkazem, je tady Přemek Podlaha a podívej, jsou tam mšice, podívej.
4: Dneska je sváteční den.
0: Ježišmarja.
4: Má svátek, má jediná žen.
0: Tohle nepřežiju týden.
4: Zahradě v tomhletom případě pro ně růže nastříhám jen.
0: Si dělá prdel, ne?
4: Pro ně už mám.
0: Já mám hlad, že šilhám.
5: Vy jste si objednával pizzu?
0: Já to tady trošku slovím, cože?
5: Jste si objednával pizzu?
0: No, jestli nesete pizzu s háčkem, tak jo.
5: Ne, s feferonkama.
0: S feferonkama, no dobrý, tak to tady položte.
5: Teda páně, vy tu máte přístroj. Musí být strašně zajímavá práce dělat v rádiovi.
0: To jo, hlavně když hrajete pro samý báby a dětky jako já. Od vás teda.
2: Za 15 vteřin jdeme.
0: V lesbě na hrb nejdeme, já obědvám. Já tady nechci mít vředy jak pomeranče, prosím tě. Já tam pustím další pecku, jo? Větelíče. Uvoli. Carára mrskla ceckem. Proč krám nechodí? Protože má křečák jak hovado. To je jasný, ne?
6: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
7: Zdeněk Izer v téhle ukázce možná bude pokračovat, budete-li chtít ukázka z Telebazaru. Tak pracoval někdy se Zdeňkem Izerem?
8: Ne.
7: Václav Knop?
8: Ne, nikdy. Jenom ho z dálky obdivuju.
7: Dokážete si představit, protože u vás ve studiu se natáčí audioknížky, že by třeba nějakou audioknihu natočil?
8: Možná, že ano. A muselo by to samozřejmě být na vlně jeho humoru. No. Řekl bych, že asi bych mu nedával nějakého těžkého remárka nebo něco takového. Ale asi by to byl tak dikčně na tom špatně není.
7: No.
8: Jde o to zvládnout ten rozsah té knížky, že jo. To je,
7: si zkoušíte ve studiu, když někdo přijde nově, jako jak to zvládne, nebo jestli tu dikci má. Jestli ta představa, kterou si člověk učiní, je splněna pak za tím mikrofon?
8: No, tak my to dopředu odhadujeme. Pak máme možnost dívat se na různý ty servery a díváme se, kdo čte.
7: Ano.
8: My máme hodně z těch lidí, kteří čtou všude a jsou velmi frekventovaní, tak ty používáme, ale jestli bude do budoucna víc práce, tak už jsme uvažovali se synem o tom, že uděláme den otevřených dveří a že si tam pozveme prostě lidi, kteří tam přijdou, natočí kus, poslechneme si je, jestli vůbec to rádio, jestli ten mikrofon je vezme, ano. A odhadneme, jestli by byli schopni něco prostě províst, jo? Něco přečíst. Ona to totiž není jednoduchá záležitost, to je opravdu, to je věc, která je velmi těžká. Jo? A musí ten člověk dopředu být schopen to, tu interpretaci udělat. Jo? No tak...
7: Trošku toho herectví tedy v sobě mít, že to
8: samozřejmě,
7: musí být herectví,
8: samozřejmě,
7: to zvládne.
8: Protože když si poslechnete občas někde nějaký audio, tak s hrůzou zjistíte, že to dělají lidi, kteří teda vůbec nemají k tomu... Nemají ten talent, nemají ty schopnosti to udělat.
7: Ten cit.
8: Ten cit. A když máte, musíte mít samozřejmě v první řadě řemeslo, a když máte to řemeslo, to znamená, umíte mluvit, myslí vám to, jste schopný číst a tak dále, tak pak se nad to, nemusíte na to myslet, a nad to si potom dáte ten prožitek, nějaký, já nevím, nějakou prostě nějaký ty parádičky, který, když to řemeslo nemáte, musíte na to řemeslo myslet, tak na ty parádičky vůbec
7: není
8: nedojde.
7: A není to. No. Nebo to je, není to k uvěření.
8: Tak,
7: možná.
8: Tak.
7: Co umělá inteligence?
8: Prosím vás, ne, zatím ne, zatím ne, protože je to hodně znát. Jo. Samozřejmě to zkoušej, dělají to.
7: Oni říkají, že ona se učí,
8: ano, no. Ale zatím to, tam chybí to srdce.
7: Chybí ty parádičky.
8: Ty parádičky, který, protože každý z těch herců, který jsou...
7: Má jiné,
8: má své šuplíčky, ze které vytahuje, a myslím si, že dokud tedy tyto interpreti nepodlehnou tomu, že neprodají svůj hlas té umělé inteligenci, tak to zatím ještě pořád bude dobře.
7: No jo, ono to může být i takhle.
8: Ano.
7: Že si řeknou a dost.
8: No hejte se, mě je...
7: Co já bych tam chodil, jo, tam pošlu svůj hlas.
8: Mě je kolik jenom... je, že jo? Ano. A když mi někdo přijde a řekne, helejte, prodejte nám hlas za 20 milionů, tak já řeknu, jo, tak jo, vlastně, tak jo. Jak dlouho vydržím, tak ho tady to máte.
7: Toho začnu asi taky trénovat. Vážení, komu vydáte svůj hlas? Za 4 koruny v SMS-ce nebo za jeden telefonát, abyste slyšeli jiný oblíbený hlas. Zdeňka Izera v dokončení scénky Radio S pro seniory, a nebo Lubu Skořepovou, Tonda Fiat, tak se jmenuje její vyprávění o automobilu z pořadu Šestý den je sobota, což nabízím do hry. A vy si vybíráte na telefonu 731 800 900 nebo píšete a odesíláte SMSky na číslo 90 011 04. Humor mezera A nebo B?
6: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání. Posledná.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Jaký humor, humoristu, jméno si vyberete? Zdeňka Izera nebo Lubu Skořepovou, komu dáte přednost? Po telefonu 731 800 900. Sbíráme vaše hlasy s Václavem Knopem, dnešním hostem Humoriády. A vy stále můžete volat. Dobrý den tedy.
2: Dobrý den, Míle, ale pozor, převozdíla jsem přesídlil v Prahy 8, byl bych pro paní Skořepovou. A jak se bavili o těch hlasech? Pana Klopa zdravím, já mám totiž s panem Klopem, jsme se viděli, s těma lidmi, co jsem mluvil taky, ale s Patrikou Slavou jsem se neviděl. A já jsem třeba zkombinoval dva hlasy, který Růžena Merunková, pan Klopa si ví, o koho je Patrik.
1: Ano, taky, ano.
2: A ona společně s Jakubem Bažantem namluvili film o Sokolském sletu v Listině nad Labem. A víte, že ten tandem se povedl?
3: No.
2: To musí taky člověk spárovat, že jo, ty dva hlasy, aby spolu rozuměli. Ale nedělejte to znovu, protože namluvit němej film, to je strašný. To musíte počítat i písmenka, aby se to tam vešlo, ale to vlastně oba znáte.
3: Ano,
2: to je taková produkční věc. Takže pánové, pro paní Skořepovou, že to je taky pilíř.
1: Dobře.
2: Děkuji.
1: My děkujeme za zavolání. Co vám daří? Kdo volá teď?
4: Dobrý den, pánové, tady Honza z Choliny. Já vás moc zdravím a potřeboval bych, prosím, Bečko.
1: Potřeboval jste Bečko. Automobilové povídání a paní Skořepovou. Dobrý den, kdo teď je na telefonní lince?
5: Dobré dopoledne, pánové. Tady vás Petr Zahloty a chtěl bych si pokračování s panem Izerem.
1: Děkuji za to, mějte se pěkně a sečetli jsme zatím hlasy. Není to Zdeněk Izer, je to zase pestré. Chcete víc a spíš Lubu Skořepovou a její povídání nazvané Tonda Fiat.
6: Měla jsem dukát. Nenašla jsem ho na Panských Lukách. Byl po mamince. Zlatý, kulatý, bratru za tisícovku. Jenomže já bratra nemám. Za to vlastníme já a můj muž Hinek dvoustopé motorové vozidlo. Jmenuje se Tonda Fiat. To je on? Nedávno vám nám začal chrchlat. Střílel, jak rota na manévrech. Nakonec škyt. A zhasnul docela. Hinek nadzdvihl tadyhle tu kapotu a pravil, že Tonda potřebuje nový palec. Nikdy jsem netušila, že motor má i prsty. A zároveň mě bylo uloženo, abych já šla ten náhradní palec koupit. No tak jsem si vyzvedla všechny peníze z vkladní knížky a vtrhla do mototechny. Tam jsem se dozvěděla, že palec od rozdělovače je takový kousek bakalitu s takovým plíšečkem, tak ve velikosti asi višně v čokoládě. No, a stojí pouhých 10 korun 50 haléřů. Já jsem nikdy netušila, že na autě může být něco tak laciného. A zároveň mě bylo laskavě sděleno, že tato součástka není. Již dlouho nebyla a nějaký čas ještě nebude. Pátrně nikdy. Pan vedoucí však byl gentleman. Pošeptal mě, abych se obrátila na jistého pana Kalouska, automechanika. Jo, pozor, peníze nepřijímá, to by se urazil. Teda normální peníze. Pan Kalousek je natvrdý. Ne, alkohol nepije. Nýbrž valuty. Tedy eventuálně by to spravilo i zlato. No, Rothschilda v příbuzenstvu nemáme. Ale já mám dukát. Zlatý, kulatý, bratru za tisícovku a panu Kalouskovi za palec od rozdělovače. Vzal jej do své mozolnaté dlaně, kousnul do něj a pravil, no, uvidím. No, viděli jsme.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Já jsem znal docela dobře, protože když já jsem v 84. nastoupil do Národního divadla, tak ona tam samozřejmě byla. Ona tam byla od roku 1945. Oni tam přišli s nesvatbou tenkrát do takového studentského nebo řekněme mládežnického souboru.
1: Ano.
3: A už tam vlastně zůstala. Byla velmi vstřícná. Ona, já jsem nezaznamenal od toho roku 84 do 94, co jsem tam byl, že by nějak zestárla, že by se změnila. Ona byla pořád stejná. A byla samozřejmě, jak mnozí kolegové mi ukazovali, že je šílená, tak ona velmi ráda vyprávěla o tom, že má doma ty skřítky.
7: Ano.
3: A že ty skřítci, že si s nima povídá a že tam chodí. Já jsem teda u ní doma nebyl. Byli tam nějaký tam kolegové měla? Jiní a ty říkali, že teda je možné, že tam mohli být, protože v tom, jak by se to řeklo, nepořád, jako ano. Zvláštním uskupení jejich věcí v tom bytě mohli klidně tedy jako bydlet. Ale ona měla takovou aktivitu, tak do pozdního věku. Ona, když odešla z Národního divadla, tak normálně dál pokračovala, ona hledala další a další příležitosti, hrála v divadle. Prostě do konce života.
7: Já jsem říkal, že to byla nejdéle aktivní herečka, co se týká toho času, které strávala na těch divadelních prknách. Tak třeba ještě vyberete i s Tondou Fiatem, anebo o filmu se rozpovídá Miroslav Horníček, zkusíme dát proti s Václavem Knopem. Vyberte si 731 800 900, telefon do studia, SMS-kové číslo 90 011 04, humor mezera A nebo B.

Kohoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: Píšu mu bot, je to na střídačku. My děkujeme, ještě někomu přibude bot? Kdo tam je?
1: Tady Roman Michalovič, vysoký Patriku, já dávám pana, zdravím pana hosta a zdravím Patriku vás. Dávám 3 hlasy Ačko, Patriku.
0: Dobře, děkujeme, tak i tyhle hlasy pomohly. Zůstaneme u Luby Skořepové.
2: Už týden jezdíme jak po másle. Ovšem, pan Kalousek byl nejen čestný muž, ale i vzorný manžel. Dukát nepropil v myslivecké, věnoval jej paní Kalouskové k výročí sňatku. Paní Kalousková se těšila, že si z něj nechá udělat takový rozkošný přívěsek na krk. Leč už rok marně toužila po finském obývacím pokoji. I vešla do prodejny nábytku a po krátkém srdečném rozhovoru s vedoucí paní Skočnou změnil dukát majitelku a pan Kalousek bydlel po Finsku. Leč neštěstí nechodí po horách, ale po lidech. Vedoucí paní Skočnou zaskočil osud v jejím slepém střevě. Ještě před operací projevila svou vděčnost chirurgovi doktoru Vaňkovi. A tak paní Vaňková našla zlatý dukát pod stromečkem. Pířila se, že si z něj nechá udělat takovou spínací brož tady do těch míst. Leč touha po dovolené na francouzském pobřeží v Côte d'Azur u ní zvítězila nad marnivostí. A tak vedoucí čeroku slečna Krupičková se mohla svému nastávajícímu pochlubit zlatým dukátem. Vedoucí zajásal totiž ten snoubenec a těšil se, že si konečně bude moci nechat spravit tady ten špičák vlevo na hlavu. Leč chrup snoubence musel ustoupit do pozadí, neboť v popředí se vynořil problém, jak proniknout do bytového družstva mimo pořadní. Oba snoubenci vešli za vedoucí bytového družstva paní Kamencovou a záhy si odnášeli legitimaci číslo 3, zatímco paní Kamencová si večer lásky plně prohlížela zlatý dukát. A prohlížím si její s láskou dodnes, nebo tě po mamince. A vedoucí bytového družstva Kamencová, to jsem já.
0: Humoriáda. Máte něco po mamince?
3: Mám, ano, mám. Chystám to předat tedy své dceři, protože jsou to takové jaksi zvláštní věci, tedy typu ženského, že jo. Ale maminka měla třeba přenádherné, protože jsme z toho turnova, tak měla přenádherný náhrdelník, náušnice, prsten a náramek z českých granátů udělaný. Ale nádherně, protože tam se to dělá samozřejmě v té šperkárně, v té škole, tyhle ty věci. Takže já osobně jako mám vzpomínky takového typu, že maminka napsala třeba seznam věcí, to jsem a vše, protože byla paní učitelka, tak napsala komu co patří, ano, a kdo se má o to dál starat a já mám doma ten seznam, protože ten je pro mě daleko cennější.
0: A vy ho teď posunete dál a přidáte další jména. No, ze seznamu budeme vybírat za malou chvíli poslední ukázku, tak určili posluchači, že nás to čeká a do té doby si ještě pustíme jednu písničku. Teď Jakub Smolík, Můj kůň a hřích.

0: mi voní dým.
1: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
2: Závěrečná ukázka je na Václavu Knopovi, aby vybral ze seznamu ještě nějaké jméno. Tak které?
3: Tak já bych si vybral, jak přežít žárlivost. Halinu Pavlovskou.
4: Jiná má kamarádka má šíleně žárlivého manžela. Ten je tak žárlivý, že ona se s ním bojí dívat i na televizi. On totiž sleduje, jak se ona dívá na herce a mučí jí dotazy, zda by eventuálně herci dala. Přítelkyně se nedávno opozdila, šla z práce a protože chtěla zabránit scéně, tak pro jistotu hned ve dveřích volala. Dneska udělám tvoje nejoblíbenější jídlo, budou škubánky. A manžel se na ní vrhl a sfackoval ji. Dohra byla u doktora a muž tam docela vážně tvrdil. V tu chvíli, jak řekla, že mi udělá škubánky, tak mi bylo jasný, že jde od milence a že jemu už dala naše maso. Má další rada pro přežití žárlivosti proto zní. Nevina nikoho nezachrání. Nikoho nezachrání ani nebezpečí. Jeden můj kamarád na venkově měl hysterický záchvat žárlivosti, protože si všiml, že když hasili jejich stoh, tak jeho žena stála obzvlášť těsně vedle traktoristy. Jeden můj známý odešel z domova. Truchlil. Všiml si totiž, že jejich jezevčík se přátelsky choval k instalatérovi. A bylo mu tedy jasné, že instalatér spí s jeho ženou. Jak přežít žárlivost? Má rada zní, pomohou vám lži. Po návratu ze služební cesty mé sestřenici její manžel řekl. Musel jsem spát se sekretářkou v jednom pokoji, protože to při rezervaci spletli a v hotelu nebylo jiné místo. Má sestřenice nejdřív řvala. A snad mi nechceš namluvit, že jsi s ní nic neměl. A pak se sestřenice vzpamatovala a dodala. No vlastně, je to možné, protože víš, jak jsi byl pryč, tak jsem se přes noc zdržela u šéfa, no a taky mezi náma nic nebylo. Chcete zachránit vztah plný žárlivosti? Tak se řiďte touto radou. Pozor, pravda vás zabije. A myslím tím, že i když vás žárlivec přistihne, tak v zájmu zachování vztahu je důležité lhát. Lhát a lhát. A ještě jednou pozor. Někteří muži jsou často tak znaveni milenkou a manželkou, že se k nevěře přiznávají rádi. Proto je nejen důležité se nepřiznat, ale dokonce ani na okamžik nedat svému partnerovi šanci, aby se přiznal on. A když nelze jinak, musíte partnerovi v přiznání fyzicky zabránit. Chcete přežít žárlivost? Tak buďte taktní a žárlete. A buďte rádi, když máte na koho. Čínské přísloví říká, žena, která nežárlí, je jako míč, který neskáče. A já netakticky říkám, muž, který nehřeší, není muž.
1: Humoriáda.
2: Ta dnešní touhle ukázkou končí a budu se těšit na další vydání.
5: Toto uteklo, tak prosím, brzy naslyšenou.
2: Je to tak, loučí se Václav Knop i Patrik Rozehnal a poslouchejte dál Český rozhlas.
6: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Je 17 hodin.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Jaroměřská krajská škola řemesel má nové dílny za desítky milionů korun. Česko posiluje bezpečnostní opatření, reaguje tak na události v okolních zemích. O postup do osmifinále tenisového US Open zabojují tři Češi a zítřek přinese proměnlivou oblačnost a teploty do 23 stupňů. U odpoledních zpráv vás vítá Alena Brantová. Střední škola řemeslná Jaroměř zmodernizovala areál truhlářských dílen. Přišlo to na 640 milionů korun. Nové dílny nabídnou kvalitnější zázemí pro praktickou výuku žáků oborů truhlář, tesař a umělecký keramik. Škola, kterou zřizuje Královéhradecký kraj, o víkendu oslaví 140 let od svého vzniku. Oblastní charita Rychnov nad Kněžnou má nový vůz pro osobní asistenci. Pečovatelkám bude sloužit hlavně k přepravě klientů na vozíku. Automobil charita pořídila z výtěžku letošní tříkrálové sbírky a zaplatila za něj 300 tisíc korun. Auto bude výjíždět ze střediska v Solnici, říká ředitel oblastní charity Jiří Janeček.
2: Služby starého programu v Solnici nemohly poskytovat činnost doprovod autem z důvodu, že jsme nebyli schopni převážet i mobilní osoby na vozíku. Zatímco teď naše nové vozidlo má vzadu rampu a umožňuje nám vozíčkáře tak bezpečně přepravovat.
1: Česko zpřísňuje bezpečnostní opatření, reaguje tak na incidenty z okolních zemí, u kterých je podezření ze sabotáže nebo vlivu cizí moci. Oznámil to ministr vnitra Lubomír Metnar z ANO. Jako příklad uvedl Německo.
3: Německé úřady v poslední době zaznamenaly pokus o bombový útok na letiště v Lipsku. Z přípravy obvinili Rusko. Česko je s německou vládou v kontaktu a sleduje vývoj i v dalších zemích, říká mluvčí ministerstva vnitra Adam Rezler.
4: Naše bezpečnostní i zpravodajské složky jsou v úzkém kontaktu s evropskými partnery.
3: Podle deníku Právo Česko posílilo ochranu letišť nebo třeba nádraží. Policie ale z bezpečnostních důvodů nechce zveřejňovat podrobnosti, říká mluvčí policejního prezidia David Chen.
5: Ale co je potřeba říci a zdůraznit je, že nemáme informaci o žádné případné hrozbě, která by se nás bezprostředně dotýkala.
3: V Česku dál platí stupeň ohrožení terorismem B, tedy mírné ohrožení. Anna Millerová, Český rozhlas. Sport.
1: Tři čeští tenisté zabojují dnes na US Open o postup do osmifinále singla. Jiřího Lehečku čeká souboj s Řekem Stefanosem Tsitsipasem. Na newyorských kurtech se objeví i wimbledonské finalistky a obě čeká zápas s domácí tenistkou. Karolína Muchová se utká s Emou Navarovou a šampionka z Londýna Linda Nosková nastoupí proti Anne Liové.
0: Počasí.
1: Zítra ráno čekáme oblačno až zataženo s doznívajícími srážkami, které od severozápadu začnou ustávat. Přes den bude převážně proměnlivá oblačnost a večer se místy vyjasní. Teploty vystoupí na 19 až 23 stupňů, na horách jenom na 11 až 15. Mírný severozápadní vítr bude večer slábnout.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: S objížďkou počítejte ve Skřivanech na Královéhradecku. Důvodem je oprava povrchu silnice 327. Práce mají trvat do konce listopadu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Den v kraji.
6: S datem 4. září provede vás Karel Sladký, Český rozhlas Hradec Králové. Dobré odpoledne. V Hronově na Náchodsku mají nový dům pro chráněné bydlení. Projekt za 15 milionů korun zaplatil kraj. Přidáme podrobnosti. V Hradci Králové pokračují 9denní královské slavnosti. Jejich součástí od poloviny týdne i největší balonová fiesta na území naší republiky v letošním roce. Jaký program připravili pořadatelé pro návštěvníky právě dnes i na víkend, to shrne podrobněji naše reportérka. A do Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové se zeptáme i na počasí. Jaké ovládne Královéhradecký kraj? Poslouchejte zpravodajsko-publicistický souhrn dne.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Královéhradeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Přehled událostí s datem 4. září má Alena Brantová. Dobré odpoledne.
2: Hezké odpoledne. Na stadionu Krajského hasičského záchranného sboru v Hradci Králové začalo mistrovství České republiky v požárním sportu. O tituly republikových šampionů budou tak do neděle bojovat stovky profesionálních i dobrovolných hasičů. Ředitelství silnic a dálnic začalo s opravou 7 kilometrů D11 u Chlumce nad Cidlinou. Mezi 55. a 62. kilometrem dálnice vymění dělníci vozovku v obou pruzích ve směru do Prahy i do Hradce. Práce za 125 milionů korun bez DPH potrvají měsíc. Pracovníci správy Krkonošského národního parku připravili na dnešní noc netopírů speciální program. Účastníci můžou sledovat odchyt těchto zvířat a budou mít taky možnost poslechnout si jejich hlasy pomocí ultrazvukového detektoru. Sraz zájemců je v 7:30 večer před vchodem do zámku ve Vrchlabí. V Třebechovicích pod Orebem oficiálně otevřeli nové disk golfové hřiště na vrchu Oreb. Město ho vybudovalo jako jeden z vítězných projektů loňského participativního rozpočtu a zaplatilo za něj 370 tisíc korun. Víc prozradil koordinátor participativního rozpočtu Tomáš Tázlar.
3: Od půlky července, kdy bylo hřiště dobudované, sem proudili doslova desítky lidí si disc golf zahrát. Věříme, že touto akcí se nám podaří probudit o tento sport ještě větší zájem a hřiště tak bude i nadále široce využíváno.
2: A stěžery na Hradecku otevřeli novou, zhruba kilometr a půl dlouhou cyklostezku do Hradce Králové. Trasa vede z okraje obce přes dálnici D11 až k odbočce do spojovací ulice ve Svobodných dvorech. Cyklisté i chodci se tak vyhnou frekventované silnici.
0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Královéhradeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: 4. září den v kraji, zpravodajsko-publicistický souhrn dne. V Hronově na Náchodsku vznikl nový domov pro lidi, kteří potřebují podporu. Královéhradecký kraj tam postavil dům pro chráněné bydlení za více než 15 milionů korun. Část nákladů pokryly peníze z Národního plánu obnovy. Dům je určený dospělým klientům a má jim pomoct žít co nejvíc samostatně a zároveň snížit riziko společenské izolace nebo ztráty bydlení. Podrobnosti zjišťoval reportér Českého rozhlasu Hradec Králové David Macháček. Davide, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne. Tak ten nově dokončený dům by měl nabídnout celkem 5 lůžek a ty budou rozmístěny do 3 samostatných bytových jednotek, tedy to bude to bydlení pro klienty a dále tam bude zázemí pro pracovníky sociální služby. A vybudování tady toho domu vlastně má zajistit důstojné bydlení takové, které odpovídá už vlastně dneska současným standardům komunitních sociálních služeb, kdy se klade důraz na to, aby klienti měli prostor pro větší míru samostatnosti a zároveň, aby tam byla zajištěná ta potřebná podpora pracovníků sociální služby jakoby v tom běžném rodinném prostředí. Takže je to moderní bydlení, byť tedy pro lidi s jistým handicapem, a je to další příspěvek k tomu, aby se v kraji dařilo proměňovat sociální služby, kdy se obecně vlastně přechází od takových těch velkých ústavních zařízení na menší komunity, aby lidi byli více zapojováni do běžného života. A Hronov není v tomhle ojedinělý, protože podobné projekty kraj připravuje napříč celým regionem.
0: Davide, kde dům pro chráněné bydlení přesně stojí?
1: Není to úplně v centru Hronova, ale člověk je v Havlíčkově ulici a kdo by se na něj chtěl podívat, tak ho najde na příjezdu k centru Hronova ve směru od Velkého Poříčí.
0: Kdo bude zajišťovat už zmiňovanou sociální podporu?
1: Tak ta je tam důležitá, protože přestože klienti mají žít samostatně, tak ta jejich samostatnost není úplně plnohodnotná, takže tu potřebnou péči bude zajišťovat krajská příspěvková organizace, ta se jmenuje Domov Dolní zámek Teplice nad Metují.
0: Nový dům pro chráněné bydlení v Hronově jsme představili s reportérem Davidem Macháčkem. Děkujeme za aktuální informace a hezký zbytek dne.
1: Děkuji a naslyšenou.
2: Český rozhlas Hradec Králové, den v kraji.
0: A za 3 minuty už se spojíme s Českým hydrometeorologickým ústavem v Hradci Králové. Probereme počasí, aktuální i výhled.

0: počasí.
1: Zajímá nás všechny, jsme na prahu víkendu. Tomáš Popelka má službu v Českém hydrometeorologickém ústavu v Hradci Králové. Pane Tomáši, dobré odpoledne.
2: Hezké odpoledne.
1: Jak bude po zbytek dnešního dne?
2: Tak zatím mám před studenou frontou, která postupuje přes Německo a západní, severozápadní Evropu k nám, zesiluje ještě příliv teplého vzduchu. No a teďka zpočátku ještě bude oblačnost obývat, takové bude oblačnost polesná a přechodně se bude zejména na jeho západě kraje vyjasňovat, ale během večera už začne přibývat znova oblačnost už zmiňované fronty a někdy kolem půlnoci se od severu postupně začne k jihu rozšiřovat na většinu území dnešního přehánky. No a někde na severu kraje v oblasti Krkovy už zase srážky ustavovat a oblačnost bývat. Teploty potom nám klesnou na 16 až 13 stupňů. No a na severu kraje při zmenšené oblačnosti nám se budou pohybovat kolem 11. Vítr bude foukat od západu, přechodně severozápadu 4 až 9 metrů. Objeví se přechodní nárazy kolem 15 a v Krkonoších tam se budou vyskytovat nárazy až kolem 18 metrů.
1: Vy jste říkal, srážky budou ubývat. Na jakou sobotu se máme připravit?
2: No ráno, jak to vypadá, aspoň zatím, jak to časově vychází, mezi 7 a 8 už by ta fronta s oblačností a srážkami měla být jižně, v těch jižních částech kraje a postup ustupovat dál na Moravu. Takže zpočátku ještě ráno oblačno a zataženo s doznívajícími srážkami a postupně bude jako naskakovat jako hlavně kupovitá a proměnlivá oblačnost a večer se místy bude vyjasňovat, teploty ale budou nižší 19 až 23 a vítr bude foukat od severozápadu 3 až 7 metrů, večer potom zeslábne.
1: Ta neděle bude lepší?
2: Neděle ráno bude studené, že během noci bude málo oblačnosti, no a jak to vypadá, teploty by se pohybovaly mezi 11 a 7 v údolích. To vypadá, že by se pohybovalo až kolem 5 stupňů, no a přes den bude jasno až polejasno s tím, že v ranní hodinách by se hlavně v údolích objevila i mlha, no a přes den by teploty se pohybovaly 18 až 22 stupňů.
1: Ochladilo se 18-22 stupňů, no byli jsme zhýčkaní v minulých dnech. Jak zatím vypadá výhled počasí na začátek příštího týdne?
2: Pondělí, úterý, tam bude málo oblačnosti a opět by se obnovil příliv teplého vzduchu, ale v noci z úterý na středu by nás přišla další studená fronta, tam už to vypadá, že středa čtvrtek těch přehání bude docela dost, ale teploty odpoledne by se pohybovaly jenom kolem 20 stupňů.
1: Říká meteorolog Tomáš Popelka, který má službu v Českém hydrometeorologickém ústavu v Hradci Králové. Děkujeme za aktuální informace i výhled počasí a pěkný víkend.
2: Díky, napodobně.

0: Charm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
1: Tentokrát si o rodinných i pracovních radostech budu povídat s herečkou Zdeňkou Žádníkovou, která bude osobností Charmu. V modních trendech poradíme, s čím kombinovat šaty, když se ochladí. Dozvíte se, jaké jsou nové trendy ve cvičení a v čem je význam silového tréninku. V pravidlech etikety odpovíme na otázky týkající se tykání, vykání a onikání a taky si připomeneme nedožité 92. narozeniny herečky Jany Štěpánkové, šarmantní osobnosti roku 2009.
0: Charm v sobotu po 18. a v neděli po 11. hodině. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

Hradci Králové pokračují devítidenní královské slavnosti. Za chvíli probereme s naší reportérkou i největší balonovou fiestu na území Česka v letošním roce. Český rozhlas Hradec Králové, den v kraji.

0: Takzvaným velkým balonovým odpolednem dnes v Hradci Králové pokračuje, nebo by mělo pokračovat, setkání pilotů horkovzdušných balonů. Akce je součástí nového formátu hradeckých královských slavností a jde o největší balonovou fiestu na území Česka v letošním roce. A my teď zjistíme, jak to vypadá na louce nedaleko centra města, kde už by se posádky pomalu měly chystat odpolednímu startu. Máme tam reportérku Adélu Kavříkovou, ale otázkou je, co počasí, jestli nepřekazilo plány. Adélo, dobré odpoledne, jak to tam vypadá?
1: Dobré odpoledne z louky poblíž ulice Akademika Bedrny. Je to jen malý kousek od městského centra, konkrétně u výpadovky z městského okruhu na letiště, což by mohla být informace užitečná pro ty, kteří by se sem třeba ještě chtěli stihnout přijít podívat, protože ten program velkého balonového odpoledne tady dnes bude pokračovat i po setmění. Už teď je tady odhadem zhruba tisícovka lidí, ti ale od pořadatelů s největší pravděpodobností za malou chvíli bohužel dostanou zprávu o tom, že se dnešní odpolední start 51 horkovzdušných balónů ruší a ruší se kvůli počasí. Rozhodnutí padlo teprve před několika minutami, a to na základě doporučení meteorologů na pravidelném předletovém briefingu. Meteorologové vyhodnotili, že by ty lety zkrátka v takovém větru nebyly bezpečné. Co ale zůstává v platnosti, jsou koncerty dvou kapel Heebie-Jeebies, které tady pak na pódiu vystřídají Brass Avenue. Už je to možná ze mnou slyšet, už se připravují. No a stejně tak platí i noční hořáková show, která se ale opět kvůli povětrnostním podmínkám bude muset obejít bez těch balonových obalů naplněných horkým vzduchem, takže to nebude dělat takový ten dojem těch balonových svítících žárovek.
0: Noční ohně budou, koncerty také, slyšíme to, jak už zkouší kapely. Program balonového nebe má v Hradci Králové pokračovat až do neděle. Adélo, už je jasné, jestli se podaří uskutečnit alespoň ty víkendové lety?
1: No, vypadá to, že ano. Sobotní program fiesty, tedy ten brzký ranní i odpolední let, zatím platí a stejně tak by znovu a vlastně naposled měly balony nad krajské město vystoupat i v neděli ráno. Znovu, ale zase je třeba počítat s tím, že podobně jako dnes ten program může na poslední chvíli ovlivnit počasí. Silný vítr, termika, déšť, to jsou všechno faktory, které jsou při balonovém létání rozhodující. My jsme to pocítili vlastně dnes ráno při ranním soutěžním letu, kdy jsme také do poslední chvíle nevěděli úplně jistě, jestli ten let se podaří. Nakonec jsme ho museli kvůli zesilujícímu větru ukončit o několik desítek minut dříve, takže takhle to vypadalo.
0: Balonové nebe je součástí devítidenních královských slavností v Hradci Králové. I ty už pomalu finišují. Co ještě nabídnou?
1: Tak ten program dnes s balonovým nebem částečně koleduje. Právě teď už na velkém náměstí vystupuje hradecká alternativní pop-rocková kapela Meloun. Ten koncert je součástí projektu Rock for People Back to School, který bude v historickém centru pokračovat až do pozdních večerních hodin a nabídne atraktivní jména, a to hlavně pro mladé publikum. Vystoupí třeba rapper, textař a držitel českého slavíka v kategorii objev roku René Dank, nebo jedno z nejvýraznějších hudebních uskupení reprezentující současnou mladou českou generaci Gufrau. No a závěr léta a pak v Hradci tradičně už po desetiletí je tradičně spojený s příjezdem královny Elišky a právě tuhletu historickou slavnost budou moct lidé na velkém náměstí sledovat už zítra, prakticky od rána až do večera.
0: Říká reportérka Adéla Kavříková, se kterou jsme probrali královské slavnosti i balonovou fiestu, tak snad se počasí umoudří, budou dobré podmínky, abychom ještě mohli ty nádherné balony na Hradcem vidět. Adélo, díky za informace. Hezké odpoledne.
1: Hezký den, naslyšenou.
2: Den v kraji.

0: Dorazit můžete zítra do zahrady léčivých rostlin v Hradci Králové, zítra popolední na akci, která bude spojením rostlin s hudbou. Pozve vás doktorka farmacie Daniela Suchánková.
1: A já bych ráda posluchače pozvala na jednu takovou originální akci, která už v podobném zadání proběhla v loňském roce a měla pěkné ohlasy, takže jsme se rozhodli i letos. Jmenuje se Květiny a smyčce. Návštěvníky provedeme takovou rozšířenou prohlídkou zahrady léčivých rostlin. Dále budeme pokračovat odbornou přednáškou od paní magistry Martiny Opršalové-Daškové, tady z Muzea Východní Čechy.
0: Jaké bude téma?
1: Téma bude prvotisky, které vlastně se i nachází přímo tady v muzeu, takže to bude i taková malinká pozvánka do muzea. Bude následovat taková velice zajímavá prohlídka Pajkrovy flošny, kam se běžný člověk nedostane, takže se můžete podívat i do vnitřních prostor a celá akce bude vlastně zakončena nádherným koncertem smyčcového kvarteta, které se jmenuje Královéhradecké kvarteto, kde nám zahrajou od vlastně starých známých autorů, jako je třeba Mozart.
0: Vy jste říkala, do Pajkrovy flošny se člověk běžně nedostane. Mm-hmm. Čím je výjimečné toto místo?
1: Je to vlastně část původního opevnění. V dnešní době je to úplně uzavřené. Lidé můžou se podívat zvenku, ale dovnitř se nedostanou, je to zamčené. Takže tohle je taková jedinečná příležitost se právě dostat i do vnitřních prostor.
0: A v jejich prostorách bude právě na závěr už zmiňovaný koncert Královéhradeckého kvarteta.
1: Přímo v prostorách flošny.
0: Přímo tam. No, ten program bude velmi bohatý. Kdy v sobotu začínáte?
1: Začíná akce, nebo návštěvníci můžou přicházet již ve 12.30 a od 13:00 začne samotný program právě prohlídkou, komentovanou prohlídkou zahrady léčivých rostlin.
0: A program potom až do podvečera.
1: Až do večera, přesně tak.
0: Teď to u vás asi musí krásně kvést, vonět, co všechno u vás teď?
1: Přesně tak. Ještě tam jsou rostliny, které dokvétají, vykvétají. Můžeme tam najít ještě krásné růže. Vlastně máme sbírku růží, která vlastně pořád kvete. Bude kvést až do podzimu. Ještě tam třeba kvete třapatkovka, už dozrávají i plody, třeba dýně tam máme. Takže určitě je na co se dívat.
2: Český rozhlas Hradec Králové, den v kraji.

0: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
1: Věřím, že mi dáte za pravdu, když řeknu, že z cuket můžeme v kuchyni vykouzlit spoustu různých pokrmů, které budou vždy chutnat skvěle. Nedávno jsme si upekli výborný cuketovo-bramborový koláč a tuto sobotu si ji zapečeme s krutým masem a sýrem.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Knižní lázeň můžete zažít v lázních v Bělohradě na Jičínsku, kam vás teď ve dnu v kraji Českého rozhlasu Hradec Králové vezmeme. Děvčátko Momo, autorské čtení, koncerty, tvořivé dílny. Letošní lázeň v lázních v Bělohradě je připravená, knižní lazebnictví se uskuteční zítra. Na něj pak ještě v září naváže podsta bělohradskému rodákovi Karlu Václavu Raisovi. Co všechno vás čeká právě zítra? Pro podrobnosti se dnes do lázeňského města, do lázní Bělohradu, vypravila Vaďka Vildová.
1: Martin Hrabal je novým šéfem městského kulturního střediska tady v lázních Bělohradě. Nastoupil někdy z jara, Martina, jak je to?
2: Rubna.
1: No a jaké to je?
2: Bylo to nastoupení do rozjetého vlaku, jarního, letního, náročnější, ale myslím, že se nám to hezky podařilo ukočírovat. Teď nastupujeme pomalu a listy do podzimu, to už bude tak jako volnější, ale pořád se bude něco dít, takže zatím dobrý.
1: Tak co se bude dít, to se dozvíme, protože tady byla tradice takzvané knižní lázně, bude pokračovat?
2: Určitě, to klasicky bude ve spolupráci s knihovnou naší místní, bude to 5. září v Zámeckém parku před památníkem. Začíná to ve 2 hodiny. Návštěvníci se můžou těšit na klasický prodej knížek, budeme tam mít autorské čtení, divadlo pro děti, dílny pro děti, dokonce to spojíme i s komentovanou prohlídkou výstavy Bělohradské sýpce místním rodáku Karlu Václavu Raisovi. Zakončí to potom koncert folkového písničkáře Člověk krve. A samozřejmě bude občerstvení, kávička a tak dál, takže určitě přijďte, bude to moc příjemné, si myslím, odpoledne až večer.
1: Říkal jste o tom, že tam bude komentovaná prohlídka výstavy o Karlu Václavu Raisovi, komu bylo z hůry dáno. A když jsme u tohoto spisovatele, letos je jeho výročí, tak budete ještě pokračovat.
2: Je to tak, na tu výstavu víceméně navazuje konference, která bude třídenní od 16. září do 18. září v Bělohradské sýpce. Vstup je zdarma, takže lidi se můžou samozřejmě přijít podívat, poslechnout si. Ta konference se jmenuje Karel Václav Rais v kontextech a budeme se tam bavit o literatuře, regionu, pedagogice a adaptaci. Ta konference probíhá ve spolupráci s Ústavem pro českou literaturu, s Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy a Pekařovou společností Českého ráje, takže tam bude i řada odborníků mluvit samozřejmě. Je to také spolupráci s Ministerstvem kultury, od kterého jsme dostali vlastně dotaci. Součástí té konference bude 17.9. koncert na městském úřadě tady u nás od 6 hodin. Jmenuje se to Karel Václav Rais, hudbou zvěčněný, a je to vlastně komentovaný hudební pořad muzikologa pana Viktora Velka, který tady je celkem pravidelným hostem. A kdo by toho měl málo, tak ještě pak může 19. září se s námi projít takovým turistickým pochodem Raisovým pod Zvičínskem. A je to pěší turistika naším tady malebným krajem a to zase děláme

0: ve spolupráci s klubem českých turistů a start je v 7 hodin a sraz je před cestovní kanceláří Hoška Tour.
1: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Zářivý pátek je za námi, alespoň co se týká dne v kraji zpravodajsko-publicistického souhrnu dne. A co nás čeká o víkendu, o čem uslyšíte? Albrechtice nad Orlicí pořídí na několik frekventovaných míst nové dvojkoše na tříděný odpad. Obec je umístí tam, kde lidé nejčastěji odklad odpádají. Nabídneme reportáž. Cesta na Zlaté návrší v Krkonoších je uzavřena. Kvůli rekonstrukci po ní nejezdí pravidelná autobusová linka ani cyklobusy. Turisté se tam teď dostanou pouze pěšky, a to třeba z Horních Míseček po žlutě značené trase nebo z Mirdvědína. Letiště v Hradci Králové připravilo na zítřek den otevřených dveří. Návštěvníci si mohou zblízka prohlédnout letadla a letištní techniku, podívat se do řídící věže nebo vojenského bunkru a seznámit se s prací letištních hasičů. Den otevřených dveří na zítřek připravilo také letiště v Hořicích na Jičínsku. Železniční trať mezi Doudleby nad Orlicí, Vamberkem a Rokytnicí v Orlických horách na Rychnovsku zítra oslaví 120 let. V Rokytnici bude proto od 10:30 do 16 hodin připraven program v tamním železničním muzeu. Události i na našem webu hradec.rozhlas.cz.
1: Český rozhlas Hradec Králové, den v kraji.
0: A po 18. hodině už desky Pásky vzpomínky a Miloň Čepelka. Písničky, které provázely jeho život, připomeneme v našem dalším pátečním speciálu. Karel Sladký přeje krásný páteční večer s Českým rozhlasem Hradec Králové. Hezký poslech.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Je 18 hodin.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Meteorologové varují před silným větrem na horách. Hasiči bojují v Hradci Králové o titul mistrů republiky v požárním sportu. Vodní slalomář Václav Chaloupka vyhrál poprvé v kariéře závod světového poháru. A zítra čekáme proměnlivou oblačnost s teplotami nejvýš 23 stupňů. Příjemný podvečer vám přeje Alena Brantová. Meteorologové varují na severu Čech před silným větrem, který může v nárazech dosáhnout rychlosti až 70 km v hodině. V noci zasáhne hlavně horské oblasti. Ojediněle se tam objeví i bouřky. Podle Českého hydrometeorologického ústavu může vítr poškodit stromy nebo starší budovy. Následky pak můžou zkomplikovat dopravu. Hradec Králové hostí mistrovství České republiky v požárním sportu. Na stadionu krajského hasičského záchranného sboru bojují o tituly republikových šampionů až do neděle stovky profesionálních i dobrovolných hasičů. Víkendový program popisuje mluvčí krajských hasičů Martina Gecová.
2: Sobota bude patřit disciplínám na atletickém oválu, muži a ženy totiž poběží závody na 100 metrů s překážkami a v odpoledních hodinách odstartuje závod štafet. Mistrovství České republiky završíme v neděli královskou disciplínou požární útok družstev a pro návštěvníky je po celý víkend připravený doprovodný program zaměřený nejenom na hasičinu, ale také preventivně výchovnou činnost.
1: Opozice navrhla zrušení části zákona o rozpočtové odpovědnosti. Její zástupci dnes předlohu napadli u ústavního soudu. Kritizují, že vláda Andreje Babiše z hnutí ANO změny prosadila i přes nesouhlas Senátu a veto prezidenta. Vadí jim procedura schvalování i podstata změny. Hrozí podle nich zadlužování země a oslabení poslanecké kontroly nad rozdělováním veřejných peněz. Podle vlády ale bez změn není možné sestavit realistický rozpočet na příští rok. Sport. Kanoista Václav Chaloupka vyhrál poprvé v životě závod světového poháru vodních slalomářů. Dokázal to ve francouzském Vers-sur-Marne a zároveň tak získal i maximum bodů do olympijské kvalifikace. Ta začala na červencovém mistrovství světa v Oklahomě, kde se Chaloupkovi nedařilo.
3: To Oklahomu jsem hodně bral jako olympijskou nominaci a možná právě proto se mi to tam nepovedlo, nebo nejenom kvůli tomu, ale asi to tam hrálo nějakou jako větší nervozitu. A tak tady jsem to bral čistě jako světový pohár, prostě chtěl jsem se tady užít, ten sport miluju a tak jsem do toho nastupoval a to se mi podařilo. Ta láska, to prodat. A je to krásný.
1: Mezi ženami vyhrála Slovenka Paňková, Martina Sadková skončila šestá. Počasí. Zítra ráno čekáme oblačno až zataženo s doznívajícími srážkami, které od severozápadu začnou ustávat. Přes den bude převážně proměnlivá oblačnost a večer se místy vyjasní. Teploty vystoupí na 19 až 23 stupňů, na horách jenom na 11 až 15. Mírný severozápadní vítr bude večer slábnout.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Dělníci opravují na Hradecku most u obce Holohlavy na silnici číslo 33. Objížďka vede přes dálnici D11 a potrvá až do prosince.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Hezký den, vážení posluchači. Z pořadu Desky, pásky, vzpomínky se hlásí dnes poprvé Milan Čepelka z Pohoří a z Opočna v Královéhradeckém kraji a z divadla Járy Cimrmana v Praze.

Pan redaktor Tomáš Kačner mě pozval, protože všechno žádané desky, pásky i vzpomínky mám a můžu se o ně s vámi podělit. V jistém smyslu jsem totiž svůj život prožil s písničkami a právě ty budou v této hodince, pardon, doufám, že v řadě těchto hodinek hlavní. Bylo jich moc. Ať už jsem se s nimi jen potkal, nebo jsem jim pomohl na svět. Třeba téhle.

jedna z těch, které mám nejradši. Zpívali Iveta Simonová s Milanem Chladilem, hrál orchestr Karla Vlacha. Abych k téhle zahraniční lidové melodii napsal český text, k tomu mě asi tak před 40 lety vyzval tehdejší televizní dramaturg v redakci Zábavy a hudební skladatel Miloslav Ducháč, s nímž jsem se později spřátelil. Směl jsem mu říkat Mílo a jeho jméno tady určitě nepadlo naposled. Ostatně můžeme si jednu z jeho vlastních písniček připomenout hned, k tému napsal slova a mnohem dávněji, brzy po druhé světové válce, Jiří Traxler, muzikant původem z Tábora, který skládal nejen hudbu, ale psal i texty. Uměl to výborně. A tahle, ani ve snu bych se nenadal, byla první, kterou jsem si jako 13letý kluk přehrával na gramofonu, když jsem si ho na rodičích doslova vyžebral.

musím vám vysvětlit, jak hodlám tyto pořady naplňovat hudbou. Řeknu to jednoduše, co nejpestřeji. Bez ohledu na hudební žánry a bez ohledu na módu, na tu, ať dbají jiní. Mě život přesvědčil, že co kdy bylo dobré, to dobré zůstává. Třeba, že v tom, nebo právě proto, je pořád otištěna pečeť dnů, ve kterých to vzniklo. Soudnému, zvídavému člověku to něco prozradí také o té době, čili o historii. A zajímat se o to, co bylo a z čeho vyrůstal dnešek, ať už nás to těšilo nebo štvalo, ať jsme souhlasili nebo nesouhlasili, to je vždycky užitečné. Především nám samým, každému zvlášť a každému asi jinak, ale to nevadí. Byl jsem velký a vděčný konzument hudby. Už v kočárku, když jsme velmi často jezdili z Opočna do pohoří číslo 124 k babičce a k dědovi do typicky českého vesnického stavení, kde se žilo a přebývalo ve dne v noci hlavně v kuchyni, přivezla mě maminka nebo babička do zadní místnosti, abych měl klid na odpolední spánek. A zpívávali mě, uj ty bože, na mou duši si to pamatuju, zpívávali u kolébavku ze Smetanovy opery Hubička. I když jsem ještě nemohl vědět, kdo ji složil a že do opery. Poslechněme si, jak ji poměrně nedávno naspívali Petra Černocká a její dcera Bára Vaculíková.

Jedním z klíčů hudebním vzpomínkám, a má to tak myslím každý, jsou zpěváci. Kdysi oblíbení, protože osobití, s jedinečnými hlasy, s určitým jen sobě vlastním způsobem výslovnosti, svébytní typem hlasu, svým zjevem, ženským půvabem nebo naopak mužností. Tak například už zmíněný Rudolf Cortés byl bezesporu mužný a přitom hezký, obr, ale krasavec. A brněcká Jarmila Veselá byla krásná, štíhlá a její hlas provokativně ostrý. Brněnský původ v ní byl jasný, ale jen co by se za nehet vešlo. Uměla se pohybovat na tváři, měla stálý úsměv, moc se mi líbila tím, jak vypadala i jak zpívala. V roce 1962 mě okouzlila písní, kterou převzala z divadla Semafor z jeho představení Šest žen. Už aby tady byl. Složil ji Jaroslav Jakoubek. Ten by si zasloužil širší vzpomínku, tak si ji schovám do budoucna. Slova napsal Jiří Suchý. Od té doby jsem ji neslyšel. A poznámečka. Podezírám se, že se mi tenkrát v duchu toužebně vnímal jaksi v jiném gramatickém rodě. Už aby tady byla.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte pořad Desky, pásky, vzpomínky, dnes s Miloněm Čepelkou. Jak jsem si tak Jarmilu Veselou vybavoval, přišlo mi líto hned ji opustit. Pojďme si dopřát její ještě veliký, kdysi obrovitý hit Slunečný ostrov. Původně to byl velký úspěch Harryho Belafonta. Pro Jarmilu Veselou a orchestr Gustava Broma počeštěný textařem Jiřím Štajdlem. To je nahrávce, to mi připadá až neuvěřitelné, je dnes 64 roků. Není to lehké být pamětníkem a nepodlehnout sentimentalitě.

Avšak nikoli dva, nýbrž tres faciunt collegium, tři dělají společnost. Když jsem v roce 1947 v září nastoupil coby primán do gymnázia v Dobružce, měl jsem mezi předměty i latinu. Klavikula, to je český klíční kost, klavikule, klavikulam a tak dále. Docela mě bavilo učit se tomu mrtvému, leč důstojnému klasickému jazyku. Jenomže týž muž, po němž se gymnázium v Dobružce jmenovalo profesor dr. Zdeněk Nejedlý, tehdy ministr školství, nám osmiletá gymnázia už o rok později zrušil. Tím padla i latina. Promiňte, tedy všecko souvisí se vším. Latinské rčení mě přivedlo k myšlence, že i písničky zpívané Jarmilou Veselou musí být tři, abych jí vzdal náležitou čest. Tak mi dovolte nabídnout vám český evergreen Václava Pokorného a Jiřího Mládka, ano, Jiřího s Ivanem Mládkem, na kterého někdy také jistě dojde, je to jen schoda men. Říkej mi to, prosím, potichoučku. Paní Veselá ho naspívala s orchestrem Karla Vlacha a je to nahrávka z 10. května roku 1957 z koncertu v tehdejším divadle Estrády a satyry v pražské Vodičkově ulici. Dnes je to divadlo ABC.

Tož to bylo okénko zpěvačky Jarmily Veselé. Její nahrávka téhle písničky mě ponouká, abych zdůraznil radost, že dávný foxtrot, říkej mi to prosím potichoučku, opakuji od Václava Pokorného a Jiřího Mládka, žije dodnes. A proto udělám něco, co se obvykle nedělá, že sem pozvu současný soubor Blue Star Václava Marka a dáme si s ním a se slečnou Zdeňkou Veselkovou repete. V novém provedení, ale v původním aranžmá autora Václava Pokorného. Trochu jsem ho znal, nebo líp. Párkrát jsem se s ním setkal. Byl to ohromně milý pán, ale to si taky schovám na jindy. Teď poslouchejme.

Mimochodem Václav Marek, zakladatel a vedoucí Blue Star, je také východočech, původem z Vilantic, z obce za Jaroměří a za lázněmi Velichovky. Mimochodem, však ho dobře znáte, tady v pořadu Desky, pásky, vzpomínky byl nedávno také, a to několikrát. Je to vnuk všestranného muzikanta Blahoslava Blahovce, šéfa vlastní kapely a hráče celé řady někdejších slavných pražských orchestrů, například Jaroslava Mariny. To jen, abych nezanedbával souvislosti, ty jsou důležité. Vidíte, a teď by mě rádi vedli právě k orchestru Jaroslava Maliny, jenže já této návaznosti odolám, jenom mi slíbím zase do budoucna, poněvadž jakýmsi šestým smyslem cítím, že bych měl na chvíli obrátit pozornost k hudbě ještě dávnější, klasické. Často se jí také říká vážná, ale podle mého to je označení, které některé posluchače zbytečně odrazuje. Navíc i v ní, ve vážné, jsou kousky velmi populární, široce známé. Vzpomínám si, že i můj otec, jinak nepříliš muzikální, když měl dobrou náladu, zpívával si Stálo prase na terase, houpalo se na ocase, což je vlastně sprosto národně otextovaná melodie humoresky Antonína Dvořáka. A ta je parádní v jakékoliv podobě. I v orchestrální připravené pro symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK dirigentem Václavem Smetáčkem. Tady je.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte pořad Desky, pásky, vzpomínky s Miloněm Čepelkou. Babo, rač, co po Antonínu Dvořákovi? Přece jen je to naše hudební ikona, nemůžu po něm zařadit jen tak nějaký šlágr, i kdyby byl kdo ví jak oblíbený. No tak snad se hodí žánr, kterému u nás říkáme šanson, i když šanson znamená francouzsky prostě píseň. Ale tak se to vyvinulo, že pod tímto označením se ukrývají písničky, které nejsou jen nezávaznými popěvky, jako například někdejší šlágr Já mám 9 kanárů, ti mě nejdou do páru, ale jsou i k zamyšlení. Takže nedá se nic dělat, odvážně sáhnu do vlastního autorského archivu a zkusím to na vás písní, kterou jsme napsali s mým kamarádem, hudebním skladatelem Lubošem Slukou, rodákem z našeho domovského Opočna. Jemu vděčím za to, že mě ve studentských letech uváděl a zasvěcoval do hudebního a vůbec kunštýřského prostředí Prahy. Poslyšte náš posmutnělý protějšek jedné slavné písně Karla Haschlera. Ten zpíval o starých, my o nových zámeckých schodech, tedy my. Ne. My jsme o nich jen napsali pro zpěvačku Markétu Vaňkovou, kterou laskavě doprovodila skupina Jaromíra Klempíře.

Teď vám i sobě předepíšu Janin účinný lék. Cituji předem z jejího dílka s názvem Chechtací. Tak říkám si, že na světě je mraků vždycky dost. Než odplujou, tak zasmějte se jen tak pro radost. Že písnička je přiblblá, to vůbec nevadí. Tak třeba úsměv vyloudí a třeba pohladí. S chutí souhlasím, protože ano, určitě jen to je rozhodující. Zpívá a na kytaru hraje Jana Richterová, na housle hezky přizvukuje Vladimír Iljič Pecháček. A vy se můžete přidat vlastním chechtotem.

Já říkám, teď už přišel mráz a zleje, psali to. On smál se jako pitomej a to neměl na lito. A pak mi na to povídá.

Jeden malej prodavač se na mě usmíval a fakt už nevím, kde to bral, že pořád se jen smál. Vždyť trčíš tady celý den, co ze života máš, a pořád běháš tam a sem a jen se usmíváš. A on mi na to povídá, já

0: vystoupilo v rámci pořadu 6 z 60. v pražské Lucerně spolu se Semaforem, s Radošínským naivným divadlem, s činoherním klubem, se studiem L plus S a se studiem Y, tedy se soubory a scénami vzniklými v 60. letech plných nadějí. Mě tam potěšilo, kromě jiného, že Milan Lasica za doprovodu akordeonu Miroslava Kořínka z Ypsilonky zaspíval dvě slovenská tanga, nebo chcete-li slovenské tanga, z těsně poválečné doby. To bylo tehdy víc jak půl století po jejich vzniku. Autoři hudby Frank Zemplínsky a Gejza Dusík, autoři textů B. Boča a Otto Kaušic. Zmínil jsem se před chvílí o sentimentalitě, tak promiňte, teď se k ní přihlásím a prosím bez omluvy znovu.
1: Skôr než odjídeš, aspoň mi s Bohom daj. Skôr než odjídeš, aspoň ma poboskaj. Podaj mi rúšku maličku, opri si o mňa hlavičku.

0: tady, večná bude zase já. Mě čakaj, mám že nikdy, moje děvčatko zalíbené, s úsmevom jsme sa zišli, aj sa rozjídeme. Mirek Košík.
1: Tak, slabá hodinka je za námi. Neodolám dalšímu dobrému zvyku, že není nad to obsat kruh a uzavřít ho. Začal jsem vzpomínkou na Miloslava Ducháče, vzpomínkou na něj, proto i skončím. Vzpomínkou netypickou. Míla byl především swingař, pravá ruka dirigenta Karla Vlacha, ale když jsem ho jednou požádal, aby mi svižně zhudebnil text jiného žánru, napsal jsem ho do televizního pořadu s Laďkou Kozderkovou Čaje a bylinky od naší bábinky, tak vůbec neprotestoval a zhudebnil ho přesně, jak jsem si představoval. Melodie je okamžitě k zapamatování. Dodnes mám pochodovou písničku Zaspíval špaček rád. A že ji o pár let později nahrála také dechová kapela Veselka Ladislava Kubeše s Milanem Černohouzem, to mě těší dvojnásob. Mějte se prima, pokud jsem vám aspoň chvílemi padl do noty, přihlásím se vám v pořadu Desky, pásky, vzpomínky i za týden. Váš Milan Čepelka.

0: Je 19 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Silničáři začali opravovat 7-kilometrový úsek D11 u Chlumce nad Cidlinou. Po dlouhém suchu začínají v Česku růst houby. České basketbalistky zahájí světový šampionát soubojem s Itálií. Zítra čekáme proměnlivou oblačnost a teploty do 23 stupňů. Pěkný páteční podvečer vám přeje Alena Brantová. Ředitelství silnic a dálnic začalo s opravou 7 kilometrů dálnice D11 u Chlumce nad Cidlinou. Mezi 55. a 62. kilometrem dálnice vymění dělníci vozovku v obou pruzích ve směru do Prahy i do Hradce. Práce za 125 milionů korun bez DPH potrvají měsíc. Po zmíněném úseku D11 se jezdí už 20 let. Po dobu opravy bude vozovka zúžená a řidiči po ní budou jezdit v jednom pásu v režimu 2+2 s rychlostí omezenou na 80 km v hodině. Opravovaný úsek je mezi sjezdy z dálnice na Kolín a Chlumec nad Cidlinou. Městská policie v Trutnově ve spolupráci se střediskem volného času připravili kroužek Mladý strážník. Je vhodný pro děti od 8 do 11 let. Preventisté je budou seznamovat s první pomocí, pravidly dopravy a vezmou děti i do terénu, aby se učili, co všechno tato profese obnáší. Popisuje chystaný program velitel strážníků Radek Svoboda.
2: Pro nás to znamená i taková částečná výchova nových strážníků do budoucna. Děti v kroužku se seznámí s činností nejenom městské policie, ale i s činností ostatních složek v integrovaném záchranném systému.
0: V Česku po několika deštivějších dnech začínají růst houby. Podle Jana Borovičky z České mykologické společnosti teď lidé sbírají hlavně žampiony. Pokud nebude v následujících dnech sucho, můžou se přidat taky hřiby nebo lišky.
3: Kdo sledoval srážky a ví, kde napadlo větší množství milimetrů, nějaké ty desítky, tak tam je ta pravděpodobnost teďka toho nálezu největší. A bude prostě záviset na tom, jestli bude pršet. Já myslím, že by vůbec neškodilo, kdyby ještě 50 milimetrů spadlo.
0: Pršet by mělo na většině území republiky zítra.
1: Sport.
0: České basketbalistky vstoupí do mistrovství světa. V Berlíně je čekají od 20 hodin a 15 minut Italky. Ve skupině mají ještě Čínu a Spojené státy americké. Dál postoupí 3 ze 4 týmů.
1: Počasí.
0: Zítra ráno čekáme oblačno až zataženo s doznívajícími srážkami, které od severozápadu začnou ustávat. Přes den bude převážně proměnlivá oblačnost a večer se pak místy vyjasní. Teploty vystoupí na 19 až 23 stupňů, na horách naměří jenom 11 až 15 stupňů. Mírný severozápadní vítr bude večer slábnout.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na Trutnovsku počítejte s omezením na silnici číslo 16 mezi obcemi Královec a Bernartice. Kvůli stavebním pracím se tam jezdí ve zúžených pruzích. Omezení má trvat až do konce roku. Český rozhlas Hradec Králové vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Někdy váháme, s kterým pádem se pojí určitá slovesa, s kterou předložkou například. Pojďme si v tom udělat pořádek zase u další porce těchto sloves. Vyvarovat se něčemu je špatně.
2: Ano, je to špatně, ale každý to používá.
1: A jak je to správně?
2: Správně je vyvarovat se něčeho. Tohle sloveso se tradičně pojí s druhým pádem a má se za to, že splynutím se slovesem vyhnout se něčemu se tam dostal ten třetí pád a já teda musím říct, že proti němu pilně bojuju, ale píšou to a říkají všichni.
1: Připomínám, že Dagmar Maginzová je i jazyková korektorka. Politici rádi říkají, hlasovali jsme něco.
2: No, to je novinka, musím říct, protože tradičně se hlasuje o něčem, nebo pro něco, nebo proti něčemu, ale hlasovat něco, ten bezpředložkový čtvrtý pád, není to doloženo ani historicky v češtině a ani se to neobjevuje v žádných příručkách. Takže to vypadá, že s tím opravdu přišli politici a že by se to tím pádem mohlo řadit do politického slengu.
1: Ano, oni říkají, hlasovali jsme ten zákon a podobně. Zatímco specializovat se, tam si můžeme vybrat a není nic špatně.
2: To je opravdu vzácné sloveso, tam ať to řekneme skoro jak chceme, tak bychom se měli trefit. Úplně nejčastější je ta vazba specializovat se na něco, ale slovníky připouštějí i specializovat se pro něco, anebo specializovat se v něčem.
1: A diskutovat lze taky něco i o něčem.
2: Tak, to diskutovat něco, tam ku podivu lidé to vnímají jako nějakou novou vazbu, ne běžnou, že se vždy diskutovalo o něčem. Ale už staré slovníky zachycovaly to spojení diskutovat něco jako spisovné a běžné a ono se nám to vlastně vrátilo po letech.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginzovou. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že velbloudi nemají v hrbech vodu? Tato utkvělá představa je opravdu jen pohádka. Ať už jde o dromedára nebo drabaře, jejich hrby neslouží jako zásobárna tekutin, ale jsou vyplněné tukem. Jde o rezervoár živin pro přežití v nehostinných podmínkách a při nedostatku potravy se rezerva postupně vyčerpá a velbloudí hrby splihnou. Voda je však pro přežití velbloudů ve vyprahlých pouštích nezbytná. V extrémních případech můžou ztratit až třetinu vody z těla. Když se pak po několika dnech či týdnech na suchu dostanou k napajedlu, dokážou vypít v krátkém čase až 200 litrů, aby zásoby opět doplnili. Nejznámější jsou velbloudi jednohrbí a dvouhrbí, ovšem čeleď velbloudovití má i další členy. Patří do ní také lamy, guanako a vikuňa, žijící ve volné přírodě pouze v Jižní Americe. Na rozdíl od vody v hrbech, historky o plivajících velbloudech a lamách nejsou výmysl. Plivání využívají jako jednu z obranných taktik. Na protivníka obvykle vychrstnou sliny, někdy ale i natrávený obsah před žaludku.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Sousedé.

0: Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hören die Sendung Nachbarn, die den Deutschen in Tschechien gewidmet ist. Aus dem Rundfunkstudio in Karlsbad begrüßt Sie der Mola Richard und aus dem Studio in Aussig an der Elbe Veronika Kindlova.
1: Srpna byl ve farním kostele svatého Petra a Pavla ve Zhořelci slavnostně zahájen Lužický festival. Po dobu 3 týdnů až do 13. září se na různých místech v Horní a Dolní Lužici konají divadelní představení, koncerty klasické hudby, jazzové koncerty a filmové promítání. Na zahájení festivalu byla poprvé udělena cena Credo. Jejím laureátem je Petr Štědroň. Zpočátku šéf dramaturg a od roku 2021 umělecký ředitel Pražského festivalu německého jazyka a umělecký ředitel divadla Na zábradlí v Praze. Také překladatel dramatu a prózy z němčiny.

0: Ich denke, dass es Armin Petras wirklich sehr gut gelungen ist, natürlich gemeinsam mit dem Ensemble des Stivarlona Sabrali.
1: Vor etlichen Monaten waren Künstler und Organisatoren des Lausitz-Festivals in Prag in ihrem Theater zu Gast, wo die Eröffnung der Ausstellung V Hledáčku Prostor pro umění stattfand. Wurde nicht auf die, in die Wege geleitet, diese Zusammenarbeit, dessen Fortsetzung deren Fortsetzung jetzt zu erleben, haben Sie schon damals eine intensivere Zusammenarbeit angeknüpft mit Herrn Daniel Kühnel und weiteren?
0: Eigentlich schon in der Ausgabe 2025 haben wir im Rahmen des Prager Theaterfestivals Deutsche Sprache eine Inszenierung des Lausitzer Festivals aufgeführt, und zwar, es hieß Empusion. Es ist eine Arbeit, auch eine Adaption des gleichnamigen Buches von Olga Tokarczuk, von der polnischen Nobelpreisträgerin, die übrigens hier in der Nähe hinter der Grenze wohnt. In Nowa Ruda. Und das hatte eine gewisse Logik, dass das Lausitz-Festival gerade den Text von Olga Tokarczuk inszeniert. Und wir fanden diese Inszenierung von Antu Romero Nunes so qualitätsvoll und so wertvoll, dass wir sie auch nach Prag einladen wollten, und das haben wir gemacht.
1: Herr Schiedron, ich danke Ihnen recht schön für das Gespräch.
0: Nicht zu danken, ich bedanke mich.
2: Sousedé. V červenci se ve Strahovském klášteře v Praze konal benefiční varhaní koncert na opravu varhan v kostele svatého Jakuba v Nečtinech. Vystupoval na něm varhaník Dietmar Gräf, rodák z Mariánských Lázní, který nyní žije v Německu. Na koncert se spolu s členy Nečtinského spolku Němců v Čechách vydal také kolega Richard Šulko.
3: Am 12. Juli fand im Prager Kloster Strahov ein ganz besonderes Benefizkonzert statt. Dr. Dietmar Gräf aus Bad Wörishofen, geboren in Marienbad, gab für den Bund der Deutschen in Böhmen ein Konzert, welcher der Renovierung der Nečtinger Orgel zugute kam. Eine der Musikstücke war die Strahover Improvisation von Wolfgang Amadeus Mozart. Sie hören nun einen Ausschnitt daraus mit Erklärung Gräfs dazu.
4: 1787 hier also dieses Stück improvisiert, das ist wichtig. Das war keine Komposition, eine Improvisation. Ein gewisser Pater Norbert Lehmann, Prior des Klosters, der gleichzeitig der Musiker hier war, hat das Stück in Geistesgegenwart mitgeschrieben. Er wurde zwar abberufen mittendrin aufgrund seiner Funktion. Da hat es dann ein Freund von mir, Professor Dr. Hirschi Ropek, der Chordirektor von St. Jakob, ergänzt im Mozart-Stil. Aber das ist jetzt Nebenhandlung. Ich war also 1987 der absolut erste auf der ganzen Welt, der dieses Stück wieder aufgeführt hat. Und zwar auf einem Festival in Neuburg an der Donau.
3: Dr. Dietmar Gräf erzählt uns seine Geschichte mit der Strahover Improvisation von Wolfgang Amadeus Mozart.
4: Jawohl.
2: So sede.
3: Im Jubiläum der Woche blicken wir auf einen Mann zurück, dessen Tod sich morgen zum 70. Mal jährt. Walter Hensel. Walter Hensel wurde am 8. September 1887 aus Julius Janicek im Jährischen Märisch Trübau, dem heutigen Moravská Třebová, geboren. Sein Weg führte ihn zunächst an verschiedene Universitäten. Er studierte Germanistik, Romanistik und Musikwissenschaft in Wien, im schweizerischen Freiburg und auch in Prag. Schon während seiner Studienzeit engagierte er sich in der Jugendbewegung. So war er an der Gründung der tschechischen Sektion des österreichischen Wandervogels beteiligt, einer Jugendbewegung, die vor allem Wandern und gemeinschaftliches Naturerleben pflegte. Seine große Leidenschaft aber galt der Musik. Hensel wurde zu einem wichtigen Vertreter der Jugendmusikbewegung. In diesem Umfeld gründete er den Finkensteiner Bund, eine Vereinigung junger Menschen, die sich der Musik und besonders dem gemeinsamen Singen widmete. Eine besondere Bedeutung hatte für ihn die Volksmusik. Hensel sammelte Volkslieder, bearbeitete sie für Chöre und vertonte Gedichte. Dabei ging es ihm nicht nur darum, alte Lieder zu bewahren. Er wollte sie wieder lebendig machen und einer neuen Generation zugänglich machen. Nach Abschluss seines Studiums arbeitete Hensel zunächst als Musiklehrer an einer Handelsschule in Prag. Später wechselte er an eine Musikschule in Dortmund, deren Leitung er ebenfalls übernahm. Schließlich führte ihn sein beruflicher Weg nach Stuttgart. Auch privat war Hensel eng mit der Musik verbunden. Seine erste Ehefrau war Konzert- und Opernsängerin und arbeitete außerdem als Gesangslehrerin. Nach der Besetzung des Sudetenlandes ließ sich Walter Hensel in Teplitz, dem heutigen Teplitzer, nieder. Dort widmete er sich intensiv der Erforschung deutscher und slawischer Volkslieder in Böhmen und Mähren. Diese Arbeit führte er im Auftrag des Staates durch. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs musste Hensel die Tschechoslowakei verlassen. Er ging nach München und arbeitete dort in der Stadtbibliothek. Seit jahrzehntelanges Engagement für die Volksmusik wurde er auch nach dem Krieg gewürdigt. Für seine Verdienste erhielt er den Sudetendeutschen Kulturpreis. Am 5. September 1956 starb Walter Hensel in München, nur wenige Tage vor seinem 69. Geburtstag. Heute erinnert man sich auch an seine mährischen Heimat, an ihn. In Moravská Třebová trägt ein deutsch-tschechisches Begegnungszentrum seinen Namen. Und auch in Teplitz erinnert eine Gedenktafel an den Musiker und Volksliedforscher. Walter Hensel hinterließ vor allem eines, die Überzeugung, dass Volkslieder mehr sind als alte Melodien. Sie tragen Erinnerungen, Geschichten und die kulturelle Identität ganzer Generationen in sich. Und vielleicht liegt gerade darin sein bleibendes Vermächtnis. Was gesungen wird, kann weiterleben.
2: V závěrečném výročí týdne si připomeneme Waltra Hensla, od jehož úmrtí zítra uplyne 70 let. Walter Hensel se narodil jako Julius Janiček 8. září 1887 v Moravské Třebové. Vystudoval germanistiku, románské jazyky a hudební vědu ve Vídni, švýcarském Freiburgu a také v Praze. Podílel se na založení české sekce rakouské Wandervogel, sdružení pro turistiku mládeže, ale především se zabýval hudbou. Byl stoupencem mládežnického hudebního hnutí. V jeho rámci založil sdružení mladých Finkelsteiner Bund. Sbíral lidové písně, které aranžoval pro sbory a také zhudebňoval básně. Po skončení studií Walter Hensel vyučoval hudbu na obchodní škole v Praze, pak na hudební škole v Dortmundu, kterou i vedl, a pak odešel vyučovat do Stuttgartu. Z hudebního světa byla i jeho první žena, která byla koncertní zpěvačkou a také učitelkou zpěvu. Po záboru Sudet se Walter Hensel usadil v Teplicích, kde se zabýval výzkumem německých a slovanských lidových písní v Čechách a na Moravě. Tento výzkum byl státní zakázkou. Po válce musel Československo opustit a usadil se v Mnichově, kde pracoval v městské knihovně. Za svou péči o lidovou hudbu zde byl vyznamenán sudetoněmeckou kulturní cenou. V roce 1956, 5. září, Walter Hensel v Mnichově zemřel. Dnes jeho jméno nese kulturní centrum v Moravské Třebové a jeho pamětní desku byste našli také v Teplicích. Sousedé.
5: Hodin.
6: Český rozhlas zprávy.
5: V noci z pátku na sobotu hrozí bouřky doprovázené silným větrem, varují před tím meteorologové. V Jesenických Lázních skončila protiepidemická opatření kvůli zvýšenému výskytu zažívacích obtíží. Zítra čekejte oblačno až zataženo a na většině území déšť. Nejvyšší teploty naměříme do 24 stupňů. Jsou tu zprávy a Petra Vališová. Dobrý večer. Meteorologové varují před bouřkami. S výjimkou oblasti Českolipska a Turnovska se mohou objevit na území celého Libereckého kraje. Bouřky může doprovázet silný vítr s nárazy až 70 km za hodinu. Výstraha platí od dnešních 22 hodin a potrvá do sobotních 3 hodin ráno. Lenka Doušková z Českého hydrometeorologického ústavu doporučuje zvýšenou opatrnost.
7: Může znamenat i možné poškození a popadání stromů nebo lesních porostů, můžou se objevit i menší škody na energetické infrastruktuře. Určitě doporučujeme zajistit okna, odstranit nebo zabezpečit volně uložené předměty a dbát zvýšené opatrnosti při pohybu venku a řízení vozidel.
5: Krajští hygienici ukončili tento týden protiepidemická opatření v Preznicových Lázních v Jeseníku. Zavedli je tam minulý měsíc kvůli zvýšenému počtu lidí se zažívacími potížemi. Poslední případ hygienici zaznamenali 24. srpna. Dohromady jich bylo 144. Epidemiologická situace v Lázních je podle mluvčí krajské hygienické stanice Marcely Koutné stabilizovaná.
8: V rámci epidemiologického šetření bylo bakteriologicky a virologicky vyšetřeno celkem 56 osob. Norovirus byl laboratorně potvrzen u 2 osob. I nadále je doporučeno důsledně dodržovat nastavené hygienické a sanitární postupy, zejména ve stravovacím provozu, s cílem předcházet opakování obdobné situace.
5: České Budějovice nechají opravit bývalý dům umění. Radní tento týden schválili vypsání výběrového řízení na první etapu prací. Předpokládané náklady jsou 93 milionů korun. Podle náměstka primátorky Petra Maroše, kandidujícího za hnutí Naše Česko, vznikne v opravené budově Centrum současného umění a architektury.
9: První etapa bude řešit především statiku domu, přední stranu, to znamená fasádu ze strany náměstí, a bude řešit nové turistické informační centrum, které vznikne v přízemí, a nad ním v prvním patře bude nová galerie současného umění a architektury.
6: Počasí.
5: V noci bude polojasno až skoro jasno, od severu se postupně zatáhne a přidá se déšť, výjimečně i bouřky. Nejnižší teploty klesnou na 11 stupňů. A počasí na zítra zpočátku bude zataženo až oblačno, na většině území s deštěm nebo přeháňkami. Na večer bude oblačnosti většinou ubývat. Nejvyšší teploty naměříme mezi 19 až 24 stupni, na jihovýchodě až 26 stupňů, na horách kolem 14 stupňů Celsia.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
5: Na dálnici D2 před exitem na Hustopeče ve směru na Brno hoří vozidlo. Tvoří se tam asi 2-kilometrová kolona. Očekávejte velmi dlouhé zdržení. A na silnici číslo 38 u Haldova na Jihlavsku se u čerpací stanice srazilo osobní auto s obytným vozem. Na místě jsou záchranáři. Na D1 za exitem na Rousinov ve směru na Ostravu se porouchalo auto. To byly zprávy. Jeďte opatrně.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: A teď už je tu repríza pořadu Vesele a zdravě.
6: Vesele a zdravě.
10: A tak vás od mikrofonu zdraví Patrik Rozehnal.
11: A doktorka Kateřina Cajdhamlová, dobrý den. Patriku, jestli pak jste si vydezinfikoval boty dneska?
10: To ani nepamatuju, když jsem si je dezinfikoval.
11: No,
10: nechávám vyvětrat jenom.
11: No a to je právě chyba, protože dnes máme takové zajímavé témíčko.
10: Ano, jenom řekněte.
11: No, plíseň na nohou, a plíseň je neuvěřitelně rezistentní potvora.
10: Jaký je rozdíl mezi plísní na nohou a tchyní, to víte?
11: Ne.
10: Plísně se zbavíte, když ji na pár dní nastříkáte speciálním sprejem.
6: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Vesele a zdravě je pořad, který posloucháte ve vysílání Českého rozhlasu s doktorkou Kateřinou Cejtanovou. To téma dnešní zní, tedy plísně na nohou. Jak si od pomoci od plísní na nohou, to radili už naše babičky a prababičky, měli na to své návody a dobře to ví Jarka Vykoupilová, která to shrnula do takových babských rad.
1: Vesele a zdravě.
2: Na plíseň nechtů na nohou výborně zabírá jemně nastrouhaný česnek. Stačí ho přiložit na místo, kde se plíseň vyskytuje, a obvázat náplastí či obvazem. Ideální je nechat ho působit delší dobu, třeba přes noc, ale zabírá i zábal na hodinu. Postup byste měli opakovat každý den s novým česnekem, až do doby, než se plíseň ztratí. Nehet se bude uzdravovat postupně, pomalu odrůstá postižená část a díky léčbě česnekovými silicemi je nový nehet zdravý. Výborným pomocníkem je také propolis. Bojovník s bakteriemi a plísněmi má silné hojivé účinky. Pokud rádi spojujete příjemné s užitečným, můžete ke zmírnění či odstranění plísní zkusit také bylinkové koupele. Velmi příjemná je kombinace šalvie lékařské s tymiánem a vlaštovičníkem. Samostatně pak můžete vyzkoušet koupel s maliníkem nebo obklady postižených míst odvarem z listů jitrocele kopinatého.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu.
0: Další rady Jarky Vykoupilové najdete i v knížkách Babské rady, které vydává Radioservis vydavatelství Českého rozhlasu. Babské rady, ale pozor, hlavně plísně na nohou, jsou teď tématem našeho pořadu Vesele a zdravě, kde je hostem doktorka Kateřina Cejtanová. Tak co by poradila?
3: Já bych poradila za prvé, že zbavit se plísní zejména na nechtech může být záležitost velmi dlouhá a může to být i několik třeba týdnů, s tím, že musíme léčit ještě 14 dní po vymizení všech příznaků a je potřeba dezinfikovat obuv, protože představte si, v té obuvi ta plíseň potvora vydrží až několik měsíců. To znamená, vy si můžete krásně babskou radou pomoci, pak si obujete boty, ve kterých ta plíseň vesele čeká, a máte to znovu. Takže je důležitá prevence.
0: Je to tedy věc nakažlivá?
3: Ano, ano. A tím semeništěm jsou kromě koupališť také posilovny a šatny. Všechna nevětraná prostředí plus samozřejmě pučovat si něčí boty, to opravdu nedoporučujeme. To je podobné jako pučovat si kartáček nebo ručník.
0: Co dělá tu živnou půdu těm plísním tedy? A souvisí to s tou vlhkostí třeba, která v těch šatnách je,
3: ano,
0: v těch botách, nebo tak jiné věci?
3: Plísně jsou vlastně mykóza, to jsou houby. A houby jsou velmi odolné a drží se tam, kde je vlhko a nevětráno. To znamená boty ideální, případně tmavá prostředí. Plíseň má radši, jako když je tma, než když je slunce. To znamená, ty babské rady líp fungovaly v době, kdy se nosily sandály nebo se chodilo na boso, protože tam ještě velmi pomáhalo ultrafialové záření. Ale v dnešní době prostě, jak chodíme v botách, je to problém. Další je důležité dezinfikovat si ponožky, vlastně používat nějaké krémy neúplně vždycky pomáhá, a tak je lepší zajít k lékaři. Tím lékařem je kožní lékař a ten nám řekne vlastně, co dál, protože řada těch plísní využívá i toho, že pacient je náchylnější. To znamená, že třeba má cukrovku nebo má poruchu imunitní systému. Tohle všechno ty plísně zbožňují.
0: Prozrazuje doktorka Kateřina Cejtanová v našem pořadu Vesele a zdravě.
1: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Vysíláme s vámi a pro vás pořad Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdamovou na téma plísně na nohou. Nám to vlastně připomene nejeden posluchač, protože opět básnili.
1: Zdraví Petr, dívka krásná, mazlivá, mi řekla, dětku plesnivá, do duše mi padla tíseň. Jak ví, že mám v nohou plíseň?
0: Povedlo se mu to.
2: Krásný, ano.
3: Zdraví, Mirek z Mladé Boleslavy. Plísně na nohou, nevím, co to je, když se člověk každý večer sprchuje a nenosí neprodyšné boty, tak nepozná tyto sloty. Doma jen tak bez obuvy, ať si nohy volně hoví.
2: Ano, tak s tou bez obuvy pozor, to jenom tehdy, pokud tu plíseň už nemáme. A rozhodně pan Petr mohu uklidnit, není dědek plesnivá. Tak.
0: Jak se pozná, že to, co máme na těch nohou, ano, je plíseň?
2: No, tak ideálně se to pozná, pokud se udělá vyšetření. Tam se dá přímo říct, jaký typ plísně to je, ale
0: no pro nás
2: z těch
0: doma,
2: základních příznaků, pokud se jedná o plíseň na nehtech, tak vidíme, jak ten nehet bělá a tloustne vlastně jeho profil, to znamená, on se jako tak šupinatí vrství
0: je
2: tloustne, je tlustší a přestává být průhledný. A pokud je to kůže, tak cítíme svědění, pálení a zčervenání, bývá to nejčastěji mezi čtvrtým a pátým prstem, tedy malíček a jak se jmenuje ten prsteníček na noze.
0: Tam?
2: No pravděpodobně kvůli tomu, že tam nejvíc ta bota jako tlačí a
0: svírá ty prsty k sobě.
2: Svírá ty prsty k sobě, takže je tam nejčastěji ta tma a vlhko. A další bývá suchá, šupinatá, popraskaná nebo naopak zbělalá kůže a někdy, a to už je fakt vážné, se tvoří bolestivé praskliny nebo puchýřky. To teda rychle k lékaři.
0: Jaké jsou druhy těch plísní? Jak si to rozdělujete?
2: No, tak jak už jsem říkala, je to vždycky mykóza a buď je to onychomykóza, to je z onyx, což je nehet, takže to je vlastně plíseň na nehtech a ta běžná mykóza kožní, tak té se říká třeba atletická noha, to je z toho, že v té botě člověk se hodně potí a jsou tam ještě drobná traumata, protože atleti ať už běhají, odrážejí se, skáčou a podobně.
0: Protože dostávají zabrat?
2: Dostávají boty nebo nohy velmi zabrat.
0: Mohli by to být i turisté nebo třeba rybáři?
2: Ano, ryba, no tak já teda rybáře většinou vidím, jak sedí.
0: Takže... No pozor, ale pokud loví ve vodě, tak si vemou ty obleky nebo holinky a tak,
2: ano,
0: a v tom tráví celý den.
2: V holinkách by to taky mohlo být samozřejmě a to jsou lidé na stavbě třeba s tím, ano, mohou mít problém. A samozřejmě každý, kdo má boty úzké a hodně se mu potí nohy. No pak samozřejmě diabetici, protože tam je ještě problém s tím, že je vyšší vlastně pro tu plíseň báječně sladká krev a možná horší prokrvení, to znamená, že tam nepřijdou ty imunitní buňky. No a další jsou vlastně různá traumatická postižení, kdy ta plíseň tam vleze právě z té posilovny nebo od pedikérky, bohužel i.
0: Mohou plísně vždycky i za zápach nohou?
2: No to je výborná otázka, to bych strašně ráda věděla.
0: Já
2: jestli
0: taky
2: by někdo poznal po čuchu tu plíseň, že to je fakt plíseň. Možná dřívější lékaři ano.
0: Tak když vlezete do místnosti, poznáte, že je tam vlhko a plíseň, tak...
2: No dobrá, ale to je úplně jiný druh plísně,
0: takže
2: než na té noze.
0: Když zapáchají nohy, může to být prostě jenom, že se zapotili. Nemusí to být hned plíseň, chcete
2: Já,
0: říct.
2: Ano, samozřejmě a diferenciální diagnostiku dělat po čuchu bych asi úplně nedoporučovala.
0: V rychlosti, jak se to léčí? K tomu se určitě dostaneme i z posluchačů dotazy, ale teď jenom nástín.
2: Léčení je spousta, záleží, kde ta plíseň je a říká se, že je dobré zajít tedy k lékaři, protože, jak už jsem říkala, těch plísní je spousta druhů a lékař nám poví, jak ještě zasáhnout celkově. Existují, a to je výborné, protože dřív se nehty trhaly, dneska už se netrhají, protože existují keratolytické, vlastně to znamená ty, které odstraní ten nehet.
0: Keratolytické co?
2: Různé tekutiny, aha, a tudíž člověk vlastně nemusí absolvovat tu strašnou operaci s tím utržením až k nehtovému svému lůžku.
0: Oni vás polijou nějakou kyselinu a to vyžere nehet, nebo co?
2: Ano, postříkají a ono to ten nehet postupně odstraní. Může někdy pomoci některá laserová terapie, ale tu diferenciální diagnostiku udělá lékař s tím, že je dobré nejen mazat zevně, ale vlastně i polikat třeba nějaké tabletky nebo něco dělat s imunitou, případně stabilizovat tu cukrovku a vždycky dezinfikovat boty.
0: To je, co se týká nehtu. A pokud je to na kůži, tak nějaká mast, antibiotika, nebo co funguje?
2: No, proto říkám, i na té kůži je dobré to předvést lékaři, protože ten nám řekne, jestli nemáme ještě k tomu polikat vnitřně nějaké tabletky. Někdy ta plíseň potvora totiž se schová a vleze si do třeba nejbližších nějakých hlubších vrstev a ta mastička tam až nedorazí.
0: Říká, prozrazuje doktorka Kateřina Cajdamlová, ptát se ji budete moci brzy už i vy. A za chvíli dojde i na dotazy, které jste nám dopředu poslali přes stránky veseleazdravie.cz nebo je nechali jako vzkaz na telefonním záznamníku.
4: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
5: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
4: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Veselé a zdravě na téma plísně na nohou. Už dopředu jste se ptali, my teď budeme s doktorkou Kateřinou Cajdamovou odpovídat. Tady je tedy první telefonní dotaz.
1: Dobrý den, mám takový dotaz. Účtí prstů na nohou se mi zvyšují nechci. Já nevím, jestli se na to dá něco dělat. Bude mi 80, ale nevím, jestli se s tím ještě dá něco dělat, nebo broušit to nějak, nebo... Tak, děkuju.
0: Zvyšování nechtu.
2: Prosím, to je přesně takzvaná onychomykóza. Utíkejte ke kožnímu lékaři, určitě vám pomůže.
0: Další dotaz.
3: Dobrý den, já nejdřív vás všechny zdravím, i paní doktorku, a chtěla bych se paní doktorku se zeptat. Už mám další dlouho, tak asi 5 let, upadce plíseň na nohou, pod nechtem teda. Už mě dali na pedikůře, abych si koupila mask a kapky, nevím už, jak se to jmenuje, to už je asi 2 roky. Vůbec ani trochu se mě to nestratilo. A teďka normálně už mě, jako když mám plnou botu, tak mě to i začíná pobolívat. A tak nevím vůbec, co bych jako si na to měla vzít, nebo pomoc, koušela jsem ji odset. A nic mě takovýho nepomáhá.
2: Tak, za prvé bych doporučila koupit si sprej na dezinfekci bot a za druhé opět zajít za kožním lékařem, protože tady bude potřeba ta keratolytická léčba, aby se odstranil vlastně ten nehet nemocný a doléčilo se to do hloubky. To fakt pedikérka bohužel nepomůže.
0: Takže nebát se...
2: A... Nebát se, už netrhaj nechty.
0: Není to tak bolestivé prostě, není, jako to bývávalo. Ne. Máme ale i dotaz z našeho formuláře na stránkách Veselé a zdravě.
2: Tak, pan Josef Tichý nám radí, že řešil plíseň na nohou mnohokrát klasicky a v lékárně mu lecos nabídli, ale on přišel na to, že jemu pomáhá nejlépe ústní voda Listerin. No, žádné vedlejší účinky to asi nemá. Pokud vám to pomáhá, stejně bych doporučila vydezinfikovat si boty a teda ten Listerin používat ještě 14 dní po vymizení, aby se to nevracelo.
0: To bude možná v nějaké lehčí formě plísně.
2: Já nevím. Ale tak to bude asi ten Listerin, co obsahuje alkohol a tam by to mohlo být. A
0: další dotaz telefonní.
4: Dobrý den, paní doktorko, jsem posluchačka z Prostějovska. Již léta mám potíže s plísní na nechtech, na nohách. Na palcích je mám znažloutlé, silné a na ostatních je mám na konci sluštělé. Na některých mám černou tečku. Nevím, jak se z toho zbavit. Dovezla jsem si to z lázní, používala jsem na to mas, teď používám kapky Exoderil, mám cukrovku a mám štítnou žlázu zitou a beru na tlak léky a na srdíčko a je mi 88 let.
2: Tak vzhledem k těm ostatním interním diagnózám vy přesně patříte mezi ty, kteří budou muset polikat ještě i tabletky, takže neváhejte, běžte ke kožnímu lékaři a bude dobře. A já tu mám poslední psaný od pana Drahomíra. Děkuju, pošimral jste mi ego, takže díky. A jinak, on říká, že musí dožít s plísní na prstech nohou, kterou trpí od vojenské služby. Nemusíte, protože už existují účinné léky a i pro vás, ačkoliv jste psal, že je vám 92, tak škoda mít plíseň. Takže vydezinfikovat boty plus zajít na kožní s tím, že vám dají asi kromě krému ještě něco polikat. Ale určitě to přejde, dejte vědět.
0: My vám teď dáváme, vám, co posloucháte, možnost dovolat se do studia Veselé a zdravě naživo, zeptat se doktorky Kateřiny Cajdamlové na své problémy, které souvisí s plísněmi na nohou, protože vás to třeba i, jak jsme tady četli a slyšeli, léta trápí, nemůžete se toho zbavit. Nevíte, z čeho to je a co dělat, tak se poraďte. Od toho je tu naše telefonní linka, na kterou teď můžete volat. Čekáme na vás.
5: Veselé a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Vesele a zdravě je náš pořad, který dnes řeší plísně na nohou. Ožehavé téma, zdá se, podle telefonátů, které prostě neustále tady zvoní pomyslně, protože nám to problikává. A máme tady první hovor do vysílání. Kdo se ptá? Paní doktorky Cajdamlové, dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den, tady je Olga. Zdravím vás všechny do studia.
1: Děkujeme.
2: Chtěla jsem se zeptat. Moje maminka je 4 roky ležící, je v domově, chodím za ní každý druhý den a tvoří se jí plíseň na nohách i rukách, na nechtech teda nohou i rukou. Tím, že za ní chodím každý druhý den, bych byla schopná jí to mazat opravdu já vědomě, než třeba sestřičky. A chtěla jsem se zeptat, jestli existuje nějaký volně prodejný lék, který by teda působil, eventuálně nějaký lék, který bych mohla doporučit panu doktorovi, aby jí to koupil.
1: Tak, doporučit panu doktorovi bych se neodvážila nic, takže já bych doporučovala, abyste panu doktorovi položila otázku, jestli může zavolat buď nějakému kožnímu lékaři, protože tím, že to maminka má na prstech, nohou i rukou a říkáte, že ano, je ležící, tak tam bude celková nějaká léčba potřeba, jo? Tam nebude stačit mazat krémem. Pravděpodobně by potřebovalo vědět, jakou má imunitu, jestli nemá problém s cukrem v krvi. Rozumíte, tam se bude muset udělat víc věcí, než jenom mazat. A další, můžete zkusit mamince pořídit rukavy a ponožky a dezinfikovat je. Tím by vlastně se ta nákaza mohla trošku lépe lokalizovat.
0: Tak to zkuste takto.
1: Zkuste.
0: A držíme palce doslova i na nohou.
1: A i na nohou, na rukou, všude, ano.
0: Telefon 731 800 900 vám k dispozici na otázky, které se týkají plísní na nohou. Dobrý den.
1: Dobrý den.
3: Dobrý den. Tady je posluchačka z Olomouce. Teď poslouchám vás pořád a bavíte se tam o plísni na nohou.
1: Ano.
3: Myslím asi hlavně na těch prstech, že? No, tak já jsem zkoušela, je to chlapec mladý, který zřejmě zkoušel někde obuv a tam to chytil.
1: Ano.
3: A jmenuje se to, koupili jsme spoustu, už hrozně peněz jsme na to utratili. Schuhdeo se to jmenuje, bo Balea a potom Balea pudr.
1: A můžu vědět, co v tom je za účinnou látku? Co v tom je za účinnou látku? Dívali
0: složení.
1: Jste se?
3: No, to jsou takový spreje do bodku.
0: Tomu rozumíme, je třeba si přečíst, co v tom obsahuje je, takový
1: protože
0: spreje.
1: Ty volně...
3: 0% aluminium, ach, a tady to je pudr. A toto je transpirant,
1: antiperspirant. To znamená, je to
3: vám,
1: něco...
3: Že to nepomáhá, že to vůbec nepomáhá.
1: Aha.
3: A měli jsme tady návštěvu a jeden člověk byl a říká, na to je vynikající úplně ledová voda.
1: Prosím,
3: ty
1: pěkně.
3: Ty nohy strašně páchnou, boty páchnou.
1: Jasně.
3: Já už jsem z toho tak nešťastná.
1: Madam, promiňte, že vás přerušuju, ale...
3: Ledovou úplně ledovou vodu.
0: My vás přerušíme.
1: Promiňte, že vás přerušuju, ale opravdu ledová voda, i když by se zdálo, že by mohla pomoct, tak není úplně optimální. Tady je opravdu důležité, pokud plíseň trvá delší dobu než 14 dní, tak zajít za kožním lékařem a prostě chlapec bude muset něco udělat s nějakými antimykotiky. Bývá klotrimazol, bifonazol, terbinafín a další možné různé přípravky a možná bude potřebovat i polikat něco.
0: Tohle to jsou zřejmě to, co zmiňovala posluchačka, přípravky, které spíš osvěží tu obuv, než
1: osvěží
0: léčili
1: obuv,
0: příčinu.
1: Nebo trošku sníží pocení, ale asi s těmi plísněme nic moc neudělají.
0: Další telefonát, další dotaz v našem pořadu Vesele a zdravě.
1: Dobrý den.
4: Já jsem se chtěla zeptat, stále se hovoří o plísni na nechty a já mám problémy se svěděním nártů a okolí kotníků.
1: Ano.
4: A vždycky se to zhoršuje v letním období, kdy prostě se asi ta noha i víc potí, přestože se snažím chodit v sandálech a mít otevřenou obuv.
1: Ano.
4: Už jsem dostala kortikoidy, po těch kortikoidech se to vždycky trošičku zlepší, ale stále se ty ložiska opakují a jsou strašné. strašně nepříjemně svědivá, hlavně večer, když je člověk v klidu.
1: Rozumím. Poslyšte, ale pokud zabrali kortikoidy, tak to nevypadá, že je to plíseň. Skoro určitě ano. není. Ale ano. zašla bych za alergologem a nechala bych ano. si udělat testy na nějakou alergii, protože to nejvíc vypadá na nějaký typ ano. alergie. Jak říkám, tady vlastně vycházíme ex juvantibus z léčby a vzhledem k tomu, že zabrali kortikoidy, tak to jako mykóza fakt není.
0: Doktorka Kateřina Cajdamová radí, tedy další posluchačce poradíme i těm, co se dovolají na telefonní linku 731 800 900. Dnešní téma je plísně na nohou.
5: Vesele a zdravě. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Vesele a zdravě pořad, tedy zdravotní a taky lifestyleový s doktorkou Kateřinou Cejtanovou dnes na téma plísně na nohou. Řešíme to s vámi po telefonu 731 800 900. Kdo je na telefonu v téhle chvíli? Dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Marie z Břeclavska, z Ústopecka. A chtěla bych se zeptat, paní doktorky, máme s manželem oba dva plíseň na nohách, konkrétně na nechtech, a používáme stejnou manikuru, stejný prostě ty, ne sice ty takový na odrhnutí té kůže, to ne, to máme každý svoje, ale nůžky a takový ty potřeby, no, manikuru. A lavor, když si chceme odřít nohy, tak si je jako na změkčení, no, tak používáme stejný lavor. Tak jako jestli se to dá přenášet, máme malý vnoučata, tak aby se to ještě nechytli oni.
1: Dá se to přenášet, doporučuji pořídit si dezinfekci a tou dezinfikovat, mohl by to být i koncentrovaný alkohol, tou dezinfikovat ty kovové nástroje, a právě takhle se to bohužel dá chytit i na pedikýře, pokud dezinfekce neprobíhá, jak by měla.
0: Stejně tak ten lavor.
1: Stejně tak s lavorem.
0: Pro každého zvlášť.
1: No to oni asi dělají, ale bohužel ta plíseň se může držet i na stěnách toho lavoru. Jsou to potvory velmi odolné, takže dezinfikovat. A prosím, až se ta plíseň vyléčí, zajděte na dermatologii, a až se ta plíseň vyléčí, tak ještě 14 dní, kromě té léčby, kterou budete pokračovat, ještě pokračujte v té dezinfekci, prosím.
0: Další dotaz telefoní, kdo se ptá na plísně, je kdo? Dobrý den.
1: Dobrý den.
3: No dobrý den, tady Karel. Já mám takový dotaz. Já mám na tyhletou dceru.
1: Ano.
3: A pod malička se jí vrstej, ale jenom na palcích u nohou, nechci šíleně do třeba půl centimetrový výšky. Je to tmavý. A pak jí to samou jakoby odpadne ten nehet a zase jí roste nový.
1: To je typická plíseň a opravdu bez celkové léčby se jí asi nepodaří pomoct. Takže poraďte jí, ať si zajde na kožní. Tam udělají asi, vzhledem k tomu, že je to chronická a od malička, tak budou muset asi udělat, co je to za plíseň. A všechny boty si musí vydezinfikovat a vlastně po každém použití dezinfikovat, protože se zdá, že vlastně je na to citlivá už. Jo?
0: Jinak by se toho nezbavila. Takže
1: jinak
0: na kožní.
1: By se toho nezbavila. No.
0: Ať se to spraví, držíme palce.
1: Držíme palce.
3: Jo, díky.
1: Taky děkujeme.
0: My děkujeme, protože to může být návod i pro někoho jiného, kdo má podobný problém. Kdo se teď ptá? Dobrý den.
4: Dobrý den, tady Honza z Rounice. Já poslouchám, jak mluvíte o ty plísní.
1: No.
4: A já jsem na vojně dostal plíseň mezi, jak jste říkala, malíček a

0: pravdu, navíc jste nám krásně řekl opak ledové vody a jenom já bych předpokládala, že to, co taky mohlo pomoct, je, že jste se zbavil těch vojenských bot.
1: Ale tadyhle to, jak jsem poslouchal, ta paní, že to má na rukou, to kdyby zkusila, taky to zmizí.
0: Dobrá, tak můžem zkusit poradit řepíček do doby, než se poradí.
1: Nechat do horké vody spařit, nechat vylouhovat, jo. Pak to předsedit, nalejt to do nějakého lavoru nebo to a prostě, aby ta ruka byla potopená a jo. Vydržet co jako nejteplejší nebo ten horkej nálev, co nejvíc, jako aby byla vydržet to, co nejdýl. Jo. A opakovat to tak dvakrát denně.
0: Jasně, můžeme zkusit, je to zajímavá informace. Já jsem trošku takovej protiva, že já bych stejně chtěla, aby to ještě viděl lékař.
2: Každý. Dobře.
0: Ale děkujeme.
2: Děkujeme za tyto dotazy. Malé shrnutí v našem pořadu Veselé a zdravě, co dělat, když nás zasáhne plíseň na nohou a taky jak tomu předcházet, tak to ještě stihneme určitě probrat.
3: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Posloucháte Český rozhlas a pořad Veselé a zdravě. S doktorkou Kateřinou Cejdalovou si dnes povídáme o plísních na nohou především a teď bychom měli udělat takové shrnutí toho našeho povídání, ať nikdo na nic nezapomene.
1: Ano.
0: Nejprve tedy asi tomu, jak předcházet těm plísním,
1: ano,
0: aby nevznikaly.
1: Já bych nejdřív řekla, kdo častěji trpí plísní, kromě teda v písničce zmíněné běžkyně, kašle na podrážky, sprint,

0: Tak to mohou být lidé se zvýšenou potivostí, kde mohou pomoci ty přípravky proti pocení. Lidé, kteří mají poruchy prokrvení, oslabenou imunitu, špatné postavení prstů a mají cukrovku. Tou hlavní prevencí je nohy po umytí důkladně osušit, zejména prostory mezi prsty, nosit prodyšné ponožky z přírodních materiálů, bavlna nebo ty bambusové, a denně měnit. A ve veřejných prostorách, bazénech, saunách a posilovnách nosit vždycky vlastní pantofle. A co se týče léčby, takže je to dlouhodobý proces. Je důležité zahájit co nejdřív, aby se zabránilo rozšíření té infekce. A pokud je ta plíseň podchycená včas, tak často stačí jenom vnější ošetření. Ať už ty krémy, mastičky, spreje a podobně.
1: Co to znamená zabránit rozšíření tedy konkrétně?
0: Tam je právě důležité, aby člověk dezinfikoval ty všechny možné přípravky, aby si pral pravidelně ponožky a měnil, aby boty vydezinfikoval. To nebo? Asi není potřeba, to klidně můžete dohromady, ale je důležité opravdu dezinfikovat a důležité je, že to vnější ošetření, pokud nepomáhá po dobu 2 týdnů, tak zajít za lékařem a ten vám nasadí i nějaké tabletky jako vnitřní léčbu a vždycky je důležité ještě 14 dní po vymizení těch vnějších příznaků pokračovat i s tou dezinfekcí, i s tou léčbou.
1: Je nějaký znak vyloženě akutního problému, když to zanedbáme, že tohle už je krajní mes a teď už opravdu doktorovi, jestli se to
0: určitě
1: má spravit.
0: Jakmile začne krvácení, prasklinky, puchýřky, zarudnutí nebo nedej pánbu, to nebývá často, že by člověk dostal teplotu, ale rozhodně, když už to bolí nebo to moc otéká, tak utíkat k lékaři rychle.
1: Hmm. Máme si raději pořizovat pro každého vlastní manikúru a pedikúru a potom podobně? Preventivně?
0: Tak to zase nemyslím, protože sice ty houby jsou potvory, ale většinou potřebují citlivého jedince, náchylného. Jo? Takže tam, kde se žádná mykoza v rodině nevyskytla, tak si to jako střídat asi zatím lze.
1: Nakažlivé to je? Je to dědičné?
0: Ne, to ne. Ale může být dědičná cukrovka nebo nějaký imunitní problém. To znamená, pokud víme, že někdo v rodině měl cukrovku a měl chronické plísně a my máme cukrovku, tak je potřeba pátrat potom, aby se ta plíseň vlastně neudělala a nerozplemenila.
1: Radí doktorka Kateřina Cajdamlová, naše rady samozřejmě najdete později i na našem webu www.veseleazdravie.cz, stejně tak jako na Facebooku odkaz na pořad, kde ho pak najdete i v archivu s ostatními, abyste si to mohli poslechnout. My teď nově natáčíme i na video, takže ty důležité informace najdete taky ve videu na našich stránkách nebo na YouTubeovém kanále Českého rozhlasu. A protože nám tu stále blikají telefony.
0: Tak prosím, nahrajte nebo pošlete v písemné formě na stránky www.veseleazdravie.cz a my se určitě k problematice vrátíme. Děkujeme všem.
1: Záznamníky 221 553 770. Mějte se krásně a poslouchejte dál Český rozhlas.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, tajný deník Lory Palmrové, Dogville, David Lynch nebo král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas. Český rozhlas zprávy.
1: Mezi Havlíčkovým Brodem a Hlinskem budou jezdit elektrické vlaky. Policie objasnila květnové odpálení bankomatu v pražských Kunraticích. Zítra čekejte oblačno až zataženo a na většině území déšť. Nejvyšší teploty naměříme do 24 stupňů. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Dobrý večer. Vlaky mezi Havlíčkovým Brodem a Hlinskem budou jezdit rychleji. Díky naplánované elektrizaci trati projedou podle zprávy železnic vzdálenost mezi oběma městy o 7 minut rychleji než teď. Státní organizace teď hledá firmu, která zhruba 40-kilometrovou trať zmodernizuje, uvedl mluvčí David Kabele.
2: Vítěz tendru nejprve úsek vyprojektuje. Stavební práce by měly navázat na začátku roku 2028. Hotovo by pak mělo být do poloviny následujícího roku. Zavedení elektrických vlaků v osobní i nákladní dopravě přinese také snížení emisí a provozních nákladů.
1: Turisty u Bíliny na Teplicku můžou ohrožovat sršni. Podle mluvčí krajských hasičů Lucie Vyškrabkové sršni pobodali v posledním týdnu poblíž cesty na vrch Bořeň několik lidí. Někteří museli kvůli alergické reakci do nemocnice. Ve středu tam pro osobu s alergickou reakcí letěl záchranářský vrtulník.
3: Hasiči objevili poblíž turistické cesty na Bořeň vyvrácený kmen stromu se sršním hnízdem. Kmen odnesli dál od trasy a riziková místa označili výstražnými tabulkami a páskami. Podle hasičů jsou ale na Bořeni další místa, kde se sršni vyskytují a není možné všechna vyhledat a označit. Výletníci proto mají být opatrní a sršně nijak nedráždit. Z Bíliny Jana Vitásková, Český rozhlas.
1: Kaplice na Českokrumlovsku odkoupí budovu bývalého rehabilitačního střediska a její přilehlé pozemky v obci Blansko. Zastupitelé o plánu rozhodli na svém srpnovém sněmu. Další informace doplnila mluvčí kaplické radnice Eva Klimentová.
4: Jde o strategickou lokalitu poblíž řeky Malše a Suchého vrchu. Nová strategická studie města toto území označuje jako místo s vysokým potenciálem pro rekreační využití, ale do budoucna také pro bydlení. O jeho konkrétní podobě však bude město teprve rozhodovat.
1: Pražská policie objasnila případ odpáleného bankomatu v Kunraticích z letošního května. Dva cizinci podezřelí z krádeže a poškození cizí věci jsou zadrženi v Rumunsku. Podle kriminalistů jsou spolu s dalším cizincem podezřelí i z obdobných trestních činů na Slovensku. V tiskové zprávě to dnes uvedl policejní mluvčí Richard Hrdina. Cizincům hrozí až 8leté vězení.
0: Počasí.
1: V noci bude polojasno až skoro jasno, od severu se postupně zatáhne a přidá se i déšť, výjimečně i bouřky. Nejnižší teploty klesnou na 11 stupňů. Počasí na zítra zpočátku bude zataženo až oblačno, na většině území s deštěm nebo přeháňkami. Na večer bude oblačnosti většinou ubývat. Nejvyšší teploty naměříme mezi 19 až 24 stupni, na jihovýchodě až 26 stupňů, na horách kolem 14 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na D1 za exitem na Velké Meziříčí západ ve směru na Prahu se porouchalo vozidlo, čekejte tam se zdržením. A v Milevsku na Písecku v ulici Kapitána Nálepky srazilo osobní auto člověka. Na místě je záchranná služba. To byly zprávy. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Už za chvíli tu budou příběhy slavných značek.
5: Měsíc je jak zlatá bula sicilská, strcuje, že kdo chce, ten se opíská. Pod lampou jen krátce v přítmí dlouze zas otevře ti kobera a můžeš mezi nás.

0: Valtrovka. Bývalá továrna v Praze 5 Jinonicích, vyrábějící nejdříve motocykly a motorové tříkolky, později i automobily a letecké motory.
1: Co vám říká značka Valtrovka nebo jméno Walter?
2: Téměř nic.
3: To vůbec nic.
4: Valtrovka souvisí asi s automobilovým průmyslem, nebo s motocyklem.
5: Tuším, že to byla továrna, nebo je ještě, na výrobu motocyklu.
1: A jak dlouho podle vás funguje?
5: Tak to opravdu netuším.
0: Příběh Josefa Valtra vypráví, jak se lze z opraváře bicyklů stát váženým majitelem továrny zvučného jména.
6: S leteckým historikem Václavem Šorelem stojíme v pražských Jinonicích u bývalého areálu firmy Walter. Bohužel bývalého, protože z Valtrovky zůstala pouze jedna jediná budova, která je dnes rekonstruovaná. Jak je to možné?
7: No, ona zůstala ta jedna jediná budova, ale když někdo sem přijede, tak vidí nádherný znak Walter. Protože oni, ti noví podnikatelé, kteří zde vybudovali tohleto krásné sídliště, tak se k tomu jménu Walter hlásí. Ovšem, podnik, který byl později Valtrovkou, nevznikl zde v Jinonicích, ale dole u vody ve Smíchově. Tehdy mladík Josef Walter v roce 1898 si založil malou firmičku na opravu jízdních kol.
0: Josef Walter, jeden z průkopníků českého motorismu, byl typický český self-made man. Narodil se ve Vepřeku na Mělnicku jako páté dítě zámečníka a železničního hlídače. Vyučil se nástrojářem v továrně na Mlýnské stroje a jízdní kola. Když mu bylo 24 let, pronajal si v Praze na Smíchově v Kořenského ulici dílnu o rozměrech 20 metrů čtverečních a začal podnikat od píky. Opravoval váhy a jízdní kola. Stačil mu k tomu jeden soustruh vlastní výroby, jedna vrtačka, výheň, kovadlina a drobné stolní nářadí. V kapse měl do začátku všeho všudy 50 zlatek rakouské měny. Od práce jej neodradilo ani to, že následkem pracovního úrazu oslepnul na jedno oko. Mohla za to kovová špona, která odlétla kam neměla. Zanedlouho Walter pochopil, že vydělá víc, když bude bicykly rovnou sám sestavovat. To ale vyžadovalo větší prostory, proto si pronajal dílnu v Kinského ulici. Co ho zavedlo právě na tuto adresu? V dílně byl zaveden elektrický proud. Walter byl číman nejen co se práce týče, uměl se i dobře oženit. Díky věnu dcery zámožného smíchovského klempíře si mohl pořídit nejnovější vybavení. Traduje se ale, že nejprve musel budoucímu tchánovi dokázat svou zručnost, skoro jako v pohádce. Musel nejprve vlastníma rukama postavit několik jízdních kol. Ve zkoušce obstál a tchán mu peníze na podnikání svěřil. A tak Josef Walter zakoupil 8 obráběcích strojů, k nim zaměstnal 3 dělníky a začal si vychovávat učně. Do práce zapojil i svého bratra Antonína. V roce 1902 z Valtrovy dílny vyjelo první motorové kolo, vyrobené podle jeho vlastní konstrukce. Hned sbíralo úspěchy. Na hospodářské výstavě průmyslové jednoty pražské dostalo stříbrnou medaili. Práce se dařila a bylo na čase přestěhovat se do lepšího. Továrna přesídlila na Zatlanku a během roku 1905 z ní vyjelo do světa na 30 motokol. To už ale nabízel podnikavý muž svým zákazníkům také pohodlnější dopravní prostředek. Motorové tříkolky.
7: Nemůžeme si představovat dneska, že to je jako dětská tříkolka, do které by se dal jenom motor. Ne. To byl téměř automobil, který měl jenom jedno přední kolo, řiditelné takovými obrovskými řídítky. Za ním seděla posádka dvou lidí, motor byl v zadní části byla i nádrž. No a ty tříkolky Walter byly v té době pravou senzací.
0: Zpočátku byly dvousedadlové, později se v nich mohly svést i 4 cestující. Jejich cena neudělala zájemcům díru do kapsy a přitom se mohli spolehnout na 100% kvalitu. A tak není divu, že byly velmi oblíbené. Slávu těchto vozidel pomáhalo šířit i to, že sbírali palmy vítězství v různých závodech. No a když šli na dračku u nás, proč s nimi rovnou neudělat díru do světa? Řekl si patrně úspěšný podnikatel a vyrazil na jedné ze svých tříkolek na propagační cestu do Kyjeva. Měl v úmyslu získat tamní trh a uspěl. Zpátky do Prahy si přivezl objednávku na 50 kusů. Pak to zkusil i v Srbsku a opět se zadařilo. Walter byl zkrátka neobyčejně technicky nadaný, ctižádostivý a pracovitý. A navíc měl obchodní talent. Netrvalo dlouho a měl tolik objednávek, že nemohl všem zákazníkům vyhovět. Bylo proto nutné opět výrobu rozšířit o další prostory. Protože mu vlastní prostředky nestačily, společně s přáteli, významnými smíchovskými podnikateli, založil společnost s ručením omezeným Walter a spol. Společníků prý bylo 25. Byl mezi nimi stavitel, profesor, ředitel smíchovského pivovaru, majitel koželužny, statkář. Jedním z podílníků továrny byl i Vítězslav Kumpera, jenž po válce tuhle prosperující společnost ovládl. Ale to bychom předbíhali. Na ustavující valné hromadě byla zvolena dozorná rada a Valtrovi bylo na 10 let svěřeno řízení podniku. Z původních 50 zlatek tvořil základní kapitál už přes 400 tisíc korun. Valtrovka si na nedostatek zákazníků rozhodně nemohla stěžovat. Všechny její výrobky, motocykly i tříkolky, byly prodány dříve, než je v továrně stihly dokončit. I na autosalonech, kde se vozidla značky Walter předváděla, už byly stroje označeny nápisem prodáno. Aby podnik držel krok se stále zvyšujícími se kapacitními nároky, začala se budovat továrna v Jinonicích, na pozemcích jednoho ze společníků, statkáře Březnovského. Stavěla ji firma dalšího ze společníků, Antonína Šimka. Hotovo bylo v roce 1913. Byly zde výrobní haly, ale také slévárna, karosárna, lakovna a smaltovna i brzdící zkušebna. Soustružna měla podlahovou plochu přes 2,5 tisíce metrů čtverečních, kovárna skoro 350 metrů čtverečních a jen vrátnice byla třikrát větší než ona dílna na Smíchově, ve které Walter jako mladík začínal. Továrnu ale provázela počáteční smůla. Už po několika měsících v ní vypukl rozsáhlý požár, který zničil více než třetinu objektů.
7: Byl to samozřejmě závod úžasný, protože v té době patřil k nejmodernějším rakousko-uherským závodům. A to bylo v roce 1913. Ovšem, to už bylo jenom rok před vypuknutím první světové války.
0: Ve stejném roce byla po úspěšných zkouškách prototypu zahájena výroba 4 sedadlových automobilů vlastní konstrukce typ Walter 2T V1. Se 4válcovým vodouchlazeným motorem podle vzoru francouzské firmy Renault. Lehký, elegantní a výkonný se prodával na svou dobu za poměrně nízkou cenu 9 tisíc korun. A opět se zadařilo. Tento vůz už jako prototyp vyhrál závod z Braslav Jíloviště.
7: Josef Walter i nadále vyráběl automobily, ale tentokrát už bylo málo automobilů civilních, ale byly automobily vojenské a musel taky vyrábět doplňkovou vojenskou výrobu a to až do roku 1918, kdy válka skončila a vznikla Československá republika.
0: Za první světové války továrna vyráběla hlavně granáty, roznětky a také vzduchem chlazené motory. A na základě požadavků armády opět i motocykly. Po válce byla Valtrova společnost přejmenována na akciovou továrnu automobilů Josef Walter a spol.
6: Lidové noviny, 8. dubna 1928. Walter Automobil, vůz kvality a elegance. Nejnovější modely automobilů na skladě. Auto Omnia, Brno, silniční 21, telefon 36 79.
0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: V roce 1923 byla výroba rozšířena o letecké motory vlastní značky Walter a motory podle licence německé továrny BMW. Zákazníci u nás i v cizině je přijali vstřícně. Nejen proto, že byly výkonné a spolehlivé, ale i proto, že přišli ve vhodný čas, kdy byl nedostatek motorů pro sportovní letadla. Vrchním ředitelem Valtrovky se stal strojní inženýr Antonín Kumpera, syn předsedy správní rady Vítězslava Kumpery. Absolvoval studijní pobyt u zahraničních automobilek, kde získal nejen zkušenosti, ale i vlivné známosti.
2: Po skončení první světové války pokračovala civilní výroba v Jinonicích. Firma Walter už vyráběla své vlastní osobní automobily, nákladní automobily, motorky, tříkolky už pochopitelně ne, tříkolky nahradily osobní automobily, ale společníkům Josefa Waltera se to moc nelíbilo, ty neustále na něm tlačili, aby výrobu rozšiřoval. Výraznými jeho podílníky u jeho akciové společnosti byla rodina Krumperů. Otec Krumpera se dvěma syny. A mladší syn Antonín, zvaný populárně Tony Kumpera, byl pilot, aviatik, a ten tlačil prostřednictvím svého otce, aby Waltrovka začala i výrobu leteckých motorů. To se samozřejmě panu Waltrovi už tak moc nelíbilo, odstoupil z místa ředitele, ředitele se stal pan Krumpera a skutečně ve Waltrovce v Jinonicích zešla výroba leteckých motorů a ne výroba leteckých motorů ledajakých. Byly to letecké motory skutečně na světové úrovni a to jak samotné konstrukci Walter, a nebo i motory licenční. Ve 20. letech a i následujících letech, tak už potom firma Walter, její letecké oddělení, už dodávala motory pro všechny letecké závody v Československu. Samozřejmě například Avie a ještě i jiné podniky si vyráběly taky motory vlastní. Ale dalo by se skoro říct, že firma Walter měla málem monopol. Kdo zná Jinonice a vidí, jak jsou tam kopce, dívčí hrady a tak dále, tak dneska neuvěří tomu, že například, když pánové Beneš s Hainem v Avii potřebovali nový Walter motor do svého letounu Avia BH5, tak s tím starým motorem přeletěli na jeden kopec nad Waltrovkou, tam jim donesli motor, namontovali a oni znova odstartovali do Letňan, do Avie. Dnes, když se na ty kopce podíváte, tak se to zdá, že to není možné.
1: Ve vedení továrny došlo k neshodám. A proto Josef Walter odstoupil z funkce ředitele společnosti a pak i z funkce člena správní rady. Přípisem ze dne 11. dubna 1922 mu správní rada poděkovala co nejsrdečněji za veškerou přízeň a péči a požádala ho, aby i nadále zůstal příznivcem závodu. Starý pán odcházel znechucen, ale se slušným odstupným. Podnikání nepověsil na hřebík. Založil v Košířích novou továrnu Walter a synové v Třebíského ulici, kde rozjel výrobu ozubených kol a automobilových součástí. Za pouhých 7 let už měl největší speciální továrnu na ozubená kola na území celého bývalého Rakouska-Uherska. Zásoboval domácí trh a vyvážel zboží do Polska, Bulharska, Jugoslávie i do Rakouska. Jeho výrobky odebíral také jinonický Walter. V roce 1927 vyrobil na 36 000 kusů ozubených kol a k tomu i několik automobilů, které byly určeny pro vlastní rodinu. Josef Walter totiž vždycky toužil jezdit ve v pravém slova smyslu vlastním voze. Jeden z těchto 7 automobilů skončil ve sbírce skladatele Petra Habky.
3: veterán.auto.cz Walter P4, náš test, Waltrovka žije. Publikováno 6. ledna 2010. automobilu Walter bývá i na veteránských srazech jako šafránu. Usedáme do šestimístné vany, tedy otevřené karosérie, fajeton z roku 1928. Walter řady P na počest konstruktéra Plocka představovali odpověď na úspěch Tater 11 až 30. Páteřový rám, výkyvné polonápravy, ani chlazení vzduchem tu však nenajdete. Valtry prosazovali konzervativní řešení a zdůrazňovali špičkovou kvalitu materiálu i dílenského zpracování. Laťka visela velmi vysoko, určili ji nároky letecké továrny, která právě pronikla na náročný americký trh. Náš první dojem, dvoulitrový Walter P4 je konzerva každým coulem. Podle tvaru mosazného chladiče a designu karosérie bychom vozu hádali o 5 let více. Přes stupačky se úzkými dvířky vyhoupneme na sedadla, přehlédneme jednoduché prkno tvořící přístrojovou desku a protože je prázdná, nemusíme dlouho hledat tlačítko spouštěče. Stačí se jen dotknout a studený motor hned naskočí. Navíc běží překvapivě pravidelně i poměrně tiše. Hluk jest konec konců pouze důkazem mechanických nepřesností a nedokonalostí, říkával Henry Royce. U Valtru, českého Rolls-Royce, byly téhož mínění a preciznost povýšili na hlavní hodnotu. Archaicky, ale v jednom šiku s Rollsy, tak působí páky řazení a ruční brzdy u pravých dveří, kde dotírají na řidičovo stehno a nutí jej nastupovat spíše ze strany spolujezdce. Ovšem pohyb páky v kulise rozpaky rozptýlí. Jednička až čtyřka padají do záběru přesně a s decentním cvakáním. Přáli bychom vám zážitek z měkkého záběru spojky. Příjemně překvapilo také řízení. Walter na silnici rozhodně neplave. Chtělo by to jen větší rejt. Poloměr otáčení je však ovlivněn rozvorem 3100 mm. Karoserie je přepažena a vystužena dělicí stěnou. Zadními dveřmi se nastupuje na sklopná sedátka a mnohem pohodlnější lavici. Panstvo by si pohodlně natáhlo nohy. Bytelná podnožka tu není pro parádu, při jízdě po dlažbě ji plně doceníte. Walter totiž postrádá účinné tlumení pérování a pohupuje se sice pozoruhodně měkce, nicméně s velkou amplitudou. Rukama nohama hledáme oporu. Pozornost okolí budí také obláčky na modralého dýmu. Motor je sice v dobré kondici, ale už za mlada měl normovanou spotřebu 4 deci oleje na 100 km. Zajímáme se o osud tohoto exempláře. Ředitel galerie, veterán Karl Štangl, pan Miroslav Kotlařík začíná dlouholetým nasazení P4 v rodné Praze a připomíná náročnou renovaci realizovanou ve Zlíně. Zadali ji prý mladí nadšenci, manažeři, jenže náročné práce potřebují čas. A protože objednatelé nechtěli čekat a podcenili finanční stránku, přešel Walter do rukou zlínské dílny. Nový stál před 81 lety asi 88 tisíc korun. Jeho současná hodnota se pohybuje kolem 1 000 000 korun.
0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: V roce 1936 byla firma Walter největší továrnou na letadlové motory nejen v Československu, ale i v celé střední Evropě. Ve výrobním programu měla 18 různých typů pístových, vzduchem chlazených letadlových motorů. Motory značky Walter byly licenčně vyráběny v dalších 4 státech a používaly je armády 21 zemí světa.
2: Rok 1939 a začátek druhé světové války.
3: To už nebyla firma Walter, jak ji známe z první republiky, nýbrž Walter Automobil und Flugzeugmotoren Fabrik AG, německá firma, která sice pokračovala i automobilovou výrobou, Němci potřebovali nákladní automobily a tak dále, ale zpočátku okupace vyráběla motory pro bývalé československé letouny, které Němci dodali na Slovensko, dodali je do Bulharska a tak dále. Dokonce firma Walter v té době vyráběly motory pro francouzské letouny Potés, ale hlavně potom vyráběla motory pro německá cvičná Aráda, pro Sýbly a pro ještě hornoplošníky Storch, co byly letouny, které byly v protektorátu Čechy a Morava vyráběny pro Němce. Dokonce Němci uvažovali o tom, že bude Waltrovka vyrábět proudový motor, což teda v té době by byla Waltrovka světovou špičkou, proudový motor na německý Messerschmitt 262 Schwalbe. Výroba se připravovala, ale to už skončila druhá světová válka a výroba těchto motorů se ve Waltrovce nerozběhla.
1: V době okupace Československa během druhé světové války se výroba plně podřídila potřebám německé armády. Po válce byl podnik znárodněn a začleněn do nového národního podniku letecké závody. V továrně se tehdy vyráběly podvozky automobilu Minor, stavitelné vrtule a letecké motory.
3: Přišlo osvobození a firma Walter, tentokrát je už firma Walter v národní správě, i nadále vyráběla okupační motory pro zmíněná Arada, Sýbly a pro Storchy, ty už teď měly české názvy, a byly i nadále našimi závody leteckými vyráběny pro potřeby československého vojenského letectva. Byla to doba převratná a v té době dokonce i Waltrovka se začala podílet na našem prvním poválečném osobním automobilu, velmi populárním automobilu Java Minor a někdy také nazývaná Java Walter. Ve Waltrovce se vyráběly podvozky a motory, ty se převážely do Letňan do Rudého Letova a tam byly kompletovány a Minory, to každý ví, že to byla úžasná auta. Ovšem pak přišel únor, příklon k Sovětskému svazu, příklon k sovětské armádě a Waltrovka motory, které vyráběla do poválečných československých sportovních letadel, předala do Avie, protože úplně komplet celý její sortiment se zaměřil na vojenskou výrobu, asi se na sovětské motory pro letouny MiG-15. To byla obrovská zakázka a Waltrovku zcela úplně zahltila. Ovšem tady říkáme Waltrovku, ale už to žádná Waltrovka nebyla. Prostě v 50. letech se z Waltrovky stal motorlet. Ovšem musíme říct, že motorlet byl stejně světově úspěšná známá značka jako Walter. Skončila potom výroba pro MiG 15 a ve Waltrovce, tedy v motorletu, začala výroba prvního československého proudového motoru pro první letoun československé konstrukce proudový Aero L29 Delfín.
1: Po únoru 1948 potkal Waltrovku podobný osud jako ostatní továrny. Byla přejmenována na závod Jana Švermy, později na motorlet a věnovala se výrobě leteckých motorů. Po znárodnění přišli Walterové nejen o továrnu, ale i o pohledávky. Naopak závazky firmy museli ještě po léta splácet. Josef Walter to sledoval jen zpovzdálí. Zemřel stranou pozornosti 15. ledna 1950. V jeho práci ale pokračovali synové. Zejména Jaroslav byl nadaný technik, který se soustředil na závodní stroje. Přes odpor některých straníků se stal konstruktérem ve strakonické továrně ČZ. Vyvinul řadu vynikajících strojů. Vadilo třeba i to, že jezdil do práce asi 15 let starým vozem z otcovy dílny. Jeden dobrák si dokonce v udavačském stylu postěžoval. Zaměstnanec národního podniku v lidově demokratickém státě přece nemůže užívat vozidlo, které nese jeho jméno.
3: Přišel rok 1989, ztráta východního trhu v Sovětském svazu tedy, a dopadlo to tak, že firma Walter až téměř jakoby zkrachovala. Je to strašně smutné, ale je tomu tak, továrny vznikají a továrny umírají. Byly různé pokusy Walterovku zachránit. Ty motory, které vyráběly do kunovického letounu, tak existovaly projekty, že ty motory by se dávaly do rychlostních člunů, vyvážely by se na západ a tak dále, ale to všechno šlo do zapomnění a noví majitelé, kteří tu Walterovku koupili, pak se to všelijak různě prodávalo a tak dále, tak ty tu firmu i z pozemky prodali developerům, no a ti tady postavili to, kde teď stojíme. Ovšem, firma Walter úplně nezanikla, i když se tak už dneska nejmenuje. Část techniků i výrobního zařízení se přestěhovalo do Letňan, do takzvaného areálu Letov. To, co tam je, je součástí firmy General Electric Aviation a teprve bude vyrábět turbovrtulové motory ATP. Jejich sériová výroba by se měla rozběhnout v roce 2022. Jsou to turbovrtulové motory do dopravních letounů, takže ano, starý pán Walter nebo jeho duch stále žije.
1: V roce 1995 získala továrna zpět svoje jméno. Výroba se ale ke slavným časům nevrátila. A z původní jinonické Walterovky dnes doslova nezůstal kámen na kameni.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Soud poslal do vazby muže, který v srpnu na Českolipsku ujížděl policii. Lánský hřbitov je po exhumaci ostatků Jana Masaryka znovu otevřený. Zítra čekejte oblačno až zataženo a na většině území déšť. Nejvyšší teploty naměříme do 24 stupňů. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Dobrý večer. Muže, který na konci srpna nebezpečně ujížděl silniční kontrole na Českolipsku, poslal soud do vazby. Řidič 20. srpna neuposlechl pokyny policistů k zastavení vozidla k silniční kontrole. Zareagoval zrychlením jízdy, při které porušoval dopravní předpisy a naboural jiné auto. Ohrozil život a zdraví posádek nejméně 7 aut a jedné chodkyně. Proč policie vazbu navrhla, vysvětluje mluvčí Ivana Baláková.
2: Důvodem byla obava, že by v trestné činnosti na svobodě pokračoval. Přitěžující okolností pro něj jistě je i skutečnost, že před svým zadržením řídil auto, ačkoliv má řízení všech motorových vozidel zakázané okresním soudem v České Lípě.
0: Škrobárny na zpracování brambor zahájily letošní kampaň. Oproti loňsku očekávají výrazně nižší produkci. Může za to zejména horší úroda způsobená horkým a suchým létem, říká ředitel pelhřimovských škrobáren Josef Hadrava.
3: Loňský rok byl pro nás co do objemu výroby úspěšný. My jsme navýšili výrobu zhruba u 35%. Letos ale je ta situace jiná, letos čekáme, že ty výnosy brambor budou nižší.
0: Lánský hřbitov je po exhumaci ostatků Jana Masaryka od dnešního rána znovu otevřený. Na hrobce Masarykovy rodiny nejsou patrné žádné zásahy a travnatý povrch je podle informací ČTK obnovený. Uzavření trvalo 2 dny. Odborníci ostatky vyzvedli z hrobu ve středu. Jejich zkoumání má pomoci při objasňování okolností úmrtí tehdejšího ministra zahraničí v březnu 1948 po pádu z okna pražského Černínského paláce. Lovosice podají návrh na zastavení exekuce ve sporu s výlepovou společností Rengl. Exekutor městu uložil 60-tisícovou pokutu kvůli zástěnám před výlepovými plochami. Radnice s postupem exekutora nesouhlasí, říká mluvčí radnice Eva Břeňová.
4: Podle právního stanoviska města nelze dosavadní soudní rozhodnutí vykládat tak, že by městu byla uložena povinnost odstranit stojany či jiné překážky umístěné před výlepovými plochami. A právě tenhle požadavek společnosti Rengl byl soudem v samostatné části rozhodnutí zamítnut.
0: Město společnosti Rengl vypovědělo smlouvu už v roce 2024. Firma požaduje výpověď za neplatnou. Lovosice proto připravují žalobu, kterou se chtějí domáhat odstranění výlepových ploch.
1: Počasí.
0: V noci bude polojasno až skoro jasno, od severu se postupně zatáhne a přidá se i déšť, výjimečně i bouřky. Nejnižší teploty klesnou na 11 stupňů. Počasí na zítra zpočátku bude zataženo až oblačno, na většině území s deštěm nebo přeháňkami. Na večer bude oblačnosti většinou ubývat. Nejvyšší teploty naměříme mezi 19 až 24 stupni, na jihovýchodě až 26 stupňů, na horách kolem 14 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D11 za exitem na Jirny na 14. kilometru se porouchalo nákladní auto. Počítejte tam se zdržením. A v Komořanském tunelu ve směru na letiště čekejte s pomalejším průjezdem. Je tam hustší doprava, ale kolony se zatím netvoří.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už je tu divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
5: Dobrý večer, dámy a pánové. Taky v našem divadle rozhodně platí, že co člověk, to názor a pocit opravdu. A tak jsem nedávno v redakční poště našel i tohle přání. Ráda poslouchám vaše divadlo, jen bych prosila více klasiky z let 50. a 60. Při vší úctě k ostatním hercům slyšíme je pořád, ale třeba takového Eduarda Kohouta jenom zřídka kdy. No tak prosím, jak je ctěná libost. A pěkný večer.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Rozhlasové chvilky v zákulisí, to je takový dodnes vzácný dokument, který zachycuje nejenom zajímavá herecká vyprávění, ale začasté taky ukázky z rozhlasových nebo divadelních her, které si navíc vybírali sami oslovení umělci. Já myslím, že Eduard Kohout se nemusel příliš dlouho rozhodovat, když si pro ty svoje chvilky v zákulisí vybral právě Rostanova Syrana a taky závěr z Calderonovy hry Život je sen.

to je sen. Prosnívá svůj život král, když se pyšní v bláhovosti svrchovanou, že má moc, že se sláva jeho trůnu dotýká i božích hvězd. Sen je pachtění a zhon, dědování, pláč i ston, urážky i ponížení, všechno lidské opojení. Život, to je přelud jen, hříčka vln a světel stínů, všechno v nás i kolem nás, všechno to je pouhý sen. I sny naše, nic než sen. Snad se vám zdá, povaha má, že se nějak proměnila, že jsem nepochopitelně z čista jasna na obrátku ze Šavla tak stal se Pavlem. Proto snad jen, že neštěstí zrak mi jasem oslnilo. Ne, mou duši rozvrátilo, moje srdce obrátilo to jen, že jsem pochopil, že je lidský život sen. Když je vše, co žijem, sen, proč si život kazit jen? Proč ráj na té zemi měnit ve vyprahlou poušť a peklo? Proč jen vydávat a slyšet místo jásotu a písní, žalosti a smutku sten? Když je lidský život sen, když je lidský život

0: Slyšeli jste epilog z Calderonovy hry Život je sen. Hry, kterou Eduard Kohout, jak nám přiznal, miluje. Úsměvnost a smířlivý akord těchto veršů jsme si uvědomili, když jsme vstoupili na terasu jeho malostranského bytu. Je věru romantická, slunce sem proniká divokou révou, hýřící podzimními barvami. Z dálky hučí je z Vltavy, v korunách stromů ševelí vítr. Toto kouzelné místo střeží socha rytíře Brunsvíka. Naproti jsou staroměstské mlýny, nábřeží a nedaleko odtud Národní divadlo.
1: Kál. Po tomhle imperátorském zvolání ředitele plzeňského divadla Vendelína Budila jsem vstoupil s tlukoucím srdcem do jeho kanceláře. Budil se na mne podíval přes brýle a řekl: Co pak chce? Prosím, posílá mě pan Vidra. Byl jste tak laskav a svolil se k tomu, abych vás navštívil. Vidralo se mi nesměle z úst.
2: Aha, on je ten mládenec, co taky hraje divadlo.
1: Ano, prosím.
2: No tak, co pak mi předvede?
1: Nesměle jsem pípnul. Prosím, Romea. Budil se na mě zkoumavě, podíval a prohodil.
2: On si troufá na Shakespeara? No tak.
1: Kde se vzala, tu se vzala ve mně odvaha. Ano, troufám.
2: No tak spustil.
1: Měl jsem trochu hrůzu. Od dětských let jsem se na Budila díval jako na velikého herce. V duchu jsem si však řekl, buď, anebo. A spustil jsem. Po celou dobu se na mne Budil upřeně díval a když jsem skončil, nastalo ticho. Slyšel jsem jenom tluk od vlastního srdce. Teprve po chvíli mi řekl,
2: no, má to horizont. Blondiák s modrýma očima, to by mohl být jednou milovník. Kolik pak je mu let?
1: 19, prosím.
2: No, tak ať sem přijde maminka, s ním já jednat nebudu.
1: No tak první smlouvu uzavřela maminka.
0: A to bylo vaše první angažmá.
1: Ale kdežpak. Před první světovou válkou se do Kamenného divadla jen tak lehko každý nedostal, kdo neprošel školou, tvrdou školou kočujícího divadla na venkově.
0: To jste bylo všem velmi mladý. Do plzeňského divadla jste přece přišel ve svých 19 letech.
1: Už jako 17-letý student plzeňské reálky jsem k velkému zděšení rodičů utekl ke kočující společnosti. Maminka slyšela v ten den mého útěku kletby mého otce a jistě si vzpomněla na první představení Kvapilovy princezny Pampelišky, po němž jsem tehdy ani ne 8letý prohlásil. Maminko, já budu taky hercem.
0: Rodiče to asi nebrali vážně.
1: No, tajil jsem před nimi své úmysly. Když mi bylo 16, vyhledal jsem člena městského divadla v Plzni Jaroslava Hurta a požádal ho, aby se mnou nastudoval některé role. No, řekl mi, abych mu přednesl nějakou báseň. Tak jsem spustil Erbenovu polednici, se kterou jsem už ve škole chodil po třídách jako ukázka. Hurt mě vzal do učení a brzy jsem textově ohládal Hamleta, Radu ze Syrana, Antonína ze Svobodových směrů života, Děníka z Halbého mládí a další role, z nich mnohé byly na repertoáru plzeňského divadla.
0: A kde tedy bylo vaše první herecké zastavení?
1: Ach je... U kočovné divadelní společnosti paní Šípkové. Vdovy po velikém herci Karlu Šípkovi. Bylo nás tam málo, asi 9. Vedlo se nám tam prabídně, malé městečko. Paní ředitelka mě přijala v malém suterénním bytě. Vládla tam chudoba, vpravdě betlémská, několik beden, chatrné lůžko, na hřebících visela ještě chatrnější garderoba. Když paní ředitelka viděla, jak jsem se smutnil nad jejím příbytkem, dala mi hned 2 role a smutný úsměv. A první večer, když jsem měl vystoupit, se nehrálo. Nesešlo se totiž obecenstvo. Druhého dne jsme měli hrát Halbého mládí. Všecko nasvědčovalo tomu, že bude návštěva. Tolik jsem toužil hrát Jeníka. V této roli ovšem měl vystoupit starší herec společnosti. Ten onoho rána utekl A tak jsem se paní ředitelce nesměle nabídl, že bych Jeníka zahrál, že tu roli umím. Paní ředitelka se podívala mé troufalosti, potřásla hlavou, ale nakonec se rozhodla, no dobrá, tak to zkusíme. Po celé představení se na mne dívala z kulis. Když spadla opona po posledním aktu, přišla, pohladila mne a řekla, z něho bude herec.
3: Vy, pane, máte nos? Nos velký?
2: Ano, vím. A víc nic?
3: Ne, totiž...
2: To je málo. Co krásných urážek se tady říci dalo a přitom měnit tón. Maličký příklad vy jste. Výbojně. Já chtěl být na vašem malém místě, tu ránu dal by si kusosu amputovat. Přátelský. Vidím jej ve vašem šálku plovat. Pijte spíš z korbele, anebo ze džberu. Popisně. Pes, skála, pohoří nezvyklých rozměrů. Co pravím pohoří? To velehorský štít. Zvědavě. Futrál ten musíte s sebou mít? Na psací náčiní? Na nůžky skřínka snad? Zkrácí. Pane můj, máte tak ptáky rád a o ně ososky tak pečujete stále, že bydlo nosíte pro jejich drábky malé? Švihácky.
4: No, skobata, jak je to v módě chodí, k věšení klobouku se prvotřídně hodí.
2: S emfází. Obrovský ty nose, vítr žádný nasudit nemůžte, severák vyjma chladný.
1: Úctivě, pane, smím potřást vám pravicí, vy máte, co mi zvem balkónek v ulici.
2: Venkovský.
4: Tohle nos, prosím vás, lidičky, obrovská řetlička, či nebo maličky.
2: Prakticky, domeček, řekněte rovnou dům. Vojenský.
5: A myš to? A pozor, vypal, bum!
2: To byste přibližně byl řekl, milý hochu, kdybyste ducha měl a vzdělanosti trochu. Však ducha nejchučí vy ze všech bytostí jste neměl zanehet. A z lidské moudrosti tři znáte písmena, jež v slovo blb se svíjí. A kdybyste byl měl jen on fantazii, že by se mohl zde před tímto slavným sborem něco v tím posloužit, jak já vám, věřte skorem, ni čtvrtku šprýmu těch neudal byste tady, ni z půlky začátku, nevězte, pane mladý, já sám jich užívám, dle chuti si je volím, však jimi obsloužit se jiným nedovolím.
6: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
7: Řeknu vám, když jsem tak poslouchal Eduarda Kohouta a ty jeho vzpomínky na herecké začátky, nedá mi to, abych ho teď nedoplnil docela aktuálně vystoupením Petra Kostky na nedávném křtu knihy o Josefu Kajetánu Tylovi. Petr Kostka je dnes jako herec už asi jediným žijícím pamětníkem těch někdejších kočovných hereckých společností. Dokonce se vám na jedné štaci prý i narodil. No a jak na to dětství s babičkou a na putování mezi vesnicemi a městy s hereckou družinou vzpomíná?
8: Herci museli být takzvaně vyekvipírovaní. Musel mít každý svoje. To znamená, herec musel mít večerní oblek, musel mít nějakou tu uniformu nebo něco, musel mít letní šaty, musel mít teplý kabát na zimu, čepici nebo... To musel mít a v tom se hrálo nebo si to půjčovalo. To už já jako nevím. Oni neměli nábytek. Ti herci neměli nábytek, já si pamatuju. A babičce jsem to záviděl a nechal jsem si takovou bednu vyrobit. Oni měli bedny. Bedny asi tak, já byl malej, takže pro mě to bylo veliké, ale myslím, že měla 60 na výšku, 80 na šířku a na délku, možná 1,30 m, nemám tušení. Kam si všechno dávali a s tím jezdili. Takže babička měla 2 nebo 3 bedny, si pamatuju, tam se dávaly peřiny, do peřin se dávalo nádobí, sklenice, aby se to nerozbilo a ty kostýmy nebo co měli. To bylo všechno. Pamatuju, a to byla i postel. Babička měla 2 bedny, na tom jsme spali spolu, si pamatuju. Ty se dali od sebe na tu délku další madrace. Tam se dala prkénka a tři madrace se dali. A byla, no my tomu neříkali postel, byla to palanda. No a na té palandě se spalo. Dokonce na jedné štaci jsem tři noce spal v tom hostinci, kde se hrálo divadlo, kde vzadu za tím pódiem, co tam bylo, měli složený ty bedny, ti, co ještě neměli byt, jako babička. A tam jsem spal tři noce, než babička našla sedláka, který říkal, no helejte se, tamhle ten kumbál, když si to vyklidíte, tak si tam klidně bydlete. Tak na to si pamatuju, jak to
9: nebylo
8: babička.
9: Tak, že by vítali herce s otevřenou náručí.
8: Kde pak? Babička jádrové mídlo, vynosila to harampádí, umila podlahu, zatopila v bubínku. A pro mě dětství je ta teplá cihla v nohou, zabalený, a jak bliká oheň od bubínku na stropě, tak to je pocit domova a jistoty. Takže si vzpomínám, v zimních měsících babička mi nahřála vždycky cihlu, tu zabalila do ručníku nebo do něčeho, dala mi to do nohou a byl to ráj. No, prostě nedá se na to zapomenout.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Zatím jsme tu dnes o Eduardu Kohoutovi mluvili pouze v souvislosti s jeho herectvím, třeba právě na jevišti Národního divadla. Ale k naší první scéně patřil i ten legendární herecký klub Dobráků. Že jste o něm ještě neslyšeli? Klub Dobráků, to bylo takové společenství smíšků, kterým i v průběhu hry před diváky žádná legrace nebyla, jak to říct, žádná legrace nebyla dost malá. No a co všechno se v Národním mohlo odehrát během představení, o tom svědčí vzpomínky těch, kteří byli přímo u toho. A Eduard Kohout, například mezi Vladimírem Brabcem, Luďkem Munzarem, Bohumilem Bezouškou nebo Františkem Filipovským, rozhodně nemohl chybět.
2: Vidím tady kolegu Brabce, tak si vzpomínám, jak jsme měli generálku na paničky Windsorský.
3: Ano, to byla moje velká role. Tak.
2: Ano, kde Brabec hrál toho milovníka strašlivýho, že jo, který má skoro všecky. Fenton se jmenuje. Který má všecky ty a prostě to je jedna z těch shakespearovských rolí, který
3: jsou... Na někoho, koho neměl rád.
2: Až tam není žádná příležitost, furt jenom něco vysvětluje, furt tam chodí a sedíme v klubovně po té generálce a ten guru se zadívá na toho Brabce, on byl ještě v kostýmu a říká mu, poslouchej Brabče, vidíš, to se říká, že se z toho Fentna nedá nic udělat.
3: No, já začal být šťastný.
2: A ten Paša byl šťastný a říká, a když se člověk dívá na tebe, tak ono vážně ne.
4: No, jeden z nejkrásnějších brusovských vtipů je ten, říká, tak jsem se díval na tu zkoušku včera, no bylo to prvně v kostýmech, ale máš tam hezký fleky, tedy na tom kostýmu.
2: Nebo Pepíkovi Mixovi říkal, když k nám přišel, no, jak říkal, posejte člověče, takhle přišel z jeviště do šatny, říkal, posejte člověče, já jsem se teďka díval, co to ředitelství proti vám má, když vy to děláte docela slušně. K novému kolegovi takový pomysl.
5: No, to býval taky háslo, ale to říkal velmi často, že jo. Šel si z jeviště a on říkal, no ale tak ty to hraješ docela slušně, co ty lidi pořád mají.
2: Nebo to okřílený, budeš to hrát dobře, nebo jako vždycky. Tak to je asi klub Dobráků, tak by...
3: No, v kostce. Já si řekl, lidi se strašně baví mezi sebou.
2: Jak no, vylezeš.
4: Takový kolektivní čin dobrácký to například bylo s tebou, Franto. To bylo přeci... No tak to jsme jednou takhle prostě jsme Frantu zlobili, začal breptat na divadle, třikrát za sebou breptnul a někdo ze klubovně tak jako nemě říkal, vidíš, Tomáš, to, ty seš celý odpoledne v rádiu, pak přijdeš unavený a večer breptáš, nepřečtej si to a breptáš. No a ten říkal, no jo, to je hold z toho, to je prostě v neví kam a kde a pak nepřipravený do divadla. Franta to tentokrát omylem vzal vážně a udělal šílený výstup.
2: No strašně jsem se rozlobil.
4: Zjezdil.
2: Teď to
4: začalo. Prostě někdo na jevišti s ním mluvil a zaextemporoval, nezlob se Františku. Teď telefony, nezlob se Františku z klubovny.
2: A můžu tě přerušit, no. To jsme hráli zrovna opory, jak se to jmenovali, opory,
4: jsme nehráli.
2: Plody osvěty. A já jsem měl scénu se čtyřmi mužíky, se třemi mužíky, což byl Najman, Vojta a Řepa. A v té kuchyni tam jsem hrál toho sluhu, že jo, a ten Vojta se mě snažil na jevišti taky říct, nezlob se Františku. A vždycky jenom načal, nezlob si, a teď chtěl říkat text, už to za něj řekl Standa Najman, to už za něj řekl, a Vojta se načal, ale pamatuju, nezlob si, zas to řekl za něj, no prostě nepromluvil ani slovo jenom, protože mě chtěl nezlob se Františku. Já jsem pak přišel do šatny a to vyprahuji.
4: No a tak na zrcadle bylo nezlob se Františku, pak bylo za kloboukem cedulka nezlob se Františku, v kapsách,
2: kabátu, ve všech kapsách, no. Prostě, v peněžence, v cigártašce.
4: No jo, ale ještě
2: cigaretách.
3: Tak, jak se ještě zlobím.
2: No ne, přátelé, ale já to dovypravuju teď sám. Představte si, já jsem přišel domů, otevřu si výtah a ve výtahu byla cedule Nezlob se Františku. Já jsem si říkal, který uličník, ten večer ještě. Já jsem si říkal, který uličník, to se počkej, ale to jsem pak přišel domů a naši už spali, že jo, a já odhrnu deku a tam byla cedule Nezlob se Františku.
4: Víš, jak to bylo?
2: Jdu si vyčistit zuby. V tom kalíšku bylo Nezlob se Františku.
4: Víš, jak to
2: ráno
4: bylo,
2: jsem
4: to
2: se holil, bylo v tom, no.
4: To Pepík Rus volal k vám.
2: Hildě.
4: A řekl Hildě, teda paní Filipovský, řekl, aby to ona, která jako má pro tyhle ty věci náramný smysl, tak rozestavila po celém kvalitě.
2: No ale ta to přehnala, takže jsem to měl všude doma. Kam jsem se podíval. No a to je klub dobráků.
4: To je klub dobráků, tohleto.
0: Divadlo pro vaše uši.
4: Když jsi tam mluvil o tom Vojtovi, teda s tím, že on nikdy nemohl domluvit vtip, právě v těchto těch Plodech osvěty, tam já hrál toho podvodníka, toho A Vojta se najednou v prvním jednání, když jsem tam přišel, tak se Vojta po mně podíval, dal se, já měl takový šátek přes oči a on se dal do strašného smíchu. Já jsem se začal prohlížet, jestli nemám nějaký tady nedostatek v garderobě. A on se furt smál a pak jsem se ho ptal, čemu se smál, a on říkal, já mám na tebe do třetího jednání ohromnej vtip.
6: Vzpomínáte v Plodech osvěty s Deňku Baldovou?
4: No to byly brepty nádherný.
2: Slavný brepty.
6: No Slavianofilové, že jo, to slavný slovo, který tam měla. Má přijít a prostě nějakou větu, kde má slovo. Slavianofilové.
2: Oni jsou slavianofilové.
6: A to jsme čekali vždycky všichni v portále, co z ní vyjde. Po každý kejcky budíš řečeno, že něco jiného. Slovanofialové, slávofialové.
4: Slánofínové.
6: Slánofínové. Všichni čekali na to, to dopadne.
4: No to Roubal přeci, inšpicient, ten měl v knížce, měl vždycky na předsádce, měl brepty, co kdo
2: řekl.
4: A jednou to také mezi byly dvě představení, a on přečítal v klubovně ty slavný takový brepty a paní Baldová se ho ptala, a Viktorku, máš tam taky ty moje? On říkal, ne, Zděničko, na tebe mám zvláštní knihu.
2: Já pokládám za její nejslavnější brept, který jsem sice nezažil, ale který se vypravuje, jak nesla tu mísu s tím, teda ten tác s tím čajem, že jo, jako služka má ho postavit na stůl a říká, není líbo šálek čaje, a ona tady přišla s těmi šálky čaje, vypraštěla oči, takhle to postavila na stůl a řekla, ša-ča. To pokládám za nejslavnější.
5: A ona byla zajímavá tím, jak sama tolik breptala a mě jednou vykoupala úplně. Hráli jsme Pek mého srdce. Ona hrála tu taková dívka, která přišla z amerického venkova do New Yorkské rodiny. Já jsem byl synáček v té rodině. A ona přijde. No na generální zkoušce neměla ještě původní kostým, takový ten. Teprve večer přišla a já jsem zcepeněl. To byl Chaplin vyložený. Jo. Měla kostkovaný kabátek, květovanou sukni, klobouk takový tam měla, květinu, která se jí neustále na té hlavě, a za ruku vedla psíčka, takový ten hrasa přes ulici, jo? Něco takového. A ten psíček právě v tom okamžiku, když ona nastoupila, tak si dopřával všeho pohodlí na její střetce. A já, jak jsem to viděl, pak jsem byl připravený na tohle, tak jsem opravdu jako byl tak šokovaný z toho všeho a ona říká, chci mluvit s paní domů. Já mám, že Matinka je ve svém pokoji. No, načiž jsem řekl, Matinka je ve svém popikoji. Načež ona, ne aby to přešla, jo, vykoupala mě, mohla to přejít, jo, ale ona říká, ale, ona je ve svém popikoji, ano, tak jděte do toho popikoje, ať sem přijde, to už nemusela mě posílat. Ježiš, malič.
4: Já pokládám, to není ani tak brept, to je prostě ten fatální brept. To jsme, já ne, ty jsi v tom byl, Franto, v našich Furiantech v Štěpánkovým nastudování. Tam hrál Vejraška, hrál radního Buška ve Furiantech, který, jak známo, jde celý kus o to, kdo bude tím ponocný.
5: Ano.
4: A v té hádce, jak se hádá Bláha s Buškem, tak ten Vejraška měl říct, cože, ty mě prvnímu radnímu budeš vyhrožovat. A Slávek povídá, cože, ty mě ponocnýmu budeš vyhrožovat. A celá ta bína, že jo, všichni ty statisti otočilo, začalo se to smát. A tam končí, je pauza po tomhle aktu a ty jsme se tomu strašně smáli v šatně a starý pan Roman povídá, to se nám to hezky směje, ale teď jsem zvědavej, o čem budeme ty další dvě jednání.
2: Poslouchejte, vy to asi budete pamatovat, hrali jste nějakou Wernerovu veselohru a tam prej v druhém jednání byl akčlus, který říkala paní Krombaurová a zkrátka, dobře, je to braková literatura. No, prosím.
5: Tím to mělo končit ten akt, jo? A Zdeňčka Baldová, když to zkoušeli, říkali, to není žádný akčnus, tady já bych jim měla něco říct, no já jí zítra něco řeknu.
3: To jsme si těši, říkáme, ona extempore, jo.
2: A paní Krombaurová to jako vymílová, že je můj akčnus, Zdeňčko, že jo?
5: Ano, to poenta je tahle ta právě, že jo. Tak teďko došlo k této scéně a ta říká Krombaurová, ano, je to bulvární literatura. Načeš ta pospíchá, než spadne opona a říká, ano, a měla by se hodit do hovně. Tak to byl tvůj akční.
2: To si nevěděl. To je fakt, ale to nejsou vymyšlený.
5: To bylo vážně, že jsme měli takovou zpěvačku v Plzni. Krásnou hlavu měla takovou, víte, jako když dělal Picasso ten klasický kubismus, víte, jak vždycky kreslili takový ty klasický tváře. A odtaď už to byl šifonér, jo? A ona byla vůbec taková celá, byla kredenciózní dáma, že jo? A teďko tam přijde scéna taková, kde ona, a ten Leon Geikler zpíval Joseho. Ten byl takový droboučka, měl takový nehlásit, my jsme po něm zpívali celá Plzeňský. Bílá moje lani. Ten hrál toho Joseho. No tak ona byla dost moudrá, že nikdy se k němu nepřiblížila, protože byla opravdu mohutná a on byl takový droboučkej. Takže a teďko tam je ta scéna v té krčmě, kdy ona říká, veme šidli a říká, sedněte sem, Carmen tančí, tra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra. Ona tu židli vzala, dřepla si na ní, ovšem, víte, a tančila takovým způsobem, že prostě vyhazovala jenom také nohy a tančila to fandango.
2: Na židli.
5: Načež přišel Veverka, zapráskal fousama a říká, a co dělá ženská, prosím, a co, kdyla jsem v Carmenoci dřepla, vyhazovala kejty. Pane řediteli, já bych se zadýchala, já bych to nevyspívala.
7: Ono se řekne nevzpomínat. Ono se řekne koukat dopředu. Ono se toho vůbec řekne, ale kdo mi řekne jak? Co pak já to dovedu?

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Víte, v čem je tohle naše divadlo pro vaše uši jedinečné a neopakovatelné? Třeba právě v tom, že si tu můžeme hrát a někdy spojit i nespojitelné. Jako v případě tajuplného ostrova pokladů Roberta Louise Stevensona a hraběte Monte Krista Alexandra Dumase. Nevěříte? Tak poslouchejte. Jeden příběh končí a druhý začíná. A s Eduardem Kohoutem se potkáme jak na stopě pokladu kapitána Flinta, tak i ve věznici na ostrově If. Dobré dny, přátelé, a nezapomeňte nám prosím napsat, čím bychom z archivu udělali radost třeba právě vám. A teď už rychle zpátky do dětství na stránky dobrodružných knížek.
2: Něco se hnulo v křoví.
3: Nic neslyším.
2: Barone, pořád musím myslet na toho chlapce.
3: Co ho to jen napadlo chtít na vlastní pěst špehovat?
2: Na lodi se mu to povedlo jen náhodou.
3: Vždycky jsem říkal, že s ním budou jen starosti.
2: Pst. Zase ten zvuk.
3: Kdo tam?
4: Nestřílejte! Nestřílejte!
3: Ruce vzhůru!
4: Nestřílejte!
2: Kdo? Kdo jste, muži?
4: Slitujte se. Zachraňte lidskou duši. Nevydržím. Už nevydržím.
2: Kdo jste?
4: Námořník, pane. Ubojí námořník.
2: Vy žijete na ostrově?
4: 3 roky, pane. 3 roky jsem neviděl lidskou tvář. Sám jsem postavil tenhle srub těmahle rukama.
3: Jak jste se dostal na ostrov?
4: Jak jsem se dostal na ostrov? Jak vy? Co tu hledáte?
3: My, co my? Náhoda, přistáli jsme.
2: Čemu se smějete, člověče?
4: Směju se, protože vím, proč jste přistáli. Jen hledejte.
3: Ten člověk je šílený, Smolete.
4: Ne, už ne. Byl jsem šílenec. A vy taky. Přijeli jste hledat peníze. Stříbro a zlato. Flintův poklad. Já u něho sloužil a tady jsem ho někde zakopával. S Billy Bonesem. A když skápnul Flint, dovedl jsem na tohle místo Silvera. Já, Ben Gunn.
2: Ben Gunn? Vy znáte Honzu Silvera?
4: Kdybych ho dostal do ruky, těmahle rukama ho zaškrtím. Rozdělit jsem se s ním chtěl. Rozdělit. 12 dní jsme hledali a nic. Flintova mapa nám chyběla. A pak mi dali černou známku. Podvedl si nás, zůstaneš sám.
2: Pro boha živého, tak tohle je ten obyvatel srubu?
4: 3 roky jsem tady jedl bobule, ústřice, trávu. A hledal poklad. Celý ostrov jsem překopával sáh po sáhu.
3: Našel jste?
4: Našel. Koupat jsem se mohl ve zlatě. Všechno k ničemu. K ničemu.
3: Kde je poklad? Patří nám.
4: Hledejte jako já.
3: Okamžitě odpovězte. Víte, co stála moje výprava?
2: Pane barone, násilí nedovolím. Ještě k čertu s vaším zlatem, jde o lidské životy.
3: Já chci svoje peníze.
2: A já chci zachránit Jima. Pánové, kdo nestratil v těle čest, půjde se mnou.
5: Na

0: Neprozradíš? Dobrá. Poznáš, jak chutná 9 ocasá kočka.
1: Nech to, chlapce, Morgne.
0: Tak se mi zdá, že plavčík má mocného ochránce.
1: Tebe to ještě nepřešlo, Morgne? Mě ze sedla nedostaneš.
0: Ale mapu. Mapu ještě pořád nemáš, co? Pamatuj na Bengana. Už jednou jsem ti to řekl. Přemýšlej o tom, Silvere.
1: Ach jo, vidíš, chlapče, to je ta lidská vděčnost. Nebejt mě, žrali je vši v Bristolu. Doufám, že ty máš víc smyslu pro spravedlnost a že mi povíš o té mapě.
2: Neřeknu.
1: Neřekneš? No, tak neřekneš. Já se to stejně dovím, ale mohl by ses uchránit nepříjemných věcí. Halo, Gray, co se ženeš jako blázen?
3: Silvere, jdu sem ze srubu, doktor s bílým praporem.
1: Cože?
3: Och, ty vyjednávám.
1: Dostali strach.
0: Teď uvidíš ten tanec, Sime.
4: Si papášák, hol za Silvere.
2: Nic se nerozvíte, nic se nerozvíte.

0: leží na dně.
1: Ty pse!
2: Ani krok dál, Silvere! A ruce nahoru!
3: Máme vás všechny na mušce!
2: Stejte se! Počítám do tří! Jestli do té doby nezahodíš ty a tvoji rytíři zbraně, začneme střílet!
1: Mrtvý Ben, živý Bengan, ty taky patříš k pirátům, všem to řeknu!
0: Patřil jsem, Honzo Silvere.
4: Co s námi uděláte, když se vzdáme?
2: Odevzdáme vás námořnímu soudu. Počítám, jedna?
1: Počkat, Jime, já jsem ti pomohl. Jime, řekni, že jsem tě chránil a strestá se Morgna. Já, mě nesměj pověsit, mě ne.
2: Dva? Nestřílet, já se vzdávám!
5: Je konec, pánové. Teď musíme myslet na návrat. Kupředu. Hispanival čeká.
6: Racek mi krouží kolem hlavy, sleduju jeho let. Když vlny hučí, dálky zdraví a mně je 15 let. A mně je 15 let. Chtěl bych s tou brigou nebo bárkou na moře vyplout hned. Porvat se s mořem s krutou dálkou a navrátit se zpět.

Slyšíte? To se vlny Středozemního moře rozbíjejí o skály ostrůvku If. Nechť nám zahrají předehru k příběhu o hraběti Monte Cristovi. Je šedivý listopadový den. Z nedalekého marsejského přístavu přijel k ostrůvku vládní úředník, aby zas jednou po dlouhé době vykonal inspekci v ponuré ivské pevnosti, která už mnoho let slouží jako vězení pro politické provinilce.

0: Tady je zima. A ten plesní výbuch. Prosím vás, pane guvernére, koho dáváte do toho příčerného podzemí?
1: Nebezpečné spiklence a vězně, kteří se už pomátli na rozumu, pane inspektore. Tady se všichni dříve nebo později zblázní.
0: No, to je pro ně vlastně dobrodiní. Aspoň pak tolik netrpí.
1: Moje řeč, pane inspektore, moje řeč. Žalářníku, otevřte kopku 34.
2: Prosím, pane guvernére.
1: Napřed nechte vstoupit vojáky, pane inspektore, pro jistotu.
3: Pane!
4: Zpátky!
3: Držte ho pevně!
4: Puste mě! Já si chci před tím pánem jenom kleknout. Vy jste jistě, pane inspektor, pane.
0: Ano, máte...
4: Pro živého boha, pane, pomozte mi, zachraňte mě, já...
0: Máte dobrou stravu?
4: Řekněte mi, jaký jsem spáchal zločin, pane. Řekněte mi...
1: Pan inspektor se vás ptal, jestli máte dobrou stravu.
4: Nemám, samozřejmě, že nemám, ale to je vedlejší. Celou tu dobu, co jsem tady, prosím pana guvernéra, aby mi řekl, proč mě zavřeli.
0: To vám snad řekli u soudu, ne?
4: Ale já jsem nebyl u žádného soudu, pane. Mě nikdy nikdo nesoudil, já...
0: Pusťte ho.
4: Děkuji vám. Pane, vidím, že...
0: Číslo 34. Jak jste tu dlouho?
4: 6 let, pane. 6 let.
0: Víte, kdo vás dal zatknout?
4: Vím, ovšem, že vím, pane. Pan Wilford.
0: Pan Wilford, ten už dávno není v Marseille.
4: Pak to ovšem všechno chápu. Když můj jediný ochránce je pryč...
0: Náměstek královského prokurátora, který vás dal zatknout, že byl váš ochránce?
4: Choval se ke mně tak laskavě, pane. Byl ke mně laskavý, když mě vyslýchal.
0: Mohu se tedy spolehnout na to, co o vás napsal?
4: Naprosto, pane.
0: Dobrá. Proč tu si vaše spisy?
4: Děkuji vám, pane. Tisíckrát vám děkuji.
0: Nic vám neslibuji, číslo 34. Řekl jsem jen, že se podívám do vašich spisů.
4: Už to znamená, že jsem volný, pane. Tam musíte zjistit, že jsem nevinen, že jsem nic neudělal.
0: Půjdeme dál,
4: že jsem nespáchal žádný zločin.
1: Mlčte už! Prosím, pane inspektore.

0: Kdo nám ještě zbývá?
1: Už jen ten bláznivý Abe, o kterém jsem vám vypravoval, pane inspektore. Kopka číslo 27.
0: Ten, co nabízí vládě 4,5 milionu, když ho propustí?
1: Dneska vám už nabídne 5 milionů. Každý rok 500 000 přidává a letos je tady už 10 let.
0: A kde pak chce ty miliony vzít?
1: Ví prý o báječném pokladu.
0: To se podívejme. No, rozhodně stojí za to nechat ho ještě tady.
1: Moje řeč. Na tom může vláda jen vydělat.
0: Mimochodem, nezapomeňte mi potom předložit spisy čísla 34. Ten člověk na mě neudělal špatný dojem.
1: Mile rád vám je předložím, pane inspektore, ale mohu vám už teď přesně ocitovat, co tam o něm stojí. Přívrženec Napoleonův, nepřítel království. Aktivní účast na Napoleonově útěku z Elby. Držet v tajnosti a přísně střežit.
0: Ale... A kdo je pod tím podepsán?
1: Pan Vilfor.
0: Pan Vilfor. No, pak se ovšem nedá nic dělat.

sejdeš legráckou. Už si odvyk chodit bos, si muž a kos.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Hodina před půlnocí. Český rozhlas, společné regionální vysílání, taky stanice Český rozhlas Pohoda, to dává dohromady v tento čas i noční linku. Dnes z historické karlínské budovy a osamocený ve studiu Honza Macoun. Těšil jsem se na vás, dlouho jsme se neslyšeli, je na čase zase něco probrat. A bude to těžké. A možná taky ne. Záleží na vás, kam mě nasměřujete a kam se dostaneme s vašimi příběhy, protože páteční noční linka je na téma svaté knihy. Jednou jsme se takhle k tomuhle tématu dostali, že by bylo fajn probrat tu svoji Bibli. Tak pojďte vytáhnout svatou knihu a pojďte říct, co pro vás znamená.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Písnička, kterou otevíráme dnešní vysílání Noční linky v pátek 4. září, není možné lepší najít v archivu, než k tématu patřící Marta Kubišová a Magdalena.

0: Miluji živé vysílání, tady si sypu středočeský popel na hlavu. Magdaléna není jako Magdaléna, tak budeme dělat jako, že se to nestalo, ano? Tak pro jistotu radši ještě jednou. Tak přátelé, máme pátek, máme 4. září.
1: Noční linka.
0: A já už to nebudu prodlužovat. Páteční noční linka na téma svaté knihy. To jsem patlal, co?
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Pojďme do roku 1968.

0: Za mě jedna z nejlepších k dnešnímu tématu píseň z roku 68, LPčko Songy a balady. Vlastně pracuje s postavou Marie Magdalény, farizej hříchem, odsouzením a odpuštěním. Je zajímavá ta písnička právě otázkou, kdo má právo druhého soudit a jak lze náboženské zásady vykládat. Páteční noční linka, svatá kniha nebo svaté knihy. A proto se vás budu až do jedné hodiny ptát. Máte doma Bibli? Četli jste někdy Korán? Znáte Tóru? Otevřeli jste si nějakou jinou knihu, kterou vy považujete za svou v uvozovkách Bibli? Leží vám doma svatá kniha jen pro parádu? Dostali jste ji po babičce? Cíleně jste si ji pořídili? Schováváte ji v knihovně? Věříte tomu, co je v ní vůbec napsáno? Rozčiluje vás náboženství nebo vás uklidňuje víra? O tom všem to dneska v noci bude.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Svaté knihy nejsou jen modlitby nebo přikázání, často obsahují celý návod, jak má člověk chápat svět, odkud pochází, co je dobro a co zlo. Jak se má chovat k rodičům, dětem, cizincům, taky majetku, jídlu, práci, smrti nebo odpuštění. Bible je vlastně soubor mnoha knih. Korán je členěný do 114 sur, Tóra tvoří 5 základních knih. No a je zajímavá i otázka, co se stane, když někdo svatou knihu zničí nebo spálí. Ani nad tím nechci přemýšlet, protože to bude asi problém. Pojďte mi prozradit, jak vnímáte svaté knihy. Máte? Nemáte? Nebo raději fuj nesahat? 731 800 900, budu rád, když zavoláte, do jedné hodiny je čas. Můžete také napsat pár písmenek, věty. Budu rád na linka@rozhlas.cz anebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. U mikrofonu v pražském studiu Českého rozhlasu Střední Čechy je Honza Macoun. Tak se na vás těším, všechno mi tady snad funguje. Tak jen houšť, pojďme na to. 731 800 900, teď je ta nejvhodnější šance nebo okamžik provolat se, proboxovat se přes tu naši telefonní ústřednu v Praze a být úplně jako první, kdo to bude. Jo a prosím vás, nebojte se, kdyby náhodou jste měli takový ten pocit, že jako chci k tématu něco říct, ale fakt se nebojte, já vás udržím a budu se jenom ptát. Tady je Honza, kdo je na druhé straně?
2: Je dobrý večer, vážený pane Honzíku. Tady je paní Zita.
0: Ano, zdravím, paní.
2: Já vás srdečně zdravím též a chtěla bych vám říct, že doma vlastním jeruzalemskou Bibli, kterou napsala paní doktorka, nebo totiž přeložila paní doktorka Dagmar Halasová z francouzštiny do češtiny. A tak já tuto velkou Bibli vlastním, ale bohužel já se přiznávám, já mám ještě nějaké jiné Bible, ale já to nečtu, protože pro mě jsou to malinkatá písmenka pro mé oči a pak je to taky děsně těžká velká kniha. Ale pro mě je Bible knížka, která se nazývá Kemka, a tuto knížku napsal náš strýček, otec básníka Františka Halase, pan František Halas starší. A tam je napsáno jejich život rodiny Halasovy, jak umíral, nebo živil teda celou rodinu se 7 dětmi pan František Halas, a ze všech 7 dětí zůstal jen otec básníka Halase, a tak máme díky Bohu teda tomuto významného básníka Františka Halase, který je klenot erbovní své země. A když tuto knihu, kterou nám s věnováním strýček Halas věnoval, tak když nám věnoval, tak řekl mé mamince, v Paninko, já jsem celý život bojoval za dělnickou třídu a za komunistickou stranu. Musím k tomuto říct, že komunistická strana se zakládala v roce 1920, to víme ze školy ještě, že jo, a tomu Halaskovi bylo, myslím, že už 40 roku bylo, takže on bojoval za dělnickou třídu a za komunistickou stranu a komunisti mě mého syna zabili. Hlasem se rozplakal. A já si to pamatuju, byla jsem malá školačka, já si to pamatuju a je to pár roku zpět, jsem to vyprávěla, tento příběh panu Františkovi, panu profesorovi Františkovi Xaverovi Halasovi, staršímu básníkovýmu synu. Se kterým jsme si viděli jsme se v roce 1949 v Kunštátě na pohřbu básníka, bylo nám 12 let. A pak jsme se uviděli až v Boskovicích předváděli manžele Halasovi tady tuto jeruzalemskou Bibli a to už mě bylo přes 60 roků.
0: Řekněte mi, Zito, kdyby náhodou se tady někdo objevil, kdo by vám třeba tu jeruzalemskou Bibli chtěl přečíst, stála byste o to?
2: No tak to víte, že jo, ale já už nemám toho času moc, příští rok mě bude 90.
0: Ale to je mladice, jste mladá holka, prosím vás. Klid, ono se to nějak vyřeší. Ono se to podá a určitě se dočtete, anebo vám někdo přečte, co jeruzalemská Bible v sobě skrývá. Já vám poděkuju za telefon a za to, že jste otevřela dnešní povídání Noční linky. Bude to zajímavé, moc se na to těším.
2: Tak,
0: děkuju.
2: Já se také těším.
0: A dobrou noc.
2: Kdo to bude vyprávět.
0: Ano, těším se.
2: Děkuji vám, že jste mě vyslechl tady toto povídání, protože to je skutečně moje Bible a můžu vám říct, že když jsem to pročítala, tak jsem mockrát u toho i plakala.
0: Aha.
2: Je, no, protože tam, proto básník taky napsal knihu Hlad a to slovo hlad je na té titulní straně napsáno aspoň 20krát v různých velikostech, protože to od toho svého otce věděl, že jo, že měli jenom hlad a hlad a všichni umírali. No, je to moc smutný, ale krásná kniha.
0: Je to život. Je to život. Děkuju.
2: To je moje Bible.
0: Děkuju za představení té vaší Bible a popřeju dobrou noc, pěkné sny.
2: Já děkuju i vám přeju a hodně zdravíčka vám přeju.

Páteční noční linka z Prahy. Ještě jednou zdraví vás Honza Macoun. Dnes probíráme svaté knihy. Svaté knihy, ty mají zvláštní sílu, protože někomu dávají řád, naději a pocit, že život má smysl, jinému zase připomínají zákazy, strach a věty, kterými ho někdo kdysi umlčoval. Stejný text může být pro jednoho útěchou a pro druhého zbraní v cizích rukou. V obecném smyslu se posvátné knihy podepsaly pod kulturu, jazyk, právo. Svátky, pohřby, svatby, umění, vlastně i běžné fráze, které používají i lidé bez víry. A právě v tom je to rozporuplné. Svatá kniha může člověka zvednout ze dna, ale její špatný výklad ho může také srazit na kolena. Otázka tedy není jen, co je napsáno. Otázka je i to, kdo to čte a jak to vykládá a co s tím vlastně udělá. V křesťanství je základní svatou knihou Bible, o tom žádná, rozdělená na starý a nový zákon. V judaismu má zásadní význam Tóra, tedy prvních pět knih hebrejské Bible. Islám se opírá o Korán, který muslimové chápou jako boží zjevení předané proroku Mohamedovi. V hinduismu najdeme celou řadu posvátných textů. Jejich moc, vlastně je to o povinnosti, o víře, o cestě člověka. Buddhismus má zase rozsáhlé sbírky učení. Svaté knihy ale nemusí být jen vyprávěním o Bohu, někdy obsahují pravidla pro každodenní život, někdy básně, písně, příběhy o vzniku světa, taky rady pro vztahy, zákony, obřady nebo úvahy o smrti a smyslu života. A právě o tom je ta jejich síla. Nejsou stejné, nevznikly ve stejné době a nemluví stejným jazykem. Přesto mají něco společného. Lidé se k ním vracejí ve chvíli, kdy hledají řád, útěchu, odpověď nebo jistotu, že člověk není na světě úplně sám. 731 800 900, volejte studio Českého rozhlasu, volejte noční linku, anebo taky pište, mám tady, i když už jsme se dotkli Bible, píše mi Milada, 71 let, Kutná Hora, Bibli jsem zdědila po babičce, byla stará, měla popraskané desky a mezi stránkami byly usušené květiny, staré parte a papírek s modlitbou napsanou její rukou. Dlouho jsem ji měla jen uloženou v šuplíku. Nečetla jsem ji a neuměla jsem ji ani vyhodit. Po smrti manžela jsem ji jednou večer otevřela spíš ze zoufalství než z víry. Neřeknu, že se stal zázrak, ale některé věty mě uklidnily, protože jsem měla pocit, že stejnou bolest museli nést lidé dávno přede mnou. Od té doby ji nečtu každý den, nejsem kostelní člověk, ale ta kniha už pro mě není jen památka, je to takové tiché místo, kam se občas vrátím. Moje řeč, takhle si to myslím a představuji a vnímám i já.

0: Páteční noční linka. Pěkný večer, kdo jste se k nám připojili, ať už jste v zaměstnání, doma, na chatě, na chalupě, na pergole a třeba taky u táborového ohně. Ano, znám takové případy, kdy posloucháte vysílání Českého rozhlasu. Nevím, jestli to bude na vás dnes hodně těžké, anebo je to složité, ale každopádně nějak jsme se shodli s posluchači, s některými, když jsme onehdá, není to tak dávno, probírali nějaké téma, tak jsme se dostali i právě ke svatým knihám. Tak proč je neprobrat svaté knihy? Máte nějakou svatou knihu doma? Vůbec... Když se řekne Bible, nebo někdo ji pod vás, nebo vám někdo podá, nebo se kouknete do své knihovny a tam ji uvidíte, tak hne to ve vás vůbec, nebo je to prostě pro vás kniha? Jenom kniha. Měli jste chutí vůbec někdy přečíst? Přečetli jste ji? Co máte nejoblíbenějšího z té vaší svaté knihy? Jak jsem zmiňoval, svaté knihy mají zvláštní sílu a já bych rád, abyste tu sílu taky předali i ostatním posluchačům a třeba i tak nějak doporučili, co by bylo dobré nevynechat. Samozřejmě přečíst celé, ale to víte, někdo řekne, no je to Bible, to je velké. No, ostatně Korán, to taky není jen tak na jedno přečtení, na jeden nádech. Ono, když se svaté knihy srovnávají podle rozsahu, je dobré říct možná hned jednu věc na začátku. Já jsem si poznamenal, počet stran je vždycky orientační, záleží na překladu, velikosti písma, poznámkách a taky vydání. Ten stejný text může mít jednou 500 stran a jindy přes 1000. Takže Bible je ve skutečnosti celá knihovna. Protestantská Bible má 66 knih, katolická 73 knih. Běžné vydání Bible mívá zhruba 1000 až 1500 stran. Hebrejská Bible, tedy Tanach, má v židovském členění 24 knih a Tóra tvoří jejich prvních 5 knih. Korán je proti Bibli kratší, má 114 sur, tedy kapitola, tradičně se uvádí přes 6200 veršů. V tištěném vydání bývá často kolem 5 až 600 stran. Takový buddhistický kánon, známý jako Tripitaka, to je vlastně obrovský soubor textů, nejde o jednu knihu do ruky, ale o celé sbírky učení, pravidel a výkladů, tradičně rozdělené do 3 košů. No a stáří, nejstarší vrstvy těchto textů sahají hluboko do doby před naším letopočtem. Některé vznikaly ústním předáváním dávno předtím, než byly zapsány. Proto u svatých knih nejde jen o počet stran, jsou to texty, které přežily říše, války, překlady i tisíce lidských sporů. Tohle jsem si všechno poznamenal já, ale není to o mně, je to o vás. Noční linka, téma svaté knihy.
1: Noční linka, čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Už mlčím a jsem jedno velké ucho, kdo nám volá, tady Honza.
2: Dobrý večer, jsem to já.
0: Jste to vy? Úplně vy.
2: Tak já si stavím rádio.
0: Tak, rádio vypni to, už to slyším, žádná ozvěna. Kdo je na druhé straně?
2: Tady Jarda Sokolovsko.
0: Zdravím vás. Jardo, máte svoji svatou knihu, anebo vůbec, jak se díváte na svaté knihy? Co vám říkají nebo neříkají?
2: Nemám žádnou svatou knihu. Ani bych ji v životě nechtěl. A protože církev, to je jeden velký podvod. Nic jiného.
0: Zkuste mi to nějak přiblížit, abych věděl i já, protože já si to třeba nemyslím, tak se rád vyslechnu vaší stranu. Povídejte.
2: Jasně, buďme v pohodě. Teď vlastně, jak zbohatla církev? Zbohatla nad blbostí lidí. Já nevím, ve 13., 12., 11. století, když vlastně vznikla církev, tak lidi vlastně, ty podaný jejich, když byla bouřka, tohle to všechno, já nevím, nějaký povodně nebo něco dalšího, tak co udělala církev? Protože to byli vzdělaní lidi, tak jim řekli, no to je proto, že se špatně modlíte, špatně odvádíte ty daně, a lidi blbí, protože tenkrát lidi byli nevzdělaný, tak se všem souhlasili. Vemte si, že církev je nejbohatší firma na světě. Ať je to katolická nebo evangelická, to je úplně jedno. Mm-hmm. Je to nejbohatší církev na světě. A oni dneska mají takovou drzost, od lidí, když vlastní nějaký kostely, aby, když na to nemají peníze, oni tvrdí, že na to peníze nemají, tak aby lidi dávali nějaké příspěvky. Blbí lidi dávají. Já to zdůrazním. Blbí lidi dávají příspěvky na kostely a církev si krásně žije. Já vám říkám, kdyby náhodou církev ve Vatikánu odtajnili archivy, tak bychom se všichni divili, co je tam to, je za zvěrstva.
0: Může být, v tom se určitě nechci přijít, ale dokážete přijmout taky názor, že pro někoho může být Bible nebo víra vlastně něco, k čemu se v životě upne a k čemu vlastně, neříkám, že rozumí, ale jemu do života něco přináší, i když se to třeba nedá popsat a nikomu to nevnucuje. Je to pro něj fajn, je to pro něj nějaká jistota. Dokážete aspoň tohleto přijmout jako možný fakt od lidí, kteří v něco věří?
2: Ano, můžu. Podle mě to jsou slabí lidé.
0: Vy když máte nějaký problém, jakýkoliv, něco, co vás trápí třeba duševně, tak podle toho, co říkáte, buďte s tím hotový raz, dva, tři, vůbec to neřešíte, nezajímáte, tím pádem jste necitliví ve výsledku, ale já si to nemyslím. Tak když potřebujete duševně ulevit, co děláte? Čemu se upnete?
2: Já žádný duševní ulevit nepotřebuji. Já pracuju. A říkám to celý život, kdo pracuje a má nějaký svoje koníčky, tak není ve stresu.
0: Ano.
2: Nemá žádné problémy. A nemusí nic řešit.
0: Když má koníčky, tak je to, co mu právě přináší nějakou útěchu duševní, tak to je fajn, to je fajn. Ale vy jste takový razantní hned, všechno to tak jako odsekat. Ale děkuju vám moc i za váš názor a budu se těšit zase příště, těším se a zdravím na Sokolovsko.
2: Ještě můžu něco říct, můžu?
0: Povídejte.
2: Vemte si dnešní dobu. Já mám třeba v rodině dvě učitelky ve základní škole.
0: Ano.
2: A oni jsou hrozně zmatený, nebo jsou z toho špatný, že 90% dětí, ať je to první až devátá třída, ty děti mají deprese. Měl jste být deprese ve škole? Neměl. Já odpovím za vás. Protože my jsme na to neměli čas. Dneska ty děti všechno řeší přes mobily.
0: Jardo, já to chápu, ale jak to souvisí se svatou knihou? Jak to s ním souvisí, s církví?
2: Tohle asi ne, samozřejmě.
0: To ale nevyřešíme. Chápu, rozumím tomu, to už jsme mimo téma, ale to můžeme probrat taky někdy příště. Škola, myslím, že škola hrou v současné době utrpení pro všechny strany a pro paní učitelky, které spíš v dnešní době spíš než učí, tak hlídají. Ale o tom si povíme příště. Mockrát děkuju, Jardo, dobrou noc, ať se daří. A samozřejmě přidáváme i další písničky. V noční lince jsou a taková kapela Spiritual Quintet, jsem chtěl říct kvartet, ne? A Josue, to taky patří.

0: 23:34. Tak, tady mi ještě pípá telefon. Pane jo, my tady máme tolik telefonů a používáme jenom jeden. A všechno je to tak ještě přespočítat. Tady vidím, že mi tady bliká oranžově kdosi a já už vím, že tam je. Eva, zdravím. Evo, pěkný večer.
1: Dobrý večer. Zdravím všechny, kdo poslouchají. Tenhle pořad já poslední dobou taky velice rád poslouchám.
0: Děkujeme.
1: Jen bych vám ráda řekla, jak vlastně já jsem se dostala k Bibli. Já jsem vyrůstala v době, kdy zrovna teda Bibli a víře moc nepřála, ale přesto nám kdysi na gymnáziu profesor literatury řekl, si přečteme Bibli a víme, čemu nevěříme. Mně to teda trvalo dalších 10 let, než jsem to udělala a jsem velice ráda, že jsem to udělala. Já jsem v životě přečetla spoustu knih, ale Bible je ta nejcennější a nejúžasnější, jakou jsem kdy četla.
0: No řekněte mi, v čem je tak výjimečná?
1: Protože v ní najdete odpovědi na otázky, které nás běžně napadají, co se týká úplně obyčejného života. Ať už máme nějaké trápení, nebo třeba lidi nejrůznějšíma způsobama trpí, nebo když jim někdo zemře, tak nevědí, co se s ním stane po smrti. A to všechno v té Bibli najdete.
0: Mm-hmm.
1: A jak minule, před chvilku, jak hovořil ten pán, o tom, že teda Bible jako nic a náboženství, že špatný, tak představte si, že dokonce v té Bibli je napsáno, že existuje falešný náboženství, který vlastně Boha neposlouchá, který Bibli zneužívá a který navíc má být zničeno. A víte, co je nejsmutnější, že právě lidi, kteří to náboženství a ty Bibli zneužívají, tak vlastně brání dalším, aby ty Bibli věřili, anebo aby vůbec věřili v Boha. A to je velice smutný.
0: Ano. No, je fakt, že člověk by si asi měl jednou za život přečíst Bibli a to neříkám proto, že bych byl věřící, ale protože je to kus historie, kterou by člověk měl nějakým způsobem přelouskat. A není, jak vám to dlouho trvalo to přečíst vlastně?
1: No, já jsem Bibli četla už několikrát.
0: No, ale na poprvé to musel být zázrak, tak to máme 1000–1500 stran.
1: No, chvilku to trvá. Než jsem se ji prokousala poprvé, tak trvalo možná jako 4 roky.
0: Rozuměla jste všemu, co se tam psalo? Nebo píše?
1: No, víte co, na to člověk potřebuje pomoc někoho, kdo už to trošku zná, protože když si to jen tak začnete číst třeba jako román, tak z toho moc nemáte. Ale pravda je, že v Bibli najdete spoustu i třeba lidí, kteří v Boha nevěří, tak tam můžou najít spoustu rad pro život. Jo, to je takový opravdu, který s vírou na první pohled nemusí mít nic společného. Ale třeba jedna taková nejúžasnější je, říká se jí zlatý pravidlo. A je to zapsáno, jako že to teda řekl Ježíš, zaznamenaný v Bibli. A ten říká, co chcete, aby vám lidé činili, to čiňte jim. Vemte si, kdyby se tímhle lidi řídili, tak by asi na světě byl daleko líp, než je.
0: To je fakt, to je fakt. Vy říkáte, že v Bibli se najdou odpovědi na všechny otázky, které máme v hlavě. Ty odpovědi musíme hledat mezi řádky, anebo jsou to opravdu odpovědi ze života člověka a najdu je tam černé na bílém, anebo je musím hledat?
1: Víte co, to tak samozřejmě musíte je trošku hledat. Ta Bible je obsáhlá a není to, že byste si nalistoval rady a tam je měl jednu radu za druhou. Jsou na různých místech ty Bible, ale když na ní narazíte, tak ji pochopíte. Tak je to prostě výklad, který v podstatě nepřipouští žádnou jinou alternativu.
0: Mm-hmm. Chovej se k druhým tak, jak chceš, aby se oni chovali k tobě.
1: No,
0: ale potom tak ještě je obrácená podoba. Nedělej druhým to, co nechceš, aby dělali oni tobě.
1: No, ale to není úplně přesný. Ale jako ten originál je správnější než to. Tohle už si lidi překroutili v podstatě. A víte co, a taky to se spoustou věcí z Bible, že si je lidi překroutili.
0: No to je fakt. Já jsem si našel i v Bibli je formulováno vlastně, a to teď ocituji, jak chcete, aby lidé jednali s vámi, tak jednejte vy s nimi. Tak to už bude přesnější, ne?
1: No, víte co, ono to je v každém překladu, je to třeba trošku jinak řečený, protože těch překladů jsou tisíce, ale ta myšlenka je stejná.
0: Děkuju.
1: A vlastně i lidé, kteří třeba Bibli nevěří, tak ale uznávají, že kdyby se lidi aspoň řídili desaterem, takže na světě by bylo daleko líp. A tam máte, to je taky jasný. Nezavraždíš, nebudeš krást, nebudeš lhát, nebudeš smilnit. Jo? To nepotřebuje žádný extra výklad. Tam je to prostě takhle černý na bílým.
0: Moc děkuju za zavolání do noční linky, povídání o svatých knihách pokračuje. Díky za vaši Bibli. Dobrou noc.
1: Hezký večer. Nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Desatero, soubor 10 základních přikázání v Bibli, vlastně, která podle biblického podání dostal Mojžíš od Boha na hoře Sinaj. Patří mezi ně samozřejmě zákaz zabíjení, krádeže, lži nebo cizoložství, ale taky úcta k rodičům a příkaz uctívat jediného Boha. V křesťanství se obvykle shrnuje, nebudeš mít jiné bohy, nezneužiješ Boží jméno, budeš světit sváteční den, ctít otce a matku, nezabiješ, nescizoložíš, nepokradeš, Kališová, nepokradeš, nebudeš křivě svědčit a nebudeš toužit po tom, co patří druhým. Svaté knihy, to je dnešní téma a moc jsem se na něj těšil. Kdo bude další, kdo se k nám přidá, těším se po písničce, ale kouknu už i na vaše příspěvky, které jste odeslali a zase jejich moc, takže děkuji. Mám tady třeba od Milana, dobrý večer, přeji, nečetl jsem všechny takzvané svaté knihy, ale k té křesťanské bych měl několik zásadních připomínek. Původní verše obsahují i texty o reinkarnaci. Byly až na malé výjimky kolem roku 553 zničeny a místo nich byly dopsány nesmysly o neexistující svaté trojici a duchu svatém. Bůh není rozdělen na tři osoby a to, čemu kněži říkají duch svatý, je nekonečné množství duchovních bytostí, andělů, archandělů, mocností trůnů, duchovních průvodců, alias andělů strážných a dalších božích služebníků. Proto věřím pouze ve svatou dvojici, Bůh Otec a jeho syn Ježíš. A pokud někdo mluví o duchu svatém, vím své. Z Nového Jičína zdraví Milan.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: A předpokládám, že tam zhora, tam, kde se hodně kouří, a taky občas dá nějaká ta stopička alkoholu, pro vás, Babi Daněk.

tehdy po třetí si řekl, nevadí, zase bude líp.

0: zase bude líp.
1: Posloucháte Český rozhlas, společné regionální vysílání, stanici Český rozhlas Pohoda. No a téma páteční noční linky, svaté knihy. No, rozčiluje vás náboženství nebo uklidňuje vás víra? Našli jste v té svaté knize nějakou radu nebo našli jste v knize útěchu? Vyděsil vás nějaký verš nebo překvapila vás přísnost? Vadí vám výklady druhých? Umí svatá kniha vlastně pomoci? Umí taky ublížit? Jak vám případně vaše svatá kniha změnila život? 731 800 900 nebo linka@rozhlas.cz, případně do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. A kdo je další? Hezký večer i vám.
2: Dobrý večer.
1: Dobrý.
2: Libore, telefonu.
1: Libore, povězte. Co je vaší svatou knihou, jestli takovou vůbec máte a vůbec jak se díváte na knihy tohoto charakteru?
2: Svatou knihu nemám, ale zajímalo by mě, protože už taky mám nějaký leta, že papež požehnával tankům na Hitlerovém tankům na druhou světovou válku. A co vy na to, kdo mi na to řekne? No?
1: To je celé?
2: Ano.

0: veřejně vyzýval státníky, aby válce zabránili. Známá je jeho věta v duchu, že mírem se nic nestrácí, válkou lze ztratit všechno. Co ale skutečně existovalo, bylo žehnání vojákům, vojenským jednotkám a technice, vojenskými kaplany či kněžími, fotografie kněží žehnajícím tankům, letadlům nebo vojákům, které nejsou nic neobvyklého a mohou snadno vyvolat dojem, že jde o papeže. Po osvobození Říma v červnu roku 1944 navíc přijížděli spojenečtí vojáci do Vatikánu a někteří se dostali z tanky až na svatopetrské náměstí. Pius XII. Přijímal spojenecké vojáky na audiencích, což bylo také fotografováno. To ale není totéž, jako papež žehnal tankům do války. Ale každopádně je to na vás, případně se přidejte, zkuste i vy přidat svůj hlas. Budu samozřejmě rád a předpokládám, že i pasivně poslouchající taky. Tak dáme ještě do půlnoci jeden telefon, proč ne? Voláte jako o život, tak mě moc těší. 731 800 900. Haló, kdo tam je?
1: Jarda, dobrý večer.
0: Dobrý večer, Jardo. Tak ven s tím. No, co máte za svatou knihu?
1: No, já svatou knihu nemám žádnou.
0: A důvod?
1: Teda takhle, svatou. Já jsem v době, když jsem učil na Smečně, tak jsem byl v kabinetu s farářem, který tam učil němčinu a náboženství. Já jsem učil fyziku a takovéhle věci. No a on potom, když jsme se loučili, byli jsme v dobrých stazích spolu tedy jako a věnoval mi nový zákon. Já jsem si prostudoval nový zákon, Korán, Mein Kampf, křesťanství znám samozřejmě taky dobře a můžu říct, že náboženství bylo vlastně iniciátorem všech válek, které se odedávna děly. Ať už to byly ty náboženství, kteří měli více bohů, více božstev, tak vždycky uznávali nějakou partu bohů a ta druhá parta bohů byla proti tomu a vždycky se kvůli tomu válčilo. Takže já si myslím, že náboženství je víceméně na škodu.
0: Rozumím. A to vůbec, já to nespochybnuju. O tom jsme se už taky, myslím, jednou i někdy bavili ve vysílání, ale no. Mně spíš jde o to, mně spíš jde obecně o to, jestli člověk dokáže, už jsem se na to dneska ptal několikrát, člověk hledá přece útěchu kdekoliv, při jakékoliv situaci, může to být třeba i nějaký výlet, setkání, může to být, ale může to být i kniha. A to je to, co bych rád probíral. Jestli tyhle ty svaté knihy pro někoho, to nemusí být o tom, že někdo se snaží vnutit svou víru a dej si a tohle, ale někdo i třeba jenom mlčky vzhlíží k něčemu, co mu přece pomohlo. A to i taková svatá kniha být může, ne?
1: No.
0: A to
1: nevím,
0: přece, nemá,
1: já
0: to přece to... nemá nic společného, že za všechny války mohou...
1: Já jsem bohužel turch materialista, takže pro mě tyhle ty věci... Já chápu, že jsou lidi, kteří potřebují se k něčemu upínat. Jo. Já si myslím, že stačí, já podle svého osobního přesvědčení jsem žil vždycky poctivě. Ovšem neuznávám to, když po tobě někdo kamenem, ty po něm chlebem, to ne. Já naopak uznávám zub za zub.
0: No já mu dám do držky.
1: Takže když mě někdo ublíží, tak si s ním dokážu teda se sakramensky vyrovnat, anebo ho prostě vyškrtnu z okruhu svých jakýchkoliv známých a má to marný. A takže já si myslím, že to přesvědčení, prostě ta určitá nějaká víra, když ji někdo má, někdo řekne, anděl strážnej, já když se mi něco stane a vyváznu z toho jakž takž, tak určitě neřeknu, anděl strážnej byl nade mnou, ne. Měl jsem ale, víte, opět kliku,
0: ze sedinky kliku, to je mi jasné.

0: No jo, ale někoho to ale uklidňuje, někoho to povzbuzuje a někdo, neříkám, že tomu věří, ale ten anděl, to je docela dobrý příklad, protože vlastně to je takové, to je vlastně neutrální, to vlastně neubližuje.
1: No jasně, je to pravda, je to neutrální, ale jako někdo potřebuje prostě poděkovat nějaký vyšší moci, tak já prostě řeknu, no tak zase jednou jsem měl kliku, ale když si potřebuji ulevit, tak určitě ne modlitbou, ale řádnou kletbou, takovou tou českou pravou kletbou, kterou nemůžu snad teď ani tady před půlnocí.
0: Já se bojím, že vy byste říkal sama sprostá slovíčka, tady nejsme teďka v pelíškách, aby jsme si to kreslili na tabuli.
1: Já jsem se vždycky pohyboval v tvrdém prostředí. Já jsem byl dlouho na dole zaměstnaný, pak jsem byl teda ve školství, učil jsem na učňáku, to je pravda. A potom, když jsem šel v 50. do penze, protože jsem měl docela ráno, tak jsem začal taxikařit. A v té taxikařině jsem byl vždycky, nikdy jsem nikoho neokrát, když jsem něco v autě našel a bylo možné to vrátit, tak jsem to vrátil. Když byly starý telefony, tak jsem zmáčknul nějaký tlačítko, on se někdo ozval. Znáte majitele tohohle telefonu, já jsem tu našel. Teďka poslední dobou je to těžší, jo, ale prostě kdykoliv je něco, když jsem našel doklady, jo, tak jsem je vrátil, i když mi to někdy stálo úsilí. A můžu vám říct, že byli lidi, kteří řekli, no to jste hodnej, poctivej, dobrý, děkuju a nic. A někdo třeba řekl, podívejte se, měl jste s tím nějaký vydání, tady máte 1000 korun. Já jsem to nedělal pro peníze, ale když někomu opravdu, když s tím strávíte 2-3 hodiny, s tím, abyste někomu něco vrátili a on vám potom jenom poděkuje, tak si řeknete, jsem to hebel, kdybych to radši hodil do Vltavy. No, takže takovýhle je moje přesvědčení prostě. Jo. Já jsem tvrdý k tobě a tvrdý k jiným.
0: Děkuju. Dobrou noc, bude půlnoc. Ať se daří.
1: Děkuju. Mějte se taky všichni krásně. A snažte se žít tak, jak si to vy sami představujete. Neupínejte se k Bohu, to nemá žádnou cenu.
0: Díky, ještě jednou, ať se daří, pěkné sny a dobré kšefty.

0: Koukám na naše studiové hodiny. No ostřím. Ty nuly budou. A přivítáme nový den. První volný v tomto týdnu.
1: Noční linka.
0: Je půlnoc, vítáme sobotu 5. září 2026 a už si beru do rukou kalendář, kdo pak tam je, na koho se nesmí zapomenout. Boris, Bojan. Pánové, všechno nejlepší, zdraví, štěstí, spokojenost, ať se daří. Doufám, že máte ve svém životě nějaký smysl, kvůli kterému vám se vyplatí žít a chce žít. Tak ať vás neopustí. Mimochodem příjmenář, vidím tady příjmení Tůmová. Taky vám všechno dobré. Klid, pohodu, posílám úsměv.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: A nedá se nic dělat, tady nejde o svatou knihu, ale přímo o modlitbu. Hudbu složil Vítězslav Hádl, český text napsal Zdeněk Borovec. Je to vlastně taková klidnější část věnované tomu, zda člověku modlitba a víra přinášejí útěchu. Zkusíme to. Myslím, že to asi zná úplně každý. No a dvojici Zagorová Margita. Poslouchejte dál Český rozhlas, poslouchejte i druhou hodinu vysílání Noční linky, téma svaté knihy. Jak je vnímáte, těším se na další povídání. Ať se daří, příjemný poslech.

0: U svatých knih nejsou zajímavé jen jejich myšlenky, ale i to, jak se s nimi zachází. Například Tóra se v synagoze nečte z obyčejné tištěné knihy, ale ze svitku. Ten píše ručně vyškolený písař a chyba v textu není maličkost. Posvátný text se bere doslova jako něco, s čím se musí zacházet s mimořádnou úctou. Korán má zase silnou tradici recitace. V islámu nejde jen o to, co je napsáno, ale i jak text zní. Dodnes existují lidé, kteří se celý Korán učí nazpaměť. A protože muslimové považují za skutečný Korán, jeho arabské znění, překlady se často berou spíš jako výklad významu, než jako plnohodnotná náhrada originálu. Bible je zase pozoruhodná tím, že nejde o jednu knihu v běžném smyslu. Je to soubor mnoha různých žánrů. Najdeme v ní dějiny, zákony, rodokmeny, poezii, dopisy i proroctví a přitom se z ní stala jedna z nejvlivnějších knih světových dějin. Svaté knihy tedy nejsou jen texty zavřené v knihovně, jsou to svitky, zpěv, paměť, rituál, překlady, spory i každodenní čtení a možná největší kuriozita je, že texty staré stovky nebo tisíce let dokážou dodnes vyvolat klid, hádku, víru, pochybnosti, otázku, co má člověk se svým životem vlastně dělat.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: A kdo nám otevírá druhou hodinu vysílání noční linky, kdo pak je na druhé straně, tady je Honza.
2: Dobrý večer, tady je Mirek Hořice.
0: Zdravím vás, Mirku, povídejte, svaté knihy, tohle téma, jak moc vás oslovuje?
2: Svaté knihy, tak samozřejmě svatých knih je celá řada, otázka je samozřejmě, kdy byly jako napsány, z jakého náboženství v podstatě vzešly. Já osobně jako nemohu říci, že zrovna třeba například jako Bible je ta jako nejlepší svatá kniha, třeba samozřejmě člověk nemá jakoby prostudovaný jiný knihy, nejen Korán, ale samozřejmě i třeba knihy, které třeba jako vychází z hinduismu, šintoismu a podobně, takže samozřejmě těch jako knih, ve kterých vlastně byly vepsány mnohé moudré myšlenky, které se vztahují vlastně k smyslu jako lidského jako života, různých jako nástrach a podobně, celá řada. To znamená samozřejmě tím, že žijeme samozřejmě v Evropě, tak tím pádem jako ta Bible je nám taková s tím způsobem jako, jako nejbližší, ale rozhodně bych to nedával, jako, že bych jako vyzdvihoval na úkor jiných. Jo, myslím si, že třeba řekl si, že jako v tom hinduismu, no jako buddhismu je skutečně spousta jako moudrých věcí, o kterých samozřejmě my, nebo myslím si, jako, že většina lidí nemá nějakou, řekl bych, úplně blížší představu, protože samozřejmě nečetla ani se s nimi nějak blížce neseznámila. Ale můj názor je takhle, samozřejmě svatý kniha a podobně jako náboženství, obecně jsem trošku samozřejmě k tomu jako skeptický v tom smyslu, protože jako náboženství podle mého názoru obecně slouží spíš, řekl bych, ovládání vlastně jako lidí. To znamená, že určitá dřívejší jako privilegovaná skupina lidí, která byla jako schopna číst a psát a měla samozřejmě určitý, jako, řekl bych, jako znalosti, je využívala k tomu, aby mohla potom ovládat samozřejmě tu masu lidí, která byla samozřejmě vůči ním daleko jako negramotnější a nevzdělanější. Ale rozhodně je samozřejmě jako svatý knihy, ve kterých jsou teď jako, jako moudra určitě samozřejmě jako zajímavý a myslím si, že i z dnešního hlediska můžeme z nich čerpat mnoha, řekl bych, taková jako ponaučení, která jsou, řekl bych, jako platná napříč mnohými vlastně i tisíci lidí.
0: Já se přiznávám, že vlastně to dnešní téma, ani jsem nějak nezamýšlel to, že by se probíralo vysloveně církve a jejich hříchy a jejich spackané stopy minulosti a podobně. Já jsem to opravdu bral a beru a jsem rád, že většina z posluchačů to taky tak vnímá, že vlastně s tou svatou knihou nemusí být zrovna církevní kniha nebo náboženská kniha, ale může to být klidně jakákoliv jiná kniha, která pro něj bude tou svatou knihou.
2: Mhm. Ano, to znamená, že to může vlastně nejme to mi třeba, řekl bych, jakoby román nebo jakákoliv prostě
0: určitě.
2: Kniha, která má pro toho člověka, řekl bych, nějaký osobní de facto tak, vztah.
0: Tak. A nebo zároveň se vlastně k té knize vrací, nebo k těm řádkům, k tomu významu, protože jako člověk nevidí do hlavy druhému, co jemu dělá dobře a pro někoho to může být jako velmi srdečné.
2: Tak samozřejmě na tom, jakýho má se potom člověk oblíbí nějakého spisovatele, žánr pochopitelně, knihu, jo, takže samozřejmě to může být skutečně i třeba historický román, kterého člověka prostě nějak oslovil, jo, nebo i nějaká, když to řeknu, třeba Růžová knihovna a podobně. Záleží prostě na tom, ke které knize má člověk nějaký ten určitý osobní vlastně vztah.
0: Mirko, vy jste si evidentně přečetl lecos. Proč je dobré si přečíst svatou knihu, nebo svaté knihy?
2: Protože myslím si, že jdeme tomu, jak tady i některý, jako mnozí vlastně posluchači naznačili, že dnešní takové, řekl bych, úspěchné době má spousta lidí určité, řekl bych, psychické třeba problémy, tak si myslím si, že i v těch knihách může jako najít, řekl bych, radu na tyhle některé věci. Jako bez toho, že by člověk musel používat AI anebo nějakého jako psychologa nebo psychiatra.
0: No je pravda taky, že dost lidí se obrací k Bohu a nebo ke svým svatým knihám, vlastně když prochází částí života, kterému se říká samota.
2: Určitě, samozřejmě samota a potom je i jako osamocení, což je samozřejmě rozdíl.
0: To už budeme zase příště doprobereme, ale moc děkuju, tohle mi moc dalo tenhle rozhovor povídání. Díky a dobrou noc.
2: Taky
0: dobrou noc. A co vy? Zavoláte taky? Vážím si toho, když se tak stane, protože to je milé, to je potěšující. A mimochodem ty písničky, které tady mám, tak kterou vybrat a zároveň neurazit. Myslím si, že Malý dům nad skálou nikdy nikoho nesklamal. No, maximálně mě, že se musí do kopečka nebo po skalách.

0: Posloucháte Český rozhlas, tady je Noční linka, dneska se pohybujeme tedy v knihách, svatých knihách a někdo je vysloveně odsuzuje, teda to jsem tady taky měl takový telefon, takový názor, ale někomu přináší útichu, někomu přináší bezpečný přístav. Co vám svaté knihy říkají a jestli vůbec? Honza u telefonu, kdo volá?
1: No, tady je Dana.
0: Dane, moc poprosím, vypnout rádio, aby jsme se slyšeli dobře. Tak je to všechno v pořádku. Prosím pěkně, voláte poprvé, nebo už jste někdy volal?
1: Volám poprvé, jsem rád, že jste se dovolal.
0: Já jsem taky rád, že se vám to podařilo, tak vítejte tady v té naší rodině, jak někteří říkají, nočníčků, ale teďka zase, aby jsme se tady, já se s váma hádat nebudu, ale budu čekat váš názor nebo vaše pocity. Když se řekne svatá kniha, co to ve vás evokuje?
1: Já mám trochu problém s tím slovo svatá. Ale když to mám říct, co to pro mě znamená, tak když otevřu Bibli, tak v té první kapitole je, že na počátku bylo slovo a to slovo bylo u Boha a to slovo byl Bůh. A to ve mně, ta moje představa vlastně je ta, a i ta víra, že Bůh není člověk, že Bůh není nějaký stařešina nebo někdo, kdo tady nějakým způsobem působí, ale že to je síla, která stvořitelská, která dává životu smysl. To je jedna věc. A druhá věc, pro mě to také znamená Bible, já spíš rozumím tomu novému zákonu. Ten starý zákon je pro mě dost těžký, když taky jsem ho tak nějak rouskal a byl pro mě dost takový krvavý někdy. Ale u toho nového zákonu je to už pro mě přijatelný, protože to mluví přímo k životu. A myslím si, že právě člověk, který o životě přemýšlí a řeší různé situace, takže právě to křesťanství mu pomáhá tyhle situace řešit. Že se stává do určité míry svobodným, není svázán sám sebou nebo názory jiných, ale může to řešit pomocí tady této tradice křesťanské a myslím si, že právě v té Biblii je to popsáno dost dobře a z těch příspěvků, co jsem tady slyšel, se mě právě líbilo to, že lidi by se měli řídit tím, že co chtějí, aby se, jak se mají chovat lidi k ním, tak oni by to měli tak.
0: No jo, to je pravda, to je svatá pravda, když to použiju teda takto, ale zase ta dnešní mládež, ta ani neví, co chce, ta ani neví, ta vlastně neví vůbec nic ve smyslu toho, jak naložit, ale je to naše vina, rodičovská vina.
1: Já si myslím, že to je taky tou dobou, já třeba chodím do kostelů, chodím na různý, do různých kostelů a někdy taky odcházím prostě takový neuspokojený, protože se mně zdá, že ten výklad a to nesměřuje k tomu životu. Jo. A že když tam přijde člověk, který není seznámen s tou křesťanskou filozofií a těmi pojmy, tak se někdy nic nedozví. Jo, a myslím si, že ani ta mládež, byli jsme taky mladí, byli jsme revoluční, ale člověk potom přichází a přemýšlí i o věcech, i oni určitě taky přemýšlí o věcech, ale není jim dáno asi to, aby se seznámili s něčím, co by je dost ovlivnilo a mohli nad tím víc přemýšlet a v tom se podat.
0: Nový zákon obsahuje nejen příběh Ježíše, ale taky dopisy skutečným křesťanským komunitám, ano, které řešily velmi praktické problémy. No, to známe každý přece. Hádky, sex, manželství, peníze, autoritu. Našel jste tam svoje odpovědi?
1: Já v nás směrech ano.
0: Je něco, co je pro vás rozporuplné v Bibli nebo v Novém zákonu? Nebo no, něco, co si nedokážete vysvětlit?
1: Já mám spíš problém třeba s vyznáním víry.
0: Mhm. Zkuste mi to přiblížit, co to znamená s vyznáním víry.
1: Když vyznání víry je to, co křesťané teda přijímají, v čeho, co věří, a teď je tam, že věří Boha Otce všemohoucí a tak dále, který se stoupil do pekel a třetího dne vstal z mrtvých.
0: No.
1: Tak tady toto mě třeba dělá dost velký problém. Jo, abych to pochopil, abych ty věci, a přitom to říkám, jo, ale v těchto věcech mám problém.
0: Chápu.
1: Jo, si to,
0: chápu to, protože vlastně člověk těžko, možná jste na to ještě moc mladý, jestli mi rozumíte.
1: No,
0: zní to blbě, ale vlastně no. Mně přijde, že člověk asi ty správné odpovědi najde ještě v tom pozdějším věku.
1: No. Tak byl bych rád, kdyby to tak bylo.
0: No a já vám budu držet palce, abyste ty odpovědi našel, anebo ten smysl, a hlavně se toho nebál.
1: Jednak ještě bych na závěr jenom řekl, chci to protahovat, že myslím si, že ta víra, člověk má víru, myslím si, že každý možná něco jiného. Ale myslím si, že tady tahle víra člověka osvobozuje od toho, aby se stal takovým stádovým typem. Jo? Že ho učí víc přemýšlet a rozhodovat se, aniž by hodně podléhal tomu vlivu toho okolí. To je můj takový názor.
0: A díky za něj. Dobrou noc.
1: Dobrou noc.
2: Noční linka.

0: Koukám také do naší e-mailové pošty. No a protože tady vidím e-mail, který dorazil 4.9., což znamená v pátek 23.25, tak to spadá do mého vysílání. Dotaz do vysílání. Mohu se zeptat, mohu si vyčistit monitor savem? No, není to sice k tématu, ale savem klidně, ale prosím vás, jenom pokud máte pocit, že nestačí vyčistit monitor, ale chcete rovnou dezinfikovat i moderátora na obrazovce.
1: Noční linka. Čas na vaše příběhy.
0: Zpátky k vysílání, páteční noční linka, téma svaté knihy. Kdo se k nám připojuje jako další, tak třeba vidím to tu. Zdravím všechny posluchače, můj názor na téma dnešní linky. Lidé věřící uznávají Bibli a podle ní se snaží žít. Lidé nevěřící mají zákony a pravidla, podle kterých se musí snažit žít. Takže Bible a zákony jsou věci, kterými se dá ovládat člověk. Zdravíme, nebo dají ovládat lidé. Zdravíme všechny, Kamila. Potom tady mám třeba Václava. Předem zdravím všechny linkaře a přeji příjemný poslech noční linky. Bible je pro mě tou jedinou svatou knihou. Smutné je, že mnozí Bibli překrucují podle toho, jak se jim to hodí a zneužívají toho. Bibli sice mám, ale většinou si verše vyhledávám online na internetu. PS. K dnešnímu tématu by se hodila i píseň skupiny Rangers. Hodila, ale nemám ji naplánovanou. Hele, načetla jsem, že Bible je psaná v metaforách, takže je třeba přemýšlet, co tím chtěl básník říci, a také některé věci nelze brát doslova. Prošla jsem jenom určité části. Vadilo mi, že ženy jsou tam považovány za něco méně než muži, ale určitě části mohou být považovány za základní mravní kód, takže by vůbec neškodilo, kdyby se tím lidi řídili. Svět by byl určitě lepší. František, dobrý večer. Pane Macoune, tyhle ty knihy nečtu, protože se vůbec nedodržuje náboženské desatero, takže čemu mám věřit? Já se chovám podle desatera, aniž bych byl k tomu nucen, to je můj životní styl. A Maruška, pane Honzo, dnes se těším na vysílání, musím říct, že nikdy nepohrdnu otčenáškem. Na výlet vždy zajdu do místního kostela, zejména aby můj syn dojel bezpečně ze zaměstnání, aby naši andělíčci byli ve střehu. Díky, Maruška. Já díky.
1: Noční linka. Poslední a první hodina každého dne.
0: A kdo nám volá? Pěkný večer, pěknou noc, přeji.
2: Dobrý večer, pane Honzo.
0: Ano, kdo pak je tam? Představte se nám,
2: tady
0: prosím.
2: Tady je Marie od Blatné.
0: Maruško, zdravím směr Blatná, povězte. Máte i vy svoji svatou knihu? Nebo ne?
2: Ohledně těch knih, já sice žádná majitelka Bible nejsem, ale jsem majitelka těch modlitebních knížek, co byly kdysi v kostele.
0: Jestli vím,
2: a mám tady překrásné, nádherný svazek knih po mojí babičce. Já se pocházím ze severní Moravy od Opavska a my jsme jezdili za babičkou do Velkých Hoštic u Opavy. A tam do toho kostela jsme chodili pravidelně každou neděli a můžu vám říct, že to byl krásný, nádherný zážitek. A jelikož ta babička byla rozena roku 1889, tak jsem po ní zdědila takovou modlitební knížku z roku 1867 po její mamince. A jsem do dneška majitelka těchto knížek, těch modlitebních, a můžu vám říct, že už to je pomalu skoro v rozpadu, ale pořád ještě existují.
0: No, ale tak to znamená, že tohle je pro vás ta svatá kniha. Asi.
2: Ano, přesně tak. Já tu Bibli nepotřebuji, občas jednou, dvakrát do roka si to tak nějak pročtu, ale není to jenom tohle. Potom ještě jsem majitelkou modlitební knížky od pana faráře. Určitě jsem ho nezná, protože jsem ještě běhala.
0: Vy jste byla na houbách, ano, ještě pár let.
2: Ano, přesně tak. A je to taky z roku 1946. A to byl dar pro mou babičku, pro mou stařenku, tam se tomu říkala stařenka na severní Moravě, stařenka a staříček, a tam jí předal ten kněz knihu, no je to modlitevní knížka, jsou tam, je to prostě takový ten český kancionál, jestli vám to něco říká.
0: Jo, ano, ano.
2: No, a tak to jsem taky zvěděla po té babičce a je to taky z toho roku, ale to už je trochu mladší, je to z roku 1967, ale jsem pořád toho majitelkou a taky, jak říkám, je to skoro v rozkladu, ale můžu vám říct, že to je pro mě prostě takové možná něco větší než Bible.
0: No, máte k tomu větší cit, větší vztah, máte k tomu nějakou historii, máte něco hmatatelného, protože zase někdo může říkat, no jo, pán Bůh, nerdy to nikdy, nikdy neviděl a stejně Bůh ví, jestli byl, že?
2: Přesně tak, máte pravdu. A vy jste právě původce tím, jak jsem to slyšela v rádiu, že jsem rychle vykopala tu malinkou knihovničku a tam jsem to rychle našla vyštrachá, protože to mám uložených sáčků. Je škoda, že kdyby měl někdo zájem, ale jenom z těch milovníků, z archivářů, který by to chtěli dát dokupy, určitě bych jim ráda šla vstříc, ale můžu vám říct, že opravdu tento vztah k těm knihám mám opravdu hluboký. A věřím tomu, věřím.
0: No a to je asi to, co vás taky uklidňuje a to je to, o čem jsem mluvil vlastně v úvodu, nebo se snažil vysvětlit, že nejde o fanatismus, nejde o nějaké chybné kroky nebo něco podobného v rámci církve a o tom, jaká je církev byla a že jsou ve všem války a tak dále. Ne, mně šlo o tu útěchu, o to oduševnělí, něco, co člověku přináší
2: ano,
0: radost.
2: Ano.
0: A třeba to nedokáže ani popsat, ale hlavně, že tomu rozumí on sám.
2: Ano, určitě tak, protože nedávno, když si, jak byl ten covid, mám do dneška ještě kamarádku, je dneska 90 let, měla syna pořád vlastněma. Onemocněl tím covidem a ona mi zoufale volala, co má dělat, proč ten syn by měl umřít, byl nemocný, hodně špatně. Já jsem říkala, hele, Magdičko, vydrž na chvíli, vydrž jeden večer, jednu noc, já zkusím promluvit s Bohem. Možná, že mě vyslyší. Věřte nebo ne, ten člověk přežil.
0: Maruško, děkuju vám. I vaše povídání bylo milé, zajímavé a vážím si toho, že jste zavolala, zvedla telefon a ťukala to.
2: Děkuji za vyslyšení. Mějte se hezky, hodně zdraví, nashledanou.

0: Silně duchovní Kryl děkuje vlastně za nejen dobré věci, ale taky za bolest, nezdar, slabost a utrpení, protože člověka něco učí, závěr. Vlastně zamířil přímo ke Kristu. Výborná skladba do dnešního vysílání. Karel Kryl s vámi taky v nočním vysílání Českého rozhlasu. Svaté knihy probíráme. Budu rád ještě, když se připojíte do našeho povídání. Kouknu zase ještě do vašich příspěvků, do e-mailové pošty. Tady to vidím. Dobrý večer, přeji, nečetl jsem všechny takzvané svaté knihy. Já už to už jsem četl, to už jsem četl. Tak, protože to přišlo ještě do komentářů, do internetového, vlastně do té pozvánky k dnešnímu vysílání, tak tam to je, tedy doufám. Doufám, jo, je. A mám tady třeba od Mojmíra... Bibli běžně používám doma i při službě v chrámu. Korán jsem si přečetl a chápu ho jako komentář k tomu, co si prorok Mohamed zapamatoval z přednášek kolemjdoucích židovských a křesťanských kazatelů. Svaté knihy jiných kultur vnímám jako doklad jejich duchovního vývoje. Byl jsem v Izraeli a Jordánsku, Konstantinopoli a jiných místech. Poslouchám a bavím se a přeji zdraví, štěstí, splnění všech dobrých přání všem, kdo vám volají. Mojmír, děkuji moc. A kdo se přidáte? 731 800 900. Halo, halo. Kdo pak je tam? Kdo nám volá?
1: Halo, halo.
0: Ano, to jste přesně vy.
1: Ano, vypnu.
0: Tak, vypnu to, už se neslyšíme v ozvěnách, ale už jsme skoro jako, jak to říct, tváří v tvář, ucho k uchu. Kdo nám volá do vysílání, kdo je na druhé?
1: Do Severní Moravy.
0: Ano, a slyšel jsem správně Helena. Helena, jenom abych věděl.
1: Helena, ano.
0: Tak, Heleno, povídejte, to mám, teď je to na vás. Svaté knihy, co vám to říká?
1: No, já... Bibli čtu každý den. Je to pro mě jedna kniha, kterou čtu pořád a pořád. Mám už ji přečtenou víckrát.
0: Mm-hmm.
1: A Bibli je třeba číst s modlitbou. Jinak to je k ničemu. Moje spolupracovnice si koupila Bibli, přečetla ji celou, aby se s ní vysmívala. No, proto si ji koupila, chtěla se posmívat Bohu. A to, tak z toho nic není.
0: No tak ať si dělá, co chce, ne? Tak teď je to její věc. No. Je důležité, čemu věříte vy?
1: Z toho není nic, jestli to někdo tak chce číst, no. Že to tam něco si přečtu, usměju se, ale Bible je opravdu kniha, v které všechno najdu. Co potřebuji, tam je všechno napsané, všechno se dozvím a je třeba k tomu víru. No. Bez víry se není možno podobat Bohu.
0: Nejrozšířenější knihou na světě je Bible obecně. Máte několik biblí doma, máte i jiná vydání, ke které se nejradši vracíte, která se vám nejvíc líbí, která vám nejvíc přináší?
1: Já mám tolik biblí doma, ale no, čtu i takovou, různé překlady. Všechny jsou dobré, protože jako Bible jsou všechny dobré. Mám i polské Bible, české, takže čtu ty. A Pán Bůh říká, že těm, kdo ho milují, všechny věci napomáhají k dobrému. Takže musíme Boha milovat a věřit mu.
0: Musíme Boha milovat, Boha nemusíme milovat. Můžeme, ale nemusíme. Mě nebude nikdo přikazovat.
1: Kdo nechce, nemusí.
0: Tak.
1: Ale kdo ho nemiluje, takže no.
0: Řekněte mi, co vám vlastně, když si otevřete Bibli, otevíráte si tam, kde jste skončila, anebo moment překvapení, otevřete nějakou stránku?
1: No jak kdy. Někde čtu Bibli od začátku až do konce. a potom zase čtu tak, že otevřu jak kdy. Mm-hmm. No, ale Biblii je třeba přečíst celou od začátku do konce.
0: Která část Bible se vám nejvíc líbí, která vás nejvíc naplňuje?
1: No, líbí se mi celá Bible, ale nový zákon pro počátek je lepší, čiž nový zákon proto, že starý je těžko zrozumitelný pro takové nové, tak to je těžko číst, ale je tak tež dobrý, tak tež ho dal napsat pan Bůh s tím lidem, takže že je to i to dobré číst, ale nejlépe ze začátku Evangelia, kde pan Ježíš říká, že Duch Svatý je. Někdo tam říká, že není Duch Svatý, že to jsou anděle, ale to není anděle, nejsou Duchem Svatým. Duch Svatý je a mám s ním pořád, s ním to Duch Svatý nás naplňuje, dává nám svoje dary, dává nám jazyky, proroctví, dar uzdravování, různé dary nám dává. Rozděluje, jak chce komu. A on je a mám s ním na každý den s Duchem Svatým.
0: Děkuju vám. Heleno, zdravím vás. Díky za vaše zavolání. Dej mi sílu změnit to, co změnit mohu, trpělivost přijmout to, co změnit nemohu a moudrost rozeznat rozdíl. Tak s klidem a milým pohlazením tak na dálku dobrou noc, ať se vám daří a zdraví jenom pro vás, ať vám Bible stále přináší to, co od ní očekáváte.
1: Ano, ať čtěte Bibli.

0: jsme pomalu v závěru dnešní noční linky. Moc mě bavila, to se přiznávám velmi, velmi, bylo to velmi hluboké. Já vím, bylo to těžké, ale nebojte, pak se zase odpočineme u jiných témat, veselějších témat. Ostatně témata můžete posílat i vy, jan.macon@rozhlas.cz, anebo kolegům do noční linky. Kdo asi pravděpodobně uzavírá dnešní povídání, kdo je na druhé straně?
1: Dobrý večer. Tady je Karla, Severní Morava, Karvínsko.
0: Ano, Karlo, zdravím vás, povídejte.
1: No, já jsem nevěřící, byť jsem křtěna, protože jako dítě jsem chodila s dědečkem a s babičkou do kostela. Mm-hmm. No a hrozně se mi tam líbilo. Pan farář tam dával kázání a já jsem to poslouchala. Líbilo se mi to. Dědeček byl v radě stále.

0: ješit. Jo?
1: Tak jste s tím byla poměrně rychle hotová, evidentně.
0: No, to není nic. Tam se oni ještě ti faráři vykradali církevní majetek, jo? Jak jsem se dozvěděla. No a dědečkovi a babičce až do jejich smrti jsem neřekla ani půl slova. Jakože těm farářům nevěřím a jakého jsem já názoru.
1: Zklamala byste...
0: Takže, prosím?
1: Asi byste je zklamala, že?
0: Já nevím, jestli oni věřili, nebo jestli prostě do toho kostelu. A to nebylo ještě všechno. My jsme bydleli v baraku, měli jsme barak, tam byly 4 bytové jednotky. A dědeček s babičkou bydleli v jednom, rodiče s náma dětma v druhém bytě a ve dvou byli nájemníci. A ta jedna nájemnice chodila pravidelně do kostela, byla děsně věřící a kradla nám pšenici pro slepice a pekla si z toho takzvaný krupičňok. No a taky nám kradla peníze.
1: No, to se teda dostáváme.
0: Byla toho nazoru, ona zašla do kostela, ano. Pomodlila se, protože pán Bůh rád odpouští.
1: No tak,
0: no, tak to byla další zkušenost malého dítěte.
1: Jinak, ještě malé dítě, když byla Karla malým dítětem, zaváděla, předpokládám, o nějakou Bibli nebo o nějakou knihu.
0: Ne,
1: taky vůbec.
0: O žádnou Bibli jsem nezavadila.
1: Ano.
0: Nikdy jsem ji nečetla. Nikdy jsem si ji nekoupila, byť jsem knihomol, ale třeba jsem si koupila knihu Karla Gotta.
1: Mm-hmm.
0: A on i Ivanka věřili, Ivanka možná ještě věří v posmrtný život. No a tam jsem zjistila, že mají pravdu, že on je. No a taky jsem zjistila, že mezi náma žijou mimozemšťané. V jiné dimenzi.
1: Tohle probereme určitě příště.
0: Po prvním covidu mě pravidelně navštěvovali. Jeden teda.
1: Je pravda, že někdo může říct, Ježišmarja, to je blázen ta paní. Ne, já vám věřím. Protože...
0: Vypadá to bláznivě, ale já jsem děsný realista.
1: Tak.
0: Děkuji. Tak vám to řeknu.
1: Děkuji za zavolání, moc děkuji. Téma i pro některou z příštích linek poznamenám se, byť už jsme to probírali, ale je to velmi zajímavé povídání o tom, co bude potom, to za prvé. A taky nebe nebo peklo. Kde se potkáme? V nebi nebo v pekle?
0: No, ten mimozemšťan, než zmiznul, on je... Já jsem myslel, že je to sen. A na sny taky nevěřím. Nevěnovala jsem tomu pozornost. Ale navštívil mě asi 8krát. Možná to byl nějaký robot. Jo? Já jsem si myslela, že ten covid způsobili Američané, já je nemám ráda. A přešla jsem na to, že mimozemšťané. A vysvětleno mi bylo od lidí, kteří se tím zabývají, že oni tady žili. A jak ten Deniken psal o tom nerezovém sloupu a to, že to jsou po nich pozůstatky, odstěhovali se na jinou planetu, tak jsem si říkal, třeba tam mají problémy a chtějí nás vyhubit. Možné je úplně všechno. No a tež to mohl být robot a já jsem uvažovala, on mě navštívil 8krát nebo 10krát a byl u mě dlouho a jak byl naposledy, tak já jsem se vzbudila, bo po tom covidu jsem chodila v noci čurat. A když jsem rozsvítila, tak on zmiznul. Jo, a to on už byl naposledy a on mě odměnil. A já tomu říkám božská blaženost. No a protože mi bylo 67 pryč a v mé rodině všichni po 67 letech umírají, tak jsem si říkala, no, někdo... nebo prostě něco mi říká, brzy půjdeš mezi nás, jo, nic se neboj. No.
1: Děkuju i vám, dobrou noc, díky za zavolání.
0: Dobrou noc.

knihy vznikaly v jiné době, v jiných zemích a v úplně jiném světě, než ve kterém se dnes žije. Přesto se v nich pořád dokola objevují otázky, které známe i my. Co je dobré a co špatné, jak se zachovat k člověku vedle nás, dokážeme odpustit, umíme pomoci a co vlastně znamená být slušným člověkem. Nemusíme věřit stejnému Bohu, nemusíme se shodnout ani na tom, jestli nějaký Bůh vůbec existuje, ale jedno staré pravidlo můžeme pochopit všichni. Nedělej druhému to, co nechceš, aby někdo dělal tobě. Možná právě proto lidé svaté knihy otevírají i po stovkách a tisících let. Ne proto, že by v nich našli odpověď na úplně všechno, ale někdy v nich najdou otázku, kterou by si měli položit sami sobě. A možná je to pro dnešní noc docela dobré místo, kde skončit. Tak než vám řeknu dobrou noc, zvu vás k další společné noční lince, která bude příští pátek, 11.9. a téma Nech brouka žít. Dobrou noc. Loučí se z Prahy Honza Macoun.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Dnes ten velký okruh českého humoru trochu zúžíme. Přesuneme se s ním na Moravu a bavit vás budou rozhodně jednotliví komici. Dnes takovým výstupům říkáme stand-upy, ale my je tady v rozhlase známe už pár desítek let zpátky. Dokážu vám to právě dnes výběrem archivních scének. To slibuje Patrik Rozehnal, tak se připravte, posaďte, zesilte si rádio. Začínáme.
2: Co říkáte Praze? Nazdar. V Praze vždycky říkám nazdar.
1: Tak ji i my dnes dáme vale. A posvítíme si třeba na Brno. Tím se nám ten okruh komiků trochu taky zúží, ale i z Brna jich bylo docela hodně. Jen se nechte překvapit, jak vás dneska rozesmějí.
2: A teď rozcvička na bránici, smějeme se lehce, s popadáním za břicho, zuby ven.
1: Tak takhle nějak bychom si to představovali.
2: Správně, výborně, tak prosím ještě jednu.
1: Ne, to stačí. Další smích si necháme, až zazní první anekdoty a slavné monology. Zatím musíme začít nějakou muzikou.
3: Hledáme zpěváka pro Brno.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: A co začít brněnskou skupinou Synkopy 61 a písničkou Bylo nám hej?

0: Přemýšlel jsem, čím, kým a jak vlastně začít to dnešní vysílání. No, ano, někdo se nám tady hlásí.
1: My musíme chtěj, nechtěj začít námětem.
0: To souhlasím.
1: I když nám připadá sebe divnější, že na počátku tak moderního, velkorysého a technicky pokročilého podniku stojí něco tak starodávného a technicky primitivního, jako je pouhá myšlenka nebo literární fikce.
0: Máte pravdu, pane Hegře. Mám takový námět. Udělejme si dnes den moravského humoru. A odkud pocházela většina moravských komiků? Z Brna. Takže se tam vydejme.
2: Hvězdné návraty.
0: Právě tam se narodil i 17. června roku 1909 ve velké rodině jako 13. dítě na Mojmírově náměstí číslo 13 v Králově Poli nedaleko Brna, tehdy Karel Heger. Jeho tatínek byl bývalý voják a taky dělník z Královopolské cihelny v Brně. Měl o 25 let mladší manželku Marii a ta měla na stejné adrese skromný malý koloniál a později na nádraží kiosek s novinami a cukrovinkami. Už jako malý chlapec hrál se svými sourozenci Karel Heger loutkové divadlo a v 8 letech už byl členem brněnského souboru Bratrství. Jeho tatínek zemřel, když mu bylo 14 let a maminka musela zaopatřit celou rodinu. Karel tak vyrůstal v chudém, ale harmonickém prostředí se starostlivou péčí. Vychodil obecnou i měšťanskou školu a v letech 1924 se přihlásil na studium státního Českého ústavu učitelského v Brně. Maminka si totiž nepřála, aby si Karel zvolil tehdy pochybnou existenci hereckého povolání do života. Krátký čas tak sice působil ve vesnických školách v okolí Brna, ale už během vojenské prezenční služby stihl studovat herectví na konzervatoři v Brně. A v roce 1932 přijal i svou první profesionální smlouvu. A v roce 1940 dostal nabídku do Národního divadla v Praze. Ale tím už se dostáváme z Brna pryč. A to je dobrá chvíle, kdybychom si mohli dokázat, že i Karel Heger byl výborný komik. Máme pro vás baladu na A.
1: Pan táta Franta haštal, náramná mazavka. Spal na hambalkách a tak nahlas chrápal, až lampa zhasla. Za almarma stála bandaska v kanafas zavázaná, takzvaná šnába. Haštal vstal jak čamrda, vzal Lancaster a psa, a hafana jak malá kráva. A šlapal a bafal, má hlad, tak má nápad, capat na bažanta. Stará barka haštalka, časná paň máma, jak pátá z rána padla, tak vstávala. Pak šla zavrata tam, jak stála kašna a dala chasám nadlabat. Bác, padla rána, pan táta haštal zná dát na frak. Hajná haštalka šla na kvap na hrách a tam, jak stál agát, našla bažanta. Hajná bažanta vzala, na dlaň dala a ptáka na prsa naplácala a prála. Já šťastná našla bažanta, má prsa macatá jak nějaká basa. Zaspadla rána. V rána padala z pajasana na brčál, tam zalkala a natáhla brka. Za balvanama spal havran a tam dál zprava skákala straka. Havran začal skákat. Straka na havrana mrkala, pak drápkama na záda havrana ťapkala a pak zas mrkala a skákala a ptáka na balvan lákala. Havran zatřásl brkama a prál. Láska samá námaha trapná. Straka dál kafrala a cancala a havran zas traka, marná tvá námaha, nálada žádná. A straka začala nadávat. A pak kaprla ta má, mrzák havran. A vdál plavala. Havran pak sám žbrblal. Já balšán, já vrták, ta babka straka, ta maškara stará, ta bachratá almara. Má 15 stráčat a namáhá svá vnadná brka. Škrkavka láká havrana skákat na balvan. Ta žvastavá hanbářka hanbatá. A zas havran spal dál. A ta náramná blbá balada na A vzala šnába.

0: To byl tedy první komik z Brna, Karel Heger. Toho dalšího vám představíme hned po písničce.
1: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
0: A další rodačka z Brna, Laďka Kozderko.

0: Mimochodem, dnes se bavíme moravsky, tedy mluvíme česky, ale je to takový moravský humor, který své centrum měl a dlouho má v Brně. Je to další komik z tohoto města.
1: Hvězdné návraty.
0: Lubomír Černík je tím mužem, na kterého budeme vzpomínat. Narodil se 9. října roku 1924 v rodině brněnského hudebního skladatele Josefa Černíka. V roce 1943 maturoval na reálném gymnáziu v Brně a o dva roky později začal i se studiem herectví a režie na brněnské JAMU. Už během studií založil spolu s Vladimírem Sísem a Alexandrem Resnikovem studentské divadlo Směr. Pak nastoupil do Horáckého divadla, později do brněnského divadla Julia Fučíka a spolupracoval i s brněnským mezinárodním varieté. V 70. letech pracoval jako dramaturg Československé televize v Brně a odtamtud odešel vést kabaret Netopír. Starší ročníky si ho budou možná pamatovat i jako konferenciéra tanečního orchestru Gustava Broma. Ve filmu se příliš neprosadil, jeho první filmovou rolí byla postava brigádníka ve filmu Velká příležitost. Největší filmovou rolí pak byla asi postava doktora Petery ve filmu Znamení raka z roku 66. Kromě hraní působil na poli kultury i v jiných úlohách, třeba jako dramatik, dramaturg a taky autor mnoha dramatických scének a skečů. Tak si pustíme třeba ten náš rozhlasový z roku 59. Silvestr pana Balvana.

Říká se, máš-li smůlu, pokouše tě i slimák. A pan Balvan smůlu měl, dlouhodobou. Kromě této smůly vlastnil také rozhlas po drátě. Jenomže tak dlouho se mrká na drát, až se člověk utrhne. A pan Balvan se onoho silvestrovského večera rovněž utrhnul a pravil. Dost! Já bych chtěl jednou nějaký ten špásovnej pořad taky slyšet na vlastní oči. A Škato vyrazil do ulic. Na počátku byla prýtma. Tady byl hned na počátku neonový nápis Varieté dvojitý silvestrovský superprogram. Pan Balvan zmužile přistoupil k pokladně a povídá, já bych prosil jeden lístek na večerní a taky na noční představení. Vy chcete jít večer a hned na to v noci? Diví se pokladna. Jo, povídá pan Balvan, já jsem totiž abstinent a rád bych jednou na Silvestra viděl taky něco dvakrát. Silvestrovská ulice plýtvala smíchem a nejroztodivnější muzikou. Pan Balvan právě míjel roztančená okna přeplněné vinárničky, odkud se linul gramofonový zpěv nekorunovaného černého krále jazzu. On the sidewalk, Sunday morning, lies the body, the body, the body oozing life. Someone speaking round the corner, wow. It is someone, McDonough, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye.

0: Kdybych byl nachlazený, nespíval bych. Uvažoval právě pan Balvan, když tu hle přes ulici v povážlivém předklonu a tedy ne nepodoben šikmé věži v Pize posunuje se zasmušilý jinoch. Pan Balvan se neudržel.
1: Člověče, nestydíte se, teprve večer to začíná a vy takhle tohle.
0: Proč? Povídá ta šikmá věž. Já hledám tady automat na cigarety a tamhle naproti mi řekli, že mám jít šikmo přes ulici. A pochod pokračoval. Rozhlas už zahájil svá kouzla a odněkud možná v silvestrovském pořadu na přání hudebních redaktorů zaznívala jedna z poučných bajek doktora Arnošta Kafky.
2: Létá hejno supů oblohou, žádnou kořist najít nemohou. Klof, klof, klof, klof, tohle bude lov.
0: Mordie, tohle bude lov, říká si najednou pan Balvan, nebo zjišťuje, že stojí přímo před vchodem do jakési kavárny ozdobené cedulí. Nejveselější Silvestr všech dob s Vlastou Buriánem, neváhejte. Pan Balvan by nezaváhal, jenomže ten podnik střežili otáčivé dveře. Říká se tomu taky turniket, znáte to. Zavřel oči, rozběhl se, za chvílku zjistil, že je v těch otáčivých dveřích a že jde. Přešel v drobný klus zadní stěnu nalepenu na patách. Změnil tedy klus v pravidelný sprint a právě když se začal zaobírat myšlenkou, kde by asi tak mohl být vchod a kde východ z tohoto strašlivého stroje, ozval se vedle něj ponurý hlas.
3: Smířte se s osudem, příteli, ven už se asi nikdy nedostaneme.
0: Já osobně už tady takhle běhám přes hodinu. Nedělejte si legraci, říká pan Balvan. Jsme na tom hůř, čověče, než si myslíte. Já jsem se tak těšil, že po letech uslyším nějakou fajn silvestrovskou anekdotu.
3: Můžu posloužit, povídá hlas ve tmě. Nový rok, představte si, ráno v posteli leží muž s ručníkem na temeni a rozjímá. To je zajímavé, jak ty boty jsou vlastně hrozně nezdravá věc. Mě vždycky, když se probudím obutej, hrozně bolí hlava.

0: to je starý, povídá pan Balvan. Ale to znáte, jak ten rozjařený občan na Silvestra obchází takový ten kulatý sloup, co jsou na něm plakáty, takhle po tom sloupku ťape rukama kolem dokola a se dostane zase na to místo, odkud vyšel. Zděšeně se zatváří a ustrašeně zvolá:
1: Ježíš Maria, já jsem zaživa zazděnej.

Jo, říká ten soused, to já jsem tuhle slyšel Jana Wericha, jak vykládal. No, on to říká tak nějak. Karel IV. To se stalo za doby Karla IV., že nějaký takový obyčejný purkmistr přetáh Silvestra. Přetáh ho pořádně a potká přítele a říká mu, já jdu Karlovi gratulovat. A přítel říká, prosím tě, teď přece dneska Karla není a purkmistr vece. To nevadí, ale je 4. To je ohromný, raduje se pan Balvan. Umíte ještě něco takového, ať nám to tady líp uběhne. Ještě umím Oldřicha Nového, jenomže ono se v běhu špatně zpívá, že bychom trochu zvolnili. Zvolnili a soused učinil pokus o zpěv. Dobrý večer. Mladá žena vychloubá se. Příteli, mám zlato vlase. Když já zpívám, toť kum štrizí. I publikum pro mne zmizí. Dirigent, jenž dobře znájí, dodá, přičemž úsměv tají. Tedy všichni zmizí, věřím rád, to jim nelze zazlívat.

0: z útrop kavárny zazněla tuš a v zápětí se ozval známý hlas.
1: To je samozřejmě. To je úplně samozřejmě to je. A víš, a to je to, a já jsem teďka, já mu, to je to, no, to je ti podobný, hamba. A já mu říkám, ne, on mě říká, on říká, prosím tě, kde ty ses narodil? Já říkám, no já jsem se narodil v Praze. A on říká, no jo, v Praze, a která část? Já říkám, no to se, já jsem se teda náhodou narodil v Praze celý.

0: Pan Balvan zaúpěl. To je on, já ho musím vidět, já se pokusím prorazit. Potom pan Balvan nabral dech, zavřel oči a vypálil tak pruce, že téměř okamžitě po startu musel dosáhnout druhé kosmické rychlosti. Pan Balvan přibrzdil, blaženě vydechl a zvědavě pootevřel oči. Ale to neměl dělat, neboť zjistil, že není v kavárně, ale že stojí uprostřed hlučící Silvestrovské ulice.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
2: Původem z Brna je i slavný hudební textař Pavel Vrba. Stojí za zhruba 13 texty k českým písním. Jedna z nich je i tahle.

0: Dnes jsme se v našem pořadu zaměřili na komiky, kteří kdysi bavili na Silvestra a vystupovali sami. Ano, bavili svými monology, anekdotami a výstupy, které si mnohdy napsali i oni sami. A našli jsme ještě jeden důležitý spojovací prvek, vlastně dva. Jsou z Moravy a navíc i z Brna.
1: Hvězdné návraty.
0: Zastavujeme tedy u dalšího takového komika. Jeho jméno je Ruda Stolař. Jak se říká, byl to Brňák jako Brno. Stával na jevišti s kytarou a zpíval to svoje ane anekdoty. Ty má každý rád. A pak chrlil jeden vtip za druhým. Bylo to krátké, lidové a, jak on říkal, betálně vypoentované. Komedianti a kejklíři tehdy při jeho vystoupeních stávali za kulisami a poslouchali. Vždy totiž bylo co. Ruda byl fóry nabitý jako lajdenská flaška, jak se říkávalo. A taky byl jediný, kdo si mohl dovolit požádat diváky, třeba na zimním stadionu, aby mu volali, o čem chtějí anekdotu slyšet. A věřte nebo ne, nestalo se, že by se jí nedočkali.
2: Domlouvala jedna paní Malířovi, říká, mistře, ale ta čárka, víte, ta linka tam u toho stropu, není nějak nakřivo, on říká, on je to mokrý, víte? Až to uschne, ono se to vyšponuje. Alebo taky povídá mušu doktora, pane doktore, prosím vás, řekněte mi, co mě je, prosím vás, řekněte mi to česky, víte, ne latinsky, abych tomu rozuměl. Doktor ho prohlíží a povídá po chvílce, tak já vám to řeknu na rovinu, víte, vy jste darebák, vy jste lump, vy jste chuligán, vám se nechce dělat, vy jste lenok. On říká, děkuji vám, pane doktore, a tak a teď mi to řekněte latinsky, jak to může říct doma taky manželce. A teď si představte zasněženou krajinku. Metr sněhu, tedy ne na délku, já myslím na výšku. Zasněžená krajinka. A teď tou krajinkou si to šupají takový vláček, kolejáček. A před tím vláčkem, kolejáčkem jede lyžař. Samozřejmě na lyžích. A teď v tom vláčku je strojvůdce a topič. Ten topič se dívá na toho lyžaře, který jede 15 metrů před tou lokomotivou. On se na ně dívá a říká tomu strojvůdci, vidíš to, Franto? Já jsem ti to říkal hned, že to nejsou koleje. Taky povídá paní Kraválová, povídá, poslechni, starej, taky bychom mohli letos na nějakou maškární merendu. Co myslíš, jakou si vybereme masku? Povídá pan Kravál, víš co? Marie, půjdeme za to, za nákladní vlak. Ona říká, prosím tě, co je to za masku, nákladní vlak. On říká, no to je ohromná maska, představ si, já budu kouřit, ty budeš stát a vykládat. To se potkali dva a ten jeden povídá, prosím vás, tady máte stovku, skočte mě tady naproti do trafiky pro drobny. On říká, tudle, vy mě mezi tím utečete. Potkala babička Karlička. A Karliček pláče, povídá babička, proč pak plačeš, Karličku? On říká, ale náš tatínek se praštil kladivem do palce. No ty jsi hodný, že tak lituješ, tatíčka. On říká, to ne, ale já jsem se mu smál. To taky přijela skupina brigádníků a říká, předsedo, jsme tady. Nemáme lopaty, nemáme motiky, nemáme hrábě, nemáme nic. Předseda říká, my taky nemáme. No opříte se zatím o něco jiného. Potkala paní Šnuprnáklová, pana Pišvejce a povídá, tak pane Pišvejc, co pak jste koupil letos manželce k Vánocům? Jak jste jí překvapil? A on povídá, koupil jsem jí kamna. A byla překvapena, no strašně, my totiž máme ústřední topení.
0: Říká se, že humor je solí života a kdo je jím řádně prosolen, tomu tělo vydrží až do smrti. Žel i Rudínkovi nevydrželo moc dlouho. Zatímco špatné anekdoty umírají na úbytě už při porodu, ty jeho dobré přežívají celé věky. Kdysi třeba říkával, je možné poslat tchýni do kosmu? Je. A nakonec je to mnohem slušnější. Slečno, a co bych vám musel dát, abych vás mohl políbit? Vy? Jedině narkózu. Slečno, neviděli jsme se v zoo? Je to možné, pane? V které kleci jste byl? Tak Takovéto anekdoty jsme našli ve scénářích, které používal ke svým vystoupením Ruda Stolař. A on pro vás bude mít i ty další.
2: Anekdoty se vypráví proto, protože Ane

dámu. Prodavačce vtipem rozjasnil jsem líc, salámu hned měl jsem o kousíček víc. A co jsem mi řekl? Nic, povídám slečno, vy jste taková smutná na světě, tolik věcí, kterým se lze pochutí zasmát. Já zrovna tady u té vaší masny vidím takový veselý případ, utíká muž a má ruku takhle z nahoře. 2 metry za ním jde druhý a má tuto ruku tak nahoře. 2 metry za tím druhým jde třetí a má obě ruce tak nahoře. Jedna paní spráskla ruce a říká, bože chlapci, co se vám to stalo? To je nějaká nemoc, anebo je to nějaký nový pozdrav? A ten první se obrátí a říká, sákra chlapi, my jsme ten trám zapomněli. Ane, kdo ty, jí má každý rád. Ane, kdo ty, dovedou rozesmát. Taky přišel muž do obchodu a říká, prosím vás, já bych chtěl králíka. Má to být samec nebo samice? On říká, to je jedno, jen ať to má hodně mladý. Ane, kdo ty, jí má každý rád. Ane, kdo ty, dovedou rozesmát. Přišel muž do obchodu a říká, prosím vás, já bych chtěl gramofonovou desku. Máte sebou starou? On říká, ne, já jsem ještě svobodný. Ane, kdo ty, jí má každý rád. Ane, kdo ty, dovedou rozesmát. Přišla jedna paní k doktorovi a říká, pane doktore, mně se zdá, že blázním. Pan doktor ji vzal na prohlídku a říká, ženská, vy jste blázen, teď vám nic není.

0: přiběhl muž na nádraží a volá: Nováček, Nováček, tam jeden vystrčí hlavu z vlaku, on jde za ním a bác mu jednu. Ten říká: co mě bijete, jste Nováček? On říká: ne. Tak co vystrkujete hlavu? Ale, kdo ti má každý rád? Ale, kdo si dovedou rozesmát? Přišel muž na nádraží a povídá: prosím vás, pane přednosto, pojede ještě nějaký vlak? Přednosta říká: no samozřejmě, teď vidíte, že jsou koleje natažené. Přišel muž na nádraží a povídá: pane přednosto, prosím vás, chytnu ještě vlak, co jde do Prahy? On říká: no to záleží na tom, jak umíte utíkat, je to půl hodiny, co odjet. Ale, kdo ty má každý rád? Povídá ho z restaurací: pane vrchní, ten řízek je tak tvrdý, já nejsem stavu ukousnout, zavolejte mi vedoucího podniku. Vrchní říká: to je zbytečné, ten to taky neukousne. Ale, kdo ty má každý rád? Povídá host v restauraci: pane vrchní, tady v tom kafé mi plave moucha. Vrchní říká: co chcete za 2,50, aby vám tam plaval salamandr? Ale, kdo ty má každý rád? Ale, kdo
1: ty... Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Dnes si připomínáme, že dobrý humor pochází i z Brna. Právě tam se zrodili všichni ti komici a možná i ty anekdoty a scénky, které pak vymysleli a kterými bavili kdysi posluchači Českého rozhlasu. A přistupme k dalšímu, už čtvrtému komikovi z města Brna. Tentokrát je hlavní osobností Jiří Štuchal.
1: Hvězdné návraty.
0: Narodil se v tomto městě 20. listopadu roku 1912 a odmaturoval v roce 1930 na brněnské reálce a nastoupil jako úředník u Zemské banky. Záhy si taky splnil svůj sen a nastoupil v roce 1944 jako profesionál do brněnského rozhlasu. Tam se představil jako zpravodaj a v letech 45 až 54 jako referent a taky jako konferenciér komediálních a zábavných pořadů i pásem. Uměl i rozdávat rady, proč jsou smích a anekdoty důležité.
2: Víte, mužský má být zábavný. Jenom si vzpomeňte, jak to začínalo, když jste se svou paní šel na první noční výlet. To jste byl špásovný, pravda? To jste si uvědomoval, že v dobývání srdce ženského špásovná ústnatost nejlíp boří hradby zdrženlivostí a zábran. To jste si to tenkrát šupajdil na rande, v duchu jste si přeříkával mírně košilatou anekdotu a pak, až jste byli sami, jste ji brilantně vypověděl do ouška. A tehdy vaše budoucí jen vyjekla napolo dobita s vůdnickou vaší žartovností.
3: Vy jste děsný, takový hambatý věci.
2: A pak jste změkl, poněvadž si zapomněla dát ruku přes ústa, která, jak jste ohledáním svými ústy zjistil, byla měkká a horká. A to, co bylo dále, no to je tisíce anekdot. A vy si nevzpomínáte ani na jednu? Vidíte. No, nevymlouvejte se, že neumíte vypravovat anekdoty a že proto si je ani nepamatujete. Právě proto, že neumíte vypravovat anekdoty, byste měl obveselovat své bližní svou nemohoucností. Vždyť to znáte. Když někdo načisto poplení a zničí anekdotu, tak je z toho náhodou ještě větší legrace. A řekněme, že byste někde takovému popletovi vypravovali tuto známou anekdotu. Drama choulostivého muže. Jeli dva muži na motocyklu. Ten vzadu, aby mu nebylo zima a neprofouklo ho to, tak si zapnul svrchník obráceně. Zkrátka knoflíky dozadu. A liboval si. Nefoukalo to. Ale stalo se něco nepříjemného. Na jednom rigolu spadl z motorky. Ten, co řídil, jel klidně dál. Tak asi po 2 kilometrech na to přišel. Utočil mašinu a jel zpátky. Z dálky už viděl zhluk lidí. Přijel, zastavil a ptá se. Proboha, stalo se mu něco? A oni mu odpověděli.
4: Na to, že vítej, ze začátku dýchal, ale když jsme mu chtěli otočit hlavu na správné místo, tak to nevydržal.
2: A ten popleta ovšem bude tu anekdotu vykládat docela jinak.
5: Počkej, to je prima, jenom co si spal. Aha, jo, tak to jeli dva na motorce, no... Jo, měli v obráceně zapnutý zimníky a ten, co jel vzadu, ten spadl, nebo ten, co řídil, ten, co spadl, počkej, přece to bylo jináč, jo, to taky to, tak ten, co jel dál, se vrátil a on už byl člověče mrtvej,
2: Jo, protože no zkrátka lidi říkali, že si vyvrkl hlavu. Je, té, co? Té bašta, co? Všichni se smějí. Hlavně známí a příbuzní.
4: on vždycky všechno tak zdemoluje.
0: Jiří Štuchal stál mimo jiné u zrodu a probíhání mezinárodních a koprodukčních pořadů a podniků. Ve své době se těšil opravdu mimořádné divácké a posluchačské popularitě. Byl i spisovatelem, autorem desítek anekdot, humoristických příběhů, vtipných satir a vydával je knižně i časopisecky. Byl také znám jako skvělý imitátor Vlasty Buriana. A ještě jedna perlička, jeho ženou bývala zpěvačka Věra Racková. Dlouhá léta byl pan Štuchal hlavní hvězdou zájezdových estrád, ve kterých proslul i svou konferenciérskou, slovní a imitační schopností.
4: Co kdybychom tak zabrousili kousíček dál? Ale co kdybychom tak trochu se podívali na Piccadilly Square? Well... Lejte jsem že totiž, drazí kluci a holky, vy víte, že v anglických novinách občas proskočí nějaká taková zajímavá zpráva, kterou my u nás čteme. A to je moc nice. Zajímavá zpráva třeba, tady byla nedávno v novinách anglických taková zpráva, že se měla konat výroční schůze britských jasnovidců, kteří vidí do budoucnosti. Ale byla pro nepředvídané příčiny odložena. Jsou zajímavé zprávy třeba o lordstvu, jak si lordstvo ještě žije. No my chvála Bohu, nemáme lordy. Ale takový lord, víte, on má samozřejmě své sloužící. Byl takový jeden lord, myslím, že se jmenoval Bumbleton. Už nevím přesně jméno. A o něm se vypráví, že přišel jednou do zahradní restaurace. A v té zahradní restauraci drzá slepice, jak jste slyšeli, slepice jsou drze většinou, vyskočila lordovi Bumbletonovi na stůl a ten zavolal restauratéře, zavolejte mi ho sloužícího Johna, ať udělá křt. No, ladies and gentlemen, o něm se vypráví o lordu Pambletonovi ještě jedna zajímavá historka. Lord Pambleton se mu trošičku zvedl adrenalin v krvi, rozčilil se, zazvonil a řekl, John, odcházím rozezlen, praskněte za mnou dveřmi. Je o něm také známo, že je člověk neobyčejně citově založený a jednou zazvonil žebrák u dveří zámku, zavolal Johna a řekl, John, vyhoďte toho chudáka, já se na to nemohu dívat. Ale cudný a puritánský je vždycky lord, šel jednou po Piccadilly Square a tam nějaká dívka nápadně oblečená ho oslovila velmi laskavě, slovem miláčku. Byl z toho velice skoprnělý a odešel do časopisu, který odbíral, aby tam podal inzerát. Říkal, mohl bych podat, prosím, inzerát. Byl samozřejmě přijat v Lídně a on diktoval tento inzerát. Prosím, onu dámu, která mě oslovila na Piccadilly Square slovy miláčku, kam jdeš, aby laskavě vzala na vědomí, že jsem šel do jockey klubu.

Později i Jiřímu Štuchalovi bylo Brno malé a přesídlil do Prahy, kde také ve věku nedožitých 67 let v březnu roku 79 umírá. Taková byla tedy ta dnešní výprava na Moravu za moravskými

s tebou. Hej, pohni s tebou. Ty sukně vysoukej si, mama, a spoď se jak myš, hej, slyš. Malá, spoď se jak myš, ber kde ber, vypoď pro psinu plnej čber, děti tvých synů i tvojí.

0: hrncům a pěkně vař. Sednout hrncům a pěkně vař. Sednout hrncům a pěkně vař.
1: A co bude k obědu teď?
0: Sleď.
1: Tě pámbu.
0: Dík.
1: Ať slouží.
0: Začni, válej, česný, hodlas, zvink.

0: chtěl snad víc? O ne, ne, ne, on Mojžíš věděl, proč vědro s vodou v té studni měl. Well, well, well, co k obědu teď? Ach, sleď.
1: Tak dobrou.
0: Díky.
1: Ať slouží.
2: Swing, swing, swing, swing, swing.
3: Česká dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Nelidský je můj osud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají.